Doznělo kapričo pro klavír na levou ruku a 8 dechových nástrojů Leoše Janáčka. Dílo zahráli Paul Crossley a soubor London Symphonietta, který na nahrávce řídil David Etherton. Kapričo znamená rozmar i vrtoch. K nejpopulárnějším kapričím náleží ta Paganiniho, napsaná pro sólové housle. Poslechneme si všech 24 kousků v interpretaci houslového virtuóza Itzhaka Perlmana.

0: Doznělo 24 kapričí pro sólové housle opus 1 od Nicola Paganiniho. Hrál izraelsko-americký houslista, dirigent a pedagog Itzhak Perlman.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Ráda bych posluchačům připomněla českého skladatele Zdeňka Lukáše. Jehož život a tvorba se uzavřely v roce 2007. Bambini di Praga zaspívají jeho duchovní skladbu pro dětský sbor a kapela Gaudete et exultate. Při třetí části se obzvláště tají dech.

Skladbu Gaudete et exultate, Radujte se a jásejte, od Zdeňka Lukáše zaspívali Bambini di Praga. Sbormistry piveckého sboru byli Blanka Kulinská a Bohumil Kulinský. Možná jste si všimli, že dnes často uvádíme skladby označené Capriccio. V této sérii to bylo například Capriccio Leoše Janáčka nebo Jana Dismase Zelenky. Capriccia najdeme v hudbě asi od 16. století, jsou různého typu i obsazení. Teď si poslechneme Capriccio pro fagot a orchestr Giuseppa Verdiho, dílo mladého skladatele. Hraje Andrea Magnani a Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Řídí Riccardo Chailly.

0: Doznělo Verdiho Capriccio pro fagot a orchestr, hrál Andrea Magnani a milánský symfonický orchestr Giuseppa Verdiho. Dirigoval Ricardo Chailly. U mikrofonu Českého rozhlasu D-dur s vámi byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vzhledem ke kvalitě naší telefonní sítě tento zvuk jistě dobře znáte, vážení posluchači. Ano, je obsazeno. Technickým slovníkem řečeno, jedná se o pravidelně přerušovaný tónovým generátorem vytvářený akustický signál o konstantní frekvenci zhruba 440 kHz. Hudebníci by řekli, že jde o repetovaný, čili několikrát za sebou opakovaný tón. A to je jev, který budeme probírat v tomto pořadu. Dnešní téma se bude trochu překrývat s hudebním jevem zvaným prodleva, kterým jsme se v Dakápu už jednou zabývali, ale prostoru pro důkladné rozjímání je stále dost. Repetovaný tón je prostředkem poměrně primitivním a lze si jím celkem úspěšně zjednodušit život. S oblibou to činí skladatelé rockové hudby, kteří na jednom opakovaném tónu postaví celý part basové kytary. Není nutno vymýšlet nějaké složité doprovodné figury a přitom muzika bude zcela jistě šlapat.

takový primitivní základ se dá snést, vyklene-li nad ním skladatel skutečně nápaditou melodii. Pokud se tak nestane, jde o ubohost. Ve vážné hudbě se naštěstí s tak zjevnými známkami primitivismu nesetkáváme. Po lapidárních prvcích, jako je repetovaný tón, autoři sahají velmi obezřetně a vždy je jejich použití opřeno o nápad, který jednoduchost tohoto prostředku odůvodní. Podíváme se nejprve po těch nejzářnějších příkladech z období baroka. Pravidelného posluchače da Capa jistě nepřekvapí, že sáhnu po skladbách Johanna Sebastiana Bacha a Jana Dismase Zelenky.

První věta Bachova 6. Braniborského koncertu je postavena na stejném jednotónovém základu jako ten primitivní rokový kolovrátek. Jenomže taková lapidárnost je nutná, jinak by doprovod odváděl naši pozornost od velmi komplikovaných kánonů, které se jako liány vinou nad ním.

S repetovaným tónem se však samozřejmě nesetkáme jen v doprovodu. Může být i součástí tématu, třeba fugového. V Bachových Janových paších je sborová fuga, o níž by se dalo říci, že její téma tvoří jeden rychle opakovaný tón. O jednoduchosti se tu však dá hovořit jen stěží.

Jan Dismas Zelenka zůstal za Bachem jen v máločem pozadu a v oboru jednotónových fugových témat ho, řekl bych, skoro překonal. Jeho Missa dei Filii končí obrovitou fugou Cum Sancto Spiritu, jejíž téma je skutečně pouhým repetovaným tónem. Škoda, že si z tohoto díla můžeme pustit jen kousek.

Zelenka působil většinu svého života v Drážďanech a jeho komorní skladby byly psány pro zcela konkrétní hráče, jejichž kvality skladatel velmi dobře znal a noty jim šil doslova na míru. V Drážďanské kapele zřejmě nad všechny vynikal fagotista, protože jeho party jsou v Zelenkových kompozicích neslýchaně virtuózní. Poslechněme si fagotové solo z jedné triové sonáty, jakousi bizarní kombinaci superrychle repetovaného tónu s klokaními seskoky do nejhlubších oblastí fagotového rozsahu.

V klasicismu se námi zkoumaný jev asi nejčastěji vyskytuje v operních recitativech, kde se na jediném tónu odrecituje půl stránky, pak se přejde k druhému tónu a tam se oddrmolí ta druhá půlka. Un'altra sorte vi pro

Romantismus je zlatý věk melodie. A tak plochý hudební prostředek, jakým je repetovaný tón, je tam dosti exotickým jevem. A přesto největší ze všech melodiků, Franz Schubert, zařadil do největší ze svých symfonií téma postavené právě na něm. O tom, že vůbec nezní ploše, se teď můžete přesvědčit.

Techniku repetovaného tónu si osvojili nejen skladatelé, ale i některá domácí zvířata. Jedno z nich na něm postavilo celý svůj repertoár.

Tento motiv byl pak silným inspiračním zdrojem například pro Camilla Saint-Saense, který portrét onoho užitečného tvora zařadil do svého Karnevalu zvířat.

Tím jsme se přesunuli do 20. století. To neohrnuje nos nad žádným prostředkem a i pro dnešní téma tu najdeme několik pěkných ukázek. První bude pocházet z jedné varhanní skladby francouzského skladatele Oliviera Messiána. Jednohlasá melodie, která kompozici uvádí, se vždy po několika taktech jakoby zasekne na jednom synkopicky rytmizovaném tónu.

O Michaelu Kocábovi se ví, že byl členem legendární skupiny Pražský výběr a že se poté stal poslancem, který se podílel i na našem osvobození od našich osvoboditelů. Zapomíná se však na to, že je také skladatelem vážné hudby. Skladeb, které vyšly z jeho pera, není mnoho, ale ty, které spatřily světlo světa, stojí za to. Jednou z těch nejlepších jsou variace na Koraliho téma pro dva klavíry, které pro rozhlas kdysi nahrál autor společně s klavíristou Tomášem Výškem. Mimochodem, na klavír se dají rychlé repetované tóny hrát až díky relativně mladému vynálezu takzvané anglické mechaniky. Mozartovi, Beethovenovi nebo třeba Chopinovi se o takovýchto možnostech klavíru samozřejmě ani nesnilo. Pravda ovšem je, že se bez nich obešli. Nyní ale ukázka z variací na Koraliho téma Michaela Kocába.

vhodným zakončením tohoto pořadu bude, myslím, jedna skladba od českého skladatele Karla Husy. Tento muž odešel z komunistického Československa do Ameriky a udělal tam skutečnou díru do světa svou orchestrální skladbou Hudba pro Prahu 1968. Dílem, které se v celém světě dočkalo zhruba 10 000 repríz. Pro soudobou kompozici je to fantastické číslo. Kromě toho Husa dostal Pulitzerovu cenu za svůj smyčcový kvartet. Dnes bych vám ale rád pustil ukázku z jeho žesťového kvintetu. Jehož poslední věta nese název Cestovatelé. Není to však jen obraz zmatených lidiček, kteří s kufrem v ruce bloudí po světě, nýbrž i obraz ptáků táhnoucích rok co rok přes půl země koule. Všichni živí tvorové jsou svým způsobem cestovateli a Husa nám tento bizarně komický fakt sděluje ve skladbě plné virtuozity, skladatelské i hráčské. Repetovaný tón patří ovšem k základním stavebním kamenům kompozice.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Tak a nyní malé barokní zastavení. Velký německý mistr, který si Evropu podmanil svými italskými operami a nakonec umíral jako nejslavnější anglický skladatel. Georg Friedrich Händel a část z jeho půvabné sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové ansámblu The Cambridge Music.

Dva měsíce poté, co už světově proslulý český skladatel a vážený profesor konzervatoře v New Yorku Antonín Dvořák uvedl v Carnegie Hall svou novosvětskou symfonii, zkomponoval ani ne za 14 dní pětivětou svitu A-dur pro klavír a za rok ji instrumentoval. Prvního provedení orchestrální verze se už skladatel nedožil, bylo to v roce 1910. Českou filharmonii tehdy vedl Karel Kovařovic. Jak klavírní, tak orchestrální verze jsou skvostné, je to vskutku dvořákovsky rozespívaná hudba. A my si poslechneme, jak se celá skladba v orchestru otevírá. Slavnostně hraje Andante con moto Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna.

0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf-dirigent v historii tělesa, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
1: Maria.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jako korunovační je označován Mozartův 26. klavírní koncert D-dur, zkomponovaný 2 roky před skladatelovou smrtí v roce 1789. Není to Mozartův titul, ani nebyl komponován k příležitosti korunovace. Byl ovšem v době korunovace Leopolda II. Mozartem provozován. A to později vedlo vydavatele díla Johana Andrého k tomu, že tento fakt připomněl na titulním listě. A ono spojení pak zůstalo. Andrému se také přisuzuje dokomponování chybějících taktů v sólovém klavírním partu, především v levé ruce, které Mozart už nestihl dokončit. A nebo je zkrátka nevypsal, protože sám při hraní dobře věděl, co chce hrát, i bez not. O koncertě číslo 26 D-dur se někdy pro jeho půvab hovoří jako o rokokovém. Tady je jeho volná věta Larghetto. Hrají Jene Jandó a Concertus Hungaricus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Každá ze čtyř symfonií Johannesa Brahmse v průběhu let dostala jakési přízvisko, přívlastek, jenž ji charakterizuje. První je patetická, druhá pastorální, třetí heroická a čtvrtá elegická. Nás bude v příštích minutách zajímat ta třetí, dílo zralého 50-letého mistra, prvně uvedené v roce 1883. Dirigent Hans Richter o něm hovořil jako o Brahmsově heroice. Obávaný hudební kritik Hanslick ji označil za umělecky nejblíže k dokonalosti. Premiéru měli v rukách vídeňští filharmonikové. Nám zahrají ti berlínští pod taktovkou Claudia Abáda. A to překrásnou třetí větu. Jejíž melodie se mnohokrát objevila i v populární hudbě či ve filmu. Frank Sinatra na ní zpíval Take My Love. Mimo jiné provázela americko-francouzský film s Ingrid Bergmanovou a Yvem Montanem ve francouzštině nazvaný Aimez vous Brahms, máte rádi Brahmse. Ostatně Montan pak na onu melodii naspíval jeden svůj slavný šanson. Ale teď v té původní podobě, jak se zrodila v hlavě velkého Brahmse a jak zní ve třetí větě symfonie číslo 3 F-dur. Berlínští filharmonikové Claudio Abbado.

Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Cum tubis in pleno pro instrumentální soubor. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev. Třeba tok řeky od pramene k ústí, nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Josef Haydn, druhá věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam, Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho ve zhudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Kohn.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin. I když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Antonio Vivaldi, árie z opery Orlando Furioso. Zpívá Simon Kermes, Venice Baroque Orchestra řídí Andrea Marcon.

Vždycky je osvěžující setkání s hudebním géniem. Teď přijměte pozvání k dalšímu. Toto je koncertní předehra Leonora Ludwiga van Beethovena. Gewandhaus Orchestr Lipsko, Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď je před námi zhudebnění základní modlitby katolické a většiny křesťanských církví. Otče náš, neboli latinsky Pater Noster. Asi bychom se nedopočítali, kolik skladatelů Otče náš zhudebnilo od těch nejstarších po současné žijící autory. V každém případě to následující je z pera skladatele, jehož život vymezila pravděpodobně data 1490 až 1562. To úmrtí víme docela přesně, neboť v té době už byl Blám Adrian Willaert velmi ctěným regenschorem chrámu svatého Marka v Benátkách. Tedy Willaertovo zhudebnění modlitby Otčenáš a nizozemský komorní sbor.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. ECRMAT dnes zveřejňuje výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. Budou v systému DIPSY i na webech škol. V Příboře dnes začíná festival k poctě 170. výročí narození Sigmunda Freuda. A čekejte většinou zataženo s nejvyššími teplotami od 11 do 15 stupňů Celsia. Policie dopadla ve čtvrtek v podvečer muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
4: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
5: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
4: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
6: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
4: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Český rozhlas.
3: Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky přijímacích zkoušek. Budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. V prvním kole se na střední školy a víceletá gymnázia hlásil přes 156 tisíc zájemců. Proti výsledku je možné podat odvolání. To ale nezaručí místo na vybrané škole. Postup popisuje ředitelka organizace CERMAT, která zkoušky připravuje, Barbora Rosůlková.
7: Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení může uchazeč podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání se nepodává prostřednictvím DIPSY, ale přímo řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Ten ho následně postupuje příslušnému krajskému úřadu v Praze magistrátu hlavního města Prahy.
3: Kdo neuspěl, bude se moci od 19. do 25. května hlásit ve druhém kole na ještě volná místa. Další přijímací testy už psát nebude. Šéf americké CIA John Ratcliffe jednal na Kubě se svým protějškem a vnukem Raula Castra Raulítem. Podle kubánské vlády chtějí obě strany rozvíjet vzájemnou spolupráci a posílit regionální i mezinárodní bezpečnost. Havana zopakovala, že pro národní bezpečnost Spojených států nepředstavuje hrozbu. Hororovou komedii o krizi bydlení s názvem Zářivá verbež dnes uvede Národní divadlo Brno. Režisérka Kaše Jandáčková adaptovala britskou předlohu přímo pro brněnské prostředí. Příběh o mladém páru, který je pro zisk lepšího domova ochotný udělat cokoliv, sází na černý humor i přímou komunikaci herců s publikem, pokračuje Jandáčková.
8: Je to prostě věc, ve který jako cítíte napětí a zároveň zábavu. Myslím si, že to je hodně dělaný, protože je to vlastně silný politický téma, aby to vlastně bylo jako přenosný pro toho běžného diváka. Tak se zvolil tenhle žánr.
3: V Příboře dnes začíná Freud Fest. Třídenní festival slaví 170. narozeniny příborského rodáka Sigmunda Freuda. Program se kvůli špatné předpovědi počasí odehraje hlavně v kulturním domě Příbor a v prostorách piaristického kláštera.
9: Pro návštěvníky jsou připravené přednášky, výstavy i různá kulturní vystoupení o zakladateli psychoanalýzy. Lidé si taky budou moci prohlédnout novou expozici ve Freudově rodném domě. V neděli se rozmluví i tamní poeziomat. Z Příbora Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Bude většinou zataženo, zpočátku s výskytem deště anebo přeháněk v jihovýchodní polovině území, během dne na většině území. Ojediněle se objeví i bouřky. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.
10: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Rígrových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
11: Radioservis představuje
12: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, zdá se, že to neuvěřitelně letí, už tu máme pátek 15. května, no a konec týdne nabídne nejenom premiérový večer v Mosteckém divadle, ale taky návrat jednoho z nejsilnějších českých filmových příběhů. Městské divadlo v Mostě uvede komedii Než hvězdy zapadnou, je to svatební příběh, ve kterém se humor postupně mění v hořké vystřízlivění. Už jsme byli na generální zkoušce a natočili jsme reportáž. A právě dnes je to 30 let od premiéry Oscarového filmu Kolja, Zdeňka a Jana Svěrákových. Příběhu starého mládence, který si půjčuje po kamarádech, místo ve filharmonii hraje na pohřbech a přivydělává si zlacením náhrobků, končí v momentě, kdy mu život obrací vzhůru nohama malý ruský chlapec. A tak se za Koljou a jeho velkým úspěchem ještě ohlédneme. Máme téměř 7 minut po 6. Za celý týden, za celý tým přejeme příjemný vstup do nového dne, tedy pátečního.
2: Uslyšíte taky jazzový orchestr Československého rozhlasu v Praze ještě před 6:30 a k tomu taky filmovou hudbu Johna Williamse. Gabriel Fauré hned v úvodu, nebo Msorykim a Rafal Blechač hrají část sonáty pro housle a klavír číslo 1.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Gabriel Forem a část sonáty pro housle a klavír číslo 1, 11 minut po 6. hodině.
1: A čerstvá novinka, český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, které se odehrávalo včera večer, zaujal porotu, ale i mezinárodní diváky svou písní Crossroads.
0: Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí, zatímco dalších 5 soutěž opustilo.
1: Do zítřejšího finále tak postoupili Sklání kromě Žižky také zástupci Albánie, Austrálie, Bulharska, Dánska, Kypru, Malty, Norska, Rumunska a Ukrajiny.

0: Georg Philipp Telemann, Balsum Ensemble a část koncertu pro trubku, smyčce a basso continuo.
1: Česky staromilský a přesto mezinárodně srozumitelný. Přesně takový je film Kolia režiséra Jana Svěráka. Premiéru měl přesně před 30 lety v pražském kině Blaník.
0: Příběh stárnoucího violončelisty a malého ruského chlapce se stal okamžitě diváckým hitem.
1: A pro Český rozhlas na vznik filmu zavzpomínal jeho scénárista a taky představitel hlavní role Františka Louky, Zdeněk Svěrák.
2: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj!
3: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z harmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala zpěvačka nahoře na kůru. A najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně nebo něco. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
4: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
5: Pane Brož, já bych to bral, ten váš nápad s tou papírovou svatbou, že bych bral.
3: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěný otec toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítalo, protože ten chlapeček chce vidět ruský film Počkej zajíci.
2: Nehrajou. Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
6: Nejmíň 5, ale je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
2: 5x do 10. řady.
4: Zdeněk Svěrák pak oba příběhy spojil. Vztah stárnoucího starého mládence a 5letého ruského chlapečka udělal z filmu celosvětový hit.
3: Tam asi byly nejdojemnější pro mě okamžiky, kdy se to hraní proměnilo ve skutečnou soudržnost toho cizího chlapa s tím klukem, protože třeba když já jsem mu česky vyprávěl pohádku, tak on to do té ruštiny si překládal, aniž jsme to po něm chtěli.
2: Žili byli dědeček a babička.
7: Děduška i babuška.
2: Ono nám to půjde.
4: V českých kinech Koliu vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý glóbus, 6 českých lvů a nakonec i Oscara.
8: And the Oscar goes to the Czech Republic for Koya.
9: Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night.
4: Kolia dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl Zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Unikne zhýralý šlechtic spravedlnosti?
1: Opera oper v záznamu z metropolitní opery v New Yorku.
0: Ryan Speedo Green jako titulní hrdina Mozartovy opery Don Giovanni.
1: V roli Leporella se představí Adam Plachetka.
0: Záznam opery Don Giovanni poslouchejte v sobotu 16. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Jiří Antonín Benda a Jarmila Kozderková, část sonáty pro klavír číslo 13.
1: Znojmo hostí celostátní zahájení 22. ročníku festivalu muzejních nocí. Na slavnostní program v konferenčním sále Alšovka potom naváže Znojemská muzejní noc a věnovaná bude letošnímu 800. výročí povýšení Znojma na Královské město.
0: Do festivalu muzejních nocí se postupně zapojí 208 českých a moravských měst a 656 institucí. Potrvá téměř do poloviny června.

0: Growing High, píše se rok 1945 a tuhle slavnou jazzovou skladbu skládá Dizzy Gillespie. Patří k zásadním dílům stylu bebop, rychlého, technicky náročného jazzu. No a my jsme Growing High slyšeli v podání jazzového orchestru Československého rozhlasu v Praze. Teď je 6:30, máme pátek, 15. května.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele zákona o státní sociální podpoře. Předloha poslanců vládního hnutí ANO počítá mimo jiné se zavedením takzvané předrodičovské dávky. Tu by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. Dál by se mělo odložit spuštění digitalizovaného vyřizování některých dávek, protože úprava systému by se v původním termínu nestihla. Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít regulovat. Týkalo by se to platform jako Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk či nedodržování pravidel. Změnu má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos. Mezi Izraelem a Libanonem druhým dnem pokračuje kolo mírových rozhovorů ve Washingtonu. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí. V neděli má vypršet příměří, které trvá od dubna. Konflikt začal na začátku března, kdy libanonské militantní hnutí Hizbalah zaútočilo na sousední zemi v reakci na americko-izraelskou operaci v Íránu. Na místě zničené velké brněnské synagogy se dnes lidé mohou účastnit pietního aktu, který připomene vypálení nacisty v březnu 1939. U příležitosti odhalení základů stavby výzkumníci odprezentují archeologické nálezy. Pieta se ponese v duchu každotýdenního židovského svátku Šabat. A čekejte většinou zataženo, zpočátku s výskytem deště nebo přeháněk v jeho východní polovině, během dne na většině území. Ojediněle se objeví i bouřky. K večeru potom bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Jestli už spřádáte víkendové plány, možná vám s nimi trošku pomůžeme, ale nejenom s nimi, i s aktuálními věcmi, které se chystají právě pro dnešní den. V ostravském divadle Petra Bezruče má světovou premiéru inscenace Kryonauti. Odehrává se ve sci-fi kulisách v nekonkrétním čase.
2: Stoleté výročí vzniku loutky Hurvínka připomíná muzeum v Chebu a nová výstava, která začíná už zítra.
1: Na komorní scéně Sedmička Olomouckého moravského divadla proběhne premiéra inscenace Jejich sestra. Vychází z příběhu Zdeny Mašínové.
2: Nejzajímavější produkci užitkového skla a bižuterie za poslední 3 roky vystavuje Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
1: Premiéru původně svatební komedie s názvem Když hvězdy zapadnou uvádí Městské divadlo v Mostě.
2: A na nové komorní nastudování opery Příhody Lišky Bystroušky Leoše Janáčka můžete zajít do Spolkového domu Hlahol v Praze.

0: Potlesk pro berlínskou filharmonii a Johna Williamse, který řídil tenhle orchestr v hudbě z filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.
1: Něco dává tušit, že potlesk bude znít také v Městském divadle v Mostě. Jak se může asi tak změnit zpočátku veselý svatební den ve frašku a rodinné drama? Tak přesně to můžou v Mosteckém městském divadle poprvé vidět diváci.
0: Scéna uvede premiéru hry britské autorky Beth Steele s názvem Než hvězdy zapadnou.
1: Dramaturka také režisér Michal Moravec tuhle hru přesunul z původně britského hornického městečka právě do severočeského Mostu.
0: A v tomhle ohledu jde podle tvůrců o českou premiéru.
2: Takže jenom, pojďme jenom si zvednout, pojďme do řeči, díky bohu. Klidně, může to tam odsvítit, prosím tě? Pojďme, když to vchází.
3: Aha, jo. Jdeme, tady je
4: Režisér Michal Moravec udílí poslední pokyny před generálkou. Jak říká, dílu nechybí smích ani pláč.
5: Je to vlastně taková svatební, hořká komedie. Autorka Beth Steele velmi dobře vystihla všechny ty postavy a všechny i ty situace, takže tam vlastně patří všechno, co k té správné svatební komedii. To tam vlastně všechno je. Žánrově je to velmi jakový koktejl od komedie přes nějaké vážnější momenty až přes rvačky, protože ten na té svatbě nemůžou chybět po nějaké osobní bolavější témata, které si ty postavy sobě nesou.
4: V originále z roku 2024 se děj odehrává v anglickém hornickém městečku. Podle uměleckého šéfa Mosteckého divadla Michala Pětíka byl záměr režiséra Michala Moravce a dramaturga Vojtěcha Balcara převést děj do místních reálí.
6: Se svolením tady autorky přistoupili k tomu, že ten text adaptovali na mostecké podmínky, reálie, na Mosteckou, jaké souvislosti. Takže v tomto ohledu máme jako jedinečný text a je to vlastně česká premiéra v tomto smyslu.
4: Jednu z hlavních rolí sestru Zuzanu si zahrála Eliška Navrátilová. Každá role je podle ní velmi náročná na nastudování.
7: Najednou si to přečtete, říkáte si wow, tyjo, tam se toho stane strašně moc. Každá ta postava má tak obrovský charakter. Je to doopravdy člověk, který má za sebou strašně moc věcí, co si zažil. A to se tam musí přesně vstát, to se tam musí propsat, to tam musí být vidět. A najednou jsme si všichni řekli, tyjo, tohle bude hodně těžká práce. Sice suprová, ale hodně těžká.
4: Premiéra hry Než hvězdy zapadnou začne dnes v Městském divadle v Mostě v 19:30 večer. Reprízy jsou naplánované na 19., 23., 27. a 28. května. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.

0: I tuhle nahrávku Patricia Barber pro nás vybral dramaturg Ken Kinsel. Nahrávka pochází z roku 2002 a my jsme ji nabídli 2 minuty před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Budeme moc rádi, když Vltavu naladíte také o víkendu. My jsme pro vás na zítřek přichystali hru k výročí narození spisovatele Ludvíka Součka. Nese název Prouklovi kočkeni a je to dramatizace jedné z povídek autora, který patří k nejvýraznějším osobnostem české science fiction druhé poloviny 20. století.
0: Je v nich smysl pro tajemství, ironický nadhled i schopnost rozehrávat neobvyklé situace. Text vypráví o nenápadném objevu podivných tvorů připomínajících kočky.
2: Jejich existence začne postupně vyvolávat otázky, jestli lidé nejsou svědky něčeho mimozemského. Tady je ukázka.
3: Jestli tomu dobře rozumím, tak jsme právě na vlastní kůži zažili důkaz, že pravěcí kreslíři nemalovali žádné šamany v obřadních zvířecích kostýmech.
4: Ale to, co na vlastní oči viděli. Občas, velice vzácně, se nejspíš mezi oběma světy otevře brána umožňující komunikaci a dokonce vzájemné návštěvy. Zřejmě se to přihodilo ve svrchním paleolitu.
3: A teď tady, v Prouklově, kozím chlívku.
4: Nejhorší na tom je, že ten bláznivý fantasta Aimé Michel se bohužel nemýlil. Popisoval obrazy z jeskyní, na nichž byli hopsáci, kočkeni i puklice a zcela správně identifikoval, že se jednalo o bytosti z jiných světů, o létající talíře.
0: Jiří Štěpnička a Kamil Halbich v ukázce z rozhlasové hry Prouklovi kočkeni.
2: A koho ještě, kromě Jiřího Štěpničky a Kamila Halbicha, uslyšíme? Třeba Stanislava Zindulku nebo Jiřího Ornesta. Povídku Ludvíka Součka nabízíme na Vltavě zítra ve 3 odpoledne.

0: Patricia Kopačinská s Českou filharmonií a Jakubem Hrůšou.
1: Houslový koncert Luboše Fischera zazní ve festivalové premiéře.
0: Přímý přenos koncertu Patricie Kopačinské z Pražského jara poslouchejte 19. května od 20 hodin.
1: Na Vltavě.

0: Mojzesovo kvarteto a část smyčcového kvartetu opus 30 Johana Nepomuka Humla.
1: Vypukla španělská chřipka opravdu ve Španělsku? A jak tato pyrenejská země přišla k rčení, že je to pro někoho španělská vesnice? O jazycích tak trochu jinak teď bude přemýšlet spisovatel Zbyněk Černík.
2: Napadlo vás někdy, proč v názvu té či oné věci nebo jevu často figuruje ten či onen národ? Na to je těžká odpověď, protože dotčený národ k tomu často přijde jako příslovečný slepý k příslovečným houslím. Vezměte si třeba španělskou chřipku. Epidemie téhle ošklivé choroby vypukla v roce 1918, ne ovšem ve Španělsku, jak by se podle jména dalo čekat, ale v Americe. Ve Španělsku se ani nejvíc nerozšířila, jen se jí tam věnovala největší pozornost, poněvadž zatímco všude kolem tehdy ještě zuřila světová válka, neutrální pyrenejský stát si mohl dovolit zabývat se i méně důležitými záležitostmi, jako byla zmíněná epidemie. Ještě méně si Španělsko zaslouží rčení, je to pro mě španělská vesnice, které používáme v souvislosti s něčím, o čem nemáme ani zdání. Činí tak především Češi. Ostatní národy si vybrali jiné obětní beránky. Grécum est non legitur, je to řečtina, nečte se, psali středověcí písaři na okraji rukopisů, když narazili na řecký text, kterému na rozdíl od latiny nerozuměli. Od nich se inspirovali Angličané, ale i sami Španělé. It's all Greek to me, je to pro mě řečtina, říkají ti první, a es griego para mi, čili totež španělsky ti druzí. Francouzi upřednostňují Číňany, přesněji řečeno čínštinu. C'est du chinois pour moi, to je pro mě čínština. A Němci nás, Čechy. Das ist mir ein böhmisches Dorf, je to pro mě česká vesnice. Jeden národ to prostě s oblibou hází na druhý. Platí to třeba o Francouzích a Angličanech, kteří spolu v minulosti často válčili, jednou dokonce celých 100 let, a příležitostně se spolu škorpí dodnes, a to i jazykově. Když se například někdo od někud nenápadně vytratí, třeba i bez placení, Francouzi, stejně jako my sami, mluví o zmizení po anglicku. File à l'anglaise, kdežto pro Angličany jde samozřejmě o mizení po francouzsku. Take French leave. Zejména národa a jeho odvozenin se může stát přímo politikům, jako tomu bylo po srpnu 1968 po okupaci Československa armádami Varšavského paktu, kdy jsme z pochopitelných důvodů zanevřeli na našeho velkého východního bratra, což se projevilo v různých oblastech života, včetně gastronomie. Z pultů bufetů téměř přes noc spontánně zmizela ruská vejce a nahradila je nevinná Henri vejce. Pravda, následující Husáková normalizace dotčená vejce brzy znovu poruštila, ale to už by byla jiná kapitola. Něco podobného, byť diskutabilnějšího, se odehrálo roku 2003, když vypukla válka v Iráku neboli druhá válka v Zálivu. USA se tehdy i přes nesouhlas Rady bezpečnosti OSN rozhodly vojensky zlikvidovat režim diktátora Saddáma Husajna, a to se příliš nezamlouvalo některým jejich evropským spojencům v čele s Francií. Ta se odmítla na americké akci podílet a Američany to natolik rozuřilo, že svou oblíbenou fast foodovou lahůdku, hranolky, v americké angličtině French fries, přejmenovali na Freedom Fries, hranolky svobody. Ale když se časem ukázalo, že všechno je jinak, než se čekalo, americké svobodné hranolky se opět staly francouzskými. Pokud vám to něco připomíná, nemusí nutně jít o podobnost čistě náhodnou. Jenže když o tom tak přemýšlím, napadá mě, že by vlastně nebylo vůbec špatné, kdyby národy a státy, které si spolu potřebují, tak říkajíc, vyřídit účty, si ty účty vyřizovaly tímhle způsobem. Jenom tímhle způsobem. To by šlo, ne?
1: Opravdu není snadná odpověď na to, proč v názvu té nebo oné věci nebo jevu často figuruje ten či onen národ. Dnešní úvahu pro nás napsal spisovatel Zbyněk Černík.
0: Teď už hraje do Chick Corea New Trio. Přejeme dobrý poslech a hezký den.

Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.

0: Dobré ráno, je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Opozice na schůzi nedorazila. Pentagon zastavil nasazení amerických jednotek do Polska. Krok vyvolal překvapení ve Spojených státech i v Evropě. FAA Janáčkova divadla se tento víkend promění v otevřený festivalový dům s programem pro děti i dospělé. A čekejte většinou zataženo s nejvyššími teplotami od 11 do 15 stupňů Celsia. Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. ETA se schůze nezúčastnila.
3: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
3: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
5: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
3: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
6: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
3: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Dnes je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, poklesým koutkem úst nebo poruchou řeči.
7: Daří se počty mrtvic zjevně snižovat tam, kde je efektivní prevence. To znamená, lidé středního a vyššího věku více chodí na preventivní vyšetření. Tam vidíme pokles.
8: Vysvětluje primář neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka Aleš Tomek, podle kterého mladší pacienti naopak rizika mrtvice podceňují.
7: Rizikovým faktorem číslo 1 pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku, na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
8: V případě příznaků nemoci je nutné neprodleně volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Americký prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil dva klíčové přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni i demokraté v kongresu shodně varují, že o rozhodnutí dopředu nevěděli.
9: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko, a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 tisíc vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté, podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Foaje Janáčkova divadla se na 3 dny otevře veřejnosti. Pro festival Divadelní svět Brno vytvoří zázemí k doprovodnému programu. Až do neděle nabídne prohlídky divadla, tvořivé dílny anebo taneční představení. Pokračuje lektorka festivalu Radka Macková.
10: Budou i drobnější produkce, například Kyogen, což je typické japonské divadlo, potom představení divadla Deep, což je nezávislé divadelní uskupení tady v Brně. Mezi ty hlavní produkce patří vystoupení juniorského souboru NDB2 s taneční platformou Bounce Brno, která je zaměřená na street dance.
1: Počasí.
2: Bude většinou zataženo, zpočátku s výskytem deště nebo přeháněk v jihovýchodní polovině, během dne na většině území. Ojediněle se objeví také bouřky. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné ráno, načínáme další hodinu našeho ranního vysílání, tentokrát krátce po sedmé, aktuálně pět minut po sedmé hodině. A slibuji, že bude plná silných příběhů, návratů i velkých premiér. Podíváme se na Pražský hrad, tam totiž začala další oprava renesančního královského letohrádku. Potom zamíříme na komorní scénu Sedmička, kde dnes večer ožijí osudy žen z rodiny Mašínů v nové inscenaci Jejich sestra, to je zase pozvání do Olomouce. No a chybět nebude ani festivalová atmosféra v Cannes. Třetí den přehlídky nabízí nové soutěžní premiéry a také rozhovor s Johnem Lennonem i režijní debut Johna Travolty. A tak zamíříme i na Azurové pobřeží. Nechte se od nás pozvat.
2: A pozvat taky k poslechu hudby Karla Stamice, hry byla Fonty nebo Pietro Antonio Locatelli ještě v této hodině. Karl Nielsen hned v úvodu Belfiato Quintet a druhá část Kvintetu opus 43.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Carl Nielsen a část dechového kvintetu opus 43.
1: Moravské divadlo Olomouc právě dnes uvede premiéru hry Jejich sestra. Autor Martin Šinkovský se při ní inspiroval především ženskou částí rodiny Mašínů.
0: Současně je to první premiéra, kterou autorský tým vytvořil pro komorní scénu Moravského divadla s názvem Sedmička.
1: A na jedné z posledních zkoušek natáčela i naše redaktorka Blanka Mazalová.
2: Spousta lidí si myslí, že jsem jenom něčí dcera nebo sestra.
3: Světová premiéra Jejich sestra se vymyká obvyklé dramaturgii. Na komorní scéně autorský tým otevřel téma rodiny Mašínů z jiného úhlu pohledu. Zaměřil se na osudy žen. Zdeny, sestry Ctirada a Josefa, jejich matky a také babičky. Matky Josefa Mašína staršího, jednoho ze skupiny Tří králů, slavných odbojářů druhé světové války. Říká šéf činohry Roman Vencel.
4: Téma Zdeny Mašínové, jakožto té, která vlastně tady zůstala, která se vlastně díky nejenom svým bratrům ocitla v centru možná až neúplně chtěné pozornosti. To je první inscenace, která je vlastně vytvořená přímo pro tento prostor a nazkoušená přímo tady. A je to vlastně teda první sedmičková inscenace plnokrevná, kterou budeme mít na repertoáru.
3: I když je divadelní inscenace věnovaná statečným ženám z rodu Mašínů, bez jejich mužských protějšků se hra neobejde, doplňuje dramaturgině Tereza Matějková.
5: My v té inscenaci nastíníme vlastně osud otce Josefa Mašína staršího, který byl výraznou tváří druhého odboje, byl to jeden ze Tří králů. Je to on, který potom v těch posledních chvílích svého života, než ho tedy gestapo zastřelilo v Kobylisích, tak díky nějakým motákům, které se mu podařily předat té rodině, tak vlastně formoval trošku postoje, ale hlavně i osud té rodiny do budoucna. Dotkneme se určitě nějakým způsobem i tématu těch bratrů, ale chceme hlavně hovořit o té Nendě, která vlastně se svým manželem Rudolfem Martinem, oni napsali knížku na konci 80. let, která vyšla až po revoluci samozřejmě, která mapuje ty osudy té rodiny vlastně z pohledu té nejmladší Zdenky, která v té knize představuje vlastně osobnost své babičky.
2: Musíme ji učit samostatnosti. Nesmí se spolehat na pomoc druhých.
6: A proč ne? Jsem tady já, Pepa, kluci, ty.
5: Představuje osobnost své matky. I matka Zdeny Mašínové mladší byla vlastně významnou členkou odboje, a to jak druhého, tak třetího, protože byla vězněna jak gestapem, tak komunisty.
7: Předvolejte mi k výslechu frau Zdena Mašínová, narozená 20. května 1907.
5: I ona vlastně v těch svých dopisech z vězení předává taky své dceři nějaké postoje a tak dále. Zároveň chceme představit tu Nendu, která to vlastně nechtěla uhnout a nechtěla nechat ten systém vlastně vyhrát. Dotkneme se lehce i toho, že i po té revoluci musela projít nějakým bojem s tím nově nastoleným systémem a že ani v té svobodě po tom pádu toho režimu to pro ní nebylo vždycky jednoduché, že prostě musela si vybojovat místo pro ty své příbuzné.
2: Chci ten příběh zaznamenat za celou naši rodinu. Tak jak jsme ho zažili my.
3: Pro herečku Vladimíru Včelnou jako Zdenu Mašínovou je to poprvé, kdy hraje žijící postavu. S opravdovou Zdenou Mašínovou se i krátce setkala.
8: Teď je paní Mašínová už ve velmi vysokém věku, ale v téhle inscenaci ji stvárňuju ve 2 letech, v 10, v 11, v 15, ve 20. A to je taky zajímavé, je to velmi střihově postavené, že vlastně mám možnost si v téhle inscenaci prožít celý ten život té Zdeny Mašínové mladší.
3: Divadelní hra Jejich sestra vychází z příběhu Zdeny Mašínové, který inspiroval projekt Paměti národa k vydání komiksu Tři královny o hrdinství a odvaze žen, které jsou v dějinách často v pozadí. Doplňuje Petr Zavadil, ředitel Paměti národa na Střední Moravě.
9: Dost často mi přijde, že právě v těch dějinách jsou nasvíceni ti muži, kteří často dělali ty velké dějiny jako ve větší míře než ty ženy, ale jak se říká, za každým mužem jsou dost často, že něco velkého udělali ty ženy, a pak taky dost často zkrátka i nějakými jejich rozhodnutími měli těžké životy. Takže si myslím, že právě postavení jakoby žen v těch dějinách a to, že můžeme také tady nasvítit na divadelních prknech, je něco, za co já moc Moravskému divadlu děkuju, že se něco takového mohlo stát, a doufám, že třeba do budoucna vymyslíme i ty další příběhy žen, aby jsme je mohli třeba taky ukázat.
0: Zdeně Mašínové je 92 let a tvůrčí tým inscenace jí slíbil, že záznam z divadelní premiéry jí předá i s patřičným komentářem.
1: A tak Zdeně Mašínové přejeme pevné zdraví a přejeme samozřejmě i hře Jejich sestra úspěch. Premiéra je dnes v 19 hodin na komorní scéně Sedmička.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku, teď s Pražským rozhlasovým komorním orchestrem a Johannem Joachimem Kvancem v 7 hodin 25 minut.
1: A zastavíme se ještě v Praze. Začala totiž oprava královského letohrádku na Pražském hradě. Naposledy dělníci památku ve stylu italské renesance rekonstruovali roku 2012.
0: Teď by měli obnovit okna, arkádový ochos nebo dřevěný strop tanečního sálu.
2: Už teď můžou návštěvníci královské zahrady vidět několik dělníků v blízkosti královského letohrádku. Budují zábor u chodkových sadů. Lešení u samotného letohrádku bude k vidění už za několik týdnů, říká vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb správy Pražského hradu Barbora Féret.
3: My se budeme věnovat převážně opravám kamenických prvků, budeme věnovat péči především tomu očištění od těch povětrnostních vlivů a vlastně opravení toho kamene, který je pískovec.
2: Správa Pražského hradu chce opravit taky vnitřní prostory.
3: My ten letohrádek i ty dolní místnosti známe bílé. Při sondážích a pečlivých průzkumech byly objeveny původní renesanční kletované omítky, které my budeme pomocí restaurátorských technik navracet. Budeme tedy navracet tu původní barevnost stropu.
2: Změní se sice barevnost letohrádku, ale ne jeho využití, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
4: Bude fungovat pouze sezóně a budou to spíše komornější akce, primárně tedy výstavy, které opět nevyžadují nějaká náročná udržování klimatu.
2: Stavba královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu byl Paolo della Stella. Podle Vyhnánka se jedná o nejvýznamnější příklad italské renesanční stavby mimo území Itálie.
4: Proto mu věnujeme maximální památkářskou péči a nechceme jej jakoliv ohrožovat tím například, že by zde probíhaly akce náročné například na klimatická opatření, klimatizace a podobně.
2: Dvouletá rekonstrukce bude stát asi 100 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.

0: Three to get ready, skladba Davea Brubecka a nám je hraje jeho kvartet v 7 hodin a 30 minut. Příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Sněmovna se dnes vrátí k novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice chce změnit pravidla pro výpočet maximálních schodků, aby se do nich například nezapočítávaly investice do dopravní infrastruktury. Opozice to kritizuje a varuje před vyšším zadlužováním státu. V Česku by mohla vzniknout regulace krátkodobých ubytování přes platformy typu Airbnb nebo Booking. Města zatím nemají přesná data o počtech těchto pronájmů a stěžují si na hluk i nedodržování pravidel. Situaci má řešit registr e-turista, který by podle Ministerstva pro místní rozvoj měl začít fungovat ještě letos. Archeologové v Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. O objevu pozůstatků tvora, který údajně vážil třikrát víc než Tyrannosaurus Rex, informoval vědecký časopis Scientific Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Nagatitan. Žil před asi 100 až 120 miliony let a na délku měřil asi 27 metrů. V Brně se školáci dnes mohou účastnit besedy Fórum inspirace a dialogu, která je jedním z hlavních bodů 7. ročníku vzdělávacího programu RomiPen. Na setkání promluví romské i neromské osobnosti. Publikum budou tvořit převážně žáci 2. stupně brněnských základních škol. A čekejte většinou zataženo, zpočátku s výskytem deště nebo přeháněk v jeho východní polovině, během dne na většině území. Ojediněle se objeví i bouřky a k večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Ještě jednou přejeme příjemné ráno a nabízíme kulturní tipy nejenom pro dnešní den, ale pochopitelně taky pro víkend, který už je za rohem. Zítra od 9 do 17:30 večer jste srdečně zváni do Českého rozhlasu. Chystáme pro vás den otevřených dveří nejenom tady v Praze na Vinohradech, ale pochopitelně i ve všech regionálních studiích po celé republice. Budeme se těšit, třeba právě tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Vltava. Budeme tu na vás zítra čekat.
2: V obecním domě pokračuje Pražské jaro, a to koncertem Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu se Simonem Rattlem. Zazní druhá symfonie Roberta Schumana a hudba Igora Stravinského k baletu Pták ohnivák.
1: Stále taky probíhá 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy a pochopitelně ani na světu knihy nechybí Český rozhlas.
2: Páteční odpoledne patří podcastu Vinohradská 12 s Matějem Skalickým. Po 16. hodině chystáme setkání se spisovatelkou a autorkou první hrané série Případ Holečkovi Biankou Belovou.
1: Více než 130 budov potom můžete ode dneška až do neděle navštívit v Brně, a to na festivalu Open House.
2: Inscenací Trapists 1 začíná v divadle Alfred ve dvoře pětidenní přehlídka tvorby Musashi Entertainment Company.
1: A teď máme téměř 4 minuty po 7:30. Příjemné ráno.

0: Karel Stamic, Gabriela Demeterová a kolegium českých filharmoniků, 7:07.
1: Poslední rozhovor s Johnem Lennonem, unikátní dokumentární snímek, bude mít dnes světovou premiéru na festivalu ve francouzském Cannes. Speciální projekce se potom dočká i film, který režíroval herec John Travolta.
0: A k tomu dvě premiéry v soutěžní sekci. Více o dnešním programu festivalu v Cannes nám řekne naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Travoltův film a také dokument s Johnem Lennonem, to jsou velmi očekávané snímky. Tak nejdřív začněme Johnem Lennonem. O čem je?
2: Ano, jen bych tak na úvod zmínila, že vlastně v Cannes se samozřejmě nepředstavují, nebo ve velkém se nepředstavují ta studia americká, hollywoodské produkce, ale spíš jsou to letos ty menší produkce v těch speciálních sekcích. A tím je právě i dokument amerického režiséra Stevena Soderbergha, film nazvaný John Lennon poslední interview. Jedná se o celý záznam rozhovoru, který John Lennon poskytl, a to rozhlasovým novinářům 8. prosince 1980, jen několik málo hodin předtím, než byl zavražděn. Steven Soderbergh tady pracuje nejen tedy s tímto zvukovým záznamem, celým zvukovým záznamem, ale také se svědectvími a výpověďmi dalších. Reflektuje Lennonovi nejen názory na umění, na hudbu, ale i politickou situaci a reflektuje i jeho roli jako rodiče. No a tím druhým speciálním uvedením, o kterém jsme mluvili, tak je film amerického herce a teď tedy i režiséra Johna Travolty. Je to jeho vůbec první snímek nazvaný, volně bychom to přeložili, Noční let do Los Angeles. Je to film, který nás vlastně samozřejmě tak nějak zavádí do takového pohledu chlapce při přeletu Spojených států. No a protože na film je zatím embargo, tak jen to, co víme z popisu, tak se vlastně jedná o středně metrážní film a řekněme, ta výpověď toho chlapce nebo ten příběh chlapce, který hledí na přelet přes Spojené státy, tak není podle ideálních představ. No a ve filmu hraje i režisérova dcera Ella Blue Travolta.
0: Dva filmy mají svou premiéru v soutěži. Jedním je více než 3hodinové drama All of a Sudden. To je koprodukční snímek, je to tak?
2: Je to tak, je to japonsko-francouzský film, který natočil Japonec Ryusuke Hamaguchi. Tématem tohoto snímku je stáří, důstojný odchod i péče o seniory. Ve filmu hraje belgická herečka Virginie Efira a hraje ředitelku domova pro seniory, která se snaží zavádět novou metodu, nové péče, řekněme. Nutno zmínit, že režisér Ryusuke Hamaguchi je v Cannes poměrně často, je to už jeho třetí film, který se představuje v hlavní soutěži. V roce 2021 navíc získal cenu za scénář za snímek Drive My Car. No a tou druhou soutěžní premiérou bude film Gentle Monster rakouské režisérky Marie Kreutzer. Rodinné drama, jedná se o rodinné drama v hlavní roli s francouzskou herečkou Leo Seydoux. No a premiéra bude dnes večer v 10 hodin v tom hlavním sále Grand Théâtre Lumière.
1: Marie, ještě se ohlédněte ale za včerejšími premiérami. Mimochodem, jak byl přijatý snímek 1949 polského režiséra Pavla Pavlikovského?
2: Tak řekla bych, že ty reakce jsou výsostné, v zásadě jen pozitivní. Poprvé jsem tady od mezinárodních kritiček a kritiků slyšela velkolepé odezvy, že je to na Zlatou palmu nebo minimálně cenu za režii, nebo minimálně za cenu za ženský herecký výkon pro Sandru Hüller. O co tedy jde? Pavel Pavlikovský totiž vypráví příběh. Sám režisér mluví o tom, že se jedná o road movie, kdy se spisovatel Thomas Mann vrací do poválečného Německa a zkoumá, jak se země vypořádává s následky války, sleduje zemi rozdělenou na část pod kontrolou Američany a na část pod kontrolou Sovětů. No a Pavlikovský tak opět zkoumá poválečnou Evropu, hledání identity, zkoumání viny, v tomto případě viny elit a těch privilegovaných, ale nabízí i pohled na rodinné vazby a lásku. Sandra Hüller tady totiž hraje a stvárnila roli Manovy dcery Eriky.
0: Festival v

0: Jan pravidelně promítá i přímo na pláži, které snímky tam může veřejnost vidět, Marie.
1: Ano, je to pravda, tak promítá se venku na pláži hned vedle toho velkého festivalového paláce a pokud to není nepříjemné, protože tady teď je poslední dny poměrně hodně fouká, tak je projekce skutečně pro všechny. No a řekla bych, že je to taková ta projekce pro všechny generace, pro velké publikum. Na pláži se promítají nejen klasiky, a to třeba film Všichni prezidentovi muži Alana Pakuly, byl tam představen i Top Gun, nebo klasiky jako skvělý film Carlose Saury Starý dům uprostřed Madridu, ale je to i snímek, který uvedou, tak bude Můj strýček od Žaka Tatyho. No a představují se tady i premiéry, jako právě dnes, kdy se představí francouzská komedie, která vypráví o dětství Ludvíka 14.
2: Co tedy přinese třetí den na filmovém festivalu ve Francii, konkrétně v Cannes, to už víme od naší stáhlé spolupracovnice Marie Sýkorové. Marie, mějte se hezky.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Rebela Fonty v nahrávce z roku 1958, necelou minutu po 7:45 v ranní mozaice na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Možná se ještě před letními prázdninami chystáte do Paříže. Pokud ano, tak byste měli vědět, že Pont Neuf, nejstarší dochovaný most v Paříži, se díky instalaci od francouzského umělce, který vystupuje pod jménem JR, na několik týdnů promění na dlouhou a také monumentální jeskyni, která bude vytvořena z pláten a vzduchu. Dílo bude instalováno od 6. do 28. června a mělo by částečně změnit tvář města.
0: 43-letý umělec, snadno poznatelný podle klobouku a černých brýlí, se už proslavil svými velkoformátovými fotografickými kolážemi a optickými iluzemi, které vystavoval od favel v Rio de Janeiro přes Nepál až po New York.
2: I takové informace přicházejí z Paříže. Za chvíli vám řekneme, kdo přijde do dnešní dopolední vizitky u nás na Vltavě.

0: Pietro Antonio Locatelli a Locatelli Trio v části sonáty pro dvoje housle a basso continuo číslo 10.
1: Vizitka.
2: Tentokrát bude mít vizitka opravdu zajímavého hosta. Přijde spisovatelka Dora Kaprálová. Hned dvě ceny na letošní Magnézii liteře, a to za nejlepší prózu a knihu roku, připadly právě jí a její mariborské hypnóze, kterou taky v rozhlasové podobě můžete stále ještě najít na našem webu vltavarozhlas.cz.
0: Jak se chystá na knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, kde bude Dora Kaprálová hostem, i o tom bude řeč ve vizitce po 10. dopoledne.

0: Evgenij Kysin a Capriccio pro klavír Johannesa Brahmse na vlnách Českého rozhlasu Vltava 8 minut před 8 ráno.
1: A žádné všední ráno na Vltavě nesmí být bez poezie. A tak je před námi básnění, smysl vidět, hledat, nacházet krásu i v těch úplně obyčejných věcech. Tohle překladatelka Jana Kitzlerová oceňuje na tvorbě Igora Pomeranceva a Viktora Pivovarova.
2: Básnění.
3: Viktor Pivovarov, malíř, ilustrátor, grafik. Igor Pomerancev, básník, esejista, řadu let působící v rádiu Svobodná Evropa. Co mají tito dva pánové, kromě ruského jména, společného? Emigraci. A také to, že už několik desetiletí žijí v Praze. A pak především cit pro dobrou poezii. A ještě pro jednu věc, která není v kontextu poezie vůbec samozřejmá. Smysl vidět, hledat a nacházet význam a krásu i v úplně obyčejných věcech. Viktor Pivovarov. Obyčejné jablko, ty představuješ skutečnou planetu a jako u každého nebeského předmětu i ty máš slupku a jádro a jsi plné energie a světla. Jsem šťastný, že tě držím v ruce. Cítím, jak uvnitř tebe je, i letní vítr, i teplo, jak se leje, ranní chlad u řeky, i kapek rosy doteky, i mrak daleký. Ale já tě sežeru. Jako vychytralá liška sýr. Jako naši předci pojídali nešťastné příslušníky jiných vír, aby získali jejich sílu. Sním tě, aby se moje člověčí duše spojila s tvou duší jablečnou a my jako tělo jedno skrz otevřené okno do zelené nesmrtelnosti odletěli. Avida, kolik zajímavého je v obyčejném jablku. A nebo tyhle verše Igora Pomeranceva věnované krtkům. A jak jsou romantické. Krtčí. Nevidí. Jeho kuželovitý trup, krátký krk, pracky s ohromnými dlaněmi, hypertrofovaný hrudník, nedovyvinuté oči potažené blankou. Nevidí. Její úzkou čelist, srst jako černý samet. Protáhlé útlé lopatky, končetiny se silnými drápy, které by obstály ve srovnání se skutečnými lopatami, černozem pod těmi drápy, zakrnělé oči. Nevidím, jak se škrábe o ještší bodliny, aby ji ulevili od jiných škrábanců, jak se čumáčkem dotýká jejího vpadlého ucha a jako deštník ji ukrývá před přívalem žížal, tlapkou k ní postrkuje můry, kovaříky, larvy, či perně za ní běhá a dohání ji v čerstvě vyhloubených chodbách. Všichni vědí, že jejich život znamená rýt, klidně hloubit půdu, přizpůsobivě, hrabivě, nenasytně. Říká se o nich, savci, maximálně přizpůsobení k životu pod zemí. No dobře, ale konkrétně? Nikdy si ji neomrzí ho poslouchat. Nikdy se na ní nevynadívá.
1: Báseň Krtčí od Igora Pomeranceva jsme slyšeli společně s textem Obyčejné jablko. Ten byl zase od Viktora Pivovarova z jeho chystané monografie v překladech a taky v přednesu Jany Kitzlerové.
0: V ostravském divadle Petra Bezruče chystají světovou premiéru inscenace Kryonauti. I o ní budeme ještě mluvit ve zprávách.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Ukrajina hlásí 24 obětí po včerejším ruském úderu na Kyjev. Inscenace Kryonauti v divadle Petra Bezruče se zamyslí nad dnešním pohledem na budoucnost. A čekejte většinou zataženo s nejvyššími teplotami 11 až 15 stupňů Celsia. Policie dopadla ve čtvrtek v podvečer muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachateli ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku.
3: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
3: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomenula 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
5: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
3: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Český rozhlas.
2: Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky přijímacích zkoušek. Budou v elektronickém systému DIPSI i na webech škol. V prvním kole se na střední školy a víceletá gymnázia hlásilo přes 156 tisíc zájemců. Proti výsledku je možné podat odvolání. To ale nezaručí místo na vybrané škole. Postup popisuje ředitelka organizace CERMAT, která zkoušky zajišťuje, Barbora Rosůlková.
6: Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení může uchazeč podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání se nepodává prostřednictvím DIPSI, ale přímo řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Ten ho následně postupuje příslušnému krajskému úřadu v Praze magistrátu hlavního města Prahy.
2: Po včerejším masivním ruském útoku na Kyjev zemřelo 24 lidí. Jsou mezi nimi i 3 děti, jak informuje server The Kyiv Independence s odkazem na záchranáře. Zraněných je skoro 50. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku.
7: V ukrajinské metropoli se v důsledku útoku zřítila část 9-patrového obytného domu v Darnické čtvrti. Podle posledních informací záchranáři stále pokračují v pátracích a záchranných akcích. Prezident Volodymyr Zelenský už ve večerním příspěvku na síti Telegram uvedl, že na základě předběžných poznatků rezidenční budovu zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu H-101.
8: Po budinku za popředními danými bylo vlučání rakety H-101.
7: Zelenský taky znovu zopakoval, že Rusko během uplynulých 2 dnů na Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a vystřelilo 56 raket různého typu. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
2: V ostravském divadle Petra Bezruče má svou světovou premiéru inscenace Kryonauti. Hra se odehrává ve sci-fi kulisách v nekonkrétním čase. S nadhledem se dívá na často negativní vnímání budoucnosti, úzkosti z klimatického kolapsu nebo nesrozumitelnost světa sevřeného technologiemi. Text na objednávku divadla napsala slovenská dramatička Alžběta Vrzgula, která hru také režíruje.
9: Chcem, aby vlastně ta inscenace a ty témy odcházely s divákom zo sály a pre mňa je taká základná esencia Kryonautov to, že budúcnosť nebude, keď o nej nebudeme rozmýšľať.
0: Počasí.
2: Čekejte většinou zataženo, zpočátku s výskytem deště nebo přeháněk v jeho východní polovině, během dne na většině území. Ojediněle se objeví i bouřky. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty potom 11 až 15 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, začínáme další hodinu našeho ranního vysílání a nabídneme příběhy o paměti, identitě, ale i síle umění propojovat lidi napříč světem. Podíváme se třeba na nový román nobelisty Abdulrazaka Gurnaha Krádež. Budeme pátrat po tom, jestli se i tentokrát vrací k tématům vykořenění, migrace a hledání domova. A na festivalu Svět knihy letos taky vystoupí kanadsko-tajvanský spisovatel Kevin Chen. S ním budeme mluvit o tom, jestli literatura může člověku změnit anebo dokonce zachránit život. A za malý okamžik uslyšíme o hudební události mimořádných rozměrů. Ostravské trojhalí Karolina čeká Mahlerova 8. symfonie, a to v podání téměř 600 účinkujících. Jeden projekt, 3 orchestry, 13 sborů a k tomu hudba, která má sílu zaplnit celý prostor i emoce posluchačů. Tohle jsou naše témata, právě začínáme.
1: A co je v hudebním scénáři? Klarinet Factory, Paul Simon nebo Vítězslav Novák a taky Richard Strauss. Stockholm symfonietu řídí ne Meyerovi.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Hudba Richarda Strause, Stockholm Sinfonieta a ne Meyerovy.
1: V ostravském Trojhalí Karolina vzniklo rekordní pódium. Je větší než 600 metrů čtverečních. Pro koncert vážné hudby ještě nikdy v regionu tak velké pódium nestavělo ani nestálo. V neděli a také v pondělí tam zazní Mahlerova 8. symfonie, která si jinak přezdívá Symfonie tisíců.
0: A to v podání téměř 600 účinkujících pod taktovkou Christiana Arminga. Více už nám řekne umělecký šéf projektu Jan Soukup, který je v ostravském studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
2: Krásné ráno z Ostravy.
1: Mahlerova 8. patří k nejrozsáhlejším, ale určitě i organizačně nejnáročnějším dílům celého symfonického repertoáru. Kdy vznikla myšlenka uvést právě tohle dílo v Trojhalí?
2: Ta myšlenka se rodila kolem roku 2017, když jsme přemýšleli o našem výročí, protože jsem zakladatelem Moravskoslezské symfoniety a ta měla v roce 2011 slavit 10 let svého působení. A jelikož je to orchestrální akademie, která se věnuje mladým hudebníkům, tak tou orchestrální akademii proudily stovky muzikantů, tudíž jsme si říkali, že bychom si mohli troufnout, dovolit uvést v Ostravě Symfonii tisíců.
0: 3 orchestry, 13 sborů, 8 solistů z několika měst i zemí. Jak náročné bylo všechny ty soubory a osobnosti propojit do jednoho fungujícího celku?
2: Jelikož jsem nikdy tak velký projekt nedělal, byla to moje premiéra, tak to bylo velice těžké, museli jste si na to přijít sami, tudíž já jsem přemýšlel nad tím, jak to bude fungovat. Naštěstí mám výborného manažera, mého kolegu, pana ředitele Trojhalí Karolina Petra Schneidera, který mi byl velkou oporou po dobu těch 8 let, kdy jsme to společně táhli, takže jenom díky němu vlastně ten projekt tady dnes je.
1: Ale co je na tom všem zajímavé, tak to je samotná volba prostoru. Karolina, to je industriální hala, která má navíc určitou podobnost s místem historické mnichovské premiéry z roku 1910. Co tenhle prostor Mahlerově 8. nabízí?
2: Posluchačům nabízí se přenést o 100 a více let zpátky do doby Gustava Mahlera, kdy velký skladatel tuto symfonii premiéroval v Mnichově bez jakýchkoliv akustických prvků, bez amplifikace. Zkrátka zkusil to a vyšlo mu to a jenom můžu prozradit posluchačům takovou zajímavost, že když zkoušel akustiku, tak mu tenkrát vláda poslala na akustický test 3000 vojáků, aby si sedli do publika a aby zjistil Gustav Mahler, jak to vlastně v té mnichovské hale zní.
0: Dirigentem projektu je Christian Arming. Proč je podle vás právě on ideální osobností pro tenhle projekt?
2: Christian Arming začínal u Janáčkovy filharmonie v roce 1996 ve věku pouhých 25 let a jelikož byla svěřena důvěra mladému člověku, což nebývá dnes zvykem, tak mě to oslovilo a říkal jsem si, že když takový světový dirigent má vztah k Ostravě, že se mu tento projekt bude zamlouvat.
1: A představte ještě další účinkující?
2: Takže diriguje Christian Arming, má 2 asistenty šéfdirigenta, Josef Kurfiřt a Ondřej Packan. Potom první soprán zpívá Veronika Rovná, druhý soprán Liana Sas, třetí soprán Tereza Kurfiřtová, první alt zpívá Michala Zajmy, druhý alt Václava Krejčí-Housková, tenor Luban Živanovič, Lukáš Bařák bariton, Ivan Livch bas. A pak tady máme několik těch 13 zborů. Je to zbor opery Národního divadla Moravskoslezského, zbor mistr Juri Galatenko, chorus Ostrava, zbor mistryně Petra Rašíková, kantikum Ostrava, též vede Juri Galatenko, komorní pěvecký zbor Slezské univerzity v Opavě, zbor mistryně Vladimíra Jašková a potom chor Akademie muzičnej imenia Karla Šimanovského v Katovicách, vede zbor mistryně paní profesorka Křižanovská, taktéž vede zbor akademický zespol muziční politechniky Šloňskej v Glivicách, potom tam máme chor Mníšený klášter v Zabřu, zbor mistr Lukáš Loboda, chortovně a workshop také zbormistr Lukáš Loboda a pak máme pěvecký sbor Masarykovy univerzity, vede Jan Ocetek, pěvecký sbor VUT v Brně, Vox Juvenalis, taktéž Jan Ocetek a dostávám se k dětským sborům Motýli Šumperk, zbormistrně Helena Stojaníková, Ondrášek, novojčínský sbor Zuš, zbormistr Boris Nikl a operní studio Národního divadla Moravskoslezského, zbormistrně Lenka Živocká a pak 3 orchestry, Moravskoslezská symfonita, Janáčkova filharmonie Ostrava a symfonický dechový orchestr Majová Karvina.
0: Uf. No z toho vašeho výčtu je jasné, že za těmi velkými projekty stojí především lidé a jejich práce. Dobře, že jste je zmínil. Mimochodem, když by ještě někdo váhal, jestli dorazí do Trojhalí Karolína, čím může být pro něj ten koncert výjimečný, tím myslím pro člověka, který se s 8. symfonií třeba setká poprvé?
2: Jelikož to je v našem kraji opravdu premiéra, kdy se spojili naši kamarádi, přátelé jednotlivých sborů, solisté, orchestry, sbory. Já vždycky říkám, že když to máte jako práci, oni to ti lidé poznají, ale když je v tomto srdce, když to děláte s láskou a ne protože musíte, že to máte zkrátka jako zaměstnání, ten posluchač to pozná. Tudíž já opravdu vřele doporučuji na ten koncert, byť nám zbývá už na pondělní koncert jenom 60 lístků, na ten koncert přijít, protože na vás dýchne opravdu neuvěřitelná atmosféra. Byl jsem na zkouškách a jsem nadšený.
1: Ať všechno dobře dopadne. Jsme zvědaví, jak to tedy dopadne. Nebojte, budeme to sledovat. Naším hostem byl umělecký šéf projektu Mahler 8 Jan Soukup. V ostravském Trojhalí Karolína zazní už pozítří, tedy v neděli, a potom ještě v pondělí Mahlerova 8. symfonie. Mějte se hezky, držíme palce, ať to klapne.
2: Moc děkuji.

0: spolupráce Clarinet Factory, Lenky Dusilové a Beaty Hlavenkové na vlnách Vltavy 20 minut po 8 hodině.
1: Spisovatel Abdulrazak Gurnah získal před 5 lety jako 6. africký spisovatel v historii Nobelovu cenu za literaturu. Česky už vyšly jeho starší romány Dozvuky a Ráj, no a teď k ním přibyla i poslední próza nazvaná Krádež.
0: Autor ji měl ze čtvrtiny rozepsanou, když mu tehdy před 6 lety zatelefonovali do Velké Británie ze Švédska. A jaké nás čeká čtení? To už nám řekne amerikanistka Hana Ulmanová. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: František už to zmínil, telefonovali mu v momentě, kdy už čtvrtinu měl rozepsanou, takže Krádež se dá v podstatě považovat za ponobelovský román. Rezonují v něm stejná témata nebo podobná témata, jakým se ve své proze už předtím věnoval?
2: Určitě je to zase neeurocentrické vyprávění, což znamená, že je na vše nahlíženo z úhlu pohledu afrických postav. Určitě jsou tady zase velká témata, jako je vykořenění, sociální nerovnost, vztah mezi Afrikou a Evropou, svět poznamenaný koloniální minulostí, na té intimnější rovině potom hledání vlastní identity, dospívání, vina, touha, paměť, domov, samota, přátelství, zrada, tvrdá práce, láska a určitě se tady také hledá smysl života. A otázkou je, zdali ty záblesky naděje nejsou příliš determinovány tím, co bych nazvala pracovně slovem stíny minulosti. Jinými slovy, všechny postavy mají jakési dědictví rodinné a mají jakési dědictví, přestože už byly narozeny v novém státě, i to koloniální.
0: A naopak přichází v Krádeži i s nějakými novými náměty a motivy?
2: Je to první autorův román o Africe 21. století. Konkrétně tedy o rodném Zanzibaru a Tanzánii. Tady bych čtenářům a posluchačům připomněla, že v 90. letech minulého století prošel Zanzibar rychlými změnami, začal se rozvíjet turistický průmysl, který samozřejmě generoval peníze, ale také korupce. Podplácely se stavební firmy, začaly se rozvíjet mezinárodní konsorcia a místní politici z toho všeho trošičku profitovali. Odvrácenou stránkou mince bylo asi to, že některé hotely a pláže byly pouze pro cizince. Jinými slovy, je tady nové téma, a to je tedy pokoušení a svádění západního stylu života oproti té hrdosti a vytrvalosti Afričanů, kteří jsou pořád tedy sami sebou, ale projdou si sérii těch kosmopolitních setkání, buď s turisty nebo s dobrovolníky ze západu. A s každým z těch postav to udělá něco jiného.
1: A kdo jsou hlavní hrdinové prózy, co je třeba spojuje a oproti tomu, co je rozděluje?
2: Jsou to tři teenageři, kteří se už nenarodili pod tou koloniální nadvládou, byť si ji pamatují v rámci těch rodinných vzpomínek. Všichni mají pocit, že je rodiče buď nechtěli, nebo pořád ještě nechtějí. Hlavní postavou podle mého názoru je Badár, takový typický gurnahovský hrdina, plachý mladík, mlčenlivý, pasivní, nemá peníze ani postavení, ale hodně čte, poslouchá a umí pozorovat. Umí také odpouštět a v podstatě od postavení sluhy se vyvine až po člověka, který stoupá v hotelové hierarchii. Pak je tady jeho kamarád Karim, který je oproti němu v závěru morálně zkompromitovaný. Od studenta se přes byrokrata vyvinul až po jakéhosi ministra, který si ale prsty namočil v něčem, o čem by asi v mládí ani nedoufal. A pak je tady jedna moderní dívka a žena, která vystudovala pedagogickou fakultu, před sňatkem odmítne věno, což je v té době velice radikální gesto, a neváhá manžela opustit, když se nezachová správně.
0: Jakou tentokrát zvolil Gurnah vypravěčskou strategii?
2: Já jsem si asi trošičku protiřečila, řekla jsem, kdo je hlavní postava, ale ona v podstatě žádná není úplně ve středu vyprávění. Ta próza je nehierarchická, postavy nevedou hrdinské životy, ani nepřekonávají jakési hrdinské překážky. Jsou to spíš takzvaní obyčejní lidé, kteří musí dělat osobní rozhodnutí. S tím, že na ně ovšem působí ty historické a společenské vlivy, jak už jsem zmínila. Myslím si, že je to spíš komornější kus, i když tady máme narýsováno v pozadí jakési to postkoloniální panorama, o kterém jsem už mluvila.
1: A co ten název Krádež? Jak funguje tento název románu v textu?
2: Autor v jednom rozhovoru řekl, že i kolonialismus je svého druhu krádež a v podstatě jsou zloději i ti, kteří chtějí Zanzibar takzvaně procítit, zažít nebo mu takzvaně pomoct v uvozovkách. Ale myslím si, že ještě důležitější je jedna autorova vzpomínka, když vyrůstal ještě na Zanzibaru, viděl, jak bylo z krádeže něčeho poměrně banálního obviněno dítě. Byl to chlapec v pozici sluhy a údajně měl zcizit potravinu. Byl zostuzený, byl propuštěný a sám zcela bezmocný vůči očividné nespravedlnosti. A to je klíčová scéna, v které se ocitne i autorův Badár.
0: To dává amerikanistka Hana Ulmanová, která autora taky pro Vltavu vyspovídá na festivalu Svět knihy. Vy se ho tam můžete na knihu zeptat na besedě dnes odpoledne v 17 hodin. Děkujeme za hodnocení, mějte se hezky.
2: Vy taky, nashledanou.

0: Heinrich Ignác Franz Bieber, Jaroslav Tůma a Lucie Sedláková-Hůlová v 8:30 v pátek 15. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Začíná festival muzejních nocí, hostí to slavnostní celostátní zahájení Znojmo, ale postupně se do festivalu zapojí 208 českých a moravských měst a 656 institucí.
0: A kromě jiného se odehraje i v Olomouci.
3: Lidé můžou navštívit například arcibiskupský palác, bunkr v Přáslavicích, některé fortové pevnosti nebo freskový sál Komenium. Přístupný bude i kryt civilní ochrany nebo jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech. Kromě velkých galerií je otevřené i muzeum na poutním místě v Olomouci svatém Kopečku nebo anatomické muzeum Olomoucké lékařské fakulty. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: V Dobrušce na Rychnovsku muzejní noc připomene ničivé požáry.

0: události nejznámější zasáhl město 9. května 1806 a změnil jeho podobu.
1: Při příležitosti muzejní noci se pro návštěvníky otevřou v netradičních časech vybrané expozice. Podrobnosti už doplní vedoucí vlastivědného muzea Pavla Žďárková.
2: Návštěvníci si mohou večer projít hlavní budovu muzea, rodný domek Efelvika i radniční věž. Pro děti chystáme různé hry, například hru na hasiče, lov muzejních myší a úkoly po zahradě, a to i v případě nepříznivého počasí. Děti a hasiči mají vstup zdarma a dospělí se mohou zapojit do slosování svých vstupenek o knižní ceny.
0: Muzejní noc bude i na severu Čech. Mostecké muzeum nabízí náhled do exotických kultur. V Teplickém si potom návštěvníci můžou vyzkoušet práci muzejníka.
1: A v Žateckém regionálním muzeu Karla Aloise Polánka bude letošním tématem komiks, jak říká šéfka muzea Eva Budková.
3: Protože tady v muzeu máme výstavu historie o komiksu od pana Radka Jirgla, tak budeme mít komentovanou prohlídku, ta bude od 17 hodin a od 18 hodin bude jeho talk show s Janem Horou na téma komiks.
0: V Brně se potom muzejní noc koná zítra, umožní přístup do 52 kulturních míst v Brně a okolí.
1: Řada z nich také bude mít zvýhodněný anebo dobrovolný vstup a mezi účastníky jsou brněnské vily, galerie, ale taky muzea.
0: Například Technické muzeum v Brně připravuje pro návštěvníky přehlídku historických oděvů ve spolupráci s brněnským salonem První republiky.
1: A festival muzejních nocí potrvá v České republice až do 13. června.

0: Kristof Willibald Gluck a předehra k opeře Orfeus a Euridika, komorní orchestr Karl Philipp Emanuel Bach.
1: A naším cílem teď bude Ostrava, konkrétně Galerie výtvarného umění. Podíváme se do knihovny i do archivu, ve kterém najdeme víc než 30 000 titulů knih a časopisů.
0: S mikrofonem taky nahlédneme do míst, kam se obvykle hned tak někdo nedostane, třeba do restaurátorské dílny.
1: Seriál věnovaný stému výročí Ostravského domu umění připravila redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.

0: slaví 100 let. Všechno dáváme k dispozici a opravdu jsou tady věci, které původně patřily do knihoven zakladatelů Spolku domu umění. Tohle jsou věci, které mají příběh a o to jsou vzácnější, ale potom se tady samozřejmě nabalovaly i další publikace, katalogy, protože Dům umění samozřejmě spolupracoval s dalšími institucemi podobného zaměření a dodneška ta spolupráce funguje.
1: Archiv je samozřejmě ještě mnohem více vzrušující část tady těchto prostor a my se do něj teď podíváme.
0: Můžeme, samozřejmě není problém. Tady máme police, na kterých jsou uloženy opravdu nahusto všechny možné knihy, katalogy. Katalogy jsou písemnosti, které potřebují zvláštní opateru v tom, že jsou zabalené v krabicích, aby se nezaprášily a neničily. Pokud jde o archív, tak ten má svůj speciální sektor, ke kterému se teď složitým způsobem dostávám, ale už jsem tam. Ten je vytvořený tak, že každý rok, který tady se prožil od toho roku 1926 až do dneška, má svoji krabici, někdy jednu, někdy dvě, někdy tři. A v každé té krabici jsou speciální obálky a každá výstava, která v tom roce proběhla, má svoji obálku. V ideálním případě jsou v té obálce dokumenty typu pozvánka, plakát, katalog, články v tisku a fotografie. Protože každý rok měl svoji, dá se říct, pamětní archivní knihu, kde jistý pracovník v Domě umění pravidelně vystřihával z různých periodik články a ty do té knihy lepil. Takže díky tomu se zase můžeme dozvědět, jak byly dané výstavy prezentovány a souběžně tady někdy máme vylepeny i katalogy, pozvánky, takže to nám samozřejmě spoustu práce ulehčilo.
1: Z archivu a knihovny se teď přesuneme do restaurátorské dílny, kde působí restaurátorka Dominika Kozera Dvoroková.
2: Tady je úžasný stůl, vakuový nažehlovací stůl, který udělá spoustu práce. A skalpely, různé špachtličky, spousta chemikálí různého druhu, ocávání, taky čistička vzduchu třeba. Máme tady kompresor, materiály, jako jsou plátna, japonské papíry, různé folie.
1: Na čem v tuto chvíli pracujete? Jaké obrazy se tady před našima očima vystavují a čekají na váš zásah?
2: Tady máme zrovna Karla Purkyněho, Podobizna dámy. A tady je Emil Fila.
1: Na jakých dílech pracujete nejraději jako restaurátorka?
2: Já tady hlavně pracuji na obrazech z 20. století. Starší věci jako 19. nebo starší se vystavují méně nebo zapůjčují méně. Ale vlastně to mám radši, ty staré věci, než vlastně tady to 20. století. A nebo pak i pracuje se i na věcech současných.
1: Co prostor vyžaduje?
2: Správnou vlhkost, správnou teplotu, dostatek světla, no a dostatek prostoru. No. Teď jsme rozsvítili UV světlo. A postupně ten obraz začne vlastně takhle zářit. A budu vylézat jednotlivé vrstvy. Tak, ty tmavé místa, které vidíte tady po okrajích, to jsou právě ty retuše a ty tmely. Tady, jo, tady to všude vidíte, ty místa, tak to jsou vlastně všechno druhotné zásahy. To, co tak jako svítí zeleně, to je vlastně vrstva laku a tady se krásně v tom UVčku právě dá kontrolovat, jak silná ta vrstva laku je, jestli je souměrná nebo je různě potrhaná. Vlastně slouží to ke snímání, jak stenčuju laky, tak si právě tím UV světlem pomáhám.
3: Tolik naše reportáž z Galerie výtvarného umění v Ostravě, která letos v květnu slaví sté výročí otevření Domu umění. My se tam vrátíme ještě jednou a naposledy. Dnes po 13. hodině se zaměříme na edukační programy galerie.
4: Jedním z hostů letošního festivalu Svět knihy je kanadsko-tajvanský spisovatel Kevin Chen, autor románu Ghost Town, Město duchů. A my s ním přineseme rozhovor už za chvíli.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Vítězslav Novák a písně zimních nocí v podání Františka Raucha jsme část slyšeli 9:15.
1: S amerikanistkou Hanou Ulmanovou už jsme vás dnes zvali na festival Svět knihy, kde má nejenom Český rozhlas bohatý program, ale kde vystoupí i nobelista Abdul Razak Gurnak. Ale letošní festival se nezaměřuje jenom na jednu jedinou konkrétní zemi, ale na celou Evropu. A jedním z hlasů téhle sekce je i kanadsko-tchajvanský spisovatel Kevin Chen,
0: který bude právě hostem na Světu knihy dnes popoledně. My jsme s ním už v předstihu natočili rozhovor a redaktorka Šárka Jančíková se ho ptala, proč přesídlil do Berlína.
1: A ptala se zároveň na jeho knihu Město duchů. Jak na ně reagují čtenáři z různých zemí?
2: Budu číst ze svého románu Město duchů. Mimo to ale hlavně chci vyprávět svůj příběh. Nakonec je to literární festival a o čem je literatura jiném než o vyprávění příběhů? Propojení je tou vzácnou a hodnotnou věcí, kterou hledáme.
3: A můžeme tudíž vltavským posluchačům dát nějaký náhled do toho vašeho příběhu?
2: Můj román částečně čerpá i z mého života. Mám 7 sester a bratra. Já byl 9. Aby moji rodiče mohli mít syna, zkoušeli to 8krát. A nakonec tedy došlo na mého bratra a na mě. Jsem z téhle šílené, obrovské, hlasité familie a vždycky jsem chtěl napsat knihu, kterou bych své rodině věnoval. A Město duchů je právě taková kniha. Hlavní hrdina se v ní vrací z Berlína zpátky na Tchaj-wan, do malého městečka uprostřed ničeho, kde bydlí celá jeho velká a samozřejmě dysfunkční rodina. Protagonistu na začátku propustí z vězení, kde se ocitl, protože někoho zabil a on už nemá kam jít. Tak se rozhodne vrátit domů. A právě začátek tohoto příběhu budu v rámci festivalu číst.
3: Vy sám žijete v Berlíně. Jaké pro vás bylo přesídlení z Tchaj-wanu do Německa?
2: Stěhovat se do jiného prostředí je vždycky složité a k tomu jazyk. Všichni víme, že němčina není zrovna nejkrásnější jazyk na světě a není ani úplně nejjednodušší. Strávil jsem celý rok, kdy jsem se tuhle řeč učil každý den, teď se tedy domluvím, ale ten kulturní šok a teplotní šok a osamělost. Ale i potom všem jsem rád, že jsem si tím prošel, protože mi to pomohlo dospět. A taky mi to pomohlo v psaní. V Berlíně nemám rodinu ani moc přátel, ale tahle osamělost mi pomohla stát se lepším autorem. Samota je podle mě podstatnou součástí spisovatelského řemesla.
3: Jakou máte odezvu z jiných kultur, z jiných zemí?
2: V každé zemi je to hodně jiné, takže uvedu příklad. Město duchů se stalo bestsellerem ve Vietnamu, protože s Tchaj-wanem sdílí podobný kulturní základ, co se týče duchů, sexuálních minorit, feminismu nebo patriarchálního systému. V Jižní Koreji byl román taky celkem úspěšný a podle mě je to z podobných důvodů. Zkrátka snadněji nacházejí paralely a propojení. Taky jsem se vrátil z Finska, kde kniha také vyšla a já si říkal, co v ní vidí, co tam hledají. Ale něco se zkrátka stalo a to propojení existuje. Jsem na tyhle věci zvědavý, protože jako spisovatel většinou sedíte sami doma a píšete a nevíte vlastně pro koho. A pak, když kniha vyjde v zahraničí, tak vám najednou chodí úžasné e-maily, které někdo napsal třeba přes Google Translator, protože neovládá váš jazyk. Takže to zní trochu podivně, ale přesto je to úžasné. Chodí mi takhle dost mailů od Korejců, kteří neumí čínsky ani anglicky a stejně mi píšou, co pro ně moje kniha znamená. Dokonce mi opravdu psali lidé, kteří se chtěli zabít, ale moje kniha jim prý pomohla najít způsob, jak jít dál. A to pro mě hodně znamená.
3: To jste sám mohl na vlastní kůži zjistit, že literatura zachraňuje životy doslova. Posunulo vás tohle vnímání v něčem jako spisovatele?
2: Nebyly to jen e-maily. Na čtení v Hanoji ve Vietnamu přišla spousta lidí, stovky mladých lidí. A jeden mladík mi během autogramiády řekl totéž. Chtěl jsem se zabít, ale vaše kniha mi zachránila život. Řekl to jen tak mimochodem a zase zmizel v davu. Neměl jsem ani možnost si s ním promluvit. Tohle se vás dotkne, ačkoliv se říká, že lidé už nečtou, že je to záležitost minulého století a psaní, že se stane úkolem umělé inteligence, když máme tolik možností, tak proč bychom si měli chtít číst, ale ne. Čtení knih je záležitostí zpomalení, toho, že si uděláte čas a úplně se ponoříte do světa imaginace, která vám ale pomůže reálně vyrůst jako člověku, lidské bytosti. Je důležité nezapomínat, jakou má literatura moc. Když si vezmeme váš 68. nebo 89., ve všech revolucích hrají vždycky důležitou roli knihy. A já si myslím, že to tak bude i nadále. Demokracie potřebuje knihy.
1: Kevin Chen je tchajvanský spisovatel, který jinak žije v Berlíně, ale právě dnes popoledni vystoupí v Praze na festivalu Svět knihy, a to v besedě společně s venezuelským autorem Rodrigem Blanco Calderonem. Tak se tam zastavte.
0: Dnes ráno jsme v Mozaice mluvili o celé řadě divadelních premiér a už zítra se k ním přidá i Pražské divadlo komedie. Bude to konkrétně premiéra inscenace Jak se stát jiným. Po 9. hodině budeme mluvit s tvůrci.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Dostaly se do ní zřejmě výplachem z kanalizace. Informovala o tom mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Ropa do řeky unikla mezi Kroměříží a Kvasicemi. Hasiči pořád nečistoty zachytávají pomocí norných stěn, které jsou natažené přes koryto řeky. Podle vodohospodářů kvůli znečištění neuhnuly ryby ani ptáci. Elektronický systém DIPSY, ve kterém jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Podle ní je systém přetížený kvůli velkému náporu. Spojené státy a Čína podle amerického prezidenta Trumpa mají velmi podobný názor na to, jak ukončit současný konflikt na Blízkém východě. Šéf Bílého domu to řekl po dalším jednání se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Dodal, že obě země nechtějí, aby Teherán získal jadernou zbraň. Trump svou návštěvu Pekingu dnes ukončil. Součástí delegace byl také například šéf automobilky Tesla Elon Musk nebo generální ředitel technologické společnosti Apple Tim Cook. Řadu koncertů, divadelních představení a historických památek můžou lidé ode dneška navštívit na mikulovských slavnostech. Rokové a folklorní kapely, dětské hudební skupiny a taneční soubory vystoupí v průběhu celého víkendu na hlavním náměstí. Doprovodný program se bude konat i v zámecké zahradě, galerii Efram nebo na sídlišti. A čekejte většinou zataženo, zpočátku s výskytem deště nebo přeháněk v jeho východní polovině, během dne na většině území. Ojediněle se objeví i bouřky a k večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné páteční ráno. Jak daleko může člověk utéct od svého původu? A dá se vůbec stát se někým jiným? Už zítra bude mít v Pražském divadle Komedie premiéru inscenace Jak se stát jiným? Je inspirovaná romány Eduarda Louise, autora, který otevřel evropské literatuře témata studu, násilí i společenské nerovnosti. O intimním a taky syrovém příběhu proměny vztahu matky a syna si budeme už za pár minut přímo tady ve studiu povídat s režisérem Davidem Paškou a hercem Tomášem Daleckým. Tak tomu budou patřit naše první minuty, ale podíváme se ještě do času. 9:30, kdy pro vás máme připraveno album týdne s novinkami ze světa vážné jazzové a alternativní hudby, přicházíme právě každý pátek kolem 9:30 a dnes se zaměříme na nahrávku Transcriptions klavíristy Marka Kozáka. Vyšla u Suprafonu a recenzi pro nás přichystal náš ostravský spolupracovník Milan Bátor. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
2: I spoustu další hudby chystáme, Arnett Kopp, Jan Rychlík nebo Wolfgang Amadeus Mozart. Za okamžik taky Antonio Vivaldi. Hezký pátek 15. května.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
4: Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou.
5: Bois d'un outil, bois d'un outil.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou i 6 minut po 9 dopoledne.
1: Jak daleko může člověk utéct od svého původu a co všechno musí obětovat, aby se stal někým jiným? Městská divadla pražská uvádějí adaptaci strhujících románů Eduarda Louise, tedy autora, který svým radikálně otevřeným psaním změnil současnou evropskou literaturu.
0: Právě o inscenaci Jak se stát jiným budeme mluvit s režisérem Davidem Paškou. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A taky hercem Tomášem Daleckým. Dobré ráno i vám.
3: Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
1: Pánové, Eduard Louis ve svých knížkách boří hranici mezi literaturou a takovým vyprávěním o svém vlastním osobním životě. Jak těžké bylo převést tak intimní a syrový materiál na divadelní jeviště z toho režijního, ale i z toho hereckého úhlu pohledu?
2: Asi já začnu tím, že ano, je to autofikce, i když právě jsme se o tom bavili, že on se už neoznačuje jako autofikce, takže nevíme. Je to v podstatě biografická literatura, která funguje jako spověď, a s tím, že ale jsou tam aspekty fiktivní, vymyšlené a narrativní linky jsou propájené v podstatě kreativně. Tím pádem bilancujeme mezi něčím pravdivým, něco, co se zapravdu vydává, a něčím, co ovplyvňuje diváka, čtenáře a v podstatě poslucháče. Tím pádem vidíme, že je tam jistá tendenční linka, kterou vnímáme, a pořád narážíme na to, co je ta realita, když například Eduard mluví o své rodině, a co je v podstatě fikce, která je pro čtenáře mířená. Takže na tomhle, na téhle báze tohle paradoxu to vlastně stavíme.
1: No a jak Tomáš přistupoval k té autofikční, ale zároveň reálné předloze své postavy?
3: No, čerpal jsem hodně z těch knih, zároveň je dost zajímavý sledovat, vědět, že hraju postavu, kterou můžu i sledovat na Instagramu, takže se koukám, co ten Louis přidává, to je dost zajímavý. A jak říkal David, tak vlastně to určování toho, co je ta pravda, kde si může tu pravdu trošku ohýbat, a vlastně to říká o tom, jaký je člověk a jestli má právo o tom takhle mluvit, jestli nemá právo, jestli to pomáhá světu, nepomáhá. Z různých pohledů se na to dá nahlížet.
0: V té inscenaci je pro vztah matky asi na klíčové vaše herecké partnerství s Evou Salcmanovou. Jak se vám spolu hledala ta křehká hranice mezi blízkostí a bolestí?
3: Já myslím, že výborně. Eva je úžasná.
1: Pomáhá?
3: Velmi pomáhá. Velmi pomáhá. I pedagogicky radí určitě někdy. On učí na DAMU, já jsem studoval na DAMU, ale kde mě teda přímo neučila. No, já si nemůžu stěžovat, my už jsme spolu zkoušeli po druhé a i po druhé je to krásný.
1: Mm-hmm. A pro režiséra Davida Pašku byla Eva Salcmanová s Tomášem Daleckým jasná, jednoznačná volba?
2: Já si myslím, že ano, i když mně to vlastně bylo trošku jedno, že tam se nehledali nějaké vizuální věci, že jsou oba blondiáci, že prostě když je dáme na kameru, tak člověk si to i může domyslet, že jsou to nějakým způsobem rodinní příslušníci, když je tam ten věkový rozdíl trošku jiný, nevím, jak to je vlastně teď matematicky, ale tím, že oni představují ty polofiktivní osoby, že tam opravdu se nesnažíme o to, aby Tomáš vypadal jako Eduard Louis a nechceme, aby Eva Salzmanová vypadala jako Monique Belgul, takže máma. A tím pádem v podstatě se to narrativně pojmenuje, tohle je matka a teď to zase ta matka není, a tím pádem si to člověk, divák domyslí. Takže jenom tím textem v podstatě už asociujeme, že ti dva jsou spřízněni prostě krví a osudem.
0: V té inscenaci propojujete tři různé romány. Jak se z toho udělá jeden soudržný divadelní příběh?
2: Tím, že Eduard Louis v podstatě, co se týče té rodiny, píše sériově už 6., 7. knihu a všechny jsou v podstatě jakoby jedna kniha, která se jen tak naplní a rozporuje. A je to celkem jednoduché, ale základní stavba toho byla, že napsal dvě knihy o matce, první Boje a proměny jedné ženy a pak o několik let později Monique na útěku, jako pokračování v podstatě příběhu matky, která se snaží osvobodit od života v utlačování, a knihu Jak se stát jiným o sobě, o jeho cestě úniku z chudé vesnické třídy, v podstatě pracující třídy, do elitní skupiny v Paříži, až do toho, že od téhle elitní skupiny odešel, aby se věnoval právě téhle té sociální levicové pracující třídě v jeho literatuře. A tím pádem jsme takhle tyhle ty dva světy spojili právě na margo toho útěku rodinného, co to znamená pro jednu generaci, pro jedno pohlaví, a co to znamená pro syna, co to znamená pro matku.
1: Tomáši, Vaše postava, Eddie, prochází celou dobu radikální proměnou identity. On mění jméno, mění způsob mluvy, mění společenskou třídu, ke které potom přináleží. Jak jste hledal to jeho nové já, jestli to tak můžu říct, aniž by ztratil to původní?
3: No, my tam úplně neukazujeme klasicky činoherně asi, že předtím na začátku se hrbí a šišla a potom ke konci stojí zpřímeně a má nové zuby. Tam si hrajeme s nějakou retrospektivou nebo s nějakým Eddieho až režírováním té situace nebo ukazováním, co chce divákovi ukázat a naopak, co mu nechce ukázat. Takže nemyslím si, že se úplně nějak jako vtěluju do toho Edwarda Luise a ani to nebyl záměr. Nevím, vlastně nějak to dekontinuálně. Nestřihám tam z nějakých způsobů chování předtím, než se změnil a potom, co se změnil.
0: V čem je, promiň, chtěla si pokračovat.
1: Ne, vůbec, povídej.
0: V čem je text Edwarda Luise stále tak silný a aktuální? O tom budeme právě s hercem Tomášem Daleckým a režisérem Davidem Paškou mluvit i za okamžik.

0: Antonio Vivaldi, Moritz Stegger se souborem i barokisty a část koncertu pro zobcovou flétnu v 9 hodin a téměř 16 minut.
1: Inscenace Jak se stát jiným bude mít už zítra v Pražském divadle Komedie premiéru. My si stále ve studiu povídáme s režisérem Davidem Paškou a také hercem Tomášem Daleckým. Pánové, už jsme zmínili, v centru celé inscenace je vztah matky a syna. Je to příběh útěku anebo je to příběh smíření?
2: Do jisté míry je to útěk, který se děje v repetici, ergo opravdu úspěšný útěk je smíření jedného s druhým. Protože my si tak myslíme, že ta narrativní linka každého útěku, zvláště v ženských příbězích, je to tak, že jednou se pomůže, jednou člověk vyháže to oblečení do pytlu na odpadky a vyháže je ven oknem a konec fanfáry a je konec toho příběhu. Ale právě tady vidíme, že něco jako útěk a něco jako pomoc je cyklická, je to věc repetitivní a právě proto se to musí dělat každý den na novo. A když přijdeme do toho stavu, že tento syn, tenhle martýr v podstatě literatury a už matku zachraňovat nemusí, a možná v tom momentu můžeme mluvit o smíření, protože jde o nezávaznost a nepotřebování právě tohohle osvoboditele.
0: Louis ve svých knihách odhaluje vlastní rodinu a velmi intimní momenty. Kdo z posluchačů nějakou knihu četl, tak o tom určitě nepochybuje. Měl by mít autor právo veřejně odhalovat jakékoliv intimní detaily vlastní rodiny?
1: On se vlastně rozhádal se svou matkou.
2: Ano, on se rozhádal
1: celou rodinu.
2: Se všema. Předtím, myslím, že pak už se nějak usmířili, no s matkou určitě.
3: S matkou usmířili. Určitě, sestrou asi ne, s bratrem to asi nestihl.
2: No, jsou tam takové šedé zóny toho. To, co on dělá, je, že on si nikdy opravdu nedomýšlí, co si ti ostatní lidé myslí.
1: A je to sobectví?
2: Je to vůle přežít v podstatě u něj. Je to to, co pozná, co zná, co je jeho osobní kapitál, s kterým může manipulovat a který může prodávat. A paradoxně tím, že se to čte, má ultimativní právo to prodávat. Takže tam je ten jiný problém právě v tom, kdy se z toho dělá univerzální příběh, což on se snaží dělat velmi subjektivně, velmi individuálně. Tohle je moje reference, můj příběh, který jsem právě já přežil a utekl z něho. A můžeme na něm vidět tohle. Mm-hmm. Ale když se z toho dělá univerzální obraz, že každá rodina je taková a že jeho rodina se stává jenom typologií z toho násilí nebo jistých opět typologických figur vyrůstání a rodiny, začíná to být problémem. Mm. A tomu se snaží on vyvarovat, ale zároveň jeho literatura tak ovplyvňuje lidi, tak je asociační, emotivní, že strašně čtenáři mají obrovskou afinitu vůči tomu Eduardovi a cítí, že ten příběh nějakým způsobem rezonuje. Je dost složité, aby nenavázali negativní emoce k ostatním lidem z jeho života. A tam už začíná být celkem zajímavý pohled právě na tohle. A tím trošku laškujeme právě v té inscenaci, že co to je takhle osočovat a takové nálepky dávat vlastně na ostatní lidi za vyšším cílem, což je v podstatě nějaké politické stanoviště.
3: Zároveň, abych ho obhájil trošku, což je můj úkol v odleně v téhle inscenaci, tak my ke konci té inscenace tak taky vybíráme, a teda doufám, že to je z té jeho knihy, že on si uvědomuje, že člověk jinému člověku ubližuje kvůli tomu, že samotnému mu bylo ublíženo a že možná se potkal s nějakým násilím sám předtím. Takže je ty lidi přestává tímhle nějak soudit nebo hodnotit a snaží se k ním najít to pochopení do jisté míry.
2: Ano, a to je to právě, že jde o strukturální násilí. Všechno, co opisuje, on odchází od individuálních kazů společnosti a rodiny a jmén, ale jde právě na pojmenování vyšších struktur, které právě tohle násilí způsobují.
0: Téma sociálního původu a studu za vlastní minulost ve Francii hodně rezonuje. Ten kulturní a společenský kontext je o něco odlišnější. Poznají se v Louisově příběhu diváci v Česku? Diváci, kteří přijdou zítra na premiéru?
2: Myslím, že tím, že se adekvátně vydává a že se adekvátně prodává ta jeho literatura. Hmm. Myslím, že ano. Nacházejí se v něm zvláště kvůli i tomu, že je to queer literatura, je to queer francouzská literatura, která má své kulturní zázemí už od čas Eribona v podstatě, že člověk se vyzná v tom žánru i v tom, pro kterou komunitu to vlastně je, bylo na začátku a teď už je to prostě opravdu pro všechny a tím pádem je to i mimo tohle sociálního kontextu, který je prezentován, ale zároveň si myslím, že každý se cítí nějakým způsobem být cizí ve vlastním prostředí. Každý se cítí, že z něčeho musel utéct nebo někam utéct. Ergo tohleto může mít svou univerzálnost a právě na báze toho velmi specifického konkrétního příběhu jistého Eduarda Louise nebo Eddieho Belgula můžeme mluvit o až psychopatologickém pocitu, že musíme utéct z prostoru, který nám nevyhovuje.
1: Takže Tomáš i váš Eddie? Je srozumitelný, nebo bude srozumitelný tuzemskému divákovi?
3: Určitě bude. Já nevím, jak moc bych se s Eduardem Louisem stotožnil, ale i tak mě jeho knihy dojaly. A nejenom ten příběh Eddieho, z toho, jak se stát jiným, ale i ten příběh osvobození, záchrany té matky, to je podle mě dojemný.
0: A vy se můžete přesvědčit, jak se povedlo převést 3 romány na divadelní jeviště před zítřejší premiérou inscenace Jak se stát jiným v Pražském divadle komedie. Jsme mluvili s režisérem Dávidem Paškou a hercem Tomášem Daleckým. Moc děkujeme, že jste si udělali cestu do ranní mozaiky.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme.

0: Unikne zhýralý šlechtic spravedlnosti?
1: Opera oper v záznamu z metropolitní opery v New Yorku.
0: Ryan Speedo Green jako titulní hrdina Mozartovy opery Don Giovanni.
1: V roli Leporella se představí Adam Plachetka.
0: Záznam opery Don Giovanni poslouchejte v sobotu 16. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Wyclef Gordon, Ron Westray v nahrávce z roku 1996 a album Bone Structure v 9 hodin a 30 minut.
1: Mozaika. Novinky z klasiky, z jazzu nebo alternativní muziky, tak tohle přesně všechno každý pátek kolem 9:30 hodnotíme. Přichází na řadu naše album týdne a my se tentokrát zaměříme na nahrávku Transcriptions klavíristy Marka Kozáka.
0: Vyšla ve vydavatelství Suprafon a recenzi přichystal náš spolupracovník Milan Bátora.

Všechno se neustále mění. Co bylo kdysi považováno za pomíjivé nebo nepodstatné, je v současnosti nabízeno k přezkoumání. Třeba takové transkripce. Řekněme, že v oblasti klavírní interpretace se kdysi jednalo spíš o jakýsi atraktivní doplněk a odlehčenou bonusovou tečku koncertů. Pianista Marek Kozák se rozhodl podívat na zoubek transkripcím od slavného skladatele a pianisty Sergeje Rachmaninova. Na své nové album, nazvané logicky Transcriptions, se mu jich vešlo docela hodně. Nahrávka začíná ochutnávkou z partity číslo 3 Johanna Sebastiana Bacha, která původně vznikla pro solové housle. Partita není uvedena celá, což je trochu škoda, protože Kozák hraje Bacha senzačně. S obrovským citem a vkusnou pedalizací. Harmonické možnosti klavíru, které Rachmaninov do Bachovy partity citlivě zakomponoval, Kozák nijak nezdůrazňuje. Naopak pracuje s nimi velmi ohleduplně, aby nenarušil barokní sazbu. Nahrávka Transcriptions má vyloženě populární nádech. Píseň France Schuberta z cyklu Spanilá mlynářka, pochopitelně v instrumentální úpravě pro sólový klavír, známe skerco z hudby Ke hře se noci svatojánské od Felixe Mendelsna nebo menuet ze svity číslo 1 Arlésanka francouzského hudebního romantika Georges Bizeta. To jsou jen kusé příklady, které dokládají pestrost celkem 15 položek nového alba Marka Kozáka. Nechybí mezi nimi ani graciezní a virtuózně stylizované tři staré vídeňské tance, které Rachmaninov převzal od Fritze Kreislera, nebo jedna ze šesti romancí Petra Ilíče Čajkovského. Kozákova nahrávka působí trochu jako best of, což svým způsobem ponouká představu notoricky známého repertoáru. V této rovině skutečně album dramaturgicky nedělá díru do světa a není to samozřejmě ani jejím cílem. Hudební leporelo zcela nesouvislých a diametrálně odlišných transkripcí však má spojovací články, díky nímž nezní jako fádní vánoční kolekce. Je to dáno samotnou kvalitou úprav Sergeje Rachmaninova, jehož interpretační umění bylo ve své době srovnatelné se světovou špičkou a na rozdíl od většiny kolegů byl ještě geniální.

vnímavě ke konkrétním barevným a výrazovým potřebám jednotlivých skladeb. Nahrávka Transcriptions s klavírními úpravami Sergeje Rachmaninova od Marka Kozáka dýchá emocemi a potěší nejen vyznavači virtuozity, ale i ty, kteří klasiku sledují spíše zpovzdálí a vyhledávají jiné stvárnění oblíbených melodií. Jestli nemáte rádi transkripce, možná vás právě Marek Kozák přesvědčí, že občas stojí za to. Vždy totiž záleží na tom, kdo je napsal a kdo je dokáže správně zahrát.

0: Albem týdne byla nahrávka Transcriptions s klavíristy Marka Kozáka s úpravami skladeb Sergeje Rachmaninova. Recenzi přichystal publicista Milan Bátora.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A před námi je dnešní úvaha. Vypukla španělská chřipka skutečně?

0: ve Španělsku. A jak tahle pyrenejská země přišla k rčení, že je to pro někoho španělská vesnice? O jazycích tak trochu jinak teď bude přemýšlet spisovatel Zbyněk Černík.
1: Napadlo vás někdy, proč v názvu té či oné věci nebo jevu často figuruje ten či onen národ? Na to je těžká odpověď, protože dotčený národ k tomu často přijde jako příslovečný slepý k příslovečným houslím. Vezměte si třeba španělskou chřipku. Epidemie téhle ošklivé choroby vypukla v roce 1918, ne ovšem ve Španělsku, jak by se podle jména dalo čekat, ale v Americe. Ve Španělsku se ani nejvíc nerozšířila, jen se jí tam věnovala největší pozornost, poněvadž zatímco všude kolem tehdy ještě zuřila světová válka, neutrální pyrenejský stát si mohl dovolit zabývat se i méně důležitými záležitostmi, jako byla zmíněná epidemie. Ještě méně si Španělsko zaslouží rčení, je to pro mě španělská vesnice, které používáme v souvislosti s něčím, o čem nemáme ani zdání. Činí tak především Češi. Ostatní národy si vybrali jiné obětní beránky. Grecum est non legitur, je to řečtina nečte se, psali středověcí písaři na okraji rukopisů, když narazili na řecký text, kterému na rozdíl od latiny nerozuměli. Od nich se inspirovali Angličané, ale i sami Španělé. It's all Greek to me, je to pro mě řečtina, říkají ti první, a es griego para mi, čili totež španělsky ti druzí. Francouzi upřednostňují Číňany, přesněji řečeno čínštinu. C'est du chinois pour moi, to je pro mě čínština. A Němci nás Čechy. Das ist mir ein böhmisches Dorf, je to pro mě česká vesnice. Jeden národ to prostě s oblibou hází na druhý. Platí to třeba o Francouzích a Angličanech, kteří spolu v minulosti často válčili, jednou dokonce celých 100 let, a příležitostně se spolu škorpí dodnes, a to i jazykově. Když se například někdo od někud nenápadně vytratí, třeba i bez placení, Francouzi, stejně jako my sami, mluví o zmizení po anglicku. File à l'anglaise, kdežto pro Angličany jde samozřejmě o mizení po francouzsku. Take French leave. Zejména národa a jeho odvozenin se může stát přímo politikům, jako tomu bylo po srpnu 1968 po okupaci Československa armádami Varšavského paktu, kdy jsme z pochopitelných důvodů zanevřeli na našeho velkého východního bratra, což se projevilo v různých oblastech života, včetně gastronomie. Z pultů bufetů téměř přes noc spontánně zmizela ruská vejce a nahradila je nevinná Henri vejce. Pravda, následující Husáková normalizace dotčená vejce brzy znovu poruštila, ale to už by byla jiná kapitola. Něco podobného, byť diskutabilnějšího, se odehrálo roku 2003, když vypukla válka v Iráku neboli druhá válka v Zálivu. USA se tehdy i přes nesouhlas Rady bezpečnosti OSN rozhodly vojensky zlikvidovat režim diktátora Saddáma Husajna, a to se příliš nezamlouvalo některým jejich evropským spojencům v čele s Francií. Ta se odmítla na americké akci podílet a Američany to natolik rozuřilo, že svou oblíbenou fast foodovou lahůdku, hranolky, v americké angličtině French fries, přejmenovali na Freedom Fries, hranolky svobody. Ale když se časem ukázalo, že všechno je jinak, než se čekalo, americké svobodné hranolky se opět staly francouzskými. Pokud vám to něco připomíná, nemusí nutně jít o podobnost čistě náhodnou. Jenže když o tom tak přemýšlím, napadá mě, že by vlastně nebylo vůbec špatné, kdyby národy a státy, které si spolu potřebují, tak říkajíc, vyřídit účty, si ty účty vyřizovaly tímhle způsobem. Jenom tímhle způsobem. To by šlo, ne?
0: Uzavírá své dnešní zamyšlení na vlnách Vltavy spisovatel Zbyněk Černík, který se zamyslel nad jazyky tak trošku jinak.
2: Teď nám zahraje jen Petr a Radek Baborák, necelé 3 minuty po 3/4 na 10.

0: I tuhle skladbu pro vás vybral náš dramaturg Jan Kincl. Objevila se taky v playlistech na vltava.rozhlas.cz.
1: Myslím, že vizitka bude mít úplně jiné tempo. Dnes bude hostem spisovatelka Dora Kaprálová. Hned dvě cely na letošní Magnézii litere, a to za nejlepší prózu a potom ještě za knihu roku, připadly právě jí a také její mariborské hypnóze, kterou v rozhlasové podobě můžete už teď najít na webu vltava.rozhlas.cz.
0: Budeme se ptát taky na to, jak se chystá na knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Dora Kaprálová přijde do vizitky hned po 10. dopoledne.
1: A ještě pozvání na zítřejší odpoledne k poslechu Vltavy. V 15 hodin uvádíme k výročí narození spisovatele Ludvíka Součka hru Prouklovi kočkeni. Je to dramatizace jedné z povídek tohoto autora, který patří k nejvýraznějším osobnostem české science fiction druhé poloviny 20. století.
0: Uslyšíte Jiřího Štěpničku, Kamila Halbicha nebo Milana Bahůla a Stanislava Zindulku. Zítra ve 3 hodiny odpoledne.
1: Před námi se otevírá víkend, už jsme o tom také mluvili, začíná festival muzejních nocí. Pokud byste nevěděli, co na večer, stačí se podívat a zajít třeba do některého z muzeí nebo galerií. Užijte si to, přejeme vám příjemný víkend a za celý tým se budeme těšit opět v pondělí v 6 hodin ráno u ranní mozaiky.
0: Nadežda Hábová
1: a František Šedivý.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Policie dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Podezřelého muže zadrželi kriminalisté včera v podvečer. Měli by mít také informace o tom, kde vzácná relikvie je. Zloděj ukradl lebku z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku v úterý večer při přípravě bohoslužby. Lebku běžně hlídá alarm, před obřadem se ale vypíná. Včerejší požár v kladenských pekárnách způsobil škodu za zhruba 100 milionů korun. Oznámil to mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Oheň poškodil část techniky. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel ve spolupráci s policií a technickým ústavem požární ochrany. Americký prezident Donald Trump odletěl z Číny. V Pekingu několikrát jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Mluvili spolu například o současném americko-izraelském konfliktu s Íránem. Šéf Bílého domu také uvedl, že v Číně uzavřel obchodní dohody, které označil za fantastické. Na návštěvě čínské metropole ho kromě dalších vládních představitelů doprovázeli i zástupci některých velkých amerických společností. Publikum Olomouckého moravského divadla dnes čeká na komorní scéně sedmička premiéra činoherní inscenace Jejich sestra. Vychází z příběhu Zdeny Mašínové, sestry protikomunistických odbojářů Josefa Actirada, kteří ze dramatických okolností utekli na počátku 50. let z komunistického Československa. A čekejte většinou zataženo, zpočátku s výskytem deště nebo přeháněk v jeho východní polovině, během dne na většině území. Ojediněle se objeví i bouřky a k večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Patrně všechno, co dělám, tak dělám proto, abych o tom jednoho dne mohla napsat, říká spisovatelka Dora Kaprálová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Brněnská rodačka, která dlouhodobě žije v Berlíně, patří k nejvýraznějším představitelům současné české prózy. Za svou nejnovější knihu Mariborská hypnóza získala hned dvě hlavní ocenění letošních cen Magnesia Litera, knihu roku a Literu za prózu. Porota publikaci ocenila jako výjimečný literární tvar, který originálním způsobem propojuje fragmentární vyprávění, imaginaci a osobní zkušenost. Dora Kaprálová je také dokumentaristkou, pro rozhlas natočila několik rozhlasových dokumentů, za ně byla opakovaně nominovaná na česko-německou novinářskou cenu a v roce 2016 ji proměnila v cenu za nejlepší text a zvláštní cenu Mileny Jesenské. A Mariborskou hypnózu Vltava natočila i jako četbu s hvězdičkou. Aktuálně ji můžete slyšet v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu Vltavy. A zajímavé je, že vy jste si Mariborskou hypnózu do té četby s hvězdičkou načetla sama. Co vás k tomu vedlo? Tedy samozřejmě pod režií Jakuba Doubravy, ale vlastně
2: Vedlo mě k tomu možná, neřekla bych, že přílišné sebevědomí, spíš nějaká touha potom splnit si dětský sen. A taky vlastně já jsem začala číst svoje texty v Německu německy, protože je to způsob, jak se trošku uživit na volné noze jako spisovatelka.
1: A autorská čtení.
2: Autorská
1: tam
2: čtení.
1: Děláte šňůru.
2: A tím, že jsem vlastně si našla takového lektora, který mě vlastně trošku pomohl s tím číst ty texty v němčině, tak se ve mně rozhořela stará vášeň vášnivé amatérské herečky. Notabene, já jsem v dětském rozhlasovém studiu v 80. letech v Brně běžně načítala různé hry pro děti nebo různé takové ty pořady domino pro děti. A mě to vlastně bavilo, tak mám nějakou jakoby průpravu, kterou jsem pozapomněla. A musím říct, že s tou Mariborskou hypnózou já jsem byla tak šťastná v tom studiu. Byla jsem úplně jako k nezastavení. Všechno to běželo jak po běžícím pásu. Prostě všechno to bylo strašně snadný, krásná spolupráce. No a pak, když jsem slyšela ten svůj hlas, tak jsem si říkala, a je. A mám na to takový rozporuplné reakce. Někomu se to hrozně líbí, někdo si myslí, že to načetla umělá inteligence. Tak si říkám, no jo, ale je možný, že jsem byla zhypnotizovaná v tom studiu.
1: Ať každý posluchač posoudí sám. Každopádně určitě je to váš takový ten křehký projev, který se dost často oceňuje i v tom vašem psaní. Ale vy říkáte, měla jsem zkušenost, že jsem třeba načítala domino a tak dále, ale asi něco jiného je potom číst takhle svůj vlastní text pro rozhlas. Co jste tam musela překonávat? Nebo naopak bylo výhodou, že jste tu knihu tak dobře znala?
2: Já jsem to vnímala jako výhodu, já jsem nemusela překonávat nic. Já jsem vlastně nemusela ten text nějak interpretovat a mám pocit, že ve chvíli, kdy jsem to začala interpretovat, takže že mě na to Jakub Doubrava upozornil, že to vlastně nemusím hrát. Mě jenom hrozně zarazilo, že jsem to četla tak zpomaleně, jako bych byla fakt jako v nějaké zvláštní hypnoze, protože v tom studiu mě to připadalo, že jsem hrozně zrychlená, my jsme to vlastně natočili za dvě frekvence, hrozně rychle. Takže jsem se téměř nezastavovala v tom procesu, navíc to bylo v tom nádherným studiu Plzeňského rozhlasu, takže já jsem tam byla tak šťastná.
1: Možná vás opravdu ta atmosféra tak zhypnotizovala, tak to k tomu patří. Když budeme mluvit o Mariborské hypnoze v tištěné verzi, tak jak vznikala, protože vy jste do Mariboru přijela na letní tvůrčí pobyt. Pamatujete si na ten přesný okamžik, kdy vás napadlo, že budete vyprávět nějaký příběh z perspektivy mouchy?
2: Já jsem se na to několikrát snažila rozpomenout, na ten první moment, a mám to trošku v mlze, takže pokaždé odpovím jinak a tak je to zábavnější, když pokaždé odpovím jinak. Myslím si, že poprvé mě to možná napadlo už v Berlíně, když jsem si říkala, že potřebuju uchopit to město z perspektivy živočicha nebo bytosti, která žije tak krátkou dobu, po kterou tam budu i já, aby to dostalo takový ten existenciální rozměr, No a takový zvířátko je moucha, možná, že tam někde zabzučila v tom Berlíně. A navíc jsem jí chtěla vzdát hold, navíc mám pocit, že to je vlastně takový jako přehlížená bytost, která je z podstaty božským stvořením, už tím, jak ji vlastně pohrdáme a že tou stroboskopickou zrychleností nebo takovou tou jako podivnou jak to uchopit. Tou neposedností vlastně dokáže zachytit nějakou podstatu, kterou my nevidíme z principu. Mm-hmm. Taky má výborný ten zrak, že jo? Vidí vlastně i dozadu.
1: Ale měla jste předtím jaký vztah k mouchám? Když říkáte, teď jsem chtěla vzdát hold, to přišlo tak najednou někdy.
2: Já jsem mouchy vždycky ráda pozorovala a teprve, když jsem tu knihu dopsala, tak jsem se začala všímat i jednoho zvláštního takového skrytého detailu, že ve všech textech literárních, který mám ráda, který jsou mě blízký, který jsou třeba ryze existenciální, tak tam ty mouchy většinou nějakým způsobem se vyskytnou v nějakém obrazu nebo zabzučí tam. Je to... Já nevím, já jsem třeba dřív jsem takhle napsala povídku o krávě, identifikovala jsem sama sebe jako s božstvím kravské bytosti.
1: A okolo krav se pohybují také dost mouchy, ale těch jste si tam tehdy ještě nevšímal, nebo
2: no,
1: už ano?
2: No a teď jsem si říkala, tak jo, tak nejdřív je to ta kráva, pak je to ta moucha, vlastně mají i něco společného. A taky prostě krávy jsou, používá se to jako nadávka, že jo. Teď je spoustu idiomů namířených proti mouše domácí. Tam je zajímavý, že třeba v němčině ty idiomy nefungují tak, jak v češtině, takže s tím překladem je teď spousta jako práce a různé jakoby jiné magické kreativity. Jo. Mm-hmm.
1: Takže teď se Mariborská hypnoza finišuje překlad do němčiny. Bude na frankfurtském knižním veletrhu, předpokládám.
2: Má být v září.
1: Mm-hmm. No ale když říkáte, moucha mi dala hlas, tak jste přece psala úspěšně i před tou muší perspektivou, nebo vnímáte to skutečně, Mariborskou hypnozu, jako nějaký takový jako milník ve vašem vnímání i třeba psaní?
2: To rozhodně ne, já mám pocit, že to je něco, co vzniklo tak trošku omylem a bokem a mimochodně jako vedlejší produkt. Ale už několikrát se mi osvědčilo, že když něco píšu bez jakýchkoliv ambicí něco napsat, víceméně protože potřebuji splnit úkol a aby ho mohla splnit, tak potřebuji najít nějakou niternou vazbu, nějakou nutnost, proč to psát, aby mě to bavilo. A ve chvíli, kdy se to spojí, tak to většinou se asi nějak podaří víc, než kdybych si třeba plánovala 10 let, napíšu něco o mouše. To bylo,
1: no. Což je případ právě Mariborské hypnozy, kdy vás Větrné mlýny nakladatelství vyslali právě na tento pobyt se zadáním napsat Bedekr, to je známo, takže vy jste ten úkol splnila po svém. Ale to mě stejně zajímá právě tyhle pobyty, jak fungují, že tam musí být jako opravdu velký tlak na to, že teď během kolika 3 týdnů?
2: Nebo... Já jsem tam strávila 14 dní.
1: 14 dnů musím něco skutečně napsat.
2: No, jako ono to nevzniklo samozřejmě během těch 14 dnů. To jsem tam spíš jako žila, rozhlížela se, bzučela. Ale je fakt, že jsem měla jakoby deadline 3měsíční, což mě spíš pomohlo, než by mě to asi ublížilo, protože je možný, že bych to psala dosud, kdybych neměla deadline.
1: Mm-hmm. Tak dnes je naším hostem Dora Kaprálová. Mluvíme o její nejnovější knize, dvojnásobně oceněné Magnesii literou Mariborská hypnoza. A teď přestaneme tady chvíli bzučet a pustíme si píseň, kterou jste pro nás vybrala. A to je od Báry Zmekové Jediný na světě. Jestli jenom nám ji prosím uvedete, čím vám je blízká?
2: Objevila jsem ji nedávno vůbec celou tvorbu Báry Zmekové a přijde mi to taková pěkná kombinace toho jemného textu, je to trošku nadžezlé a je to tak subverzivně zádumčivé. Je mi to blízký.
0: Pomalu se smráká, vem si jen

0: Báru Zmekovou do dnešní vizitky vybrala Dora Kaprálová, která je naším hostem, spisovatelka, aktuálně dvojnásobně oceněná za její novou knihu, novelu Mariborská hypnoza, o níž mluvíme, kde tedy hlavní roli hrají mouchy, ale ono se to tak jako říká, ale tam je spousta samozřejmě dalších podstatných linek a mě zajímá právě ta kompozice, kterou ocenila i porota Magnésie Litery, protože vy tam vlastně rekapitulujete ty kulturně historicko-společenské události, do toho je tam velmi fascinující příběh lásky samozřejmě. Titovský režim, jugoslávské války na přelomu milénia v 90. letech, tak řekněte mi, jak jste to skládala dohromady? Jak vlastně máte na jedné straně ten asociativní proud myšlení, ale zároveň ty reálie a jak se to tam dohromady skládá?
1: No, to byl asi spíš tušený proces než vědomý. Já bych to vlastně ráda nějakým způsobem zanalyzovala. Je fakt, že jsem souběžně si načítala všechno o historii Slovenska, o Titovi, dívala jsem se na různé dokumenty, ale současně jsem chtěla nějakým způsobem definovat z podstaty, co to je jako proces psaní a současně mě zajímaly i ty dezinformace v souvislosti právě s pavoučími sítěmi a s mouchou domácí. A nějak jakoby ten výsledný tvar, ačkoliv byl tak jako rozbíhavý, tak jsem, mám pocit, že jsem tu kompozici, nebo že jsem jakoby tušila, k čemu to všechno povede, ale ten příběh narrativní se rozbzučel až díky tomu, že jsem v Mariboru objevila v místním archivu takovou noticku o tom, že tam skutečně byl jistý hypnotizér Svengálí. A dokonce těch příběhů z toho Mariboru za těch 14 dní jsem měla víc a byly jiné, takže z toho se dostalo z té reality vlastně jenom takové homeopatické množství, včetně toho, že možná paní Daša má nějaký předobraz, ale rozhodně to prostě není táž
0: paní Daša, táž která paní, věří konspiracím, no, a že
1: jako je to vlastně je to fikce, která možná funguje tak, jak kdybych chtěla být chytrá, jak rádio, jak to říkal už ani nevím kdo, že zkrátka fikce je největší lež, která je uvnitř pravdivá. To byl nějaký Francouz.
0: Ano, a já jsem to od vás už právě také slyšela, že jste mě úplně vzala z hlavy to jméno. Ale když jste mluvila o tom, že zanalyzovat si ten proces psaní, vy tam se v té knize o procesu psaní vyjadřujete asi hodně, nebo nejvíc možná z vašich předchozích děl a přirovnáváte ho k zásadnímu procesu tělesnému, k vylučování. Opravdu to tak máte?
1: No, to je otázka. Já si myslím, že psaní je dost fyzický proces, že se to jenom podceňuje. Trošku to vlastně teď svým způsobem a jemně tematizuje Marek Šindelka v tom svém novém opusu, v tom románu Systémy něhy. V podstatě já jsem třeba psala konkrétně tu mariborskou hypnózu, takže jsem psala chvíli a potom jsem se točila v hula hoop a žonglovala jsem přitom a tím jsem se vlastně sama sebe zhypnotizovala a mám pocit, že člověk potom najde do určitého rytmu, který v podstatě je i fyzický. Že to je, jako když třeba chirurg operuje, tak je to taky fyzická práce a nejenom intelektuální. Nebo vlastně i vy tady v rádiu, když se otočíte na židličce ve studiu, tak taky vlastně, že prostě nejsme jenom ta duše.
0: Aha. No, každopádně exkrementy. No, ale jako mě zaujalo právě to, že to máte tak těsně spjato. Hrajete si i s těmi slovy, které tady teď dopoledne nebudu na Vltavě opakovat.
1: A která to jsou?
0: No, ty vám neřeknu. Protože bych musela místo nich pípat. Ale exkrementy a vylučování v mariborské hypnoze mají velkou roli, až uměleckou tady samozřejmě. Protože, takže vy to, ten exkrement vnímáte jako umění a nebo vlastně píšete v duchu jakési, nebo jakéhosi umění exkrementu.
1: Rozhodně bych tu svoji prózu neoznačila za experimentální, exkrementální prózu a dokonce ani ne za experimentální prózu. A velmi se bráním takovým těm jako názorům, že je tam těch exkrementů příliš, nebo notabene, že to je až vulgární, protože jestli to něco není, tak to není vulgární popis, je to spíš jako ten proces toho zažívání, protože to, co zažíváme, tak skutečně nám prochází i střevy, že jo, teď je to už jako z principu toho slova, je to vlastně daný fakt.
0: Souhlasím, v maniborské hypnoze se opravdu exkrementy objevují i jako umělecký proces, výsledek uměleckého snažení Svengálího třeba, že?
1: Přesně tak.
0: Ale člověk může zaznamenat, že jste opravdu velmi důkladnou pozorovatelkou, nikdy nepřestávající pozorovatelkou svého okolí. Vy tam proplétáte samozřejmě i tu rovinu spisovatelky, nebo která je v Mariboru. Tak jste možná až někdy obsedantní v tom pozorování? Má být člověk nervózní, pakliže vidí Doru Kaprálovou někde v blízkosti a zamyšlenou?
1: Rozhodně ne. Já jsem nenápadná, já už nezírám, myslím. Taky se mi zhoršil zrak a už nedělám ani to, že bych třeba přijela tramvajovou zastávku jenom proto, že se zaposlouchám do cizího hovoru. Co mě zůstalo z takového toho voajerského období je, že kvitu s povděkem, že třeba v Berlíně nikdo nezatahuje závěsy. Takže to je ještě taková jako malá, nenápadná libůstka, naprosto nevinná. Ale
0: že mrknete nebo postojíte.
1: Já si myslím, že ta, jakože více než obsese pozorováním, je to nějaká jako obsesivní radost z života. Já prostě hrozně ráda asi mám, já prostě ráda žiju. A když ráda žiju, tak abych ráda žila, tak musím s radostí všechno pozorovat.
0: A zároveň ten váš vývoj od toho, jak jste říkala, voyeurismu, myslím, je tam taky patrný v té knížce, protože dospějete i do momentu, kdy sama sebe v tom pozorování zastavíte a napíšete třeba o jednom páru. Oba jsou v tomto okamžiku víc než pouhá slova v textu. Takže
1: to je krásné, že to zmiňujete, to je moje oblíbená pasáž.
0: Jo, tak mě to zaujalo právě taky, že jsem si říkala, aha, tak tady se Dora už jako vzdálila. Tak kdy je pro vás to vaše pozorování takové, že už radši odvrátíte zrak někam jinam?
1: No já mám ráda intimitu, ale samozřejmě je tam nějaká etická hranice a nemám ráda ani vlastně vulgaritu pornografie nebo takovou tu jako úplně ten přímý pohled, protože tam se potom zase ztrácí prostor pro nějaké tajemství nebo pro nějakou mystiku, tak je příjemnější ty dveře jenom pootevřít nebo podívat se klíčovou dírkou, zavřít oči a představovat si, co se někde odehrává.
0: Než to mít napálené naplno.
1: No, asi ano, protože tam potom končí jakákoliv představivost a vlastně ta představivost je na životě to krásný, když si vezmeme v úvahu, že vlastně stejně prospíme minimálně třetinu života a zdají se nám sny, tak to se taky podceňuje, že jo, tato
0: část našeho života, když sníme a často zapomeneme ty sny. Ale zároveň, to je ten úvodní citát, říkáte, že patrně všechno, co děláte, tak děláte proto, abyste o tom jednoho dne mohla napsat. A teď já vlastně jako nevím, jestli to není trochu nesvoboda, že vlastně vám pořád jede ta spisovatelka vnitřní, nebo jak to máte?
1: To jo, ale ta nesvoboda je možná bržděná nebo osvobozená mou leností, že necítím potřebu zapsat si všechno, co zažívám. Dokonce si ani nevedu žádný deník a nikam si nic nezapisuju, takže občas jdu a běží mi hlavou úplně výborný text, který do večera zapomenu. Ale naučila jsem se takový jako pravidlo, že jsem si říkala, a když si na to vzpomenu ještě za týden a bude to stejný a za dva týdny a bude to zase stejný, tak to potom má asi smysl s tím něco udělat. Ale taky to není žádný pravidlo, protože já jsem trošku nesystematická, ale
0: Tak se vám
1: necítím se nesvobodně v tom psaní. Naopak bych řekla, že je to takový únik do vnitřní svobody, která je absolutní.
0: Já myslím spíš nesvobodně v tom žití, protože vlastně žijete tak, že jako přemýšlíte, že to napíšete, ale když to máte takovou selektivní paměť o tom, tak to nemusí být tak nesvobodné.
1: Mám bohužel nebo bohudík selektivní paměť.
0: Dora Kaprálová, spisovatelka, je hostem dnešní vizitky. Dvojnásobná držitelka magnézie litery za rok 2025. A prosím, pokud vás cokoliv zajímá, napište nám na vizitka@rozhlas.cz a my si teď pustíme další píseň, a to Mi Confession od Gotan Project, možná, nebo Prože, protože je to pařížská kapela. Tak jestli nám ji můžete prosím trochu představit.
1: No, to je právě ta kapela, kterou jsem občas poslouchala, když jsem se točila v hula hop a žonglovala, a která vlastně zazní úryvky z této písně i v té rozhlasové verzi audioknihy.

0: escucharme bien. No es chamucho.
1: No es chamucho.
0: Es amor.

0: hudební kapela založená v Paříži, kterou můžete slyšet i v četbě s hvězdičkou Mariborské hypnozy v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu. Tak to je verze novely, kterou Vltava takhle, respektive v podání Dory Kaprálové, autorky, nahrála. A mluvíme právě o této knize a o psaní Dory Kaprálové a říkali jsme si, že ty mouchy jsou jako tam takovým zvláštním tvorem a mně přišlo ve smyslu tom, jak opravdu jim skládáte ten hold, tak se tam nazbírala spoustu těch takzvaných fun facts o mouchách. Kam jste na to chodila a který vás třeba nejvíc zaujal? Třeba si tam dočteme o muším vývaru, že recepty různé tam takhle přinášíte.
1: Ty tři recepty, pak se vrátím, ano, k těm mouchám. Ty tam zůstaly, protože je to současně trošku román milostný, jak je tam vlastně ta linie mezi Svengálím a
0: Alice.
1: A Alice. A každý milostný román by měl ctít pravidlo tří kuchařských receptů, protože láska prochází žaludkem. Tak to je jen tak na okraj. A ty mouchy jsem sbírala tak různě. Myslím, že jsem začala tím, že jsem si opravdu poslechla rozhovor s vynikající kriminální entomoložkou, forenzní entomoložkou, u kterého mě teda zaujalo, s jakým zápalem a vlastně odstupem téměř cynickým, ale vlastně plným lásky, mluví o odleželých tělech,
0: které
1: mouchy kolonizují, tak to mě zaujalo a to tam možná z toho právě něco jako zůstalo potom v té knize, ale jinak jsem studovala o mouchách kde co. Objednávala jsem si taky, já pracuju čas od času v berlínském knihkupectví Mouse and Bear Books a to je teda i knihkupectví pro děti, takže jsem tam začala objednávat spoustu encyklopedií pro děti o hmyzu a tam jsem si našla ty nejdůležitější fakta o mouchách, protože to bylo taky jednoduše napsané, takže jsem tomu rozuměla, bylo to pěkně nakreslený. A jo, to byla jakoby tato součást těch rešerší mě samozřejmě taky bavila. Mm-hmm. A bavilo mě to přenášet ty vědecké fakta do takových těch, jako posunovat to subverzivně do té pseudovědecké roviny, ano, nějaké literáckosti, která je z principu prolhaná, jak by řekl Albert Camus, na jehož jméno jste si vzpomněla.
0: Ne, vy jste ho zmínila a v písni jsme si ujasnili, o koho šlo. No. Ale když jste dopsala tuhle knihu, tak mě zajímá, jestli se třeba jako někdy oženete po nějaké mouše, nebo jestli jste se někdy ohnala, nebo jak to s nima máte, když vás třeba fakt trochu otravují.
1: Jo, to je strašně intimní otázka, ne? Teď s radostí pozoruju ty mouchy a zjistila jsem, že když neděláte nic, takže i ta moucha si zvykne na vás tak, jako vy si zvyknete na ní a vlastně se jako navzájem necháváte být, tak ta moucha taky nebzučí pořád. Ona by se tím vyčerpala. Oni jak jsou zrychlený, jak vlastně žijí rychleji, jak tak jenom prostě, že má ten okruh těch 8 kilometrů. To je strašně moc, prostě oni jsou hrozně pilní, oni jsou strašně pracovitý. Mm-hmm. Taky nemají
0: kam se
1: žádný...
0: včela?
1: Kam... No, včely jsou vlastně taky pracovitý, mravenci taky, vůbec ten hmyz je úžasný. Mm-hmm. A proti těm jako líným lidským bytostem jsou to vlastně takový jako dělníci kultury, dělníci života, dělníci vědy, jen to prostě nevíme, protože s nimi málo komunikujeme.
0: Na jakého živočicha se teď zaměřila vaše pozornost po mouše, nebo jste ještě v zajetí jejího bzučení?
1: Teď pozoruju své dvě želvy, protože ta jedna...
0: Vodní nebo suchozemské?
1: Máme dvě řecké želvy suchozemské, žijí v takovém paláci, mají fakt obrovský terárium, ale vytáhli jsme je po zimním spánku v lednici, jsme jako vykoupali, pak jsme je nechali v koupelně a já jsem nějak prudčeji otevřela dveře a želva jménem Apokalypsa si trošičku rozbila tady hlavu na temeni a měla možná otřes mozku, tak jsem ji vzala ke zvěrolékaři. Všechno se to jako zahojilo, ta rána, ale mám pocit, že málo žere, takže já ji vlastně dennodenně pozoruju. čili con carne, její kamarádka a mladší sestra, taky želví hraběnka, tak ta je jako, ta žere jahody a s velkou, už se zase dostala do svého rytmu, ale apokalypsa trpí. Uh-huh, uh-huh. Takže já pozoruju teď želvu, no.
0: Aha, tak držím palce apokalypse. Děkuju. Ale, takže pozorujete želvu, ale to jako vlastně, já totiž v dětství jsem měla také želvu a nezdá se mi, že by to byl úplně jako vzrušující tvor na pozorování. Ale vy jí máte teď spíš jako, že pozorujete ten její klinický obraz.
1: Teď si dělám starosti. Mě jako na těch želvách fascinuje, že to jsou takový křehký chodící tanky. A jakoby ten krunýř v souvislosti s tou vlastně křehonkou hlavičkou, která se teda teď možná měla opravdu otřes mozku, tak to mě na nich baví, taky mě baví, jak jako elegantně vlastně pojídají. A myslím si, že mají jako krásný vnitřní život. Mm-hmm.
0: Tak se třeba budeme těšit na další knihu, tentokrát ne o mouchách, ale o želvách. A píše nám posluchač ze Znojma v Teplicích David Loprajs, zdravím do rozhlasu a gratuluji do řek ocenění a děkuji i za zajímavou hudbu. Rozhovor jsem si pustil trochu pozdě, takže je možné, že toto téma už zaznělo. Tak jsem se chtěl zeptat, zda Dora s ohledem na své mezinárodní zkušenosti vnímá nějaký rozdíl mezi Čechami a Moravou? Možná i vy jako brněnská rodačka.
1: To je zapeklitá otázka. Já možná v nějakém nářečí, možná v míře nějaké pohostinnosti, ale já rozhodně se bráním tomu nějak jako jakkoliv generalizovat a drolit pozornost k národům. Já si myslím, že to je vlastně strašně komplikovaný téma, do kterého se ani nechci pouštět. Já jako všude možně propaguju dílo a eseje Dubravky Ugrešič, která vlastně psala přesně o tom a která konec konců pochází z Chorvatska, ale utekla za balkánské války a pak žila v exilu, zemřela v Holandsku, psala vynikající eseje a považovala sama sebe, taky romány, za nadnárodní, transnárodní autorku. A to je mně vlastně hrozně blízký tento pohled, protože ona, krom toho, že přišla o tu zem, tak vlastně přišla i o jazyk tím, že se ta chorvatština potom oddělila od té srbochorvačtiny, že se ty jazyky začaly najednou nějak jako ideologicky ohýbat. A já jsem si zrovna nedávno uvědomila, že pro mě ta čeština znamená takový bohatství, že představa, že by se třeba Morava oddělila od Čech, někdo by se z Prahy odstěhoval na Hanácko a musel by mluvit takhle, musel by mluvit hanácky, anebo naopak já, že bych musela říkat pořád hele, protože jinak by to nebylo jako vhodný ta řeč. To je pro mě úplná představa pekla. A to jsem se možná dostala až jako k otázkám nějaké filologie nebo jo, k něčemu,
0: což
1: ale v podstatě s tím jazykem a s tím, jako, jak vnímáme Čechy, jak vnímáme Moravany. No jasně, tak když jsem v Bamberku, v

0: že jak říkáte, jak si vyhýbáte se jak si tomu ryze národnostnímu hraničení.
1: No já si myslím, že to je vlastně zdravý najít ten odstup, že to samozřejmě není nejjednodušší cesta. Nejjednodušší cesta je narodit se jako pan Karel z obce Strmilov, který se narodil ve Strmilově a nikdy nebyl ani v Brně. A byl vlastně spokojený, jako, byl to šťastný, spokojený život, ale já si myslím, že vlastně k tomu, aby člověk měl nějakou důvěru v život nebo v lidstvo jako takové, tak je vlastně dobrý třeba žít na čas někde jinde a ten prostor spíš zvětšovat, než zmenšovat.
0: Čili to, že ho zvětšujete, vám i zvětšuje důvěru v lidi?
1: Svým způsobem asi jo, že člověk vidí, že vlastně nežije, že vlastně ty mikrosvěty jsou trošku, můžou být až klaustrofobní a je to takové, že ta otevřenost má samozřejmě své meze, ale je to, myslím, zdravější.
0: Tak my se i v rámci hudby teď vydáme zase jinam, a to s polskou lidovou hudební skupinou Tulia, Učekaj moje srdce. Tak tu jste vybrala proč?
1: Tu jsem vybrala, protože jsem to vybírala nějak, když bylo kolem 1. máje, tak jsem si říkala, tak tam dáme ještě nějakou takovou vyhřezlou, nějaký jako dirty pleasure, skoro až
0: májovou.
1: Až kýč, ale vlastně mě to jako vždycky hrozně rozpumpuje srdce.

0: Posloucháte Vltavu, ve vizitce je dnes naším hostem spisovatelka Dora Kaprálová. A když jsme mluvili o tom psaní, tak vy také přiznáváte nebo říkáte, že vás hodně o psaní naučil rozhlas. Vy jste si prošla různými tady tvůrčími procesy, tak můžete přiblížit, co přesně vám vlastně jako rozhlas dal pro vaše psaní?
1: No, dal mi nějakou jako vnitřní disciplínu, s tím nějaký jako základní pravidla kompozice. A i když se málo kdy strefím do žánru, což vlastně už byl případ toho, že já jsem studovala na JAMU dramaturgii a scénaristiku rozhlasovou a televizní. A měla jsem napsat divadelní hru a napsala jsem omylem rozhlasovou, rozhlasovou napsala jsem omylem divadelní, ta potom vyšla knižně, ale taky jsem vlastně jako absolventskou práci místo divadelní hry natočila dokument o básníku Leoši Slaninovi. A to bylo potom na Prix Europa v Berlíně. To vlastně mělo to Akeblamster Prize, to dostal. Takže já jsem potom jako hned začala spolupracovat s tehdy s Jitkou Škápíkou a s panem Boučkem v Českém rozhlase a začala jsem se živit těmi rozhlasovými dokumenty. Živit v uvozovkách, protože jsem se tím uživit nemohla, ale vlastně mě strašně na tom těšilo, na tom procesu, že jsem ztratila takový ten ostych před lidmi a všechno jsem si to psala, přepisovala jsem si to do slov a pracovala jsem nejdřív s tím textem samotným, takže jsem vycházela z textu a teprve potom jsem si k tomu vymýšlela tu hudbu a snažila jsem se to co nejvíc dodávat na klíč, že jsem měla i nějaký ten program, který už jako možná ani neexistuje, možná už bych to ani neuměla. Tím to vlastně skončilo celá ta moje kariéra, že se to všechno potom zkomplikovalo tou technikou a já jsem nebyla úplně technicky zdatná, ale jistý je, že fakt ten rozhlas mě toho dal vlastně strašně moc.
0: Takže vděčíme za své technice, že jste se stala úspěšnou spisovatelkou.
1: I takhle se to dá pojmout, že vždycky jako zuřili potom ty zvukaři v tom studiu, kdy jsem říkala, no a tady přece to máte na klíč, v těch různých kanálech jsem jim to odevzdala v programu Vegas. Ale je to krásná práce, jako audio, zvuk a myslím si, že to má i budoucnost, že jsme všichni přehlcený obrazem a tím tou vizualitou, takže je to vlastně taková jemná reakce.
0: Když byste měla pravdu, že v dnešním světě scrollování.
1: No.
0: Ale rozhlas tady už neplánujete nebo nějakou další spolupráci? Teď jste si tady načetla četbu s Hvězdičkou, Mariborskou hypnózu.
1: Ale já jsem otevřená vůči všemu. Otázka je vždycky čas a potom jakoby ta proporce nebo to množství času, které tomu člověk může věnovat, protože je fakt, že ty rozhlasové dokumenty jsem možná jako intenzivně jsem pracovala na jednom dokumentu třeba 3 měsíce a nedělala jsem vlastně skoro nic jiného, protože to bylo až obsesivní jako radost z toho textu a z té práce a z té mixáže závěrečné.
0: A teď vás tedy konkrétně čeká co? Mariborská hypnoza vyšla ve slovenštině, takže pojedete do Slovenska?
1: Teď jedu do Slovenska a potom, protože je to ještě nominovaný, je to na shortlistu Evropské ceny za literaturu, tak jedu 29. května, vlastně z toho Slovenska letím do Varšavy na Mezinárodní knižní festival, kde se to teda jako vyhlásí.
0: No, a teď v nejbližších dnech samozřejmě Svět knihy, nebo
1: jo,
0: aktuálně.
1: To je dneska.
0: Dneska, včera, do neděle. Tak tam vás čeká co?
1: Tam mě čeká společně s Vratislavem Maňákem si budeme povídat o Wittgensteinovi, v Rouše, Svengáliho, o kultuře střední Evropy a ta jeho kniha je úžasná. Já se těším, jak se nám propojí vlastně ten středoevropský prostor, to jeho esejistické uvažování s tím mým teda bzučivým.
0: Tak to je pozvánka na Svět knihy teď, ale
1: v 11 hodin v neděli v sále Boženy Němcové.
0: V neděli. Ten letošní ročník se zabývá tím, jak literatura zachycuje, interpretuje a uchovává historické události a jak formuje kolektivní paměť. To možná taky o tom budete s Vratislavem Maňákem právě mluvit, ale tak literatura, kolektivní paměť. Vy v Mariborské hypnoze třeba právě pojmenováváte ten svět dezinformací, konspirací. Může s tím něco zmoct literatura třeba?
1: No, možná minimálně, ale přesto bych se té naděje trošku držela. Co nám zbývá, než mihotavé světlo.
0: No a právě to mě zajímá, jestli máte sama nějaký příklad, kdy si myslíte, že literatura sehrála nějakou jako velmi významnou roli, nebo jaká je její moc či síla?
1: Já si myslím, že čím jsou ty příběhy komornější a intimnější, tak tím jsou vlastně političtější, i když to zní naprosto nabubřele a nesmyslně, ale myslím si, že vlastně Pavel Klusák hrozně pěkně řekl o mariborské hypnoze, že mu to připadá, že to je nejtajnostnější angažovaná próza minulého roku. A já si vlastně taky myslím, že to angažovaný je. Jenom to nedokážu, protože je to pole té literatury, tak jak ji mám ráda, tak to nedokážu jako pojmenovat přímo. Nepíšu žádný thriller, politický třeba.
0: Možná je to tím, jak říkáte, že jste si vždycky míjela těmi žánry, že jste se nedokázala trefit do toho žánru.
1: Je to možný, ale je to vlastně i to, co já mám vlastně na literatuře ráda. Jo, že si myslím, že i na těch intimních příbězích, nenápadných, zdánlivě a politických se vlastně dá vysledovat vždycky nějaká podstata, pokud je to prostě jako dobře zachycený, nebo pokud je tam nějaká jako vnitřní pravdivost nebo nějaký jako nerv nebo tep té doby, takže že to vlastně je daleko širší pole, než by se nám mohlo zdát, když hledáme nějakou jako angažovanost v umění. Mm-hmm. Ale samozřejmě to nepopírá to, že mám ráda i třeba dokumentární romány, které jako zachycují sociální nesrovnalosti ve světě. To já naprosto ctím a respektuju taky. Mm-hmm.
0: A vy sama, kdybyste měla říct, právě jsme tady na světě knihy, nebo teď jsme ve studiu, ale na svět knihy se chystáte, tak třeba jako kterou knihu jste naposledy četla vy zajímavou, nebo jestli tam máte vybraný nějaký stánek, kam se rozhodně budete podívat? Nebo?
1: Já se přiznám, že jsem ještě neviděla úplně ten program, tak to tak nějak oběhnu všechno. Co? Neviděla jsem ten program, bohužel.
0: A co jste četla třeba?
1: Teď zrovna dočítám poslední knihu Judith Herman, která ještě není přeložená do češtiny a ta mě těší moc. Čtu si paralelně k tomu ještě pořád toho Vráťu Maňáka s Wittgensteinem v Kejsauně. Dočetla jsem teď Marka Šindelku, který mě moc zaujal. Předtím jsem si poslechla Babičku. Já čtu hrozně chaoticky a toho mám jako rozečtenýho hodně a přeskakuju trošku, bzučím u toho. No.
0: A vy jste právě říkala, že váš domov je v jazyce v češtině a teď jste odkázala i k tomu, že co čtete v němčině, vaše knihy vycházejí v němčině. Tak jak reflektujete vlastně ten český literární a knižní provoz a ten německý, samozřejmě chápu, že jsou to dosti odlišné trhy už jen tou velikostí, ale jak třeba bylo těžké s vašimi překlady prorazit na německém knižním trhu?
1: No, mě oslovila jedna nakladatelka, už teda bývalá, za což jsem jí byla vděčná, protože jsem se nemusela o nic snažit a ona mi vlastně nabídla na základě nějakého čtení do němčiny přeloženého textu, ať u ní vydám Berlínský zápisník a pak ještě u ní vyšly Ostrovy a i ta dětská kniha Paní, kdo a bílá tma. Mm-hmm. Takže to, tomu jsem přišla taky jako slepá k houslím. Aha. A pak, protože jsem zjistila, že to nakladatelství vlastně není úplně praktické k tomu, kdy se člověk chce uživit tu literaturu, tak jsem posílená pivem se svou překladatelkou a kamarádkou Natašou von Kopp na Lipském veletrhu šla k prvnímu stánku a nakladatelka si přečetla rukopis Zimní knihy o lásce, do němčiny teda už přeložený, a ráno mi volala, že to hned vydá a hned za 3 měsíce. A teď jsem teda u toho nakladatelství Mikrotext, aha, kde mi vychází ta mariborská hypnoza, kterou koupila jako zajíce v pytli, aniž by to věděla, a taky na Lipskou. Jakože přinesla jsem jí tu českou knihu a četla jsem jí v rozmařile anotaci a ona říká, jo, jo, tak to já chci taky vydat.
0: Výborně, takže jste se posílala pivem a no. Pak je důležitý tady ten provoz na těch festivalech.
1: Asi jo,
0: evidentně.
1: Asi nakonec jo, i když jako to je vždycky takový jako s takovým holčičím ostychem, ale vlastně to funguje.
0: No ale vy taky prodáváte v knihkupectví, to jste říkala občas. Přečetla jsem si, že když zrovna vy máte službu, tak se hodně prodává Dory Kaprálové.
1: To byla teda zpočátku taková moje záliba. Na tom si právě trénuju to, že jsem ta vášnivá amatérská herečka. Tak tam jako jsem v té roli té prodavačky, ale musím říct, že mě to nějak jako už unavilo, protože už jsem to hrála tolikrát, už jsem tam jako ty své knihy prodala, že teď už to nedělám, teď to dělám málo kdy.
0: Dora Kaprálová, spisovatelka, byla hostem v dnešní vizitce a na závěr nám prosím ještě uveďte píseň Lucie Dlabolové, Rodná údolí, a tam vy jste psala text, jak vidím, nebo?
1: Jo, s velkou radostí. Lucka je moje kamarádka z dětství, vydala vynikající album Lucidní snění a tahle ta píseň, tu jsem jí napsala k narozeninám a splnil se nám další holčičí sen, že jsme si potom na té Rodné údolní, z které obě pocházíme, tak jsme si tam s Natašou Fonkop, ta to režírovala, natočili videoklip a ten by se měl objevit dokonce v pondělí oficiálně na různých hudebních serverech a myslím, že i na iDnes.
0: Tak gratulujeme. Tak ať si tady ten váš list dívčích přání, ať je stále dlouhý, ale ať stále mizí ty položky a můžete si je takhle očkrtávat. Dora Kaprálová, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Počet obětí po včerejším ruském útoku na Kyjev vzrostl na 24, včetně 3 dětí. Zraněných je na 50, informuje o tom server The Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Rusko v Danické čtvrti ukrajinské metropole zasáhlo 9-patrový obytný dům. Část budovy se zřítila, vzdušné údery ale zasáhly i další civilní infrastrukturu. Zástupci lotyšských parlamentních stran budou dnes jednat o nové vládě. Svolal je prezident země Edgars Rinkevič. Po jednání rozhodne, koho z nich pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala poté, co ztratila podporu většiny parlamentu. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostala většina z přijatých. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Přihlášku na střední školy podalo letos víc než 156 000. žáků devátých tříd. Krátkodobé pronajímání by se v Česku mohlo regulovat. Dotklo by se obyvatelů a platform, jako je Airbnb nebo Booking, kterým lidé často vyčítají hluk nebo nedodržování některých pravidel, třeba požární ochrany. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnit by to mělo zprovoznění registru e-turista. Podle Ministerstva pro místní rozvoj k němu dojde letos. A počasí dopoledne bude většinou zataženo, v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm. Postupně bude většinou déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Jen místy se vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 6. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: Česká filharmonie představuje svou 131. sezonu. S šéfdirigentem Semjonem Byčkovem ji zahájí rezidenční umělkyně houslistka Janine Jansen. Taktovky se ujmou Jakub Hruša, Simon Rettl, Vasilij Petrenko, Daniel Harding či rezidenční skladatel Tomas Adés. Chybět nebudou solisté jako Juča Wang, Radek Baborák či Jan Fischer. Česká filharmonie CZ. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Vltava je s vámi i po 11. hodině, kdy k mikrofonu usedla Dagmar Kopečková. Hezký den a dobrý poslech. A teď už se společně svezeme na vlně jazzové hudby. Zpěvačka Aubrey Johnson vydala letos v březnu druhé album jakožto kapelnice a skladatelka. Album vyšlo po 6 letech od jejího debutu a více už nám k němu poví kolegyně Eliška Vidomus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pro Johnson tato deska znamená, řekněme, návrat ke komponování po dlouhém období, kdy se věnovala převážně interpretaci hudby jiných umělců. Jak se do alba promítly zkušenosti z těchto spoluprací a v čem podle vás nové album představuje posun od zpěvaččina debutu?
2: Tak já se přiznám, že když jsem si to album poslechla poprvé, nebo když jsem slyšela tu první skladbu, tak na první dojem, takový první dojem jsem z toho měla, že se bude jednat spíše o takový nekonfliktní, milý smooth jazz, prvky brazilské hudby, a byla jsem trošku opatrná a říkala jsem si, jak se to asi bude vyvíjet dál, ale byla jsem velice milé překvapená a moc doporučuji toto album si poslechnout celé, protože ten první dojem vezme brzy za své. Když se do toho alba hlouběji ponoříme, tak zjistíme, že se jedná o nesmírně promyšlenou, instrumentačně bohatou a výrazově rozmanitou tvorbu. Navíc ten hlas Aubrey Johnson, byť má v sobě, pro mě už je to tak trošku na hraně, právě občas tam cítím lehce takové prvky jisté vokální, nechci říct to slovo, ale naznačím manýry, ale pořád si myslím, že je tam obrovská, jednak tedy s úplnou jako samozřejmostí podávaná virtuozita, až dechberoucí prostě vokální ekvilibristika, dokáže vystoupat do neskutečných výšek, ale nebojí se ani experimentálnějších ploch, což je mi velice sympatické, že to rozhodně není takové to prvoplánové vokální album, ty skladby mají i docela dlouhou stopáž, dost často tam se objevují buď sola instrumentální, nebo její vokální, ona hodně využívá sket. A stejně jako na tom debutovém albu Unraveled se tady propsala její láska k brazilské hudbě, k čemu se ještě dostaneme. No a co se týče nástrojového obsazení, tak to zůstalo stejné jako u debutu. Jedná se o komorní jazzový sextet, je tam spolu se zpěvem, je tam klavír, basa, bicí, bas, klarinet a housle. Zajímavé je, že se tam obměnili skoro všichni hudebníci. Zůstala tam se zpěvačkou pouze houslistka z toho prvního alba, Tomoko Omura, což je její dlouhodobá hudební souputnice, která navíc i přispěla autorsky k tomu, do toho aktuálního alba. Já bych teď ráda pustila první ukázku. Je to úvodní skladba z toho alba, jmenuje se Hope. Pojednává o nutnosti nestratit naději i samu sebe, navzdory okolnostem. A tato skladba vznikla na objednávku místa, kam bych se moc ráda někdy podívala. Je to vinice v Kalifornii, Portola Wine Yards, kde se konají jazzové akce. A myslím si, že to opravdu může být zážitek. Takže pustíme si teď skladbu Hope.

0: Hope, píseň z nového alba zpěvačky Aubrey Johnson. My si povídáme s Eliškou Vidomus. Aubrey Johnson má na své aktuální album zařadila také píseň Help Me od Johnny Mitchell, kterou si poslechneme také ve vysílání Vltavy. Jak byste popsala její vztah k této hudebnici a způsob, jakým tuto píseň uchopila?
1: Tak Aubrey Johnson, když měla zmínit své vokální vzory, tak zmiňovala nejčastěji Betty Carter, Sarah Vaughan nebo Bobbyho McFerrina. Ale když se jí pak ptali na její asi nejoblíbenější album nebo na album, které jí nejvíce ovlivnilo, tak zmínila desku Blue od Johnny Mitchell a v minulosti zpracovala i jiné její písně. Já si myslím, že obecně Johnny Mitchell představuje velkou inspiraci pro jazzové hudebníky právě i proto, že dokázala přemostit různé žánry a právě i s některými jazzmeny spolupracovala, ať už s Charlesem Mingusem nebo s Herbiem Hancockem, který v roce 2007 věnoval album River to Johnny Letters, které moc doporučuji. Spolupracoval na něm třeba s Tinou Turner nebo s Leonardem Cohenem. A já, kdybych měla říct konkrétně k té skladbě Help Me, tak tam si myslím, že se podařilo Aubrey Johnson docílit podobné naléhavosti. Ten text je opravdu takový hodně, řekněme, naléhavý, ale co se týče instrumentace, tak je tam velký rozdíl, protože Johnny Mitchell tam má Fender Rhodes, zatímco Aubrey Johnson tam má klavír, dále jsou tam flétny, elektrická kytara a zde tedy máme u Aubrey Johnson ten zmiňovaný jazzový sextet, takže ta instrumentace je prostě trochu jiná, ten výraz. Nicméně namísto toho kytarového sóla, které má Johnny Mitchell, tak Aubrey Johnson zařadila opravdu neskutečnou sketovou plochu, kterou za chvíli uslyšíme. A než si to poslechneme, tak já bych jenom ještě zmínila Pavla Klusáka a jeho knihu Ženská práce, ve které cituje v souvislosti v kapitole věnované Johnny Mitchell, cituje zpěváka Gregoryho Portra. A mě právě ta citace tak nějak hezky rezonuje, nebo myslím si, že hezky ilustruje tu píseň, kterou si teď poslechneme. Gregory Porter o Johnny Mitchell prohlásil: podle mě si Johnny neustále pohrává s hranicí mezi štěstím, smutkem, láskou, neláskou, zdravým rozumem a zhroucením, což je přece stav, kterým jsme si všichni mnohokrát prošli.

0: Help Me, další ze skladeb, které do vysílání přinesla Eliška Vidomus. Následující píseň Aubrey Johnson zpívá celou s Catem. Zároveň touto skladbou vzdává hold dvěma tradicím najednou, brazilské hudbě i své rodinné. Jak konkrétně se to do skladby promítlo?
1: Tak tato skladba jmenuje se Chorinho, tak tu napsal klavírista Lyle Mays, což byl strýc zpěvačky Aubrey Johnson a vznikla jako jeho podsta brazilskému skladateli Egbertu Gismontimu. Lyle Mays byl spoluhráčem kytaristy Peta Metheniho a často zpěvačku Aubrey Johnson vybízel, aby si s ním zaspívala a hodně ji i motivoval, aby se realizovala jako autorka, aby skládala své vlastní kompozice. Ona sama na to vzpomínala v rozhovoru pro Downbeat takto. Říkal mi, že mám úžasnou hlasovou paletu a měla bych psát na míru pro svůj rozsah, pro všechny rozdílné barvy hlasu, jaké dokážu vytvořit. A mě je moc sympatické, myslím si, že proto pro ní musel být hodně formující mít vedle sebe takového člověka, který neustále právě kladl před ní i různé vokální výzvy. A v roce 2010 jí třeba přiměl, aby se tuto na první pohled opravdu nezaspívatelnou instrumentální skladbu naučila zpívat s Catem. A od té doby je tedy skladba Chorinho součástí jejího repertoáru. Lyle Mays zemřel před 6 lety a zpěvačka tedy tuto píseň zařadila jako takovou vzpomínku na něj, tak já bych ji ráda pustila na závěr dnešního pořadu.
0: Eliška Vidomus a dnešní výběr jazzové hudby, děkujeme.
1: Také děkuji.

0: Píseň Chorinho a zpěvačka Aubrey Johnson. Posloucháte páteční polední Vltavu, je 11 hodin 24 minut.
1: Pražské jaro, divadelní svět Brno, Open House Praha.
2: Nebo divadelní Flora Olomouc a Zlín Film Festival.
1: Přinášíme setkání s umělci i živou atmosféru květnových festivalů.
2: Český rozhlas Vltava. A zůstaňte v centru kulturního dění.

0: Americká skupina Dirty Projectors vás provází pátečním vysíláním Vltavy.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Už za okamžik uzavřeme desetidílný cyklus osudů, ve kterém čteme z knihy přírodovědce Davida Attenborougha. Kniha Výpravy do divočiny nabízí jedinečný vhled do jeho expedic a pro rozhlas výběr z ní načetl Jan Šťastný. Více už za pár minut.

0: To byl Danny Grissett, americký jazzový pianista, skladatel a pedagog. Ve vysílání Vltavy dozněla jeho skladba Git.
1: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
4: Čeká nás Arras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
4: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Osudy. Dnes naposledy se začteme do knihy Davida Attenborougha Výpravy do divočiny. Z překladu Jitky Jeníkové pořad připravila Vladimíra Bezdíčková. Účinkuje Jan Šťastný, kterého režijně vedl Petr Mančal. Příjemný poslech.

Asuncionu jsme k naší nesmírné radosti zjistili, že všem zvířatům, jež jsme získali v Curuguaty a v Itacabo a o která se obětavě staral mladík Apolonio, vedlo skvěle. Řada z nich vyrostla tak, že jsme je ani nepoznali. A Apolonio jejich řady rozšířil o pár vačic a ropuch, které sám pochytal. Začala nejhektičtější a nejnepříjemnější část expedice. Všechna zvířata jsme museli přemístit do lehkých cestovních klecí. Bylo zapotřebí, aby je celníci prohlédli a spočítali. Zkontrolovat je museli také úředníci z Ministerstva zemědělství, aby potvrdili, že se těší dobrému zdraví a nepřenášejí žádné nakažlivé nemoci. S leteckou společností jsme potřebovali dopodrobna naplánovat, jak přepravíme celý zvěřinec i s námi nákladním letounem nejprve do Buenos Aires, potom do New Yorku a nakonec do Londýna. Z úředních dokumentů, které platili v jednotlivých zastávkách na cestě domů, jsme museli navíc vyčíst řadu nařízení týkajících se přepravy zvířat a pečlivě si je nastudovat, abychom měli jistotu, že nám nechybí žádné dokumenty a zdravotní certifikáty. Celou dobu jsme se zároveň starali o to, aby byla zvířata nakrmená a v čistotě. Přestože většinu povinností zastal Apolonio, připadalo nám to i tak jako práce na plný úvazek. Nejnáročnější byla mláďata. Sovičce jsme nemohli dávat normální maso, protože sovy potřebují také kousky srsti a chrupavky, šlachy a peří, které dáví v podobě kuliček. Pokud v jídelníčku tyto složky nemají, škodí to podle všeho jejich trávicímu ústrojí. Apolonio a jeho bratranec proto trávili spoustu času lovením krys a ještěrek, které bylo třeba nasekat a rukou jimi sovičku krmit. Měli jsme také pár tukaních mláďat, jež nedokázali jíst sama a třikrát denně jsme jim museli do groteskních zobáků a hluboko až do poloviny krků strkat bobule a kousky masa, kterých se dožadovali. Když jsme na začátku přiletěli do Paraguaje, informoval jsem se, že náklad zvířat můžeme letecky přepravit z Asuncionu do Londýna jedině přes Spojené státy. Byla to dlouhá oklika a hrozilo, že někde nabereme zpoždění a nestihneme navazující spoj. Navíc byl prosinec, takže se dali očekávat potíže se sháněním vytápěného místa, kde bychom naši sbírku ubytovali po dobu, kterou jsme měli strávit v New Yorku. Nebyla to ideální cesta, ale věřili jsme, že jiná není. Pak nám Sandy pověděl, že náhodou narazil na místního zástupce Evropské letecké společnosti, který tvrdil, že by pro nás mohl vcelku snadno zajistit přímý let z Buenos Aires do Evropy. To by bylo podstatně lepší, a tak jsme rychle vyrazili do kanceláře aerolinek, abychom se dozvěděli víc. Sandyho přítel potvrdil, že to skutečně možné je, neboť vysvětloval nám, přestože žádná nákladní letadla z Buenos Aires

čítal. Když se dostal k pásovcům, svraštil obočí a sáhl po objemné sbírce nařízení. Poměrně dlouho studoval rejstřík a pak vzhlédl. Prosím vás, co je tohle za zvířata? Pásovci. Jsou to překvapivě roztomilí tvorové s tvrdými ochrannými krunýři. Aha, želvy. Ne, pásovci. Možná je to nějaký druh humra. Ne, nejsou to humři, vysvětloval jsem trpělivě. Jsou to pásovci. Jak se jim říká španělsky? Armadillo. A v guaranštině? Tatu. A v angličtině? Překvapivě pásovec, odvětil jsem vesele. Pánové, musíte se mýlit, sdělil nám. Musí pro ně existovat nějaké jiné označení, protože pásovci ve směrnicích nejsou a tady jsou vyjmenovaná všechna zvířata. Bohužel tak se jmenují a žádné jiné jméno nemají, odpověděl jsem. Hlasitě knihu zabouchl. To je fuk, rozhodl. Napíšu k ním něco jiného, určitě to nebude problém. Na základě jeho ujištění jsme zrušili složité přípravy na cestu přes New York. 2 dny před plánovaným odletem z Asuncionu přišel muž z letecké společnosti k nám domů a tvářil se znepokojeně. Je mi to moc líto, začal, ale moje společnost nemůže váš náklad přepravit. Ředitelství v Buenos Aires říká, že ta zvířata, která nejsou zmíněna v katalogu, by strašlivě páchla. A to je nesmysl, rozčílil jsem se. Naši pásovci vůbec nepáchnou. Co jste řekl, že jsou zač? No, označil jsem je jako něco, o čem jsem si byl jistý, že to nikdy nikdo neslyšel. Nedokázal jsem si vybavit jméno, které jste mi říkali, a tak jsem našel nějaké v synově knížce o zvířatech. Co jste řekl, že jsou zač? Zopakoval jsem. Škunkové, odpověděl. Mohl byste se prosím spojit s Buenos Aires a vysvětlit jim, že pásovci nejsou škunkové? Požádal jsem ho a ze všech sil se snažil ovládnout hněv. Nepáchnou. Pojďte se přesvědčit na vlastní oči. No, to už nemá smysl, řekl smutně. Prostor byl už vyhrazen pro jiný náklad. Ještě toho odpoledne jsme se vrátili do našich původních aerolinek a s mnoha omluvami jsme je požádali, jestli by bylo možné vrátit se k domluvenému plánu cesty přes New York, který jsme před týdnem zrušili. Čím déle jsme v Asuncionu zůstávali, tím větší jsme měli potíže, neboť se zdálo, že tou dobou už o naší existenci ví celá Paraguay. A k domu, kde jsme pobývali, mířili muži z celé země na kolech, v rozhrkaných nákladácích i pěšky a ve vydlabaných tykvích, krabicích a pytlích nám přinášeli všemožná zvířata. Nejvzácnější a nejúžasnější z těchto přírůstků na poslední chvíli nám obstaral muž, který dorazil k domu a před sebou tlačil káru. Na ní se obklopený chatrným propletencem latěk a provazu tyčil obrovský, neobvykle vyhlížející vlk. Majestátní tvor s dlouhým, narudlým kožichem, velikýma trojúhelníkovýma ušima, bílou náprsenkou a nesmírně dlouhýma nohama, zcela disproporčníma vzhledem ke zbytku těla. Byl to vzácný aguaraguazú, vlk hřivnatý, jenž se vyskytuje pouze v Chaco a v severních oblastech Argentiny. Dlouhé nohy mu umožňují nesmírně rychle běhat a najdou se tací, kteří tvrdí, že je to nejrychlejší suchozemské zvíře, jež by dokázalo předběhnout i geparda. Proč by mělo vyvíjet takovou rychlost, je záhadou. Není nic, před čím by potřeboval utéct. Jaguáři na otevřených pláních obývaných vlkem nežijí a nemusí ani vyvíjet extrémní rychlost, aby chytil pásovce a malé hlodavce, jimiž se podle všeho živí. Neexistují žádné záznamy, že by někdy zaútočil na Nandua, což je jediný tvor, s nímž by se mohl setkat a který by se mu mohl rychlostí vyrovnat. Měl jsem nesmírnou radost.
Právě jsme totiž obdrželi z londýnské zoo telegram, v němž stálo, že získali z německé zoo velké

velkého samce vlka hřivnatého a ptali se, zda bychom mu případně nemohli obstarat družku. A k našemu štěstí nám teď přibyla Fena. Velký problém představovalo její ubytování. Stávající klec byla nejen chatrná a tím pádem také nebezpečná, ale také tak malá, že chudák zvíře se nemohlo ani otočit. Přestože nám majitel vlčice tvrdil, že ji právě chytil, vypadala poměrně poddajně a nijak neprotestovala, když jsme jí s Apolóniem nasadili kolem krku kožený obojek. Opatrně jsme ji vyvedli z klece a přivázali ke stromu. Apolónio trval na tom, že bychom jí měli nabídnout banány. Připadalo mi to jako zvláštní strava pro vlka, ale k mému překvapení je okamžitě snědla. Po nějaké době začala za vodítko škubat tak vytrvale a energicky, že jsem dostal strach, aby si neporanila krk. Pozavírali jsme místní kuřata do kurníku a vlčici vypustili do uvolněného výběhu pro drůbež. Pak jsme se pustili do práce s pilami a kladivy, abychom jí vyrobili z veliké dřevěné bedny klec. Večer jsme měli hotovo a výsledek jsme postavili do výběhu kousek od plotu. Snažili jsme se jí nalákat dovnitř, ale děsivě po nás chňapala a vrčela. Změnili jsme taktiku. Apolónio položil na vzdálený konec klece další banány a zaujal strategickou pozici na opačné straně plotu, připravený zavřít za ní dvízka, jakmile se ocitne uvnitř. Já jsem zatím začal pracovat na cestovní kleci pro nosály. Začalo se šeřit a vlčice se stále neměla k tomu, aby vlezla do klece. Vydal jsem se poradit s Apolóniem. V tu chvíli najednou vyrazila, jedním skokem a trochou škrábání překonala pletivo a byla pryč. Zahrada samotná byla bezpečně oplocená, aby se do ní nedostali toulaví psi, a tak jsem měl dostatečný důvod doufat, že se jí nepodaří uprchnout do města. Pozemky kolem domu však byly obrovské a hustě osázené trsy bambusu, kvetoucími stromy a dekorativními houštinami kaktusů. Mezitím se setmělo. Rozběhli jsme se pro baterky a hodinu jsme s Charlesem a Apolóniem prohledávali zahradu. Po vlčici ani stopy. Jakoby se po ní slehla zem. Rozdělili jsme se a každý se pustil do pročesávání jedné části zahrady. Senor, senor, volal Apolónio z opačného konce. Tady je! Rozběhl jsem se k němu a našel ho, jak svítí baterkou na vrčící vlčici. Seděla na mítince lemované nízkými kaktusy. Teď, když jsme ji našli, jsem začal zmateně uvažovat, co s ní dál. Neměli jsme ani provazy, ani klec. Zatímco já jsem přemýšlel, Apolónio přeskočil kaktusy a popadl jí za krk. Sotva jsem se mohl držet zpátky, když se tak odvážně ujal vedení. Překonal jsem kaktusy, vrhl se na zmítající se dvojici a chytil Apolónia kolem pasu. Ve chvíli, kdy se mi ho povedlo vyprostit, měla vlčice zabořené zuby v jeho ruce. Mohl jsem si tím pádem stoupnout nad zvíře a pevně ho chytit za hlavu, aniž by hrozilo, že pokouše i mě. Vlčice ucítila, že jí něco drží a Apolóniovu ruku pustila. K mé úlevě ho nepokousala nijak zle. Charles během potyčky velice rozumně odběhl pro klec. Když jí konečně přinesl, sezuřivě se vzpouzející vlčicí v náručí nám připadalo, že mu to trvá celou věčnost, mohli jsme ji konečně strčit dovnitř.

Nakonec jsme úspěšně vyřídili všechny náležitosti a nastal čas opustit Paraguay. Spousta přátel se s námi přišla rozloučit na letiště a když jsme se naposledy vznesli nad Asunción, nechtělo se nám pryč a zároveň jsme cítili úlevu. Měli jsme před sebou dvoudenní čekání v Buenos Aires. Povedlo se nám však ubytovat zvěřinec v hangáru celního úřadu a vyhnuli jsme se tím pádem komplikacím spojeným s příjezdem do země a karanténou. Dozvěděl jsem se, že ve stejné době jako my je ve městě jeden můj přítel s manželkou, kteří vyrážejí na vlastní výpravu za zvířaty. Podařilo se mi sehnat na něj telefonní číslo a zavolal jsem mu. Sluchátko zvedla jeho žena a když jsem jí pověděl, jaká zvířata se nám poštěstilo nazbírat, prozradila mi jejich plány. A mimochodem, prohlásila nenuceně, získali jsme pásovce velkého. To je úžasné, odvětil jsem a usilovně se snažil, aby mi v hlase nezaznívala závist. Mohli bychom se na něj přijet podívat? Hledali jsme ho v Paraguaji opravdu hodně dlouho. Rád bych viděl, jak ve skutečnosti vypadá. Tedy my ho ještě nemáme, upřesnila. Ale doslechli jsme se o chlapíkovi ze severu Argentiny, 800 kilometrů odtud, který jednoho chytil a pojedeme si pro něj. Usoudil jsem, že by ode mě nebylo fér vyprávět jí o naší zkušenosti z Concepcionu a odrazovat ji tím. O několik měsíců později jsem se dozvěděl, že měli stejnou smůlu jako my. Odlet nákladního letadla se o několik hodin zpozdil a my jsme kvůli tomu nestihli přípoj na Puerto Rico. Naštěstí se v tu samou dobu vracelo do New Yorku zcela prázdné luxusní osobní letadlo a zástupci aerolinek nám vyšli vstříc a vzali nás i se zvířaty na palubu. Docházela nám potrava. Letuška však měla k dispozici spoustu balíčků s večeřemi. Nehodlal jsem zkoušet, zda by některému z našich zvířat nezachutnal kaviár, ale pásovci a nosálové ocenili uzeného lososa a papoušci se dychtivě vrhli na čerstvé kalifornské broskve. Když jsme přistáli v New Yorku, znepokojilo mě, že na zemi leží sníh. Pokud se nám nepodaří do několika minut od přistání obstarat pro zvířata vytápěnou místnost, zcela jistě zemřou. Úplně mi v tu chvíli vypadla z hlavy slabost Američanů pro ústřední topení. Zvířata putovala do obyčejného skladiště, kde podle mě panovalo větší teplo než o průměrném dnu v Asuncionu. Další noc jsme už byli v Londýně. Pracovníci zoo na nás čekali s vytopenými nákladáky a celá sbírka putovala do Regent's Parku. Pohltila je noc a mě z ramen spadla obrovská tíha, kterou nahradil pocit úlevy. Od chvíle, kdy jsme opustili Asunción, uběhlo 6 dní a ani jedno ze zvířat nejevilo žádné známky nemoci nebo neklidu a žádné nám neuhynulo. V následujících týdnech jsem se za nimi mnohokrát vypravil do zoo. Mládě Víra Velkého už bylo skoro kompletně opeřené a neuvěřitelně vyrostlo. V zoo už měli samce Víra Velkého, který strávil dlouhé roky v osamění. Samice jsou větší než samci a přestože byla naše slovička ještě mladá, už teď dosahovala stejné velikosti jako její budoucí partner a když ji s ním umístili do stejné klece, dokázala se o sebe postarat. Byl jsem obzvlášť zvědavý na to, co se stane, až představíme naši vlčici hřivnatou samci, který se už v zoo zabydlel. Jednou z nejdůležitějších rolí, jakou může zoologická zahrada plnit, je sestavování chovných párů vzácných zvířat tak, aby se druhy, jimž hrozí v divočině vyhynutí, mohly udržet při životě v zajetí a zvířata odchovaná v zoo se případně mohla později vrátit do svých domovin. Ačkoliv to může znít ctižádostivě, londýnská zoo už v takové situaci sehrála důležitou roli. Vzácný jelen Milu, jenž kdysi obýval Čínu a byl v ní před mnoha lety vyhuben, přežil ve výbězích zoologické ve Woburn Abbey. Jeleni ze zoo nedávno putovali zpátky do Číny, aby znovu osídlili zemi, ve které před půl stoletím vymřeli. Nebude trvat dlouho a vlk hřivnatý se možná také ocitne na pokraji vyhubení.
Už teď je velmi vzácný a s každým rokem rančeři kolonizují a ovládají větší části Chaco. Bylo pro nás proto velice důležité, aby se vlčice s vlkem vzájemně přijali. Nad jejich seznámením se však vznášelo značné riziko, neboť se mohli poprat a vzájemně zranit dřív, než by se je podařilo oddělit. S kurátorem savců Desmondem Morrisem jsme sledovali, jak ošetřovatel otevřel dvířka, která vlkovi umožnila vejít do výběhu obývaného vlčicí. Rychle naklusal dovnitř, ale jakmile ji spatřil, uskočil vzad a zůstal napjatě stát jako přikovaný. Naježila se mu hříva a tiše cenil zuby. Vlčice reagovala stejně. Najednou po ní chňapl, ale čelistmi se jí téměř nedotkl. Ona mu to oplatila a několik vteřin spolu zápasili. Pak se oddělili. Vlk se k ní pomalu blížil se svěšenou hlavou. Ona se ani nehnula a dovolila mu, aby ji očichal. Pak zamířila do rohu, kde se nenuceně uložila. Následoval ji. Záhy leželi vedle sebe, samci hluboko v hrdle bublalo tiché vrkání a přední tlapou jí hladil natažené packy. Nemohlo být pochyb o tom, že se vzájemně přijali. Možná se v následujících letech dočkáme v londýnské zoo rodiny těchto úžasných tvorů. Při pohledu na naše pásovce nešetřil Desmond Morris chválou. Přivezli jsme nakonec 14 zástupců 4 různých druhů, přesto mě stále trápilo, že jsme nedokázali získat pásovce velkého. Popsal jsem Desmondovi obří díry, které jsem viděl, a zdlouhavé neúspěšné výpravy, které jsme za zvířetem podnikli. Desmonda můj popis fascinoval a souhlasil, že by bylo nadmíru vzrušující toto podivuhodné zvíře alespoň zahlédnout. Schovývavě náš neúspěch bagatelizoval. No, konec konců se vám podařilo přivést víc pásovců, co do počtu i druhů, než jsme kdy měli, říkal, a třípásí je poddruh, který jsme tu nikdy živý nevystavovali. Za týden mi zatelefonoval. Skvělé zprávy, sděloval mi nadšeně. Shodou neuvěřitelných náhod jsem právě obdržel dopis od zprostředkovatele v Brazílii, který tvrdí, že má pásovce velkého. A to je úžasné, odpověděl jsem. Jsi si naprosto jistý, že pásovce velkého skutečně má? Nebo se jen snaží zjistit, kolik bys za něj zaplatil, jako můj přítel v Concepcionu? Naprosto jistý. Je to velice renomovaný zprostředkovatel a ví, o čem mluví. No v tom případě doufám, že to vyjde, ujistil jsem ho. S tím můžeš počítat. Za týden mi volal znovu. Pásovec právě dorazil z Brazílie, informoval mě, ale obávám se, že budeš zklamaný. Je to jen poměrně vzrostlý pásovec štětinatý, jako tvůj Podžu. Můžeš mě zapsat jako viceprezidenta tvého klubu neúspěšných hledačů pásovce velkého. Za čtvrt roku mi telefonoval znovu. Říkal jsem si, že by tě mohlo zajímat, že máme pásovce velkého, sdělil mi nevzrušeně. Haha, zasmál jsem se, tak tuhle historku už znám. Ne, skutečně je tady v zoo, právě se na něj dívám. A pro boha živého, a kde jste ho našli? V Birminghamu, prohlásil Desmond. Okamžitě jsem vyrazil do zoo. Pásovce poslal do Birminghamu zprostředkovatel z Guajány a byl první svého druhu, který do Británie dorazil živý. Fascinovaně jsem si ho zblízka prohlížel a on mi pohled malinkými černými očky opětoval. Měřil přes 1,20 m, na předních nohou měl obrovské drápy a na rozdíl od všech ostatních pásovců, které se nám podařilo chytit, dával zřejmě přednost chůzi po zadních nohou, přičemž jeho přední se země dotýkaly jen lehce. Pláty krunýře měl velké a jasně viditelné, přesto ohebné, takže to vypadalo, jako by měl na sobě plátovou zbroj. Loudal se sem a tam po výběhu a tahal za sebou mohutný obrněný ocas jako nějaké předpotopní zvíře. Bylo to jedno z nejpodivnějších a nejúžasnějších stvoření, jaké jsem v životě viděl. Když jsem se na něj díval, vzpomněl jsem si na Němce v lesích za Concepcionem, na obrovské nory a stopy, které jsme našli v Paso Rocha, a na noc,
kterou jsme s Komelim trávili hledáním v trnitém, měsícem zalitém Monte v Chaco. Je hezký, co? Řekl ošetřovatel. Ano, přitakal jsem. Je moc hezký.

0: Britský přírodovědec, popularizátor a dokumentarista David Attenborough oslavil 8. května své narozeniny. Při té příležitosti jsme vám na Vltavě nabídli desetidílnou četbu z jeho knihy Výpravy do divočiny. Dnes byla na programu závěrečná epizoda, kterou jsme cyklus uzavřeli. Odvysílané díly ale najdete k poslechu na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Z překladu Jitky Jeníkové pořad připravila Vladimíra Bezdíčková, účinkoval Jan Šťastný v režii Petra Mančala. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: U didaktických testů letos neuspěla skoro desetina maturantů. Ukrajina zaútočila na rafinerii v Rusku. Další nepřátelské údery hlásí taky Ukrajinci. Inscenace Kryonauti v divadle Petra Bezruče se zamyslí nad dnešním pohledem na budoucnost. A bude zpočátku většinou zataženo s občasným deštěm. Postupně se bude vyjasňovat, teploty do 16 stupňů. U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Dnes končí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné počítá se změnou financování veřejnoprávních médií. Média Česká televize a Český rozhlas by od příštího roku měla být placená hlavně ze státního rozpočtu a ne z poplatků jako dosud. S tím obě média nesouhlasí. Současný systém podle nich funguje. Desítky stran výhrad k zákonu poslal Ministerstvu kultury i Český rozhlas, říká jeho ředitel René Zavoral.
2: My jsme byli také dotázáni ministerstvem kultury, zapojili jsme se do připomínkového řízení. Jenom ten náš materiál má 26 stránek a těch připomínek je 37, a to velmi zásadních.
0: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v městě Ryazaň v Rusku. Potvrdil to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy. Gubernátor místní oblasti Pavel Malkov tvrdí, že útok cílil i na 2 vícepodlažní obytné domy a hlásí 3 mrtvé. Ukrajinské hlavní město Kyjev se mezitím vzpamatovává ze včerejšího masivního ruského úderu, který nepřežilo 24 lidí.
3: Ukrajinští záchranáři už skončili se záchrannými a pátracími akcemi v troskách části 9-patrové budovy, která se včera po ruském úderu zřítila. Starosta města Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Dalším útokům čelila Ukrajina i dnes. Tamní železniční společnost Ukrzaliznicia uvedla, že bezpilotní letoun zaútočil na příměstský vlak v Záporožské oblasti. Údery hlásí i Oděská oblast. Moskva a Kyjev si taky dnes vzájemně vyměnili 205 válečných zajatců. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je to první fáze předání tisícovky zajatců z každé strany. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu. On i jeho čínský protějšek Xi Jinping cestu hodnotí jako úspěšnou. Podle Trumpa oba státníci vyřešili mnoho problémů. Za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů označil Xi Jinping Tchaj-wan.
4: Si amerického prezidenta přijal v poslední den Trumpovy návštěvy v ústředí komunistické strany Číny v komplexu Chung-Nanchai a jeho zahradě. Podle čínského vůdce Peking a Washington ustavili během návštěvy nový konstruktivní a strategický vztah. Trump návštěvu označil za úžasnou a podle něj z ní vzešlo mnoho dobrého, včetně vzájemně výhodných obchodních dohod. Lídři se údajně shodli na řešení války v Iránu a na tom, že by Teherán neměl mít jaderné zbraně. Čínské ministerstvo zahraničí přitom mezitím uvedlo, že k válce Spojených států a Izraele proti Iránu nemělo nikdy dojít. Nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů je podle Xi Jinpinga Tchaj-wan. Varoval, že v souvislosti s ním by mohla vzniknout velmi nebezpečná situace. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Muzea, galerie, knihovny a další instituce po celém Česku se dnes zapojí do festivalu muzejních nocí. Konat se tradičně bude taky v Olomouci. Zájemci si můžou ve městě prohlédnout více objektů. Podrobné informace jsou na webu radnice a na stránkách festivalu.
5: Lidé můžou navštívit například arcibiskupský palác, bunkr v Přáslavicích, některé fortové pevnosti nebo freskový sál Komenium. Přístupný bude i kryt civilní ochrany nebo jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech. Kromě velkých galerií je otevřené i muzeum na poutním místě v Olomouci svatém Kopečku nebo anatomické muzeum Olomoucké lékařské fakulty. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: V ostravském divadle Petra Bezruče má svou světovou premiéru inscenace Kryonauti. Hra se odehrává ve sci-fi kulisách v nekonkrétním čase. S nadhledem se dívá na často negativní vnímání budoucnosti, úzkost z klimatického kolapsu nebo nesrozumitelnost světa sevřeného technologiemi. Text na objednávku divadla napsala slovenská dramatička Alžběta Vrzgula, která hru také režíruje.
6: Chcem, aby vlastne tá inscenácia a tie témy odchádzali s divákom zo sály. A pre mňa je taká základná esencia Kryonautov to, že budúcnosť nebude, keď o nej nebudeme rozmýšľať.
1: Počasí.
0: Bude většinou zataženo v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm. Postupně bude déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Místy se ale vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
7: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia Vltavy přeje Dagmar Kopečková. Máme aktuálně téměř 7 minut po 12. hodině. Je pátek 15. května. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti.

Henri Vietam, část jeho koncertu pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll nám zahrál symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu a violončelista Heinrich Schiff. Milovníci knih tento víkend bez pochyby míří na pražské výstaviště v Holešovicích, kde se koná 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Na návštěvníky čekají setkání se spisovateli a literárními odborníky, a to v rámci čtení, diskuzí a prezentací. Veletržní expozice také nabídnou především knižní novinky letošního roku a představí většinu českých nakladatelů i řadu zahraničních vystavovatelů. Do popředí se také stále víc dostávají audioknihy, s jejich tvůrci a interprety se na festivalu také můžete setkat. No a audioknihy vám pravidelně nabízíme i na vlnách Vltavy. A teď už můžu prozradit, že o jednu budeme v této hodině soutěžit. Půjde konkrétně o rozhlasovou hru Tragédie Liblice. Tak pozorně poslouchejte, více řeknu v druhé polovině hodiny. Vltava je s vámi i v pátek 15. května.

0: Vincent Dandy, také tvorba tohoto francouzského skladatele vás provází vysíláním Vltavě 12 hodin 17 minut. Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu si letos z Liberce odnáší Jan Klos. Jméno významného animátora se objevuje zejména v titulcích filmů Břetislava Pojara, s kterým spolupracoval na seriálu Pojďte pane, budeme si hrát. Animátorské umění uplatnil i u filmů Vlasty Pospíšilové, Kataríny Lilqvist, Aurela Klimta, Michala Žabky a taky Lubomíra Beneše, se kterým pracoval na seriálu Pat a Mat. O této podle Klose druholigové animaci bude také řeč v rozhovoru, který vám nabídneme. Klos s mírnou nadsázkou řekl, že cena, kterou dostal, je ocenění za zásluhy sluhy. Redaktor Tomáš Pilát se ho tedy nejdřív zeptal, jestli se ve své profesi animátora pokládal a pokládá právě za sluhu.
1: Samozřejmě ten rozdíl mezi tím, jak se animuje dneska, kolik programů je, který vám usnadní práci, s kterýma můžete dělat úplný zázraky. A tady to takzvaný loutkový film, to je něco, co opravdu přesně navazuje na ten středověk, kdy společnosti loutkářů jezdili po republice v 19. století i dřív a učili národ mluvit česky a dělali jim zábavu úžasnou, ty kočovníci. No a já jsem byl vlastně vyučený, můj otec, aby se udržoval v takové inteligentnější samotě po znárodnění a po likvidaci všech podnikatelů a živnostníků, tak založil loutkářský soubor na vysoký úrovni. Lidi, kteří potom založili loutkářskou katedru na AMU, byli jeho kamarádi a taky tam spolupracovali. Takže já jsem se vlastně už tak od 9 v 10 naučil hrát marionetama. A to jsou takový ty loutky na nicích, který nemají idiotský drát v hlavě. A naučil jsem se vidět to z té pozice toho konstruktéra, technologa a hlavně člověka, který má vztah k reakci diváků. To je neuvěřitelné, co právě ty lidi, co dělají ty animace, tak nemají tu okamžitou odezvu toho, co udělali špatně, co nikoho nezajímá. A to je výuka, která u mě skončila tím, že jsem prostě ve 33 letech opustil divadlo Spejbla Hurvínka, který v té době bylo na neuvěřitelné úrovni. Tam hrál Franta Filipovský a bylo to pěkný, ale boj o autorské honoráře zlikvidoval ten výkvět. Tehdy jsme v roce 69 vyhráli Skupovu Plzeň. To byla taková přehlídka profesionálních a amatérských divadel. Pravidelně ještě snad to pořád je, ale ten Hurvínek se Spejblem vždycky byli v opovržení všech tvůrců jako něco, co je taková prostá lidová estráda. Jo. Ale tam jsme právě udělali takový přerod toho kukátka na tu spolupráci loutkovodiče na loutkoherce, že jsme přišli na to, že vlastně ty vodiči budou spoluherci, jo. Takže třeba císař pán byl na vozejku jako člověk s porušenýma pohybovými schopnostmi už. A jeho ošetřovatelka, která hovoří na tom vozejku, má služební úbor a hovoří s panem císařem tak, co vlastně, kam teď pojedou na oběd nebo něco takového. A bohužel byla to inscenace v tom roce 69 na text, který ještě schválil pan profesor Skupa a najednou tam byly takový strašný scény, jakože Cezar se svým vojskem, tak já jsem udělal takovou ohromnou konstrukci, která byla ověšena vojskem římským a Kirchner hrál toho Cezara, mlátil s tím a šli jsme k té Kleopatře, která měla taky služku, která ji pořád upravovala šaty a tak dále. No, a někdo nás udal a při generální zkoušce přijeli tehdy slušně oblečení 4 lidi ze sovětského vyslanectví a seděli v kloboucích v první řadě a my jsme to pro ně hráli a tím se to zakázalo. Ale vyhráli jsme Skupovu Plzeň, to byla jednou jedinkrát, kdy tam Spejbla Hurvínek zaválel.
2: Vy jste řekl, že jste pracoval v první lize, anebo ve druhé lize, Pat Amat pro vás byla druhá liga. Co to je první a druhá animátorská liga?
1: No, tak v první lize máte všechno. Máte bezvadný charaktery, výtvarně udělaný, kamera bezvadná, všechno působí. Vy jenom sloužíte tomu, aby to divák stačil rozlišovat. Jenže třeba s tím Lubošem to nebylo možné. To bylo, když Pojara vyhodili, tak rozebrali jeho studia, Borise Masníka hned dali na nějaký kšeft ředitele krátkého filmu a ty lidi, kteří něco uměli, tak přesadili z Pojarova studia. To bylo jako dependance toho hlavního z Bartolomějský. Tam to přemístili na nějakou západní zakázku, no a na mě tam dnes byla práce. A v tom mateřském studiu tam už byla celá parta lidí, kteří čekali na to, že ty starší odumřou, budou do důchodu a oni se uživějí nádhernou prací v první lize. Čili na mě už tam nebylo místo, já jsem byl u toho Pojara těch 9,5 let. Přišel ten Luboš a říká, hele, pojď sem, my tady s Láďou Jiránkem to máme napsaný, tak dobře, tak já jsem s ním šel, i když se opravdu s ním nedalo mluvit, ale byl první, který nám krádeží kamery na stanici metra Muzeum zařídil, že jsme při animaci viděli, co vidí kamera. Přinesl jsem z domova televizor a černobíle jsem viděl, co vidí kamera. To bylo něco úžasného.
0: Významný český animátor Jan Klos zavzpomínal na své začátky u divadla a u filmu. Na Mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm Liberec převzal před pár dny cenu za celoživotní přínos animovanému filmu.

0: Stabat Mater Jakuba Jana Ryby na Pražském jaru.
1: Světoví solisté, Perslův sbor a helsinský barokní orchestr pod vedením Aapo Häkkinena.
0: Špičkoví interpreti staré hudby ve festivalovém debutu s objevitelským programem z českých archivů.
1: Přímý přenos z Rudolfina poslouchejte 21. května od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

Nicola Porpora. Árii z jeho opery Orfeo v doprovodu Venice Baroque Orchestra zaspíval Filip Žaruský. Páteční vysílání pokračuje směle dál. Na programu je Vltavský kvíz.

0: Polední Vltava.
1: A dnes se ptáme, co znamená latinský termín ars longa vita brevis. Latinský citát ars longa vita brevis, často uváděný také v obráceném pořadí vita brevis ars longa, znamená česky umění je dlouhé, nebo chcete-li věčné, trvalé, život krátký. Slova připomínají, že člověk má příliš málo času, aby dokonale zvládl, studoval nebo vytvořil vše, co by chtěl. Umění, věda či řemeslo jsou naopak dlouhé, věčné. Aforismus pochází od antického řeckého lékaře Hippokrata. Hippokrates tím původně myslel, že naučit se lékařskému umění trvá celý život, zatímco život sám je krátký. Platnost slov je ale univerzální a často se používá k vyjádření toho, že umělecká díla přetrvávají své tvůrce. Latina možná umlkla v běžné řeči, ale její hlas stále zaznívá v kultuře, umění i vědě. To byl náš kulturní kvíz a zatímco ten je nesoutěžní, už za okamžik budete moci za správnou odpověď získat kromě dobrého pocitu i hezkou cenu. Tak zůstaňte s námi.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

Je 12 hodin 38 minut a na Vltavě dozněla čtvrtá část smyčcového kvartetu D-moll Josefa Haydna. Včera se na pražském výstavišti otevřely brány veletrhu a festivalu Svět knihy. Na něm se mimo jiné můžete potkat také s tvůrci a interprety audioknih. Řadu audioknih najdete i na stánku Českého rozhlasu a o jednu z nich můžete s námi soutěžit už teď. Je to rozhlasová hra Tragédie Liblice, kterou napsal Jiří Havelka a účinkují v ní Tomáš Hanák, Ondřej Bauer, Jiří Vyorálek, Ondřej Cihlář, Aleš Cibulka, Václav Kopta nebo Tereza Kostková. Mysteriózní vesnické krimi z prvky špionážního thrilleru vzniklo speciálně pro naši stanici a my se ptáme, kdy měla hra Tragédie Liblice na Vltavě premiéru. Dám vám možnosti, bylo to za A letos na Velikonoce, za B loni na Silvestra nebo za C letos na Nový rok. Vaše

Cassandra Wilson nesmí chybět v hudebním programu Vltavy. Slyšeli jsme píseň Time After Time. Dnes jste s námi soutěžili o audioknihu Tragédie Liblice. Ptali jsme se, kdy měla rozhlasová hra Jiřího Havelky Tragédie Liblice u nás na Vltavě premiéru. Správná odpověď byla pochopitelně za B, loni na Silvestra. A na radiokartu s rozhlasovou hrou z dílny souboru Vostopět se může těšit Jiří Freisler. Gratulujeme. A u knih zůstaneme i nadále. Slova se ujímá básník a pedagog Radek Fridrich. Tento týden naposledy nás zve do své knihovny.

0: Pol.
1: Oranžové knihy v mé knihovně jsou i sbírky českých básníků. Petr Motýl vtrhl do mého čtenářského života jako básník ušpiněný životem, hlídač na stavbách, čerpač vody s ostravskou chandrou v srdci. Četl jsem skoro všechny jeho básnické sbírky. Kdysi mě fascinovaly lahve z ubytovny, osudy dělníků, pijáctví, zmar chlapského bytí, ale

0: sbírka Hálec, vydaná v roce 1999 v nakladatelství Větrné mlýny s oranžovým pruhem na obálce, obsahuje texty tematicky různorodější. Sedí a pije. Zapomíná. Včerejší utěrka se namotává na kachličky. V 5 hodin a 5 minut přichází trafikant. A úplně cizí chlap v modré košili se snažil vychovat dceru. Uhrabaný záhon a vůně ovoce. Kůže oholená až na pleš. V mém výčtu nelze vynechat čtení z ohně Evalda Murera v krásné úpravě jeho dvorního nakladatelství Aula. Po letité tvůrčí pauze u něj nastala úplná tvůrčí exploze. Řada sbírek, různých kvalit a žánrů. Zápisník pana Pinkeho patří k těm dávno ikonickým. Čtení z ohně obsahuje 100 převážně epických básní. Třeba tuhle ostavu Bdělého snu. Dívám se do prázdna. Tam, kde měly být prsty, nejsou žádné. Kde měla být paže? Nic. Celá ruka je pryč. Celá od ramene. Ale kde je? A jak to, že přesto, že ji nevidím, cítím ji? Velice mi chybí 90-kový básnický hlas Lubora Kasala. V jeho básních se měl rád zvláštní hemžení lidské rasy, jakési opakující se pinožení, jakoby vytvářel neustálý šklep na naši žitou vezdejšinu. Bláznův dům se skvělými ilustracemi Kateřiny Piňosové, vydaný v edici Host v roce 2004 a samozřejmě s oranžovou obálkou, má divnou až seriálnou atmosféru. Poslední básník zastoupený v mém výčtu má rovnou 2 oranžové knihy, respektive 2 špalky. Jedná se o dvousvazkové sebrané dílo Karla Šepka. Úzkost je rozkoš. Ano, toho prokletého básníka, který zmizel a byl zmizelej, abych použil hlášku z Pulp Fiction. Po letech čtenářského půstu, po letech absence jeho díla, jsme tedy zaplaveni jeho básnickými sbírkami a cykly. Listuji oběma svazky a fascinuje mě ona maniakálnost neustálého psaní, tak typická pro básníky zavřené v ústavech pro choromyslné. Ivan Blatný k ním patří také. Kupa vybraných oranžových knih tvoří zvláštní výběr prózy i poezie. Všechno knihy s oranžovou obálkou.
1: O svých setkáních s knihami hovořil tento týden v rubrice Knižní pól básník a pedagog Radek Fridrich. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Česko zastoupil šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se zavázalo 34 členských zemí Rady Evropy z celkových 46. Rovněž Austrálie, Kostarika a také Evropská unie. Nový premiér Iráku slibuje odzbrojení četných nevládních milic. 40-letého Alího Zajdího zvolil parlament předsedou zatím neúplného kabinetu. Dosud bezvýznamný politik a multimilionář stanul v čele irácké vlády jako kompromisní kandidát vládního bloku šíitských stran. Irák křehce balancuje mezi vztahy se Spojenými státy a Íránem. Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu dnes zahraje v Obecním domě. Vystoupí tam v rámci festivalu Pražské jaro. Pod vedením šéfdirigenta Simona Rettla zazní druhá symfonie Roberta Schumana a hudba k baletu Pták ohnivák Igora Stravinského. Pražské jaro letos nabízí 40 koncertů. Festival 4. června zakončí koncert Saského státního orchestru Drážďany. A počasí bude většinou zataženo s občasným deštěm. Postupně ale bude déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Místy se ale přece jen vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 6. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: I v pátek 15. května Vltava přináší kulturní aktuality, tipy a zajímavosti. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Máme aktuálně téměř 3 minuty po 13. hodině.

Serenádu pro housle a orchestr Oskara Nedbala nám zahrál Josef Suk mladší spolu s Pražským komorním orchestrem. Teď pro vás mám jeden filmový tip. Na webu ČT Art je k dispozici recenze Antonína Tesaře k novému snímku Co nám zbylo z lásky. Islandský režisér Linul Palmason ve svém filmu stvárnil křehkou fázi partnerského vztahu, který sice zdánlivě vyhasl, přesto stále doutná. Co nám zbylo z lásky vypráví o čerstvě rozešlém páru s několika dětmi, kde se otec Magnus průběžně snaží k rodině vracet, o což Anna nemá příliš velký zájem. Palmason v rozhovoru pro ČT Art zmínil, že snímek vznikl z úvah nad tím, co jsou asi zač rodiče postav jeho předešlých dvou filmů, kterými jsou Hnízdečko a Johanka z Arku. Co nám zbylo z lásky se stává z materiálu pozbíraného v průběhu několika let. Přitom nemělo jít ani o autobiografické vyprávění, ani o vypjaté drama. Tvůrce se naopak chtěl vyhýbat přímočaré popisnosti. Šlo mu o zprostředkování pocitů a vztahů postav nepřímo a zvnějšku. Zatímco v autorových předchozích filmech mu tenhle instinktivní, částečně metaforický a částečně expresivní přístup podle recenzenta vycházel, v případě Co nám zbylo z lásky výsledek působí příliš abstraktně a modelově. Palmason se například rozhodl dát oběma partnerům vzájemně kontrastní povolání. Magnus tedy pracuje na rybářské lodi, zatímco Anna je výtvarná umělkyně, jejíž obrazy vznikají přímo v součinnosti s přírodní krajinou. Magnusovým živlem je voda, Aniným země. On je praktický člověk, ona citlivá umělkyně. On tráví čas s mužskými dělníky, zatímco ona si domů pozve ukázkově snobského galeristu. Jde tedy o hru kontrastů, ale zároveň tak trochu přehlídku klišé. Celou recenzi najdete na webu ČT Art.

Na Vltavě dozněla předehra k opernímu fragmentu o původu Jaroměřic na Moravě Františka Antonína Míči. Hrál orchestr Le Mont Classique. Dům umění v Ostravě už 100 let funguje jako galerie výtvarného umění a shromáždil přes 25 tisíc děl. Od otevření 13. května 1926 zpřístupňuje umění široké veřejnosti, dnes včetně dětí a dospívajících. Těm nabízí edukační programy s interaktivními prohlídkami a tvořivými aktivitami k aktuálním výstavám. Více přináší poslední díl seriálu k výročí galerie, který připravila Veronika Jošková-Štefanová.

0: Jsme v interaktivní odpočinkové zóně Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jsme obklopeny stěnami, na kterých visí výtvory návštěvníků, návštěvnic různých věkových kategorií. A jsem tady společně s lektorkou galerie Janou Sedlákovou.
1: My jsme chtěli vytvořit vlastně nějaký prostor pro běžného návštěvníka, kde by mohl na chviličku spočinout a kontemplovat nad výstavou. Můžou si tu i odpočinout a vyzkoušet si nějaké jednoduché tvůrčí aktivity.
0: Když se návštěvník návštěvnice přijde, může se chopit papíru, pastelek, nůžek, vlastně všech těch materiálů a nástrojů, které zde jsou, a může volně svobodně tvořit.
1: Tak přesně. Tak ono je to koncipováno jako samoobslužná zóna, to znamená, mají tady k dispozici veškerý materiál a pomůcky.
0: Vaše náplň práce v galerii je vymýšlet, realizovat edukativní projekty. Pro jaké věkové kategorie tento program vymýšlíte?
1: To spektrum je poměrně široké, protože my nabízíme dílny kvůl pro nejmenší, které jsou pro děti od roku a půl do 5 let. Potom další cílová skupina jsou děti od 6 do 12 let. Pak tam máme dospělé i seniory. Nemalou a docela početnou skupinou tvoří i handicapovaní lidé. V podstatě se tu děje něco každý den. Každý den probíhají běžně 2 až 3 programy edukační, někdy i více. A do toho vlastně většinou v odpoledních hodinách bývají právě ty dílny.
0: Jak se liší náplň programů podle věku?
1: U malých dětí, tam je to hodně formou stanovišť. To se nám tak osvědčilo, že si mohou zkoušet, laborovat, experimentovat, protože přece jenom ty hodně maličké děti to mají spíše o tom zážitku, prožitku, takže tam hodně pracujeme s nějakými hmatovými věcmi, věmovými, jsme zacíleni na smysly. Potom u těch starších dětí, tak tam už se člověk může pustit do něčeho složitějšího, no a u těch dospívajících nebo dospělých, tak se může jít už do větší hloubky, už se může pracovat nebo navazovat i třeba na nějaká složitější témata, které jsou ve výstavách. Třeba hodně zajímavá byla výstava, která se dotýkala role ženy, obecně výstavy, kde se třeba dotýkáme nějaké identity, genderu. Tam je potom třeba, když už jako se pouštíme i do nějakých těch jako úvah nebo filozofičtějších témat, to trošku i uhlídat, ale zase je to velmi zajímavé, že skrze to umění ti lidé jsou schopní vyjevit ze sebe něco, co by třeba úplně nezvládli pomocí slov. Nasají prostředí výstavy, prohlédneme si to, většinou je to v otevřeném dialogu s nimi, a pak navazuje nějaká tvůrčí část, kde mají možnost si něco vyzkoušet.
0: Co je cílem vaší práce, zapojování dětí, dospívajících i dospělých do kreativní činnosti a vnímání výstav, expozic jinak?
1: Aby jim zůstala otevřená mysl, protože hlavně to současné umění je velmi náročné na pochopení. A tím, že nám tady chodí děti od malička, tak my je tak nějak provázíme tím a vedeme je k tomu, aby to umění vnímali, naučili se to nějak číst, interpretovat, aby v tom dokázali něco i sami pro sebe objevit. A ty věci mnohdy vlastně se dotýkají různých tématů, který člověk řeší.

0: Co je pro vás jako lektorku především dětí a dospívajících zásadní vlastně ve vztahu k ním, k edukaci v kontextu výtvarného umění?
1: Pro mě asi důležité, aby to mělo nějaký přesah, aby to nebylo jenom takové nějaké učení a sdělování nějakého pemza faktů a věcí, ale aby si z toho programu odnesli i nějaký zážitek a prožitek. A myslím si, že se nám to občas i daří.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě letos v květnu slaví 100. výročí svého založení a právě jí byl věnován i 6. díl seriálu Českého rozhlasu Vltava, který připravila Veronika Jušková-Štefanová. V pořadu zazněla ukázka ze skladby Děvčátko z kolonie ostravského skladatele Rudolfa Kubína v podání Ostravského symfonického orchestru z roku 1960. Seriál najdete i na webových stránkách Vltavy.

pojet. Říkal jsi, že v zimě napadne sníh, bude mi líp.

0: Zami.
1: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
2: Beatrice Landovská, Když máma spala.
1: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
2: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
1: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 13 hodin 25 minut, slyšeli jsme sonatínu pro mandolínu a klavír Ludwiga van Beethovena.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Edice Život kolem nás, která vycházela v 60. letech v nakladatelství Československý spisovatel, patří po obsahové i vizuální stránce k nejzajímavějším knižním řadám své doby. V její malé i velké řadě vyšlo dohromady 117 svazků. Z této sumy vybíráme do vltavské povídky několik ukázek. Autorem té dnešní je Svatopluk Pekárek a povídka se jmenuje Hvězdný prach. Ticho před bouří. Taková je nálada ve Slezském pohraničí, kde se mladý chlapec poprvé zamiloval. Divoká příroda obklopující vesnici vytváří trochu soukromí mladým hrdličkám, ale i těm, kteří kují nekalé plány. Chlapci se náhle dostává nové zodpovědnosti a je mu poodkryta špička ledovce tajemství oné doby. Kdo je Čech, kdo je Polák a kdo zase Němec? A jak může dopadnout tato láska předurčená k záhubě? To se dozvíte v povídce Hvězdný prach, která bude na programu už za pár minut.

0: Greg Hopkins a Matúš Jakabčic ten tet hráli v pátečním vysílání Vltavy. Je půl druhé.
1: Povídka.
0: Dnes je na programu povídka Svatopluka Pekárka Hvězdný prach. Pro rozhlas upravila Eva Lenartová. Účinkuje Jiří Sedláček, kterého režijně vedl Tomáš Jirman.

Čeřilo se. Vzduch stěžkl pachem páleného píru a doutnající bramborové natě. Protáhlé stíny topolů se lomily na svahu. Rosa ohýbala stébla. Hroty trav prudce zrudly. Mdlá sluneční zář se rozptylovala po obloze. Les zvolna vydechoval chlad. Servané listí tlelo na vlhkém mechu. V krůpěji pryskyřice se zmítala lapená můra. Chlapec běžel podél mlýnského náhonu. Obloukem oběhl vesnici a přebrodil řeku. Střevíce držel v ruce a opatrně balancoval po slizkých balvanech. Voda ho objala nad koleny, zábla. Chlapec zvedal nohy těžce jako protézy, na břehu se svalil do trávy a třel prokřehlá lítka. Lesem vedla hranice, divná pomyslná čára. Od léta ji střežili četníci. Celníci obložili pytli s pískem. Do šedivých pevnůstek noc co noc ukládali kartony s municí a konzervami, vyklidili starou školu, přivezli polní lůžka, na střechu potom přitloukli plachtu a do bílého pole zasadili červený kříž. V noci hlídky zesílily, ozývala se střelba. Kdo si křičel, nad lesem se rozzářila červená světlice. Hlídka před konzumem hvízdala na píšťalku. Spojka na motocyklu odjížděla na policejní ředitelství do Opavy. Včera tu kdosi hodil ruční granát, který zranil štábního rotmistra. Hledali záškodníka. Bůh ví, kolik celníků sem kvůli tomu přijelo. Říkalo se, že začne vojna. Byla by to zlá vojna. Letadla a plyn, jako ve Španělsku. Četli v novinách, co řekl Adolf Hitler a o tajemné vraždě v Prostějově, že v Hlučíně vybuchla petarda v české škole. Chlapec nahlas předčítal ty zprávy z novin, matka i sestra bezhlese naslouchali. Celý svět se upsal mordu. Matka se pokřižovala. Ale děti, proč děti? Jakoby mohli za to všecko. Hospodář přecházel okolo, zdálo se, že neposlouchá. Byl unavený a zarostlý. Čekal netrpělivě, až chlapec dočte noviny. Nakonec vyšel na zápraží a tam čekal. Půjdeš se mnou, řekl chlapci. Musíme si promluvit. Vyšplhali se po strmých dřevěných schodech na půdu, voněla senem a sušenými hruškami. I z vikýře mohli vyhlížet daleko do kraje, až za hranice. I bez dalekohledu viděli finanční stráž, celníky a vojenské hlídky. Hospodář sáhl za trám. V kousku promaštěného plátna ležel bubínkový revolver. Hlaveň byla teplá a mastná. Otec zlomil revolver, v kapse měl připraveno 5 nábojů a opatrně je vkládal do bubínku. Pak s revolverem v kapse se stoupil znovu ze schodů a zastavil se u rozvodné desky. Naftové čerpadlo hlasitěji a hlasitěji vybuchovalo, motor se rozbíhal, ocelový sud na železných podpěrách se naplňoval vodou. Otec se vrátil na půdu. Teď nás neuslyší žádný financ. Vyklonil se z půdního okénka, rozhlížel se, pak poodstoupil a vystřelil. Na rozpraskaných betonových schodech se objevilo peří slepené krví, vyděšená krůta se vymrštila a roztáhla křídla, jako by se chystala vzlétnout a široce rozevřela zobák. Její skřek přehlušil rachot naftového motoru. Hospodář i chlapec pozorovali dodělávající krůtu přísnýma očima. Rozpláclá kulka zasvištěla nad hejnem slepic a rozehnala je. Osamocená krůta se zmítala v prachu, obalovala se krví, blátem a trusem. Chlapec se odvrátil. Otec ho plácl po rameni a řekl pohrdavě: musíš být chlap. Hoch kývl hlavou, zastyděl se za svou slabost, ale marně se snažil, aby ji přemohl. Není to tak jisté, řekl otec. Dost možná, že sem nejdříve přijdou Poláci. Musíme počítat i s tím, rozumíš? Ale nejspíš nás zaberou Němci. Češi tu nastavili plno pevností, ale nic z toho nebude. Vzpomeň si na má slova. A Poláci? Mají dragouny. A prd.
Za moje daně stavěli to neřádstvo. A k čemu to? Proti nám to stavěli. Hospodyně vyběhla na dvůr, oslovila mrtvou Krůtu a pomalu ji odnášela ve špinavé zástěře, rozmlouvajíc s ní jako s živou a chápající bytostí. Rozumíš tomu, co jsem ti řekl? Moc ne, zašeptal chlapec.

Uprostřed lánu, na němž se už léta nic neurodilo, od doby, kdy jej rozdělila nová hranice, uprostřed hluchého polečněl oblý, bludný balvan. Kdysi dávno, tak dávno, že ani starci nepamatovali, viril kdosi do balvanu datum památné bitvy a jména důstojníků, kteří tu byli pobiti. Na jedné straně Prusů, na zbývajících Čechů, Poláků, Rakušanů a Charvátů. Nic nevíš, řeklo děvče unaveně. Ty nic nevíš, ale oni nás vyženou. Jenomže nikdo neví, kdy to bude a kam půjdeme. Chlapec nevěděl, co říci. Pohladil děvče, všiml si, že její dlaně jsou plný puchýřů, ale nesykla bolestí, když se jich dotýkal. Nosíme teď vodu z lesa, řeklo děvče. Naházeli nám do studny zdechliny a všelijaké věci. Voda se nedá pít. Stačí převařit. Do té močůvky ani prst nestrčím. Ale co ty víš? Na pěšince se objevila četnická hlídka. Když je minuli, řekl chlapec pyšně. Líbila se jim. Trochu nám záviděli. Myslíš? Děvče se usmálo. Nebo nás litovali? Litovali? Proč litovali? Třeba proto, že jsme zrovna tady. A že jsme Češi. Já ale ne, řekl chlapec. Jak to myslíš? Tak jak to říkám. Jsem Němec. Jak dlouho? Od narození, samozřejmě. Prima, řeklo děvče. Jsem Němec. Na tom přece není nic zlého. Umíš německy? Trochu. Víš přece, jako každý tady. Mlčeli. Setmělo se. Děvče pohlédlo k obloze a pak řeklo. Jsou jako špendlíkové hlavičky a smrdí. Co smrdí? Hvězdy smrdí, řeklo děvče vážně. Co by smrděli? Zeptal se nechápavě. Děvče se posadilo. Včera hlásilo rádio z Katovic, že to tu obsadí Poláci. Můžeš to vyřídit tatínkovi. Třeba mi zítra řekneš, že jste Poláci od narození. Táta to ví, řekl chlapec pyšně. Ale ať, co je mi do Poláků? Ať přijdou. Jenom ať přijdou. Hvězdy strašně smrdí. Cítíš to? Ne, řekl chlapec. A co s tím pořád máš? Zavřela oči a pak se pomalu a zhluboka nadechovala. Jako když hnije voda, tvrdila. Znepokojilo ho to. Vydechl a pomalu nabíral dech jako ona. Ucítil spáleninu, nahořklý pach rozorané země a vysíchajících bažin. Mělo by zapršet, ale hvězdy přece nemůžou smrdět, to dá rozum. Jsou moc vysoko a letí na zem, teda to světlo letí několik let

přisedlo až k němu a políbilo ho na tvář, až ho to zabolelo. Myslím, řekl a hlas mu přeskočil, myslím, že tě strašně miluju. Jak strašně? Zeptalo se děvče. Vůbec mě nemáš rád, ani trochu mě nemiluješ. Stejně nevíš, co je to hvězdný prach a ani nevíš, proč jsem ti před chvílí říkala, že hvězdy smrdí. Ve tmě naříkali cvrčci a žáby. Je moc pozdě, řekl chlapec chraplavě. Doprovodím tě domů. Nechci domů, div se nerozplakala. Jsi osel. Naklonil se k ní, pohladil ji po vlasech a po čele, neobratně ji políbil na tvář. Nepociťoval žádné velké štěstí, nesplnilo se nic z toho, co si dříve představoval. Zbyl jen pocit úzkosti a vědomí tmy. Neklidná noc. Každé zachrastění řetězu, každé hrábnutí kopytem ho probouzelo. Strach, jaký až dosud nepoznal, mu zpřetrhal spánek. Chlapec se protáhl okénkem. Nad lesem, jenž se zdál chlapci v tu pozdní hodinu ponurý a nebezpečný, visely závěje hvězdného prachu. Vojáci pochodovali ve stínu, odcházeli z pevnostního pásma. Vzkázal jí, aby ještě před setměním přišla na smluvené místo. Nemusel se bát. Hospodář ráno odcestoval do Nového Jičína na důležité setkání soukmenovců. Bylo to tajné setkání. Měl čekat u bludného balvanu. Prodral se k němu hustými pámelníkovými keři. Vlahý a drsný kámen na návětrné straně. Půda roznášená podzimními větry voněla jako popel. Chlapec věděl, že do kamene kdysi vyryli jména padlých důstojníků. Prsty četl nezřetelná písmena vyrytá kurentem, četl je hmatem jako slepec. Ale podařilo se mu rozluštit jen jediné z nich. Johan. Johan, řekl a štítivě otřel prsty o trávu, jako by se předtím dotýkal mrtvého. Hvězdy smrdí, pomyslel si. Všecko je možné, ale nic z toho nemá smysl. Ležel bez hnutí, objevil se před ním tlustý, nemotorný křeček, polekaně prskl a zacouval do nory. Děvče přišlo, objevilo se za pámelníkovým keřem. Muselo tam stát hodnou chvíli. Místo pozdravu se zeptalo. Počítáš? Hvězdy? Ano. Ne, řekl překvapeně. Dříve, než mohl říci, že má radost, že na ní dlouho čekal a že byl netrpělivý, přestože to nebyla pravda, samota ho těšila a vyhovovala mu, řeklo děvče příkře. Nejsi Němec, když chceš něco vědět. Ptala jsem se na to táty. Schválně se kvůli tomu díval do obecní kroniky. To není pravda, vybuchl chlapec. Jsem Němec. Tvůj pradědeček přišel z Haliče, z Tarnova. Byl Polák. A druhý pradědeček se narodil v Brušperku. Byl Čech, víš? Ve vaší rodině nikdo neuměl pořádně německy. Jsem Němec, řekl chlapec nejistě. Úřady to zkomolili. Odkdy jsi Němec? Jak to, že to o vás nikdo nevěděl? Proč by to měli vědět? Bránil se chlapec, ale cítil, že jeho obrana je směšná. Jsou některé věci, některé, víš, na které prostě nesmíš odpovídat. Rozumíš? Kde to bolí, když je člověk pitomý? Urážíš? Prosím tě, vykřiklo. Loni tu bylo 6 německých rodin a teď je jich 90. Proč? Protože se už nikdo nebojí. Stejně Němci dostanou tady to všecko, když už chceš něco vědět. To nemá vůbec žádný smysl, řeklo děvče. Posadilo se na plochý kámen, zvrátilo hlavu, dívalo se na nebe a na hvězdy. Chlapec stál nad ní pevně a přísně, jako by se měl v příštím okamžiku objevit hospodář. Stojíš jak ponocný, řeklo děvče. Můžu stát, jak se mi chce.

Právně, děvče kývlo hlavou a vstalo. Hvězdy smrdí. Řekni, že smrdí. Zavrtěla hlavou. Blbost, odrazil jí. Hvězdy strašně smrdí. To neříkej, už to radši nikdy neříkej. Hnusí se mi to. Osle, děvče vyprsklo. Chlapec rozhrnul pámelníkový keř, větve ho zasáhly do obličeje, ale nemyslel na tu bolest. Musím být připraven na větší bolesti. Musím se připravit i na to nejhorší, když bude třeba. Ale odejít od ní to není snadné. Musel se ohlédnout. Necítíš to? Ty to vážně necítíš? Zvedla prst a pomalu opisovala ve vzduchu elipsu. Měl jsem tě rád, řekl zklamaně. Máš mě rád, ale... Já to vím, ale... Zastavil se. Nic není ztraceno, řekl si. A připadal si v té chvíli jako dospělý a hrdý muž. Tak to má být. Tak je to správné. Myslel jsem na tebe celou noc. Nespal jsem. Bál jsem se o tebe. Všechno bych pro tebe udělal. Neudělal. Proč neřekneš, že hvězdy smrdí? Vrátil se k ní. Přestože potom všem, co mu řekla a jak se mu posmívala, by bylo správné, kdyby se už nezesměšňoval. Když ji líbal, uvědomil si, že její vlasy voní sluncem a lesem. Objímal ji, ale blesklo mu hlavou, že to tak nemělo být. Že se to vůbec nemělo stát, protože hospodář mu věřil. Jsem podlý, řekl si chlapec. Hospodář se vrátil z Nového Jičína rozmrzelý a zklamaný. Třel věchtem slámy spocené koně, neodpovídal na pozdrav. Když byl hotov, svlékl se do půl těla a dlouho se umýval nad džberem. Dopadlo to špatně, řekl si chlapec, ale to se dalo čekat. Málo kdy dopadnou věci jinak. Oblékl si staré kalhoty a roztrhanou košili. Koně byly schvácení a chlapec musel zapřáhnout krávy. Dříve než vyjel ze dvora, vyběhl za ním hospodář. Nespal jsem dvě noci. Teď se trochu prospím a potom ti řeknu, co bude dál. A Češi? Půjdou. Ale než půjdou, musíme to zařídit tak, aby ztratili chuť tu vůbec zůstat. Nebo se k nám zase někdy vracet. Rozumím, řekl chlapec, ale nerozuměl.

Nejdříve odjížděly ženy a děti. Kufry, uzly s peřinami a koše s nádobím a menší kusy nábytku. Na obecním úřadě pálili spisy. Ve dne v noci se valil z komína šedivý kouř, vítr roznášel úlomky z uhelnatělého papíru. Chlapec ležel na střeše. Z té výše měl uprchlíky jako na dlani. Viděl děvče, jak vynáší kufry, krabice a krámy, odřené, rozvyklané židle. Na dvoře stála matka a brousila srp. Přišoural se k ní, chtěl jí vzít srp, je to moje práce, řekl si. Ale matka na něj pohlédla nepřátelsky. Chlapec překvapeně couvil. Stala se chyba, řekl si. Buď neví nic, anebo ví všecko. Nevadí. Nemáš cit, řekla přísně. Jaký cit? Zeptal se překvapeně. Trhla rameny. Nejsi už děcko. A že ti není líto. Koho? Tam těch? Čechů? Zeptal se pobouřeně, přestože si před chvílí umínil, že bude držet jazyk za zuby. Nevím, proč bych je měl litovat. Velebný pán mi říkal, že s tím děvčetem jste zašli daleko. Bála jsem se, že si to vezmeš do hlavy, když teď musí pryč. Ty máš radost. Pan farář ať je rád, že ho nenakopnem, řekl nadutě. Ale znovu se v něm ozval strach. Hospodář, napadlo ho. Co udělá hospodář, až se dozví, že on s tím děvčetem... Matka ho pleskla přes tvář. Zavřel oči a vztáhl ruce na svou obranu. Matka zvedla srp a řekla tiše. Zkus na mě vztáhnout ruku. Zavrtěl hlavou, bylo mu do pláče, ale přemáhal se. Spustil ruce podél těla a odcházel. Nevíš, co je hanba, řekla a obrátila se k němu zády. Klopítala v těžkých, rozbitých bagančatech ke stodole. Neohlédla se. Viděl, jak napřáhla ruku a zasekla srp špičkou do prkna. Před večerem se vydali s hospodářem do bažin. Balvany, které napůl čněly z bahna, se vyklaly při každém kroku. Bláto mlaskalo, jako by dýchalo. Plyn nafukoval černé bubliny. Velké louže špinavých mydlin. Otevřelo se před nimi široké, bezedné pole. V bažinách byli bezpeční. Ani vojáci, ani četníci by se sem neodvážili za šera. Ale i kdyby se tu objevili, hospodář věděl, kam zmizet. Došli ke schnilému můstku. Zábradlí strouchnivělo a prolomilo se vlastní tíhou. Hospodář klekl na kámen a zalovil rukou ve studené vodě. V gumovém sáčku ležely 4 ruční granáty. Co s tím? Zeptal se chlapec. Hospodář vstal. Vzít a čekat a potom hodit. Na lidi? Na lidi, řekl hospodář tvrdě. Ale chlapec polkl, my přece nejsme Němci takový ti praví, opravil se rychle. Já ani neumím německy tak dobře, abych... Musí se naučit. A o tebe se nebojím, jsi mladý a máš na to hlavu. Ale to, co jsi teď říkal... To zůstane jenom mezi námi. Slib mi to. Důležité je, jestli chceme nebo nechceme být Němci. Já chci. Když jsi Němec, jsi něco. Ale Čech není nic. Pak vysvětlil chlapci, že až ze vsi vyjede poslední uprchlický vůz, vyšle mu světelný signál zelenou raketu. To znamená připravit se. Až zahrčí vůz pod kopcem, musí chlapec pomalu počítat do 3, hodit, zalehnout, přeběhnout silnici a ztratit se do bažin. Který vůz bude ten poslední? Zeptal se chlapec. To vůbec není důležité. Hospodář se usmál. Čech je jako Čech.

0: Ležel na mechu a modlil se. Vlhký mech ho zábl dozad a chlad se rozlézal po těle. Střežil bažinu. Na tu dálku se zdála daleko bezútěšnější a pustší. Když zvedl hlavu, dotkl se temenem nalomené větve. Listy pohlcovaly zbytky světla. Závan větru vnášel do korun stromů neklid. Chlapec se bál. Tma se rozvěsila jako velká mokrá pavučina po větvích. Na řasách, obočí a vlasech se usadily drobné krůpěje. Věděl, že děvče odjíždí a že už není síly, která by tomu dokázala zabránit. Zelená raketa se rozprskla nad bažinami. V jejím mihotavém světle se roztřásly stíny. Teprve pak k němu doletí rachot výstřelu. Chlapci zdřevěněli ruce, ale přesto se natáhl pro granát. Znovu jej potěžkal a po čtyřech se začal plazit k silnici. Jehličí mu klouzalo pod nohama. Zaslechl vůz, pomalu a těžce se valil po okresce. Opřel se o kmen stromu a naslouchal.
1: Zelená raketa, řekl muž ve tmě. Vojáci si dávají signály, zabručel jiný mužský hlas.
0: V bažině nejsou vojáci, řeklo děvče. Chlapec odhodil granát. Slyšel, jak se pomalu kutálí po příkrém svahu. Pak mu nezbývalo nic jiného, než dát se na útěk přesně tím směrem, jako by úkol splnil, jako by všechno probíhalo tak, jak určil otec. V lese však ztratil orientaci, zakopl ovičnělý kořen a tvrdě dopadl na hromadu klestí. Seběhl na silnici. Vůz se držel levé strany. Předběhl jej, ale stačil jenom vykřiknout a rozpřáhnout ruce. Vysilující běh mu spálil plíce. Povoz zastavil dva kroky před ním. V černé, spěněné mlze zazářila koňská bělma. Děvče vykřiklo, ale nerozuměl mu. Obešel koně a jakoby nevnímal nic jiného, zvedl hlavu k děvčeti. Zahodil jsem to. Můžeš si myslet, že kecám. No nekecám, prostě jsem to zahodil. Tam. A ukázal rukou za sebe.
2: Co jsi zahodil?
0: Potom ti to řeknu. Hlavně, že jsem neto, víš?
1: Nerozumím vám, řekl její otec.
0: Chtěl bych jet s vámi. Já teď musím jet s vámi.
1: Nejspíše opilý, řekl její otec nevrle.
0: Není opilý, bránilo ho děvče. Kočí zvedl bič, kožený řemínek práskl vysoko nad koňskými zadky. Chce nám něco říct, vykřiklo děvče úzkostlivě. Nemůžeme ho tu tak nechat. Chlapec šel podél vozu. Musíte mě vzít sebou, žebronil. Všecko vám řeknu, jak to bylo a proč jsem to neudělal. Mohl jsem to přece udělat. Viděli jste zelenou raketu? Viděli, že? To bylo pro mě znamení, víte?
1: Nemůžete jet s námi, řekl její otec. Nemáte rozum.
0: Musíš mu to vysvětlit.
1: Chlapec se znovu obrátil k děvčeti. Podobalo se spíše stínu. Naklonilo se k němu, ale otec jí objal a zvedl a řekl rozhněvaně.
0: Co blázníš? Chlapec přiložil dlaně k ústům a zakřičel. Hvězdy smrdí!
1: Ale nikdo se neohlédl. Vůz jel rychleji a rychleji. Chlapec se za ním díval, dokud se neproměnil ve vzdálený hřmotící stín. Pak zvedl oči k nebi. Hvězdy se rozsypaly po obloze jako zrní a měsíc se zasekl mezi ně. Stál uprostřed silnice, jako by nevěřil, že se to stalo. Rukávem si roztíral po čele a po tvářích zasychající krev a špinavé slzy.
3: Slyšeli jsme povídku Svatopluka Pekárka Hvězdný prach. Pro rozhlas ji upravila Eva Lenartová. Účinkoval Jiří Sedláček, kterého režijně vedl Tomáš Jirman. Ladíte Český rozhlas Vltava, do konce hodiny vás doprovodí Johnny Griffin.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Připravovaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo o dnešní půlnoci. Kritizovala ji například Hospodářská komora nebo antimonopolní úřad. Podle nich v zákoně například není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy jsou připomínky očekávatelné. Zabývat se bude jen těmi podstatnými. Výrazně pozměnit ale Klempíř zákon nechce. Dál trvá na tom, aby byl transparentní a jednoduchý. Spojené státy a Čína podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mají velmi podobný názor na to, jak ukončit současný konflikt na Blízkém východě. Šéf Bílého domu to řekl po dalším jednání se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Dodal, že obě země nechtějí, aby Teherán získal jadernou zbraň. Trump svou návštěvu Pekingu dnes ukončil. Policie našla ukradenou lebku svaté Zdislavy. Informaci CNN Prima News potvrdila Českému rozhlasu státní zástupkyně Veronika Klapková. Lebku podezřelý ukradl v úterý z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku před bohoslužbou. Policisté muže dopadli včera, už ho začali trestně stíhat. Muž nesouhlasil s vystavením lebky, chtěl ji pohřbít v řece. Podle policie ji zalil do betonu, odborníci se jí pokusí vyjmout. Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale také žáci z místních škol. V loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova mlýna sesbírat přibližně 800 kg odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše ještě další 3 tuny. A počasí bude většinou zataženo s občasným deštěm, postupně ale bude déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Místy se nicméně vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 6. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Michalou Dittrichovou.
2: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
3: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Tolik americká zpěvačka Michelle Degeo čelo na úvod páteční odpolední Vltavy. A teď trochu botaniky. Čtyřlístek je abnormální list jetele, který má jeden lístek navíc. Čtyřlístky se v populaci jetele vyskytují v poměru 1:10 000. Dlouho bylo záhadou, jak vlastně vznikají, až v roce 2010 byl objeven gen zodpovědný za tuto odchylku. Tradice, jak víme, spojuje nalezení čtyřlístku se štěstím. Tolik exkurze do přírodovědy a lidových zvyklostí, k níž jsme se dostali proto, že 15. května roku 1969 vyšlo první číslo komiksu Čtyřlístek, pro české děti takřka kultovní záležitost. Dnes je mu tedy přesně 57 let. Mimochodem, možná největší koncentrace komiksu je v těchto dnech na pražském výstavišti, kam se už za pár minut přeneseme. Ze světa knihy se totiž přihlásí kolegyně Šárka Jančíková a dá nám festivalové tipy na dnešek i na víkend. V této hodině odpolední Vltavy také zhodnotíme novou knihu Marka Šindelky, pozveme vás do 7. nebe kontrabasisty Jaromíra Honzáka a vyrazíme i do brněnské Reduty na hororovou komedii britského dramatika Filipa Ridleyho. Vážení a milí, klidné 15. květnové odpoledne. Z Vltavy vás zdraví Michaela Dittrichová od mikrofonu, Viktor Láně z techniky a editor Jan Zítka.

0: Česká filharmonie s Wolfgangem Zavališem přednesla část symfonie číslo 2 B-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. 14 minut po 14. pěkný den. Plánujete-li víkend nebo i dnešní odpoledne, pak pro vás máme inspiraci. 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy na pražském výstavišti se pomalu blíží do své poloviny. Pokud jste se na ně ještě nedostali, tak právě teď máme programové tipy. Do centra dění zdravíme naši literární redaktorku Šárku Jančíkovou. Pěkné odpoledne, Šárko.
1: Dobré odpoledne.
0: Stánky budou dnes otevřené jen do 7 hodin, ale program v sálech potrvá až do 9, kvůli čemu by i po celém týdnu znavenému posluchači stálo za to vypravit se za knihami ještě dnes večer.
1: Tak kdo by si rád poslechl nobelistu Abdulrazaka Gurna, ten bude mít možnost už dnes v 5 v sále France Kafky, kde představí svůj do češtiny nejnověji přeložený román Krádež, přičemž o knize s ním bude debatovat překladatel Rany Tolemat a redaktorka Alena Dvořáková. A nebo v jiném sále bude s tou dobou povídání o palčivé rodinné sáze včelí bodnutí irského spisovatele Paula Mariho. S nímž budou hovořit překladatel Lukáš Novák a literární teoretik Pavel Kořínek. A nebo italská spisovatelka Beatrice Salvioni, která se proslavila svými romány Ženské vzpoury v prostředí fašistické Itálie, bude mluvit o svých knihách Dariba, v originále Špatně narozená nebo Ničema, nebo tak Zkažené maso, od 6 v sále Jaroslava Seiferta. A ve stejnou dobu si můžete zase v sále Václava Havla poslechnout něco o kontextu a překládání díla loňského nobelisty László Krásnahorkaje a jeho knihy Satanské tango. No a hned 4 skandinávské autory naráz nabídne od 7 hodin tradiční severský literární večer.
0: Nemá smysl vyjmenovávat, jak bohatý bude program zítra, ale pro mnohé bude sobota asi ve znamení největší hvězdy veletrhu.
1: Timothyho Snydera, amerického historika a esejisty, který se zaměřuje na dějiny střední a východní Evropy, holokaust a dynamiku autoritářství. Profesor na Yaleově univerzitě je široce známý právě díky svému Krvavé země nebo Tyranie 20 lekcí z 20. století. A když se zastavíte za námi z rozhlasu v pavilonu D, tak právě jemu bude u nás zasvěcena 14. hodina v rozhovoru s Petrem Vizinou. A povídání bude v angličtině jenom, ale českou verzi pak uslyšíte ve vysílání v Interview Plus. A po něm hned bude dalším exkluzivním hostem donedávna režimem vězněný alžírský spisovatel Boualem Sansal. Ta veřejná nahrávka pořadu Hovory začne v sobotu v 15.15 a ten rozhovor bude simultánně tlumočený z francouzštiny do češtiny. Jinak ale tedy Timothyho Snydera můžete zkusit ještě v sále Franze Kafky, když se tam vejdete ve 4 hodiny u příležitosti vydání románového debutu Milana Babíka Kulda čeká na tank, kde bude spolu s autorem debatovat o lidské svobodě, dětství ve stínu sovětských kasáren a o ruské agresi na Ukrajině.
0: No a na jaký netypický program bys nás v sobotu lákala?
1: No tak koho potom už unaví ty víkendové davy v zadýchaných halách, ten se může vydat na procházku po stopách ruské emigrace v Praze s komparatistkou Olgou Pavlovou, autorkou knih rozhovorů s ruskými emigranty nazvanou Jak to začalo a která se taky podílela na vltavském rozhlasovém cyklu Co není zakázáno, není dovoleno o zakázané literatuře v současném Rusku. Sraz je zítra o 17:30 na stánku nakladatelství Akropolis nebo venku prostě u stanu malých nakladatelů a Olga vás vezme na dvouhodinové putování po místech spojených s ruskou emigrací od meziválečných intelektuálů, studentů a exulantů až po současné uprchlíky.
0: No a jakou literární specialitu bys doporučila na neděli?
1: Tak koho zaujalo bzučivé autorské čtení mariborské hypnózy Dory Kaprálové na vlnách Vltavy, ten může za autorkou, která jinak sídlí v Německu, vyrazit v neděli v 11 dopoledne do sálu Boženy Němcové, kde bude diskutovat se spisovatelem Vratislavem Maňákem. A potom od oběda zhruba do 3 na vás pak v prostoru Evropského náměstí čeká nášup, v jehož rámci přijalo hned 7 ukrajinských básnířek. Natalka Marinčak, Katarina Kalitko, Ela Jevtušenko, Darina Hladun, Oksana Stomina, Mariana Kijanovská a Anna Gruver. A při té příležitosti také v nakladatelství Větrné mlýny vychází hned 5 nových básnických sbírek a další, který budou následovat. Která z básnířek píše úsporně, která naléhavě, kdo pracuje s náznakem a kdo si pohrává s rituálním opakováním a jak zpracovávají tu válečnou zkušenost, To už prozradí průvodkyně tím programem ukrajinistka Tereza Chlaňová a básnířka i překladatelka Marie Iljašenko.
0: Tak nás pozvala naše literární redaktorka Šárka Jančíková na víkendový program Mezinárodního veletrhu a festivalu Svět knihy na pražském výstavišti. Celý program najdete na webu světknihy.cz. Šárko, děkujeme.
1: Užijte si festival.

0: kapela Braga s písní z alba O ptácích a rybách. A teď jiný nosič. Nové album Barkot kanadsko-amerického saxofonisty a skladatele Bena Wendla nám bude ve svém nedělním sedmém nebi pouštět a komentovat kontrabasista Jaromír Honzák. Více nám o jeho hudebním výběru přišla povědět Anna Marie Šorm z hudební redakce Vltavy. Dobré odpoledne, vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Čím je pro Jaromíra Honzáka zajímavá osobnost a tvorba Bena Wendla?
1: On si ho podobně jako my všichni ostatní všiml v jeho jazz fusion kvintetu Nobody, což je taková kapela na pomezí jazz fusion prvky, má tam prvky punk rocku, ale taky hip-hopu a elektropopu a vydali 14 alb a Ben Wendell je díky tomu taky dvojnásobný nominant na Grammy, protože jednu cenu dostal právě z Nobody a druhou potom za své solové album All One. A nové album Barcode, které má na obalu právě takový zamotaný čárový kód a taky je takové celé zamotané, jak dneska uslyšíme v ukázce, vyšlo letos v březnu a jsou tam autorské kompozice Bena Wendla a jeho speciálního kvintetu a taky tam je jeden zajímavý cover skladby Antonia Carlose Jobima, takže to zaujme určitě nejen Jaromíra Honzáka.
0: Jakými hudebními směry se Ben Wendl na nové desce Barcode vydal a jaké k tomu přizval spoluhráče?
1: Tak on vlastně pracuje s takovým jako post-jazzovým způsobem se saxofonem a melodickými rytmickými nástroji, především s marimbami, na které hrají všichni jeho spoluhráči z kvintetu. A ta práce spočívá v tom, že vezmou nějaké melodicko-rytmické motivy, trošku minimalistickým způsobem je posouvají, různě si s nimi hrají, ale formálně vlastně v těch skladbách rozvíjí i ten jazzový koncept, jako když tam máte nějaký hlavní motiv a potom solové pasáže, takže si tam každý z těch muzikantů přijde na své. A jak už jsem zmínila, tedy je to kvintet a Joel Ross, Simon Mullier, Patricia Brennan a Juan Diego, všichni hrají vlastně na vibrafony a další typy těch melodických perkusí a zároveň k tomu používají elektronické efekty.
0: A v jakých dalších hudebních projektech můžeme vysledovat Wendlovu hudební stopu?
1: Možná jste ho zaznamenali také ve spolupráci s klavíristou Tigranem Hamasyanem, kterou určitě znáte, ale on třeba jako side muzikant pracoval třeba se Snoop Doggem nebo Princem a nebo třeba s neosoulovou kapelou Moonchild. Tak a vlastně v tom sedmém nebi Jaromíra Honzáka na konci uslyšíme jednu ukázku jeho spolupráce s trumpetistou Terencem Blanchardem.
0: Na co se můžeme těšit v nedělním sedmém nebi s Jaromírem Honzákem, nám přišla říct hudební redaktorka Vltavy Anna Marie Šorm. A co tady teď uslyšíme?
1: Já jsem vybrala právě z toho nového alba, které vám celé Jaromír Honzák představí a okomentuje, skladbu, která se opravdu jmenuje Mimo. A ono to není jako žádné anglické slovo, ono se totiž v těch poznámkách přímo Bena Wendla k novému albu ukázalo, že on má českou manželku. Doufám, že to není nějaká fáma, ale opravdu se to objevuje v různých zdrojích. A zkrátka je to české slovo a jemu se líbil ten význam, že některé věci jsou trošku mimo a v té skladbě uvidíme, jak se tam polyrytmicky do sebe, jak si zapasovávají různé roviny v různých nástrojích.

0: Unikne zhýralý šlechtic spravedlnosti?
1: Opera oper v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
0: Ryan Speedo Green jako titulní hrdina Mozartovy opery Don Giovanni.
1: V roli Leporella se představí Adam Plachetka.
0: Záznam opery Don Giovanni poslouchejte v sobotu 16. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Americký hudebník Matt Torme, přezdívaný Sametová mlha. Je 14 hodin a 35 minut, pěkné páteční odpoledne. Posedlost dokonalou formou a neskrotná touha po dosažení perfektního výsledku, ať při hře v šachy nebo interpretaci klavírní skladby. Tak by mohla znít charakteristika Ady Fischerové, hlavní hrdinky románu Marka Šindelky, nazvaného Systémy něhy. Kam se v takovém životě vytratí city a emoce? To už nám řekne Milena M. Mareš, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak důležitá je v knize příběhová linie a osudy Ady Fischerové?
1: No vlastně z těch osudů obecných nebo i vlastně blízkých její, tak se moc nedozvíme. Těch příběhů tam mnoho není. A podobné je to vlastně i s časovým zasazením. My pochopíme, že ona žije někdy v naší přítomnosti spíš, ale nejsou tam nějaká dějná určení, nějaké souvislosti, o které bychom se měli opírat. A podobně tedy zjistíme, že ona se narodí na maloměstě, potom studuje, žije v Praze, účastní se mezinárodních soutěží, ale to všechno jako by bylo v určitém vzduchoprázdnu, bez nějakých sociálních vazeb, společenského dění nebo setkávání a podobně. Takže to bereme prostě tak, že to není o tom, jak je osobnost určována v dějinách, ale spíš se budeme zaměřovat na ten mikrosvět člověka, na jeho pocity a vnímání a podobně, ale tam vlastně nám autor také toho mnoho neřekne o Adě, protože ona je nadaná hudebnice s talentem po svém otci, ale vlastně i s ním prožívá krátký úsek života. On ji opustí nebo rodinu opustí někdy v jejich 8-9 letech, potom zemře. A ona někdy kolem 20 svého věku, tak na něj vlastně vzpomíná, nejvíc se jim zabývá. Takže to je vlastně krátký časový úsek, kdy ona především vzpomíná tedy na otce, hodně cvičí na klavír, hraje šachy, několikrát se přestěhuje, má několik vztahů, které spíš bychom nazvali toxickými. Takže když nakonec otěhotní a porodí syna, pojmenuje ho potom otci, tak vlastně je to happy end, který jakoby tam byl trošinku navíc.
0: Promítne se do knihy doba, po kterou vznikala, autor je psal 7 let.
1: Myslím si, že ne, že kdyby nebylo toho, co sám autor o té knize vypráví a o délce jejího psaní, takže bychom možná až na ten happy end by nás to nenapadlo. Ten tam bych si troufla zapsychologizovat, že to je trošku odraz také šťastného života autorova, takže nenechal nějak padnout ani svoji hrdinku. Ale spíš tam mě zaujalo z rozhovorů, které on dával, že vlastně ta práce byla dlouhá, ale ve finále, že z toho textu asi 40% vyškrtal, což je obdivuhodné v dnešní době těch rozměrných sák. Ale to, že opatrně a dlouze pečlivě stavil koncepci té knihy, to si myslím, že u nadaného spisovatele by mělo být přirozenost.
0: Souhlasíte se superlativy, které román v recenzích provázejí? Jaké je vaše hodnocení?
1: Určitě chápu všechnu tu chválu i okouzlení. Myslím si, že víc na straně recenzentů než konzumentů, běžných čtenářů, ale samozřejmě ani já neřeknu, že ta kniha není dobrá. Co ji vyvyšuje z té běžné produkce nebo na to, na co jsme zvyklí, tak je určitě ta jazyková stránka, kde se brání jakémukoliv přebytku, jakékoliv květnatosti, ale je osobitá, má specifickou svoji vůni. Ale řekla bych, že se autorovi stalo trošku něco podobného jako jeho postavě, protože Ada je perfekcionistka a cvičí tu hru, techniku hry natolik, že vlastně když potom provádí skladbu už v tom pozdějším období, tak ta hudba je mrtvá. To je tam vlastně vylíčeno, že jakoby se z té hudbě dá to, co ona má předepsáno notami, ale vlastně pro posluchače je to ticho. A stejně tak tam je určité okolnosti o mechanických zázračných hračkách z historie, ve kterých byl skrytý člověk, který třeba hrál šachy s protivníkem, ale ten člověk tam byl tak utěsněn, že vlastně uchřadal. A podobně bych řekla, že Marek Šindelka, také podle jeho slov perfekcionista, tak natolik cizeloval tu formu románu, že ano, vzniklo esteticky skvěle vypadající a skvěle chutnající dílo. Velmi dobře až bych řekla, nebo přirovnala k architektuře, funkcionalistická, taková propracovaná, jednoduchá konstrukce, na kterou se dobře hledá.

0: s Jaromírem Tippeltem o tom, jak dopadl Leonardo da Vinci na divanu Sigmunda Freuda. A naposledy ještě s Tamarou Salcmanovou se vydáme do Nepomuku, do tamního svatojánského muzea. S jehož ředitelkou budeme poslouchat rozhovor, ale především také s Miroslavem, a teď jsem zapomněla příjmení, a to se velmi omlouvám, ale je to odborník na Jana Nepomuckého, jezuita, a určitě poslouchejte pořad o tom, kdo je nejslavnější český světec.
1: Víkendová příloha tedy zítra dopoledne. Děkujeme Mileně M. Marešové.
0: Děkuji, naslyšenou.

Část koncertu pro klarinet Jana Václava Antonína Stamice přednesla Sabine Meyer a Akademie svatého Martina v Polích dirigovala Jona Braun. Pěkné páteční odpoledne. Brněnské divadlo Reduta dnes uvádí premiéru hororové komedie Zářivá verbež. Příběh o mladém páru, který

0: pro lepší domov ochotný udělat cokoliv, reflektuje současnou krizi bydlení. Režisérka Kaša Jandáčková adaptovala britskou předlohu Filipa Ridleyho přímo pro brněnské prostředí.
1: Je pro mě velkým potěšením vás informovat, že jste byli vybráni pro náš nový projekt.
2: Jaký projekt?
1: Zjednodušeně řečeno, dostanete dům.
3: Mladí manželé touží po lepším životě pro sebe i své budoucí dítě. Přímo proto podezřelou nabídku na schátralý dům zcela zdarma. Rekonstrukce ale nevyžaduje peníze, vysvětluje představitelka hlavní role Anna Glesnerová.
4: Já to ráda porovnávám s Lady Macbeth. Tím, že vlastně oni vraždí bezdomovce, tak tím se zázračně zrekonstruuje vždycky jedna část toho domu. A ona vlastně, jelikož je těhotná, tak říká, že to nechce dělat, že to musí dělat její manžel, a tím se dostává do té pozice té Lady Macbeth, která vlastně nutí a manipuluje s tím manželem tak, aby on zabíjel. Proměna je velká v tom, že zjistí, jak moc se dá vytěžit z manipulace svých blízkých.
3: U diváků má hra vyvolat otázky o hranicích vlastního svědomí.
4: By to mohli pochopit s tím, že chápu, proč tak jednala, a že je vlastně občas hrozně jednoduchý spadnout do manipulace, aniž bychom si to my sami uvědomovali. A to už buď to jako manipulátor, anebo ten manipulovaný. Myslím si, že lidi by se s tím mohli ztotožnit, ale samozřejmě ne tak, že by začali taky vraždit, ale tak, že by vlastně chápali, že i tak se dá chovat v momentě, kdy zjistí člověk něco tak velkého, jako že vraždy vám zrekonstruují barák.
3: Svůj domov si manželé Rychlíkovi budují ve variabilních kulisách, popisuje herec Jakub Svojanovský.
5: Celá scéna je takový domeček na točně a různě se dají otevírat stěny, posouvat schody, krychličky a vytváří se tím nové a nové prostory. Má to takové výrazné pastelové barvy. Někdo to komentoval, že to vypadá jako kouzelná školka, ale mně se to líbí a je to funkční scéna.
2: Pak už ty renovace šly ráz na ráz.
1: Každou noc jedna.
2: Garáž.
1: Zahrada za domem.
2: Naše ložnice.
1: Obývák.
2: Pokoj pro hosty.
1: Komora.
2: Hala v přízemí.
3: Britský autor Filip Ridley psal hru jako reakci na tamní bytovou krizi. Podle režisérky Kaši Jandáčkové je téma aktuální i u nás.
6: Ta víra se taková alegorie současného světa, který jako propadá kapitalismem. Vlastně i otvírá strach z toho, proč se lidi, kteří jsou vlastně uvnitř jakoby dobří, ztrácejí jako morálku a jsou schopní pro ten materiální svět a pro lepší a lepší věci dělat jako hrozný činy.
1: Renovace je možné provádět znovu.
2: Proto těch x pokusů o renovaci dětského pokoje.
6: Je velmi chytře to napsaný právě na tu krizi bydlení, protože je to vlastně nějaká jako základní lidská potřeba, ale tomu manželskému páru se to jako vymkne z rukou. Po chvíli nejde o to někde jakoby bydlet, ale už se to jako zvrtne do toho, že chtějí víc a víc a lepší barák a věci a místnosti. A to je právě jakoby ten problém.
3: Těžké téma odlehčuje inscenace svým žánrem hororové komedie.
6: Je to prostě věc, ve který jako cítíte napětí a zároveň zábavu. No. A myslím si, že to je hodně dělaný, protože je to vlastně silný politický téma, aby to vlastně bylo jako přenosný pro toho běžného diváka. Tak se zvolil tenhle žánr.
3: Představení o hranicích lidské chamtivosti je posledním premiérovým titulem, který se v brněnské Redutě do konce sezóny představí. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, Když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemusely počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Slovenský premiér Robert Fico označil středeční ruské útoky na Ukrajinu za velmi znepokojivé. Jsou podle něj už velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Zároveň ale kritizoval přístup Evropy k řešení konfliktu. Ruské údery zasáhly před 2 dny oblast u hranic s Maďarskem a Slovenskem. Budapešť si kvůli tomu už včera předvolala ruského velvyslance. Fico dlouhodobě kritizuje například unijní protiruské sankce i kroky Bruselu proti dovozu ruských energií. Ficova současná vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. V místech, kde stávala brněnská velká synagoga, dnes poprvé po mnoha desetiletích zazněly šabatové písně a modlitba na památku zemřelých. Synagogu roku 1939 vypálili nacisté. Parcela na nároží Přízovy a spálené ulice zůstala nezastavěná a v posledních týdnech tam pracovali archeologové. Zájemci si mohou odkryté základy prohlédnout o víkendu u příležitosti festivalu Open House Brno. Připravují se i další akce. A počasí je oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a místy přeháňky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách naměříme kolem 6. Víc zpráv vám přináší web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Umělce můžeme charakterizovat z různých úhlů, co třeba 1200 skladeb v 11 jazycích a 150 milionů prodaných alb? I to může být úhel pohledu na francouzskou šanzoniérku Mireille Mathieu.

První ze 14 dětí chudého francouzského kameníka Mireille Mathieu roku 1968, to jí bylo 22 let. Pěkné páteční odpoledne. Dnes začíná v Olomouci další ročník divadelní Flóry, která nabídne na 60 událostí, z toho desítky zahraničních produkcí. Motem 29. ročníku je solidarita. Do Olomouce se vydáme už za chvíli. Na spojení s námi tam čeká kolegyně Veronika Jošková-Štefanová. Po půl čtvrté pak ve světě divadla zůstaneme a zhodnotíme nejnovější inscenaci Národního divadla, která měla včera premiéru v pražské La Fabrice. Jmenuje se Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce. No a před 16. se v úvaze spisovatele Zbyňka Černíka dozvíme třeba, proč Češi používají rčení, je to pro mě španělská vesnice. Klidný čas, milí posluchači, páteční odpolední Vltavou vás provází Michaela Dittrichová.

0: Pitoreskní intermezzo Jaroslava Kociana hráli Pavel Šporcl a Petr Jeříkovský. Aktuální satiru v podání evropské scény i tanec jako akt vzdoru i proces zblížení slibuje 29. divadelní Flóra. Festival letos nabídne na 60 událostí, z toho desítky zahraničních produkcí. Desetidenní multižánrová akce s ročníkovým motem Solidarita bude hostit divadelníky z 9 zemí. Festival začíná v Olomouci už dnes. Program prvního festivalového víkendu přímo na místě sleduje redaktorka Veronika Jošková-Štefanová. Pěkné odpoledne, Veroniko.
1: Dobré odpoledne z Olomouce.
0: Vy na festival divadelní Flóra jezdíte pravidelně. Je něco, co vás letos v Olomouci překvapilo? Co je nové?
1: Nepřekvapilo mě toho mnoho, ale potěšilo mě, a co je nové, je určitě vizuál festivalu 29. ročníku. Pod tím vizuálem je podepsaný komiksový tvůrce Tomáš Motal a grafik Radim Měsíc. A mně ten vizuál se líbí svou nadsázkou, takovou trochu revoltující, anarchistickou. Je na něm vyobrazený Václav Havel, který trošku provokuje svým mladistvým vzhledem a cigaretkou v koutku úst, jede v autě a před tím autem se tyčí chrám Vasila Blaženého v Moskvě. Možná tak trochu provokativní, vledasčems bude i první festivalový víkend. Vrací se sem Schauspielhaus Bochum s inscenací Jak udělat díl nizozemského režiséra Waltra Bárta. A tato inscenace je inspirována knihou, na které se podílel spoluautor Donald Trump, současný americký prezident. Kniha se jmenuje The Art of the Deal. A z té inscenace, nebo ta inscenace je dosti specifická svým formátem a měla premiéru teprve nedávno. Takže když se tvořil program festivalu, ještě neexistovala. A jelikož tady se mnou na parkánu Konviktu u festivalového šapito, což je srdce festivalu, je i hlavní dramaturg a ředitel festivalu divadelní Flóra Petr Nerušil, ráda bych se ho zeptala, jestli to náhodou není riskantní zvát inscenaci na festival, která v podstatě ještě neexistuje, když program vzniká. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den. Tak samozřejmě riskantní to je, zároveň je to i podle mě prestižní uvést novinku čerstvou. My jsme se s Waltrem Bartem měli možnost blíže seznámit na konci loňské divadelní Flóry, kterou zakončovala jeho inscenace s názvem Útok psím lejnem, a to byla německojazyčná inscenace roku 2024 a nás nadchla, už předtím, než jsme ji samozřejmě uvedli, ale potom nás nadchly i ty reakce diváků bezprostřední a byla to natolik fantastická tečka za tím předchozím ročníkem, že jsme potom s Walterem ve Vertigu po tomhle uvedení diskutovali o tom, co bude v nejbližší době dělat, začali jsme se blíž zajímat o jeho plány na příští sezonu a dozvěděli jsme se teda, že se chce věnovat tomu trumpovskému tématu. A v tu chvíli jsme si víceméně plácli, že bychom se o tuhle inscenaci zajímali v rámci jubilejního 30. ročníku. Nicméně události nás předbíhají možná víc, než bychom si přáli a ukazovalo se, že tohle téma je aktuálnější a aktuálnější. Takže jsme nakonec se svými bochumskými kolegy, s kterými spolupracujeme dlouhodobě a ta scéna je opravdu mimořádně vstřícná vůči divadelní Flóře, až řekl bych téměř partnerská za ty poslední tři sezony. A tak jsme se domluvili, že teda ten původně rozjednaný titul možná dáme k ledu a zkusíme se koncentrovat na to uvést 4 týdny po premiéře inscenaci Jak udělat díl. No a divák posoudí, nakolik to byl dobrý nápad. Já věřím, že jo, protože ta inscenace bezprostředně po premiéře v Bochumi 18. dubna měla jako fantastické recenze, neuvěřitelné přijetí a je to opravdu najednou jako velice exponovaný titul, který teda otevírá český festival, což je myslím jako báječný.
1: Německou nebo německojazyčnou inscenací otevřete festival, jakou německojazyčnou inscenací festival uzavřete?
2: Není to úplně samozřejmé skloubit termínově možnosti těchto divadel, tak jsem opravdu pyšný, že letos produční Simoně Vyčarové vyšel Husarský kousek a že celý festival vyvrcholí a bude to opravdu poslední inscenace letošní 29. Flóry. Uzavře i její inscenace Kniha krve německého režiséra Sebastiana Šuga s německou herečkou Lucí Kotíkovou a pod lavičkou švýcarského Binnen Bern. Tahle ta scéna se v Olomouci představí poprvé a je to opravdu jako strhující titul, respektive strhující výkon Lucie Kotíkové, za které získala ocenění Talent roku v té velmi tvrdý konkurenci německojazyčných herců a hereček.
1: Jak jsem zmiňovala, my tady sedíme, možná je to i slyšet skrze cvrlikání ptáků pod širým nebem, parkán Konviktu, festivalové šapito, které slouží jako místo pro setkávání, diskuze, debaty, také večerní akce, DJ sety. Na co byste z toho off programu pozval nejraději? Co je takovou vaší srdcovou záležitostí na tomto místě?
2: Možná ještě vypíchnul, že vlastně není úplně samozřejmé, že s těmi jednotlivými tituly jezdí na festivaly i jejich tvůrci. Flóře se to daří v posledních letech, z 99% jsou tady inscenátoři, ať už režiséři nebo režisérky, choreografové, choreografky, a s těmi se potom všichni mají možnost potkat, když ne přímo bezprostředně po představení, tak právě s určitým odstupem časový, třeba druhý den v tom šapito, před kterým s Veronikou Joškovou sedíme. Ale kromě toho se tady samozřejmě potkávají všichni hosté se studenty akreditovanými v programu Florala, s běžnou veřejností, se svými kolegy. Vznikají tady z času legendární party za doprovodu hudby, jak už jste zmiňovala, těch různých DJ setů. Já bych možná letos pozval na dva koncerty, které budou na programu Flory příští víkend. My jsme loni oslovili Dušana Vlka a on tady předvedl opravdu velmi angažovanou rapovou smršť v tom naprosto natřískaném šapito, a letos na něj navážou jeho vlastně hudební souputníci, kapela Berlin Manson a Fakult. Tak tohle si myslím, že bude jeden z hudebních vrcholů posledních let.
1: Říká Petr Nerušil u festivalového šapito divadelní Flory v Olomouci.
0: A přímo z festivalu divadelní Flora Olomouc se nám přihlásila redaktorka Veronika Jošková-Štefanová. Do Olomouce se za ní vrátíme hned po následující skladbě.

0: Nina Simone, jejíž hlas si nemůžeme splést s žádným jiným v této skladbě ve svých 32 letech. Tanec jako akt vzdoru, dialog i proces zblížení představí 29. ročník Mezinárodního festivalu divadelní Flóra, který v Olomouci začíná dnes a zahájí ho představením Comeback Again, současného tance v podání rakouské choreografky a tanečnice Doris Uhlich a bývalé prima baleríny Vídeňské státní opery Susanne Kirnbauer. Přímo na místě dění sleduje redaktorka Veronika Jošková Štefanová. Veroniko, chystáš se na večerní představení? Jaká jsou tvá očekávání?
1: Určitě se chystám, nenechám si ujít zahajovací večer v olomouckém S-klubu se Susanne Kirnbauer a Doris Uhlich, protože se jedná o setkání dvou výjimečných pozoruhodných osobností evropského tance, ale také o setkání dvou světů tance, klasického a současného, a také dvou generací. A více k tanečnímu programu určitě řekne jeho dramaturgině, teatroložka Jitka Pavlišová. Dobrý den, Jitko.
2: Dobrý den.
1: Jitko, jaká témata přináší na jeviště Doris Uhlich a Susanne Kirnbauer v inscenaci Comeback Again?
2: Doslova v centru dění, jak už zde bylo předznamenáno, stojí v Comeback Again Susanne Kirnbauer, dlouholetá solistka baletního souboru Vídeňské státní opery, která navzdory svému vysokému věku stále dokonale ovládá ta prkna, která znamenají svět, a jedná se opravdu o společný duet těchto dvou dnes už ikonických osobností tanečního světa, kdy ale každá z nich stojí pomyslně na opačném pólu tanečního umění. Jedna Susanne Kirnbauer, která celý život zasvětila klasickému tanci, jeho strukturám a mechanismům, a Doris Uhlich, která celou svou tvorbou permanentně tyto struktury a mechanismy podrývá. A my se vlastně spolu s nimi vydáváme takovou působivou cestou, vedoucí k poznání, že i přes všechny ty odlišnosti a různé životní zkušenosti jsou si velmi blízké.
1: Dalším zahraničním titulem v dramaturgické linii tanec a performance art je Dance is not for us libanonského tvůrce Omara Rajeha. Blízkovýchodní téma je v současné době víc než palčivé. A co konkrétně Omar Rajeh ve své taneční performanci akcentuje?
2: Opravdu jedná se o velmi intimní osobní výpověď Omara Rajeha o vztahu ke své rodné zemi a především ke městu Bejrútu, o rozpomínání se na všechny ty osobní, rodinné a profesní konstelace, které jej spolu utvářily, a také o totální destrukci Bejrútu, což zapříčinilo rozhodnutí vlastně definitivního odchodu Omara Rajeha z vlasti. A nám se vlastně celý tento proces rozpomínání si a sdílení této trýznivé osobní zkušenosti odhaluje v představení dvěma rovinami. Jednak na zadním plátně titulky, které zachycují věty nebo úryvky vět, co by myšlenkový proces Omara ještě během vlastně vznikání tohoto představení, a především teda potom jednak skrze jeho tančící tělo, kde je zachycena ta mnohovrstevnatost paměti tohoto těla, všechny ty emoce, pocity, tělesné vzpomínky, které jsou v tomto těle uloženy. A co mi přijde naprosto stěžejní, že Omar i přes tuto trýznivou životní zkušenost směřuje ve svém díle k naději, k možné společné budoucnosti, a ta je vlastně v závěru představení i velmi symbolicky znázorněna.
1: Do třetice zahraničních hostů, což je objev i pro mě, přijíždí na divadelní Flóru tanečník Adam Russell Jones, který má za sebou výraznou baletní zkušenost nebo taneční zkušenost pod vedením osobností, jako je William Forsythe, Jiří Kilián nebo Marco Géke. O čem je jeho Released Hounds?
2: Je to dvěma slovy taneční extáze, maraton zachycující člověka ve stavu, kdy není schopen přestat tančit. A Adam Russell Jones v tomto svém solu vychází ze své osobní zkušenosti, co by právě klasického tanečníka, kterého ty špičkové osobnosti choreografické obsazovaly, co by solistu do svých vyhlasných inscenací, což ale znamenalo, že mu nebylo ani 30 a totálně se vyčerpal, vyhořel a rozhodl se skoncovat se světem klasického tance a vydat se na dráhu solového tanečního umělce. A právě on nám odhaluje v tomto svém sole limity současného světa založeného na nadprodukci, výkonnosti, šíleném tempu, a zároveň zde tematizuje i současnou kulturní politiku, která ale paradoxně směřuje ke stále větším škrtům a omezením. A co bych určitě ráda ještě zmínila, je kompoziční princip tohoto choreografického díla, protože Adam Russell Jones v něm kongeniálně kombinuje své klasicky trénované tělo a jeho pohybový rezervoár s fenoménem rave kultury.
1: Jitka Povlišová, jedna z dramaturgyň festivalu Divadelní flora Olomouc, pozvala na programovou taneční linii letošního festivalu.
0: A redaktorka Veronika Jošková-Štefanová sleduje dění na 29. ročníku Mezinárodního festivalu Divadelní flora. Ten začíná v Olomouci dnes představením Come Back Again choreografky Doris Uhlich. Přehlídka potrvá do 24. května. A teď v páteční odpolední Vltavě John Eliot Gardiner s ansámblem English Baroque Solist v předehře k opeře Semele Georga Friedricha Händla.

0: Lukáš Pavlíček a členové Sedláčkova kvarteta v kvartetu pro hoboj, housle, violu a violončelo F-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Pražské národní divadlo uvedlo v koprodukci s krakovským divadlem Juliuša Slovackého premiéru hry Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce. Napsala ji polská režisérka a scénáristka Maria Wojtyszko a nastudoval Jakub Krofta, český režisér, který v posledních letech žije a pracuje v Polsku. A účinkují v ní jak čeští, tak polští herci. Inscenaci teď bude hodnotit divadelní kritik Vladimír Mikulka. Vítej.
2: Dobré odpoledne.
0: Hraje se tedy česky i polsky?
2: Je to tak, že čeští herci mluví česky, polští herci polsky a plus tam jsou titulky a ještě navíc je tam jedna postava, která je označená jako robot Komenský v programu, ale je to de facto dívka, která hraje umělou inteligenci, která je tam s nima a překládá, když je potřeba.
0: A titul zní provokativně. O čem inscenace pojednává?
2: No, ono je to vlastně taková, jako dalo by se říct, dystopie v jistých uvozovkách, že se to odehrává v roce 2033, což se tam řekne nějak, jako jinak to z toho moc nevyplývá, za situace, kdy je světová válka, kdy Rusko napadlo Evropu a drtivě vítězí. A tady do jakéhosi centra skrytého v Orlických horách jsou povoláni, myslím, že jsou označeni za největší mozky své doby, je to prostě 6 jako podivně vybraných lidí, kteří mají vymyslet, jak se má Česko s Polskem spojit, aby vytvořili jakousi silnou jednotku, která se dokáže tomu Rusku ubránit. A vlastně možná bych ještě měl říct, kdo tam hraje z těch českých herců, to jsou z Národního divadla Marek Daniel, Šimon Krupa a Michal Režný. A za Polsko Anna Tomaševská, Antony Milancej, Daniel Malchar a tu umělou inteligenci hraje Kateřina Měchurová.
0: No a název něco prozrazuje to správně?
2: Prozrazuje, asi tady to nebude žádný spoiler, když to řekne, to má to takový parodický happy end, ono celé je to jako velice jako nadsazené a dlouho to vypadá spíš, jakoby si člověk představoval, že by vypadal takový ten Big Brother nebo nějaké show tohoto typu, že do nějaké uzavřené místnosti nebo nějakého uzavřeného prostoru přivedou 6 lidí, který je každý úplně jiný, je tam slavná spisovatelka, katolický kněz, takový sebestředný filmový režisér, vědec, influencer, což je taková rozvášněná, jako protivná postava, mladík. Je tam Čechoslovák, plus tady tahle ta překladatelka, která zároveň, jednak je to jako pohledná mladá dívka, s čímž oni také hrajou, a zároveň tam je takový vlastně fízl. A tyhle ti společně po nějaké době, kdy si nejdřív spíš tak jako jenom lezou na nervy, tak vytvoří takový jako podivný, zase parodicky pojatý marketingový produkt, kterým velkolepě přesvědčí Poláky i Čechy, aby se spojili a to Rusko nakonec to vzdá, všichni se k ním připojí, takže vznikne jakási nová Evropská unie tím, že všechny evropské státy vstoupí do Česko-Polské unie a tak dále. Prostě na této úrovni jako tam probíhá takový jako bizarní, spíš ale parodicky než jakýkoliv jiný děj.
0: Tady je to ironický příběh společného vítězství dvou národů.
2: Jo, přesně tak. Ale upřímně řečeno, vlastně o ten děj tam zase až tak moc nejde a ani když se na to člověk dívá, tak tam jako ten děj je vlastně druhotný a primárně o co tam jde a co se tam celou dobu jako staví do popředí, tak jsou takové stereotypy, které převládají jak o Češích, tak o Polácích, které oni tam buď to sami ty postavy demonstrují, nebo se tam ukazují v různých takových jako filmových dotáčkách a tak. A oni vytvoří takovou jako velkolepý něco mezi filmem a počítačovou hrou, kde jako vymyslí společné staré náboženství panslovanské, do kterého zamotají všechno možné, včetně hokeje, plus jakési hrdinské postavy a tím jako přesvědčí ty Čechy a Poláky k tomu, že se mají spojit, plus se do toho ještě jsou zamotané takové osobní příběhy, které vlastně, kdyby se brali vážně, tak by mohly být docela jako třeba i drásavé, že tam jednak ty postavy mezi sebou začnou mít různé vztahy, často i erotické, dokonce ten filmař tam balí tu umělou inteligenci, ale jako dva gejové tam spolu začnou něco mít. Ta polská spisovatelka se snaží nějak komunikovat se svým synem, který se dal jako dobrovolník na frontu a ona se ho snaží přesvědčit, aby místo toho něco psal. psal a že to bude důležitější a tak dále a tak dále. Ale problém ten inscenace je v tom, že prostě je tam toho strašně moc, na nic není čas a vlastně to skončí u víceméně povrchního vtipkování v tom smyslu, jak si asi všichni dovedeme představit, když si budou dělat Poláci legraci z Čechů a Češi z Poláků. A tyhle ty osobní příběhy taky se tam tak jako objeví, ale vlastně nikam moc to nedojde. Takže ta inscenace je spíš taková jako legrácka, která někomu může připadat vtipná. Na premiéře se část publika smála, druhá část publika, přiznám se, včetně mě, zase jako tak moc veselým,

0: Harry Connick Jr. na albu Come By Me z roku 1999. Pěkné páteční odpoledne. Na vlny Vltavy připlouvá úvaha spisovatele Zbyňka Černíka o jazycích trochu jinak.
1: Napadlo vás někdy, proč v názvu té či oné věci nebo jevu často figuruje ten či onen národ? Na to je těžká odpověď, protože dotčený národ k tomu často přijde jako příslovečný slepý k příslovečným houslím. Vezměte si třeba španělskou chřipku. Epidemie téhle ošklivé choroby vypukla v roce 1918, ne ovšem ve Španělsku, jak by se podle jména dalo čekat, ale v Americe. Ve Španělsku se ani nejvíc nerozšířila, jen se jí tam věnovala největší pozornost, poněvadž zatímco všude kolem tehdy ještě zuřila světová válka, neutrální pyrenejský stát si mohl dovolit zabývat se i méně důležitými záležitostmi, jako byla zmíněná epidemie. Ještě méně si Španělsko zaslouží rčení, je to pro mě španělská vesnice, které používáme v souvislosti s něčím, o čem nemáme ani zdání. Činí tak především Češi, ostatní národy si vybrali jiné.

obětní beránky. Grecum est non legitur, je to řečtina, nečte se, psali středověcí písaři na okraji rukopisů, když narazili na řecký text, kterému na rozdíl od latiny nerozuměli. Od nich se inspirovali Angličané, ale i sami Španělé. It's all Greek to me, je to pro mě řečtina, říkají ti první, a es griego para mi, čili totež španělsky ti druzí. Francouzi upřednostňují Číňany, přesněji řečeno čínštinu. C'est du chinois pour moi, to je pro mě čínština. A Němci nás Čechy. Das ist mir ein böhmisches Dorf, je to pro mě česká vesnice. Jeden národ to prostě s oblibou hází na druhý. Platí to třeba o Francouzích a Angličanech, kteří spolu v minulosti často válčili, jednou dokonce celých 100 let, a příležitostně se spolu škorpí dodnes, a to i jazykově. Když se například někdo od někud nenápadně vytratí, třeba i bez placení, Francouzi, stejně jako my sami, mluví o zmizení po anglicku. Fili a l'anglais, kdežto pro Angličany jde samozřejmě o mizení po francouzsku. Take French leave. Zejména národa a jeho odvozenin se může stát přímo politikům, jako tomu bylo po srpnu 1968 po okupaci Československa armádami Varšavského paktu, kdy jsme z pochopitelných důvodů zanevřeli na našeho velkého východního bratra, což se projevilo v různých oblastech života, včetně gastronomie. Z pultů bufetů téměř přes noc spontánně zmizela ruská vejce a nahradila je nevinná Henri vejce. Pravda, následující husáková normalizace dotčená vejce brzy znovu poruštila, ale to už by byla jiná kapitola. Něco podobného, byť diskutabilnějšího, se odehrálo roku 2003, když vypukla válka v Iráku neboli druhá válka v Zálivu. USA se tehdy i přes nesouhlas Rady bezpečnosti OSN rozhodly vojensky zlikvidovat režim diktátora Saddáma Husajna, a to se příliš nezamlouvalo některým jejich evropským spojencům v čele s Francií. Ta se odmítla na americké akci podílet a Američany to natolik rozuřilo, že svou oblíbenou fast foodovou lahůdku, hranolky, v americké angličtině French fries, přejmenovali na Freedom fries, hranolky svobody. A když se časem ukázalo, že všechno je jinak, než se čekalo, americké svobodné hranolky se opět staly francouzskými. Pokud vám to něco připomíná, nemusí nutně jít o podobnost čistě náhodnou. Jenže když o tom tak přemýšlím, napadá mě, že by vlastně nebylo vůbec špatné, kdyby národy a státy, které si spolu potřebují, tak říkajíc, vyřídit účty, si ty účty vyřizovaly tímhle způsobem. Jenom tímhle způsobem. To by šlo, ne?

0: Patricia Kopačinská s Českou filharmonií a Jakubem Hrůšou.
1: Houslový koncert Luboše Fischera zazní ve festivalové premiéře.
0: Přímý přenos koncertu Patricie Kopačinské z Pražského jara poslouchejte 19. května od 20 hodin.
1: Na Vltavě.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Okresní soud Praha Západ dnes rehabilitoval disidenta Ivana Jirouse. Konkrétně se zabýval případem, kdy byl básník ve vězení od března 1976 do září 1977 za výtržnictví. Žádost o soudní líčení podala jeho dcera Marta Veselá Jirousová, která chce takto rehabilitovat svého otce i v dalších případech. Jirous, který zemřel v roce 2011, byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. V době normalizace byl vězněn pětkrát. Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu, kde jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Oba prezidenti cestu hodnotí jako úspěšnou. Tématem rozhovoru byla podle Trumpa například americká válka s Íránem. Podle Xi Jinpinga je ale nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů Tchaj-wan. Varoval, že by kvůli ostrovu mohl vzniknout konflikt se Spojenými státy. Podle Trumpa v této otázce nejsou mezi Washingtonem a Pekingem rozpory. A počasí v noci v jihovýchodní polovině republiky bude zataženo, zpočátku ojediněle a postupně od jihovýchodu s občasným deštěm. Jinde přehánky jen ojediněle a na západě Čech až polojasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na západě Čech až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen ojediněle a na západě až polojasno. K večeru bude od západu déšť ustávat, kromě východu Moravy a Slezska, a především v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší sobotní teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech 12 až 16 stupňů. Na horách naměříme kolem 6. Víc zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Cítím se být především písničkářkou, i když za svoji více než 20letou hudební kariéru jsem získala ocenění z různých hudebních žánrů. Někdo tomu říká ambientní, alternativní píseň. Pro mě je hudba prostě svoboda. Žánr není důležitý, hlavní je sdělení, příběh. To jsou slova Doroty Bárové. Z alba Dotyk hrajeme v páteční odpolední Vltavě Píseň pro mého syna.

0: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
2: No a dnes nabízíme průřez tématy Akcentu z tohoto týdne. O čem tedy bude řeč? O politice, která na Benátském bienále skoro zastínila umění. O tom, zda by knižnímu trhu pomohly pevné ceny knih. O proměně Bollywoodu a nakonec o podobách domácího imerzivního divadla. To vše dnes od 5:30.

0: Michal Kaňka a Jaromír Klepáč v serenádě pro violončelo a klavír A-dur Josefa Suka. Jak se může změnit zpočátku veselý svatební den ve frašku a rodinné drama? To se dnes poprvé dozvědí diváci Městského divadla v Mostě. Na programu je totiž premiéra hry britské autorky Beth Steele s názvem Než hvězdy zapadnou. Dramaturg a režisér reálie hry přesunuli z původně britského hornického městečka do Mostu. V tomto ohledu jde podle tvůrců o českou premiéru.
1: Takže jenom, ale pojďme jenom se zvednout, ale já jdu konečně díky bohu. Klidně může to tam odsvítit, prosím tě? Pojďme, jak když to vchází.
2: Aha, jo. Jak jdeme, tady je první.
3: Režisér Michal Moravec udílí poslední pokyny před generálkou. Jak říká, dílu nechybí smích ani pláč.
4: Je to vlastně taková svatební hořká komedie. Autorka Beth Steele velmi dobře vystihla všechny ty postavy a všechny i ty situace, takže tam vlastně patří všechno, co k té správné svatební komedii. To tam vlastně všechno je. Žánrově je to velmi jakový koktejl od komedie přes nějaké vážnější momenty až přes rvačky, protože na té svatbě nemůžou chybět po nějaké osobní, bolavější témata, které si ty postavy sobě nesou.
3: V originále z roku 2024 se děj odehrává v anglickém hornickém městečku. Podle uměleckého šéfa Mosteckého divadla Michala Pětíka byl záměr režiséra Michala Moravce a dramaturga Vojtěcha Balcara převést děj do místních reálií.
5: Se svolením tedy autorky přistoupili k tomu, že ten text adaptovali na mostecké podmínky, reálie, na Mosteckou jaké souvislosti. Takže v tomto ohledu máme jako jedinečný text a je to vlastně česká premiéra v tomto smyslu.
3: Jednu z hlavních rolí sestru Zuzanu se zahrála Eliška Navrátilová. Každá role je podle ní velmi náročná na nastudování.
6: Najednou si to přečtete, říkáte si wow, tyjo, tam se toho stane strašně moc. Každá ta postava má tak obrovský charakter. Je to doopravdy člověk, který má za sebou strašně moc věcí, co si zažil. A to se tam musí přesně vstát, to se tam musí propsat, to tam musí být vidět. A najednou jsme si všichni řekli, tyjo, tohle bude hodně těžká práce. Sice suprová, ale hodně těžká.
3: Premiéra hry Než hvězdy zapadnou začne dnes v Městském divadle v Mostě v 19:30 večer. Reprízy jsou naplánované na 19., 23., 27. a 28. května. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.

0: vydržal.
1: Lipa zpěvá Lasicu, tak se jmenuje album z roku 2005, na kterém najdeme i tuto píseň. Pozoruhodně jemná povídka o křehkém přechodu mezi dětstvím a dospíváním na venkově počátku 20. století, to je příběh z pera Josefa Uhera s názvem Albína. Zaposlouchat se do něj můžete dnes večer v naší řadě povídky klasiků. Albína je venkovská dívka plná života, dětská léta naplněná svobodou uprostřed přírody, kdy celá odpoledne prolalkovala na pastvě s nejbližším kamarádem, jí ale právě končí. Do vesnice přijíždí žena z města, která si odveze jako služku do své domácnosti. Loučení s nejbližším přítelem je zároveň něčím víc.
2: Trhnula hlavou a zakřičela mi do ucha. Chudáčku, já jsem ráda, že už budu pryč. A rázem vyskočil jí obličej veselé jako slunce z mraků. Nic mě nelituj. Hodného člověka je škoda, když umře, ale já nestratím se. Budou mne potřebovat. A co bych tady? Tatínek můj říká, to není život, co my zde žijem. Je to zdlouhavá smrt, která trvá od kolíbky až do hrobu. Vstáváme ráno a zpíváme si. Nohama do trní, hlavou do kamení. Vstáváme druhý den a zpíváme totéž. Je to naše vezdejší píseň. Za horami tam někde až na kraji světa je jiný život. Tam lidé kromě žalosti i radost znají. My o ničem nevíme, z ničeho se neradujeme. Jako voli táhnem každý svůj pluh kupředu. Kupředu. K hrobu.
1: Povídku Albína od Josefa Uhera čte Pavel Oubram. V premiéře ji nabízíme dnes v rámci povídek klasiků od 22 hodin. A jak zahájí kulturní publicistika další týden? Třeba pozvánkou do divadla v Dlouhé v Praze, kde najdeme novou rodinnou inscenaci Jak vidět neviditelné. Ta vznikla podle stejnojmenné knihy autorky Izabely Miňos-Marčins. Hrdinka příběhu se ocitá na pár dní v nemocnici, ve světě, který je na první pohled sterilní, strašně vážný a bez fantazie, se začne otevírat prostor pro něco výjimečného. O představení si budeme v pondělí v ranní mozaice povídat s režisérkou a autorkou scénáře Anou Klimešovou. Odpolední Vltava je u konce. Pěkný pátek a klidný víkend přeje z Modrého vltavského studia Michaela Dittrichová.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open-air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Čeká nás Arras.
2: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
3: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
2: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Politika na Benátském bienále skoro zastínila umění. Před světem knihy jsme mluvili o tom, zda by knižnímu trhu pomohly pevné ceny knih. Bollywood, ale vlastně celý indický film, prochází proměnou. A jaké je domácí imerzivní divadlo, tedy žánr, který zapojuje diváka? Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Jak píše list The Guardian, letošní Benátské bienále se málem rozpadlo ještě dřív, než vůbec začalo. Už měsíce ho provázejí spory a konflikty. Některé země odmítly přijet, umělci byli odvoláváni, výstavy rušeny a mizelo financování. Petice a protesty se objevily dávno předtím, než se na stěnách objevily první obrazy. V posledních dnech před zahájením odstoupila porota, poté Írán a nakonec Rusko zavřelo svůj pavilon. Ale zpět k umění. Co v Benátkách prezentují české umělkyně a umělci? Zeptali jsme se redaktorky Vltavy Zuzany Filipkové a kulturního redaktora Marka Gregora, který je dlouhá léta spjatý s časopisem Reflex.
1: Mimochodem, mně se tam hodně dlouho nelíbila česká instalace. Z mýho pohledu byl základní problém našeho společního zastoupení se Slovenskem, že tam bylo video, ne že by videa nebyly někde jinde, ale to jeho adjustáž. Já jsem si tam připadal jako v malý projekci na FAMu. A přitom v jiných pavilonech, kde byla opravdu rafinovaná videoinstalace, stačí jenom zmínit Katalánsko, Dánsko, Polsko a já jsem si tady připadal jako takový chudej příbuzný.
2: No ale to samotné video není to nejpodstatnější, ale hraje asi docela důležitou roli s tím, že musím ještě zmínit, že to video, když si uvědomíte, kolik je tam pavilonu a kolik toho chcete vidět, tak má 13 minut.
3: No právě. To video je podle mě zásadní. Natočil ho Jakub Janza, což je podle mě jako skvělý výtvarník a vlastně to video má své jako kvality, jo. Ale je nutné tam opravdu od začátku do konce si sednout a v klidu se na to podívat. Podle mě i třeba jednou, dvakrát až třikrát, jako minimálně, aby člověk opravdu pochopil ten kontext, jo, protože oni tam mají strašně moc témat. Kafku, Krtečka Millerová, naše malé české země, jako je Československo a tak dále. Je tam jakoby hodně toho a nevím, jestli pro toho mezinárodního diváka je to srozumitelné.
2: Přitom to samotné téma je dětská fantazie, která byla zneužitá měkkou mocí, což vlastně je velmi aktuální. Téma.
1: To sice je, ale já jsem teďko slyšel od jednoho z mých kamarádů, který tam jezdí hodně dlouho do Benátek, že bychom měli udělat nějaký hnutí, že Benátky mají svůj vlastní filmový festival a to znamená jako video používat ve vizuálním umění, jako nic proti tomu, ale pokud jde o klasický biják, tak tam vlastně nemá co dělat.
2: No, měli bychom asi zmínit, kdo jsou přesně autoři letošní československé instalace. Už to jedno jméno Jakuba Jansy bylo zmíněno, Zuzano.
3: Jakub Jansa a pak je to slovenské duo Alex Šelméci, Tomáš Kocka, Jusko. Což jsou mladí autoři, kteří tam vlastně vystavují. On je ten náš český pavilon poměrně malý, jako možná nejmenší, bych skoro řekla.
1: Já tomu říkám taková nepodsklepená chajda proti ostatním.
3: A je to vlastně rozděleno, ten malý prostor je ještě rozdělený na polovinu tím plátnem, kde je projekce, tam si můžete sednout na zem a dívat se a za tou projekcí jsou potom vystavené hudební objekty těchto dvou slovenských umělců. Ty objekty s tím nějakým způsobem souvisí, protože vstupují i do toho filmu. Ale jako upřímně, já bych jako z mé strany, já bych se bez nich jako klidně vlastně obešla. Jako nejsou to špatné objekty, ale zároveň oni jsou to hudební nástroje, které jsou nefunkční, ale nedá se na ně sáhnout. Já jsem se i ptala autoru, jestli se na ně dá třeba sáhnout a zkusit si, že nehrají. To se nedá. Takže ono to tam tak jako stojí, taková torza. Já nevím. No.
1: Já jsem se tam potkal s šéfkurátorem toho pavilonu našeho, s panem Novotným. A já jsem se tam
2: z Národní galerie,
1: já jsem se tam připadal jak backstage, my jsme tam potkali Adélu Součkovou, jako když jdeš do šatny za nějakýma rockerama a tam si v backstage povídáte. Takže takhle to prosím už příště nedělejte.
3: No, tam je problém ten, že není čas, jo. Na těch pavilonů je tam strašně moc a pokud vás na první dobrou ten pavilon nezaujme, jo, tak si myslím, že tam nemáte vůbec chuť zůstávat a běžíte dál. A já si myslím teda, bohužel, že tady to na tu první dobrou asi nebude. No.
2: Tam mimo jiné je i třeba jméno Martina Janeckého.
3: Mm-hmm. S Martinem Janeckým já jsem tam natáčela rozhovor. Já se tady pomůžu, pardon, tím místem, kde to je. Je to teda na tom hlavním Grand kanálu.
1: Palazzo Franchetti.
3: Spoustu těchto historických paláců. A v Palazzo Franchetti má právě Martin Janecký krásnou výstavu. Jsou to dvě místnosti, takže poměrně jako velkorysé na to, že většinou jsou tam ti čeští umělci, jako že jsou vlastně součástí nějaké třeba větší výstavy. Tak on tam samozřejmě také součástí, ale má tam zhruba třeba 30 soch. A je to krásné, já mu to moc přeju, že se tam dostal, byl tam dokonce pozván. Ono je právě docela zajímavé, že jako spousta těch českých umělců byla pozvaná do Benátek od těch bohatších kurátorů, mecenášů a tak, takže i Martin Janecký.
1: Palazzo Franchetti je docela významný tím, že tam leta byly výstavy Glastres. Já si tam třeba pamatuju Magdalenu Jetelovou vedle Zahy Hadid před 15 lety. Takže to je opravdu jako místo, který patří sklu v tom centru města, stejně jako Murano, ale Murano je daleko, tak proto se tam jako drží tohleto místo v uskla. A mimochodem jako hlavní výstavu tam v tomhle paláci měl Čihuli, což je mimo člověk americký sklář, u kterého se učil Martin Janecký kdysi před nějakýma 20 lety.
0: Tolik kulturní redaktor spjatý s časopisem Reflex Marek Gregor a redaktorka Vltavy Zuzana Filipková.
4: Akcent.
0: Knižnímu trhu se v Akcentu věnujeme průběžně. A učinili jsme tak i před světem knihy. 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu začal na pražském výstavišti včera. Před časem se objevila zpráva, že zbankrotoval řetězec Levné knihy. Krachují také někteří malí knihkupci. Od léta 2024 platí nulová sazba DPH, která situaci na knižním trhu alespoň na chvíli stabilizovala. Pomohly by v této chvíli pevné ceny knih? Nejen o tom jsme mluvili s majitelem Vršovického knihkupectví v Praze Martinem Koubíkem a ředitelem Světa knihy a kulturním manažerem Radovanem Auerem, který je členem TOP 09.
5: Pevná cena naopak urychlí vytlačení malých nezávislých knihkupců z trhu.
0: Proč?
5: Protože dneska je to tak, že ten knihkupec tu knížku prodává díky tomu, že je v tom řetězci na tom posledním místě třeba za ty 400. Řetězec, kterýmu patří i ta distribučka a často i to nakladatelství, už to může prodávat za 300 a ty predátoři to teda prodávají za 280. Ale nejvíce jich prodá za ty 300. A když tomuhle tomu člověku nebo tomuhle tomu řetězci řeknete, musíš to prodávat za 400, tak mu v podstatě dáváte 100 na to, aby on zapojil spoustu dalších marketingových nástrojů, protože to opravdu není, ten produkt není jenom o té ceně, aby ještě víc vlastně přitlačil ty nezávislé knihkupce ke zdi. On jako prostě svět se změnil, ta e-commerce to všechno válcuje. Nikoho by nás asi nenapadlo, že v každém malém městě dneska budou ty plechové boxy, které prostě jsou všude. Že většinu jídla z restaurací prodají cyklisti s bednama na zádech. A to samé se vlastně děje v těch knížkách. To nákupní chování se prostě změnilo a ta cena není ten dostatečný moment, jak ty malí knihkupci můžou tomuhle tomu vzdorovat.
2: A nejsem si úplně jistý, jestli Martin Koubík s tím souhlasí.
6: No, ten problém je daleko širší, ale velmi dobře Radovan zmínil to, že vlastně tady jsou řetězce, které patří současně velkou obchodům i nakladatelství. To jako my jsme potom na tom bytí naprosto nejvíc.
2: To znamená, že jde o vertikální vlastnictví, které jde skutečně úplně od spoda až nahoru. Jo.
6: Tam potom jako zmarží 55%, si můžete dovolit okamžitě udělat slevu, byť na tu novinku i od toho Brauna. Jo, ale máte pořád ranec, když to řeknu. My máme nějaký průměr 30, ano, teď jsme na tom líp, protože skutečně jakoby v té Praze v podstatě jsme asi největší soukromí knihkupectví, takže jsme na tom líp. Můžeme si říkat, že máme nějaký jméno, ale pravda je to, že my i když nejsem součástí, tak my ale ty podmínky musíme plně akceptovat. Jo? Dostaneme za uši, že jsme prodali málo tohohle nakladatelství, dostaneme za uši, že jsme udělali tohleto a měli jsme udělat támhleto. Jo, přesto, že byste řekli, že jakoby nám do toho nemá co kdo mluvit, ale jako rozhodně ty podmínky nejsou takhle daný.
2: No, jestli to chápu tedy správně, jaký je váš postoj zrovna konkrétně, Martine, u té pevné nebo minimální ceny knihy?
6: Já si myslím, že by nás to zachránilo. Tak jako, já vím, že to bude další téma, tak jako nás zachránilo několik let nazpátek, nebo 3 roky, dejme tomu, nebo 2 teda DPHčko, tak si myslím, že ty pevný by nás mohly zachránit. A bodlo by nám to teda fantasticky.
2: Radované, ale není, Martin není sám, kdo zmiňuje tuhle tu debatu. A je zajímavé, že vlastně se nevidíme my, kdo se nepohybujeme přímo v knižním provozu, že by se ta debata vedla interně. Nevede se?
5: Vede se velmi intenzivně. Je to téma, který se, jako, ale v podstatě docházíme k tomu, protože prostě já si myslím, že já jsem opravdu přesvědčený o tom, že to je mýtus. To je prostě věc. Ty pevné ceny vznikly v 80. letech na ochranu proti těm řetězcům. Dodneš přesto jakoby ti nezávislí knihkupci postupně jako končili a do dneška neexistuje vlastně žádná pořádná studie, která by řekla, že ty pevné ceny něčemu pomohly. Je pár studií, které to říkají, pár studií, které tomu odporují. I v tom Německu dneska říkají, že výsledkem pevných cen je to, že cena knihy je pro čtenáře dražší. A teďka poslední studie třeba z Polska říká, ano, pevné ceny by trhu pomoci mohly, pokud by se zcela přehodnotil právě ten systém těch marží. To znamená, že by třeba distributoři museli říct, my už toho nechceme mít tolik a tolik, ale míň. A knihkupci by řekli, my už toho nechceme mít tolik a tolik, ale míň. A to asi nikdo neudělá a asi se jakoby to, a

0: řežou jako větev sami pod sebou.
1: Martine, vy se hlásíte.
2: Ale to bude jenom taková vsuvka, jo? Protože teda ten problém opravdu probíráme mnoho let, tak vím, že prostě byli lidi, kteří ale mě varovali, kteří říkali, hele, nemaluj si ty, že to takhle bude. Jsou firmy, které jsou živí jenom z toho, že právě jedou o těch 30% našich míň, že to skutečně dávají za naší nákupku, ale oni to nedostávají do komise, jako to dostáváš ty. Oni to dostávají, oni si to kupují naplno, oni v tom mají hromadu peněz, ale mají to tak parádně spočítaný, tam nejde jenom o cenu knížky, tam je poštovní balný, který tam dneska přibylo naprosto neuvěřitelně adrese, že oni vědí moc dobře, že na tom vydělají vždycky. Ale teď si stojí za tím, že jakmile si tu knížku koupějí, tak jim nikdo nemůže diktovat, za jakou cenu to prodají. A myslím si, že jestli to nastane, tak nastane velká právní bitva.
1: To byli majitel Vršovického knihkupectví v Praze Martin Koubík a ředitel Světa knihy a kulturní manažer Radovan Auer.
3: Akcent.
1: Klasický bollywoodský spektákl míchá rodinné melodrama, komedii, romantiku, akci a muzikál. Dostaneme výrazné emoce, hudební čísla a velkolepou stylizaci, to všechno na ploše 3 a více hodin. Bollywood, tedy hlavně komerční filmy natáčené v hindštině v Mumbai, dříve Bombaji, je nejviditelnější a mezinárodně nejznámější částí indického filmu. Ale ten tradiční Bollywood je teď možná v krizi. Jak ho proměňuje mimo jiné současná politika premiéra Modiho a příklon k nacionalismu? Zeptali jsme se znalců indické kinematografie, a to uměleckého ředitele festivalu bollywoodského filmu, režiséra Radima Špačka, a také Miroslava Libichera, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
4: Nepochybně tam ta změna je, samozřejmě jsou tam i nějaké změny estetické, které úplně jako nesouvisí s tou politikou, zkrátka Indové chtějí jiné filmy a tak i producenti pro ně vyrábí. Nicméně jakési směřování k něčemu, co se dá nazvat až propagandou, je nepochybně pozorovatelné. Ono v té Indii jako film je v soukromých rukou, takže ono to není tak, že by si ta vláda vyloženě ty filmy objednávala, tak jako je to třeba v Číně, ale atmosféra je zkrátka taková, že i producenti, i herci, filmaři tak nějak jako cítí, že pro ně je výhodné na tady tuhletu vlnu naskočit i třeba z nějakých komerčních důvodů.
1: Radíme, když si představím váš vkus, tak znamená to, že v tom obrovském množství indických filmů přece jenom je jich méně, které vás baví a zajímají oproti tomu, co jste měl možnost vidět třeba před 20 lety?
5: No, mám to těžký teďka poslední dobou, to je pravda, to přiznávám. Je to
1: proč?
5: Tak, že, no, protože opravdu ty akčňáky, kde prostě v jednom kuse vybuchujou auta a někdy i popírají fyzikální zákony. Tam
1: no, nezmínili jsme sci-fi, těch je tam taky docela hodně.
5: Ano, navíc ještě sci-fi, tak to jsem tam ochotný ještě zkousnout, ale co mě opravdu teda hodně dráždí, nebo prostě nemám to rád úplně, tak jsou ty historické velkofilmy, které jsou většinou založený spíš než na historických faktech, tak na nějakých legendách, kde opravdu ty velkolepé bitvy a tak prostě samozřejmě jsou obstarávány pomocí digitálních triků. Já to poznám a mě to prostě opravdu nevyhovuje, když vím, že celý ten film je vlastně jako hrozně umělej. Na druhou stranu musím říct, že co mi jako vyhovuje, je, že se to žánrově tak nějak jako zcivilňuje trochu, jo? Že to, co je vlastně bylo považováno za takovou jako normu, dal jsem příklad ten film s tím Šarukem Kánem Kučku Džhatahe, prostě romantické melodrama, tak i to bylo tak jako na hranici nějaké uvěřitelnosti nebo tak. Nicméně teďka, jak jsem byl na tom festivalu, tak jsem tam třeba viděl skvělý film, který se jmenoval Plný talíř, o muslimské ženě, která vzala takovou brigádu, že vaří dvěma takovým moderním jako manželskému páru, kteří jsou vegani, a ona samozřejmě jako muslimka je specialistka na masovou kuchyni, a je to takovej opravdu velmi citlivý a pěkný film o tom nárazu takových dvou kultur do dvou světů, které si jakoby nemají šanci porozumět, ale nějakým způsobem se samozřejmě ovlivňují. A nejsou tam žádný písničky, nejsou tam žádný jako

0: efekty, žádný triky a je to velmi příjemná podívaná. Nebo samozřejmě ještě film s takovým zajímavým názvem, jmenuje se to Kaktusové hrušky, vyhrál v Sundance a je to taková indická Zkrocená hora, jo, opravdu taková gay romance z marácké vesnice, tak to jsem tam konečně taky viděl v kině a musím říct, že ten je naprosto, naprosto senzační.
1: Musím říct, že když Radim mluvil o citlivém filmu, tak hned jsem si vzpomněl, dával jsem si do poznámek Lunchbox, což je film z roku 2013. Vlastně nádherná romance, jeden z nejkrásnějších filmů o lásce, který jsem kdy viděl. A předpokládám, že neměl tak velký vliv jako některé jiné. Miroslave, dá se říct, že jsou určité přelomové filmy, které třeba právě boří ty stereotypy. Dám vám příklad, třeba mě vyvedete Somiru jako film z roku 2009 Tři idioti?
2: Tak zrovna třeba ten The Lunchbox, ten byl uveden jako cizí oběd u nás, ten měl výrazný vliv, přestože to je vlastně menší festivalový film, právě protože fungoval na těch festivalech jako takový ten crowd pleaser, takový ten film, u něhož si diváci jdou na festivaly a sledují tam všechny ty náročné filmy, svým způsobem odpočinou bez toho, že by to byla banalita. Tady já osobně považuji za chybu, že tenhle film nebyl vyslaný na Oscara. Co se týče třeba těch Tří idiotů, tak to je zase v zásadě klasický Bollywood, tak jak fungoval v těch víceméně 90. letech, minimálně co se týče struktury. A já bych řekl, že ty jako stereotypy jsou spíš vytvářené jakýmsi obecným povědomím, že lidé, kteří v ně věří, tak jako nemají tu skutečnou zkušenost s těmi indickými filmy, spíš viděli jen nějaké ukázky, mají prostě nějaké obecné povědomí a třeba možná viděli jeden film, který nějakým způsobem potvrdil ty představy. Já to ostatně vidím třeba i právě na studentech, protože mám nepovinný kurz, který se věnuje indickému filmu a tam jako často studenti sledují ty jako úplně mainstreamové filmy a pak říkají, jako bylo to něco jako jiného, než jsem si představoval. Moje prostě představy se změnily.
1: Tolik znalci indické kinematografie, a to Miroslav Libicher, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také umělecký ředitel festivalu bollywoodského filmu, režisér a scenárista Radim Špaček. Akcent. Festival Jižní sféra proměňuje jižní Čechy v jeviště i hlediště zároveň. Jde o přehlídku Site Specific, ale i imerzivního divadla. Jehož podstatou je zapojit diváka. Ten pak nesedí v bezpečné tmě sálu, ale stává se součástí dění. Volně se pohybuje ve vymezeném prostoru, sleduje jednotlivé inscenované situace a když chce, tak do nich i vstupuje. Jak se imerzivní divadlo ujalo v trochu stydlivém Česku? O tom jsme mluvili s členem uměleckého vedení a kmenovým režisérem divadla Pomezí Lukášem Brichtou a uměleckým šéfem malého divadla při jeho českém divadle Davidem Košťákem.
3: Ty scénáře vlastně u tohohle typu divadla nejsou důležité tolik jako dokument, který je jedna velká excelová tabulka, ve které jsou časové sloty, to, co, v prostorech, kde se co odehrává a vlastně je ta snaha poskytnout tomu divákovi zážitek v každém tom časovém okénku, ale v každém tom prostoru, že když se někde nachomítne, tak by měl dostat nějakou indici o tom příběhu. Takže tam je spíš tahle ta logistika věc, která se hodně zkouší a toho od času to chce rozhodně víc i kvůli tomu, že ono se vlastně do odjisté chvíle už nedá zkoušet bez diváka. Takže je třeba testovat právě to, jak ty diváci reagují a hlavně i kolik času ta interakce s nimi zabere. Dost často se stane, že člověk má připravenou dvouhodinovou inscenaci a přijde najednou 50 diváků a ta inscenace má 3 hodiny jenom kvůli tomu, že člověk nepočítal, že přesuny těch diváků a interakce s nimi vlastně ten čas nějakým způsobem dost natáhnou.
1: Když, Lukáši, si to vezmeme, zaujala mě ta excelová tabulka, vy jste tady tak jako kýval. Když se vezmeme třeba nějaké představení, které máte, nebo inscenaci, kterou máte na Florenci, v tom domě, kde máte třeba celé patro určené pro karavenu, kde se z toho stane taková bažina, tak a je tam spoustu místností, tak vy skutečně máte dáno, kolik času, kdo má strávit na kterém místě a kdy se potom má začít přesouvat. Já jsem si teda nevšiml, že by se někdo díval na hodinky z herců nebo hereček.
4: Ne, většinou se to navazují ty scény na sebe, ale v případě karavany, tak to je inscenace specifická v tom, že tam vlastně není určeno, jak má probíhat. Takže tam opravdu se herci opírají o znalosti těch postav, vzájemných vztahů, nějakou minulost a tak dále. Ale ten průběh, protože má být hodně otevřený diváckým impulzům, tak není daný. Takže tam to neplatí. Ale teďka chystáme novou inscenaci, která bude mít za chvilku premiéru a napočítali jsme, že ve scénáři máme 74 scén. Právě proto, aby běží tam třeba 4-5 jich paralelně za ráz. Takže pak, když to napočítáte, což je jako vlastně obrovský objem na to, to nějak naskoušet, protože tohle inscenace, která pracuje s nějakým dílčím textem, tak tam je hodně práce. No.
5: Davide, narážíte pak třeba i v divadle Letí, které se teda nevěnuje jako pomezí výhradně imerzivnímu divadlu, tak ale narážíte na to, že jsou prostě herečky a herci, kteří podobný způsob práce a interakce s publikem nedávají?
3: Ano. Narážíme, pro někoho je to vlastně zajímavá výzva, která mu umožní si otestovat zase trošku jiné ty herecké schopnosti, ale někteří diváci, ale i vlastně inscenátoři nezvládnou právě ten moment toho, že některé momenty nemůžou ovlivnit a taky je pro ně těžké se soustředit na věci kolem, protože my se tady bavíme o tom, že se něco odhrává v nějakém čase. A ono to dost často pak funguje tak, že ty časové sloty jsou takové nenápadné signály pro ty herce, třeba zvukové nebo situační. A ten herec se musí přizpůsobit natolik, že třeba teďka ví, že za 3 minuty musí sdělit všechno to, co by měl předtím, než začne jiná akce. A takováhle schopnost reagovat na všechno, co se kolem člověka děje, to chce už poměrně velkou zkušenost a dává smysl, že třeba v pomezí se dost často ti herci opakují a jde vidět, že skutečně i s tou zkušeností dost rostou a díky tomu se teda i výrazně i herecky posouvají z mého hlediska.
5: Lukáš, máte problém najít ensemble, který by s vámi hrál? A nebo naopak, jak se word of mouth šeptanda šíří mezi diváctvem, tak se šíří i mezi hereckými kolegy?
4: No, my máme výhodu i nevýhodu toho, že jsme jakoby nezávislý soubor, to znamená, nemáme herce v angažmá. Ale opakují se nám a je to hodně z těchto důvodů, že pro některé herce to vlastně není vůbec atraktivní, tato forma mají prostě radši nějaké větší jistoty.
5: Pevné mantinely.
4: Ano. A v nich naopak jako dělají výborné výkony a tohleto, tenhle způsob herectví vyžaduje jako přesně extrémní soustředěnost, dokázat to dramaturgicky i režijně vlastně neustále upravovat, reagovat na diváky, na kolegy, pracovat s tím, že vám nepřišel třeba kolega na scénu nebo přijde o minutu později a co najednou tu minutu dělat, aby jako ten tah té postavy nějak nespadl a tak dále. Promítá se to i do zkoušení, kdy musí být hodně samostatní a tohle taky vyhovuje jenom některým, ale těm, kterým to vyhovuje, tak naopak z toho mají jako velkou radost a myslím, že je to pak vidět i v tom představení.
1: To byli člen uměleckého vedení a kmenový režisér divadla Pomezí Lukáš Brichta a umělecký šéf malého divadla při Jihočeském divadle David Košťák. Výběr z akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
6: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Od dnešní půlnoci skončí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řada institucí a rezortů už k němu vznesla výhrady. Kritizují například nesouvislost textu nebo nejasné vymezení pojmů média veřejné služby. Předlohu kritizuje také opozice, která ji dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS tomu odpovídá i obsah připomínek. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy připomínky očekával. Zabývat se bude jen těmi relevantními. Poté návrh znovu předloží koaliční radě. Na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemoci s tím, že v provincii Ituri zemřelo 65 lidí. U dalších 250 obyvatel je podezření na nákazu. Středisko na dnešek svolalo koordinační schůzku. Výsledkem by měla být opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Setkání se kromě představitelů Konga účastní i zástupci dalších zemí a globálních partnerů. Fotograf Josef Koudelka poprvé vystavuje v rodných Boskovicích na Blanensku. V místní galerii Otakara Kubína bude počínaje zítřkem k vidění 50 panelů fotografií z cyklu Invaze 68. 88-letý fotograf dnes novinářům řekl, že k výstavě v rodném městě byl přemluven a bral to jako projev slušnosti. V galerii je vystavený ucelený soubor snímků, které Koudelka pořídil během dramatických dnů v srpnu 1968. Tehdy ještě reportážní fotografii nevěnoval pozornost, přesto tyto spontánně vzniklé záběry obletěly svět a staly se symbolem odporu proti okupaci. A počasí, zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen ojediněle a na západě až polojasno. K večeru bude od západu déšť ustávat, kromě východu Moravy a Slezska a především v západní polovině Čech, bude ubývat oblačnost na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší sobotní teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech 12 až 16 stupňů. Na horách naměříme kolem 6. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla Michaela Dittrichová.

0: Art Café.
1: U poslechu spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Dnes prozkoumáme zahrady a parky Pražského hradu. Na hradě totiž najdeme více než 40 druhů ptáků, 220 buhví druhů hmyzu, 700 druhů rostlin nebo také 30 druhů půdních roztočů. Pozvání do Art Café dnes přijala krajinářská architektka a ředitelka odboru parku a zahrad správy Pražského hradu Helena Pánková. Dobré odpoledne, Heleno.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Ve studiu je s námi také biolog Jiří Sádlo. Vítejte.
3: Dobré odpoledne, i já děkuju.
1: A naší formaci uzavírá půdní biolog Ladislav Miko. Vítejte, Ladislave.
4: Hezký den.
1: Z hudební náplní dnešního Art Café se ponoříme do přírodního reje a začneme s britským zpěvákem Samem Lee. Jeho píseň Seeds of Love propojuje britskou lidovou tradici s ekologickými a spirituálními motivy. A my si teď poslechneme jeho jemně melancholickou oslavu krajiny.

0: Během posledního roku proběhl na Pražském hradě přírodovědný průzkum. Odborníci společně mapovali druhy rostlin a živočichů, které se nacházejí právě v areálu Pražského hradu. Na mapování se podíleli také biologové Jiří Sádlo a Ladislav Miko, kteří jsou dnes hosty Art Café, a své poznatky a pozorování připojil také entomolog Ondřej Sedláček nebo ornitolog Tomáš Telenský. Heleno, k jakému typu rozhodování a plánování tento zevrubný výzkum, průzkum posloužil, jak s ním pracujete při té péči?
1: No, já, jestli si můžu dovolit odpověď trošku zeširoka, tak zahrady a parky jsou vlastně dokonalý překryv jako přírodního a kulturního prostředí. Oni by nefungovali ani bez jedné z těchto dvou složek. A na Pražském hradě bych si dovolila říct, že ta kulturní a historická složka je nějakým způsobem, řekněme, pod kontrolou, nějakým způsobem se dlouhodobě mapuje a dokumentuje, ale ta přírodní složka a k tomu prostě ta biota, nebo jako ta biota jako taková někdy dokumentovaná nebo nějakým způsobem systematicky zkoumaná nebyla. Takže z tohohle důvodu jsme ten podklad pořídili, abychom vůbec věděli, s jakým prostředím vlastně pracujeme, protože...
0: S kým máte tu čest?
1: S kým máme tu čest a jak se k němu chovat, protože tam se třeba spousta druhů, které nám něco říkají o tom prostředí, a když je budeme znát, tak budeme vědět i něco o tom prostředí a jaké zásahy mu třeba budou prospívat, jaké mu naopak budou škodit. Takže Tohle je ta široká část, a teďka ta konkrétní, kdybych měla odpovědět na tu otázku, k čemu nám to vlastně teďka prakticky bude, tak my už to vlastně využíváme. Jeden takový příklad typický bude teda projekt na Chodkovy sady, které v loni prošly teda architektonickou soutěží. Už máme teda vítěze té architektonické soutěže a ten teďka projektuje. A jeden z těch podkladů je právě biologický průzkum, protože Chodkovy sady patří správě Pražského hradu. Takže přímo se to stane součástí toho projektu a on na to bude nějakým způsobem reagovat, aby tam vlastně zachoval to prostředí tak, jak je žádoucí, ale ono vlastně slouží i nějakému plánování péče, to znamená ne jako přeprojektování, nevznikne z toho nějaký dokument další, který na to navazuje, ale vznikne z toho vlastně nějaké naše zacházení s tím prostorem, to znamená okamžitě se to propisuje do toho, jak sečeme, jaké druhy třeba sázíme v jelením příkopě a tak dál.
0: Jiří, vy jste se do toho průzkumu zapojil skrze to, že jste mapoval společenství rostlin. Kam až sahá historie v tomto ohledu toho areálu Pražského hradu? Kam až vidíme, když se podíváme do té rostlinné říše?
2: No, když se tohle jen tak řekne mezi lidma, tak často zapnou, že se tím myslí nějaký živý skameněliny. Ginkgo, jinan, strom z časů víceméně brontosaurů, který zapomněl vymřít, výborně živá skamenělina, tak se to tady nemyslí. Tady se myslí něco úplně jiného, a to je setrvačná kontinuální historie jednotlivých populací. My jsme schopní říct, podívejte, tadyhle roste druh A, no ten se sem mohl dostat klidně třeba před rokem anebo před tisíci lety, ale tady máme druh B a ten je tady úplně jasně nejméně 7500 let od prvních zemědělců, protože je to kytka, která neumí jen tak se šířit semínkama a zůstává na svém místě. Takže vlastně to, co známe z historie architektury
0: nebo šlechtických rodů,
2: tak máme, ano, přesně, tak máme i v té vegetaci takhle propsáno a vyjádřeno.
0: Když vytáhnete z toho četného společenství nějaký druh, který jste tam takto potkal?
2: No, on je to samozřejmě jemný úštěpek vůči tradici právě památkářský. Protože když se člověk zeptá, co je na hradě nejstarší, tak všichni řeknou, no, pahorek Žiži. Jo, a první přemyslovská architektura a podobně. A ono vlastně člověk zapomene, že nebudeme mluvit o horninách, jo, ale právě o tylství jako kontinuitě populací, no tak nejstarší jsou tam druhy z těch glaciálních stepí, čili ze stepí v době ledový, to tady nebylo, aby jsme si rozuměli, žádný ledovec, to tady bylo klima asi jako v Mongolsku, čili sucho, v létě vedro a v zimě tuhý, ale tuhý holomrazy, jo. A z tohoto zrovna taková jedna celkem nenápadná ostřice, Carex praecox, ostřice časná, ono kvete docela hezky a brzo, takže si ji člověk i možná všimne, tak ta je patrně z takhle starých anebo jenom malinko mladších období.
3: Ono je zajímavý, že vlastně aniž jsme to předem konzultovali nebo hledali, tak právě tento pohled se potvrdí i jinými částmi toho výzkumu. A třeba zrovna ty půdní společenstva mají velmi podobnou genezi. A sice, že ty zvířata většinou se ta společenstva, když se do toho zasahuje dlouhodobě, tak se ochuzují a ubývá tam druhů. A eventuálně to, co přibyde, tak jsou takové ty synantropní věci, které žijou všude s lidma. A když tam pak přijdete a najdete tam některé věci, které nelze vysvětlit jinak, než že se tam dostali právě v tom postglaciálním období z těch postglaciálních stepí, a paralelně vlastně kolega botanik najde kytičku, která je ze stejné doby, tak máte vlastně dva argumenty pro to tvrzení a o to je potom pravděpodobnější, že tak skutečně bylo.
0: A jakými metodami a postupy jste zjišťovali právě to bohatství toho půdního života?
3: No musím říct, že to bylo docela stresující, protože já jsem ty svoje vzorky půdy odebíral v podstatě uprostřed léta a jestli teda si to pamatuje někdo, kdo tam v létě chodil, tak loňské léto bylo teda zejména v tom Jelením příkopě extrémně vyprahlé. A já jsem měl strašnou obavu, že já tam naberu vzorky a nic mi z toho nevyleze. Ale naštěstí se ukázalo, že to pravda není. Normálně se odebírá z vrchní vrstva půdy, řekněme, do hloubky 5-7 cm s tou organickou vrstvou a s tou stařinou tráv, anebo s hrabankou, když tam jsou nějaké stromy. A ty zvířátka tam normálně nejde pozorovat, oni jsou vesměs menší než milimetr a velmi často ještě menší než půl milimetru, takže musíte nejdřív z toho substrátu dostat, což se dělá v takových zvláštních extraktorech, oni mají tendenci zdrhat před světlem a teplem, tak se na ně svítí a tím pádem oni utíkají a propadávají do sběrné nádobky a pak se můžou studovat, čili ta metoda je vlastně docela jednoduchá, skoro by si to mohl dělat každý doma, ale potom se v tom vyzná, to je trošku složitější.
0: Zní to poměrně dramaticky. V zahradách a parcích hradu narazí v současné době veřejnost na řadu novinek. Jsou tam nově otevřené prostory, stromy. Co by si zmínila, Heleno?
1: No, tak ono je toho opravdu hodně, ale zatím jsou to opravdu drobnosti, přeci jenom ty změny v těch zahradách, když mají stát za něco, tak se nejsou hotové úplně ze dne na den, ale z čeho mám já obzvláštní radost, tak je teďka nová výsadba vlastně stromů v Jelením příkopu. Ono to zní zvláštně vůbec sázet stromy do prostředí, které je vlastně jako víceméně přírodního charakteru, nebo je v něm převaha přírodních procesů, abych tak řekla, tam by vlastně ideálně měla probíhat přirozená obnova. To znamená, to, co tam spadne za semínka, tak to tam necháme vyklíčet a z toho si ty stromy vybereme. Ale bohužel ta druhová skladba toho Jeleního příkopu je pozměněná a je vlastně náchylná k tomu, aby tam vznikalo takové to neprostupné mlází. Jsou tam javory mléče a jasany stepile, které prostě, když budou ponechány vlastním prostředkům, tak z toho úplně ten hezký prost nebude, protože zejména ty jasany trpí jako pandemickou chorobou chalarou a prostě nemají moc asi budoucnost v Evropě, aspoň to teďka tak vypadá. Takže jsme tam vlastně doplňovali duby a javory babiky, ono to vyplývá z toho biologického průzkumu a mám velkou radost z toho, že takovéhle věci se daří. No podobně jsme teďka vysadili vlastně jablůňku, takovou malou přelířský klášter, ale to jsou takové ty drobné detaily, obzvlášť musím říct, že v tom kamenném vnitřním areálu Pražského hradu jakýkoliv strom vysadit je nadlidský výkon a jabloni se tam evidentně daří, takže to je další radost a při té příležitosti rovnou teďka na jaře jsme otevřeli Hartigovskou zahradu, což je součást komplexu jižních zahrad, kam bych teda ráda posluchače přizvala.
3: Já bych ještě dodal, tady nemáme kolegu Ondru Sedláčka, který se věnoval hmyzu a pro ten hmyz je celá řada dřevin docela kriticky důležitá, protože jednak jako zdroj potravy, ale především prostor, kde se vyvíjejí jejich larvy. A tam se právě musí myslet hrozně let dopředu, protože řada druhů, třeba ten populární a největší náš brouk, roháč obecný, vyžaduje vlastně staré a částečně odumírající duby. A v podstatě, když teda by se odstranili nějaká torza a nebyly by tam stromy, které už se stejné fázi vývoje blíží, to znamená, musí se na to myslet hodně dopředu, tak v podstatě nemají kde ten vývoj potom uskutečnit a v podstatě se z toho prostoru ztratí. Takže tohle je věc, která v přirozeném lese samozřejmě je zabezpečena, tam jsou vždycky stromy na konci života, ale pak že máme prostor, který se opečovává, tak se na to musí myslet dopředu.
0: Tak je zjevné, že krajinářská architektura by mohla řešit podobné problémy jako ministerstvo školství při plánování otevírání a zavírání různých
3: vlastně vzdělávacích zařízení. To je vlastně pravda, aby byla školka, škola, ano, gymnázium pro roháče.
0: Jak predikovat různé populace a jejich potřeby. A nás teď čeká další hudební ukázka a budeme pokračovat s kytaristou a skladatelem Ivanem Borešem. Ten se zúčastnil koncertu Pro zvěř, který v roce 2020 vznikl v režii Ladislava Železného na Českém rozhlase Vltava. A my si teď pustíme Borešovu krátkou improvizaci.

0: Pokud rádi posloucháte podobně laděné zvukové projekty, v archivu Českého rozhlasu a historii pořadu Radio Ateliér najdete například zvukový projekt Republika zahradní nebo Biota města. Jiří, vy jste v zahradách a parcích Pražského hradu identifikoval i možný vlajkový druh rostlinný. O koho jde?
1: No to si samozřejmě člověk musí velmi rozmyslet. Vlajkový druhy jsou ty, jejichž popularita má pomoct celé lokalitě.
0: Takže tak mají co velký úkol.
1: Co bychom tam dali? Já mám několik typů. Určitě bych tam dal lípu a dub zároveň. To se přestalo říkat. Po celé Evropě, s výjimkou Čech a Němců, byly vždycky dva druhy do páru a to byly tyhle ty dva stromy. Od Litvy do Makedonie. Jo? A teprve, když jsme se v 1848 rozváděli s německým národem, tak my jsme si nechali Františka, oni si nechali Máničku nebo v obráceně. A lípa přišla o dub a dub přišel o lípu. Tyto dva jednak rostou v lesích spolu a jednak se spolu i vždycky pěstovali. Tak co by byl hezčí vlajkový druh k vše evropskému usmíření? A druhá možnost je samozřejmě něco velmi exotického.
0: Delikátního.
1: Delikátního jako jedlého. Delikátního to by šlo. To by byl krblík třebule, který se v Čechách vyskytuje ze zvláštní oblibou. Jednak na vinicích, to je jiná kapitola, tím pádem je plná jižní Morava, ale jednak na hradech a zámcích a v klášteřích, kde asi vytrvává ze zbytků někdejších klášterních a zámeckých kuchyní. Je to taková mrkvička, spoustu posluchačů, jak teďka začínají být znova populární bylinky, tak ho asi jako zná, má to je to jednoletý, dá se to sklízet už někdy tak jako třeba v únoru, v březnu, protože to zůstává zelený a má to takovou pěknou anýzovou vůni a i na pohled je to vlastně taková prostě pěkná, veselá, kudrnatá kytka. Jedna možnost. Druhá možnost je tulipán. Ten samý osud, ta samá vazba na starý šlechtický sídla, tam úplně nevíme. V Německu jsou data, že to opravdu chodilo po hradech patrně už ve středověku, zatímco u nás to mohla být až nějaká těžká reminiscence, jenže my chráníme přeci i reminiscence. Svatý Vít není gotika, svatý Vít je 19. století, že jo. Takže, jo, a přesto si ho vážíme. Takže vlastně tím způsobem, když se podíváme i na tu historickou nejednoznačnost tohodle tulipánu, kvete žlutě, je to něco úplně jiného na vzhled než normální tulipány, co známe ze zahradnictví, dlouhý úzký listy, jindy kvete, malý květy a tak dále, tak prostě zjistíme, že i ten stojí teda za tu ochranu.
0: Heleno, v rámci ochrany těch různých populací, jaké přírodě blízké postupy jste při ošetřování a péči o zahrady a parky hradu v poslední době uplatnili?
2: Tak samozřejmě pracujeme nějakým způsobem selektivně se sečí tam, kde to má smysl. Jo? Ne každá plocha, jako řekněme, která jako splanila, tak si zaslouží být nutně chráněna, ale rozhodně jako tvůrčím způsobem pracujeme se sečí třeba v Královské zahradě. Tam doporučuji ještě tenhle víkend si tam vyjít na procházku, protože tam v tuhle dobu opravdu jako vrcholí takovýto období těch pestrých trávníků. Já bych tomu neřekla louka. Jo? Louka je přeci jenom ještě o něco dál, co se týče toho druhého složení, ale jsou tam fantastické plochy různých kvetoucích dvouděložných. Jsou tam teďka ve vrcholu kopretiny a podobně. Před měsícem tam fantasticky jeli různé sasanky a další hajničky. No a pak vlastně po té první seči, to v té Královské zahradě trošku jako se utlumí, co se týče toho kvetení, ale tohle je třeba jeden ze způsobů, jak vlastně zachovávat jako tu pestrost přírodní a trošku větší pastvu pro organismy poměrně dlouho do jara.
0: Ladislava, z hlediska půdy?
3: Ani ne z hlediska půdy, já bych se chytil té poslední věty, tam zaznělo velmi důležité slovo a to je slovo pestrost. Jako pestrost není jenom významná z hlediska počtu různých druhů, které tam najdeme, ale i toho prostředí. To vlastně podmiňuje tu pestrost druhů. A v podstatě taková ta snaha jako mít ty areály pěkně ošetřované, v podstatě spěje k tomu, že některé plošky, které na první pohled vypadají jako, že se o ně málo staráme, se vlastně vytratí. A já musím říct, že třeba zrovna z té půdní fauny vylezlo, že právě na těchto ploškách jsou ty nejzajímavější věci a že jsou tam možná právě proto, že v těch daných místech se to prostě blbě opečovávalo. Takže to tam prostě zůstalo a vytvořilo toto prostředí, které tam přetrvává vlastně staletí a tisíciletí. Takže já bych prostě docela plédoval o to, aby se zachovala ta mozaikovitost té struktury, že to je v podstatě její největší hodnota.
0: Z hlediska, ano, Jiří?
1: No zrovna ta královská zahrada je na to bezvadný příklad. Hmm. Že tam jsou místa, které jsou těsně okolo těch květinových záhonů a tam je úplně logický, že dokonce na tu trávu občas přijde kapka herbicidu proti dvouděložným plevelům. Jo, těm širokolistým. No. A že ten trávník potom vypadá tak trochu jako umělé, no ale to my skoro chceme, aby hezky kontrastoval k těm kytkám. A pak jsou tam právě místa na druhém pólu té variability, že to je taková ta skoro louka, jak přesně, já bych skoro řekl, že to je pastvina ošetřovaná sekačkou nebo kosou, jo? Kde ty populace zase sahají až do té venkovské části historie hradu, když ještě Praha byla vesnice.
3: A myslím, tady ještě jsem chtěl říct jednu věc už předtím. To je jedna zajímavá věc, kterou možná posluchači neví. V těch zrovna půdních breberkách je to úplně prokazatelné, máme na to data. Představte si, že ve velké Praze, právě v těch enklávách, těch maličkých rezervací, zahradách, Jelením příkopě, Šárce, a když to všechno spočítáme dohromady, tak u těch půdních roztočů žije v Praze více druhů, než v porovnatelně v kterémkoliv z našich národních parků. Ani jeden není tak bohatý jako Praha. A myslím si, že s kytkama to bude docela podobné. Jo? Právě díky té pestrosti a tomu, že vlastně ty místa zůstaly v nějakém stavu dostatečně dlouho.
0: Tak to je dobrá zpráva o tom, že máme stále co zkoumat a objevovat. A nás teď čeká skladba Garden od Ein Sturz ende Neubauten, kteří patří a poslechneme si tvorbu, která patří k pozdější tvorbě této kapely, ve které se původně syrový tribální zvuk proměňuje v temnější meditaci. Píseň, kterou uslyšíme, pracuje s motivem zahrady jako prostorem paměti, proměny i skrytého neklidu. Kapela letos v srpnu vystoupí i na festivalu Pop Mese v Brně.

0: Café.
1: Jsme opět v parcích a zahradách Pražského hradu. Heleno, je v těchto prostorech ještě možnost přidávat nové prvky, provádět výraznější úpravy, přinášet nové druhy do tohoto prostoru?
2: No tak já si myslím, že rozhodně. On ten areál zahrad a parků Pražského hradu má asi 34 hektarů a z toho jsou tam třeba místa, která bych tak jako označila, že jsou vlastně určena k nějakému dalšímu rozvoji. Týká se to třeba celého území na Novém Světě, které patří správě Pražského hradu, to je Horní Lumbeho zahrada, což je takový jako fascinující appendix, nikdo neví, že to hradu patří a je to vlastně luční plocha, na kterou navazuje Novosvětský příkop, to znamená vlastně okolí Brusnice na Novém Světě. A to je takové území, kde vlastně nějaký rozvoj je určitě možný. Dokonce bych řekla, že nějakým způsobem i žádoucí, ale zároveň je vlastně krásné takovýhle prostor jako zažít a mít možnost koukat na siluetu svatého Víta přes narostlou louku. Ale vlastně teďka se bude docházet k rozvoji chodkových sadů, jakmile bude teda projekt připravený a bude se realizovat, tak tam určitě dojde k nějaké aktualizaci toho prostoru do 21. století. A tohle se vlastně do nějaké míry týká úplně všech těch zahrad a parků. To znamená ne nějaký velký zvrat a nějaká zásadní proměna, ale vlastně přinášení nových jako vrstev, řekněme podobně, jako to děláme v architektuře.
1: Ladislave, my už jsme tady zmínili různé přírodě blízké postupy, které mohou podporovat život různých organismů, které v tomto prostoru žijí. Jak může právě vědomá práce s tím životem v půdě podpořit život stromu? Jaká opatření se využila na Pražském hradě?
3: Ta půdní fauna v podstatě indikuje jednak živinový a jednak vlhkostní režim těch půd a ty jsou zásadní podle toho, v jakém tom režimu jsme, tak tam můžou být jiné dřeviny a na nich zase můžou být jiní hmyzové. Takže si myslím, že oni mají spíš, řekněme, nikoliv managementovou funkci, ale indikační. Když my se podíváme, co tam žije, ty zvířátka v půdě mají tu vlastnost, že jsou docela vytrvalá, to znamená, zůstávají tam vlastně poměrně dlouho, i když mezi tím probíhají nějaké změny. A dá se z toho usuzovat, jak dlouhodobě to dané místo, jaké podmínky poskytuje. A díky tomu se potom může cíleně jaksi vybírat, co kam umístíme nebo co kam vrátíme. Já jsem právě chtěl říct k tomu novýmu, že nové může být i to, že se tam vrátí to staré, co kdysi dávno tam bylo. Mám na mysli třeba v Horním Jelením příkopu máme dneska brusnici kanalizovanou u jedné strany a je tam vlastně bývalá potoční niva, která kdyby ta voda tam protékala delší dobu, tak by vytvořila ty bohaté i květinama břehy vlastně toho potoka, které dneska na tom vydlážděném místě moc různě můžou. A ty podpoří zase opylovače a je to zase další škála živočichů, které můžeme takhle, které tam mimochodem jsou v nějakých populacích, ale můžeme jim pomoct a posílit je. Takže nové může být i to, že se vrátíme k některým starým řešením.
1: Ukazuje se nám tady, že do toho prostoru měst patří skvěle upravené záhony, ale také pokácené stromy a vzrostlý porost. Proč taková místa patří do měst? Co nám mohou i v té symbolické rovině a nějakém smíření se světem, který je lecjaký Jiří, přinést?
4: No jednak je potřeba se smířit s tím, že v městské přírodě se občas nějaký strom pokácí. Velká část veřejnosti říká, nechte to té přírodě. Ona si pomůže sama, no ona si pomůže, ale potom to někomu spadne na hlavu a bude zlé. Jo. Na jedné straně my chceme ty torza, my jich chceme co nejvíc, ale ne úplně všude a musíme taky myslet na to, jak kontinuálně ten les obnovovat, tak, aby právě tam nenastal nějaký okamžik, tohle přesně znám z mýho pracoviště z Průhonického parku, tam byl najednou moment, kdy se řeklo tak a teďka my to musíme celý začít strašně kácet. A lidi se budou divit a budou nadávat, ale my s tím nemůžeme udělat nic jiného, jinak to spadne samo a bude ještě hůř.
2: Jestli si můžu dovolit tady k tomuhle říct takovou poznámku. Nás kdysi s lehkou nadsázkou profesor dendrologie na vysoké škole učil, že zahradník má mít tvrdé srdce a ostrou sekeru. Vlastně se odkazoval na takové pravidlo, že co se z parku ročně vlastně odveze, tak se má do ní zase vysadit a taky naopak. Když se tam sází, tak se musí taky něco odstraňovat a to patří nejenom teda k celým stromům, ale i k nějakým arboristickým prohřezům. Prostě je potřeba zachovávat i nejenom druhovou diverzitu v přírodě, ale taky věkovou diverzitu těch stromů. Potřebujeme vždycky nějaký mladý věk, střední věk a starší kusy, stejně jako to potřebujeme v lidské populaci, jinak je něco špatně.
4: A když to trošičku zobecníme, jo, tady jsme to viděli úplně přesně v té lokální praxi, obecně jeden z těch velkých principů je, že chráníme plynulej tok změn. Neupínáme se k nějakému stavu, protože stav se nikdy jenom u balzamovaný mrtvoly se dá jakž takž stav zachovat. Ale co je živý, to ty změny potřebuje, ale oni musí být právě jemný, plynulý, protože to je to, co nejvíc podporuje biodiverzitu.
3: Já myslím, že asi je dobré si uvědomit, že vlastně ten managementový postup, když jsme v parcích a zahradách, byť jsou třeba v uvozovkách toho anglického typu, že teda mají vypadat jako příroda, tak v podstatě nějakým způsobem mimikuje ty přirozené procesy. To znamená, tam právě potřebujeme vlastně něco, co by, kdyby to bylo na velké ploše, spontánně, bez lidských zásahů a tak dále, co by tam všechno bylo zajištěno těmi přírodními procesy, ale právě proto, že jsme v místě, kde člověk de facto tak či onak to ovlivňuje nebo dokonce přímo aktivně hospodaří po staletí, tak vlastně jsme v situaci, kdy musíme celou řadu těch věcí vlastně jakoby nahradit lidskou činností.
1: Trošku si je odpracovat,
3: jo, to je právě, často si lidi myslí, že se dá udělat. Já jsem velký

0: Posloucháte Art Café, kde si dnes povídáme o životě v zahradách a parcích Pražského hradu. Ladislave, co víme o tom, jestli tady v tom prostoru je půda bohatá na vzduchové skuliny, je tam dostatek kyslíku pro ty organismy, které ji potřebují k životu?
1: Já se trošku usmívám, protože je to přirozená otázka člověka, který uvažuje, že bez kyslíku se nedá žít.
0: Se to tam neudusalo za to staletí.
1: Se to neudusalo a následně neudusilo, ale musím teda říct, že kyslík opravdu ani teda na hradě, ani ve většině našich půd problém není.
0: Tak to je dobrá zpráva.
1: Protože tam dostatek prostůrek a vlastně ta schopnost difundovat toho vzduchu do půdy je relativně dobrá až na velmi velké výjimky nějakých velmi glejových půd, které se spečou a když jsou zaplavovaný a podobně, můžou vytvářet anaerobní prostředí. Ale mnohem důležitější je, kolik se dokáže do té půdy dostat organické hmoty. O tom se mluví všude. A to je docela důležité. A souvisí to i s tím managementem, protože když budeme třeba tu zahradu opečovávat, tak existují metody, kde se budeme snažit tu organickou hmotu tam nechávat, tam, kde

0: je potřeba, kde se, tak se ty živiny vrací, anebo ji budeme odnášet a budeme ten půdní profil ochuzovat. A to už potom vliv jak na rostliny, tak na ty půdní breberky má.
1: Tak na tom už záleží a je třeba to brát v potaz při tom managementu. Jiří, vybral byste nějaké místo tady v tom areálu, v kterém se dnes pomyslně pohybujeme, kam byste poslal ty, co nás poslouchají právě v tomto vegetačním období? No, s nějakou instrukcí, čeho si všímat?
2: No teďka dokvítají šeříky a začínají kvíst naplno hlohy a všude jsou tavolníky. To je starý městský keř, asi ho lidi moc neznají podle jména, ale od vidění, jo, to jsou ty ostře bílý, úplně porcelánově, jak když napadne sníh, keře. No a kam? Do dolních chodkových sadů. Chodkové sady jsou celé krásné, ale můj černý kůň jsou ty dolní chodkové sady, protože tam se přesně jako snoubí divočina, bývalá kultura, plynule udržovaná kultura, možná i nějaká budoucnost, protože tam se objevují nové a nové druhy, například plevelů, některý z tradicí, klidně ze středověku, některý nový. No a kromě toho, jmenovitě zkuste tam jít někdy na večer. Ona je celá Praha plná slavíků, ale tam taky.
3: Hmm. No, to je vlastně současně jako na ty chodkové sady ze strany z Královské zahrady navazuje fíkovna, ve které už jsou vidět pomaloučku se vyvíjející fíky, takže velice záhy bude skutečně možné ve stínu pod fíky poslouchat slavíky.
0: Poslouchat slavíky, ano, ano. Já ještě dodám možná, protože pro někoho je potřeba prostě jít někam, kde vím, že něco budu vidět, a já nabídnu místo, kde budete něco vědět. Mm-hmm. A to je okolí Masarykovy vyhlídky v Horním Jelením příkopu, kde právě ty nejvzácnější druhy půdních breberek v tom okolí žijou v půdě. Vy je určitě neuvidíte, ale může vás hřát pocit, že jak si obrazně řečeno, stojíte na hlavách anebo na tělech půdních zvířatek úplně stejně, jako na nich stály stará česká knížata od počátku vlastně dob, co je Pražský hrad Pražským hradem.
1: Zmínil byste jména některých těch živočichů, aby se nám trošku vyrovnal ten poměr těch knížat a
0: no,
1: těch mikroorganismů?
0: Můžu říct, ale myslím, že to nikomu nic neřekne. Já jsem teda, musím říct, jako pošetile navrhnul i české názvosloví těch roztočů, ale nebudu tím tady unavovat a řeknu třeba název toho nejzajímavějšího, co jsem tam našel, a to zvířátko se jmenuje Oxyopioides decipiens a je to 400 mikrometrů dlouhé zvířátko, které u nás doposud bylo známo z jediné lokality v seriálu v areálu Zámeckém v Lednici, a teďka máme teda druhý nález tady z Pražského hradu.
1: Zní to velmi vznešeně. Heleno.
0: Decipient znamená lesklý.
1: No, tak ten se na ten hrad vysloveně
2: no,
1: hodí.
2: To zní složitě. Člověka okamžitě napadne Georg Samsa s těma nepřehlednýma klepítkama.
1: Ještě z hlediska té krajinářské architektury by mě zajímal nějaký osobní pohled, průhled půvabný, odkud a kam se dívat, Heleno, v tom areálu. Kam si stoupnout a kam namířit ten pohled?
3: No tak jako samozřejmě ten pohled stojí za to na všechny strany, ale můj osobní favorit je opravdu jako ten málo kdy pozorovaný a vídaný průhled z Horní Lumbeho zahrady. Pozor, do Dolní Lumbeho zahrady se nedá dostat. Jo? To je opravdu jako velice přísně střežený areál, ale na ní navazuje Horní Lumbeho zahrada, která je jejím pravým opakem. Ta je veřejně přístupná 24 hodin, 7 dní v týdnu a skutečně se tam dá jako před vrcholem léta pozorovat katedrála ve vlnění jako z travin. Vypadá to tam jako luční porost a z toho jako nepochopitelně trčí.
0: Je tam dovoleno si lehnout?
3: Je tam dovoleno úplně cokoliv. Možná to dovoleno není, ale nikdo nikdo vám v tom rozhodně nebude bránit.
0: Ta představa, protože to, že leží ve voňavé prostě porostu s kopretinama a přes ty míhající se kopretiny vidím ty věže svatého Víta. To
1: a pod námi všichni ty pancířníci.
3: Přesně tak. Přesně takové místo to je a narazíte tam skutečně jenom na místní, kteří tam venčí psi. Nikdo jiný o něm neví. Možná jsem teď udělala chybu, že jsem to takhle prozradila, ale opravdu to doporučuji, je to krásný.
2: No dokonce ještě líp, aby jsme lidi nepřemlsali. Bez kopretin. On je to takový bývalý kozí palouk, který má všechny ty kvality, kde podstatnou složkou té kvality je ta svoboda. Právě proto je to takhle udržováno, to není necháno spodině. Nebo těm chudým, který nemají na to, se na to podívat z helikoptéry. Ale je to právě pro ty normální lidi, kterým nevadí, který nepotřebují lavičku, protože je lepší si právě jako lehnout do trávy.
1: Já jsem teda při procházce parky a zahradami hradu narazila i na takové ty polehové lavičky, lehátka. Takže
3: ano.
1: Je možnost polehávat v tomto areálu i kus nad zemí a zároveň si říkám, že taková vzpomínka na ty kozy může být i ty zvony z těch různých katedrál a kostelů, co tam můžeme případně slyšet. Já bych ještě ráda upozornila na víkend otevřených zahrad, který je takovou dobrou příležitostí, jak nahlédnout do Královské zahrady Pražského hradu, včetně oranžerie, a případně si udělat výlet do zámeckého parku v Lánech. A tento víkend proběhne 13. a 14. června.
3: Přesně tak, srdečně zvu.
1: V Art Café dnes byla ředitelka odboru parku a zahrad správy Pražského hradu Helena Pánková. Bylo mi potěšením.
3: Napodobně děkuju, hezký víkend.
1: A byl tu s námi také geobotanik Jiří Sádlo. Díky, Jiří.
2: Já taky děkuju a nashledanou.
1: A pozvání přijal také půdní biolog Ladislav Miko. Díky i vám, Ladislave.
0: Díky za pozvání a hezký večer.
1: A nás všechny dohromady do závěru pořadu doprovodí experimentální kolektiv InSub Meta Orchestra, který dlouhodobě zkoumá krajinu ženevského venkova. Zaměřuje se například na tamní stezky nebo lesy. Na nahrávce, kterou si teď pustíme, se ke kolektivu přidala také flétnistka Violeta Mota. Loučí se s vámi a pestrou půdu pod nohama přeje Tereza Lišková.

0: Do zahrad Pražského hradu nás dnes zavedla v Art Café Tereza Lešková se svými hosty. Art Café se zavírá a na Vltavě čekáme v 19 hodin 7. nebe s Petrem Dorůžkou. V 6:30 další část románu Krištof Kolumbus Don Quixote oceánu, tedy téměř 100 let starého románu německého spisovatele Jakoba Wassermana. Ale nejprve přijde Ondřej Pivec s jazzovým podvečerem. Za chvíli. Klidný den přeji z Vltavy Michála Dittrichová ze studia a Romana Kouřil. Vás techniky.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Jazzový podvečer.
3: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku. Srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, ten dnešní díl bude lehce osobnější, protože jsem právě dokončil produkci alba, které se hodně pohybuje ve světě moderního soulu, jazzu, R&B, gospelové harmonie a zvuku, který si hodně lidí spojuje třeba s Robertem Glasperem. Právě Robertem Glasperem dnes začneme. Glasper je poměrně zásadní postava moderního propojení jazzu, hip-hopu, R&B a soulu. Album Black Radio vyšlo v roce 2012 na labelu Blue Note a pro mnoho muzikantů mé generace to byla jedna z desek, která ukázala, že jazz nemusí znít jako muzeum, ale může přirozeně dýchat stejný vzduch jako třeba D'Angelo, J. Dilla nebo současné R&B. Takže ta první píseň, kterou vám pustím, je z alba Roberta Glaspera Black Radio. Jmenuje se Oh Yeah a hostují s ním na ní zpěvačka Chrisette Michelle a zpěvák Music Soul Child. Takže ještě jednou vítejte při poslechu jazzového podvečera, který je dnes ve stylu soul, jazzu, R&B a hip-hopu.
4: What's up, y'all? This is Robert Glasper. Greetings to the people of the Czech Republic. You're listening to Backstage with Andre. Boom.

Přátelé, dozněl Robert Glasper ze svého alba Black Radio s písní Oh Yeah. My teď zůstaneme ještě v takovém jemnějším vokálním světě. Pustím vám kapelu, která se říká Moonchild. Je to trio z Los Angeles, které stojí na krásném zvuku kláves, dechů, vrstech vokálu a velmi nápadném, ale hlubokém projevu. Jejich hudba není moc agresivní, spíš taková vnitřní, ale harmonicky je tam spousta chytrých věcí, což mě na tom samozřejmě velmi zajímá a baví. Je to podle mě přesně ten typ kapely, kde se na první poslech jen příjemně vezete a na druhý začnete slyšet, jak dobře je to napsané, zaranžované, zprodukované a tak dále. Pustíme si skladbu, která vyšla v roce 2017 a jmenuje se The List.

0: Tak přátelé, to byly vynikající Moonchild a teď se přesuneme z LA do Londýna. Pustíme si člověka, kterého už jsme v jazzovém podvečeru slyšeli dříve, obzvlášť v souvislosti s Tomem Mishem, jmenuje se Yusef Days a hraje na bicí. On vytvořil projekt s klávesistou Kamalem Williamsem, který se jmenuje Yusef Kamal a jejich album Black Focus z roku 2016 se stalo jednou z důležitých desek nové londýnské jazzové scény. V té hudbě je jazz, takzvaný broken beat, klubová kultura, tlak od basy, ale pořád ještě živá kapela. Pro mě je to výborný příklad toho, jak může znít jazzová hudba, když nevychází jenom z té americké tradice, ale právě i z Londýna, pirátských rádií, stylu, kterému se říká grime nebo broken beat. My si pustíme titulní skladbu z jejich alba a jmenuje se Black Focus.
1: Django. Chango, mi ho con can. Solo por ti. Yusef Kamal.

ήταν άτσα ότι πανή πατήκουν λόρα γιούλο φυτικό.

κόκκο, σόκου, λόνι του ζήν.

Tak přátelé, to byli britští Yusuf Kamal a jejich píseň Black Focus. Nyní se přesuneme v čase k úplně nové generaci. Domi a JD Beck jsou dva extrémně virtuózní muzikanti, Domi Luana na klávesi a JD Beck na bicí, kteří působí skoro jako jazzová kapela z budoucnosti. Jejich debut Not Tight vyšel v roce 2022 přes vydavatelství Blue Note a label Andersona Paaka. Hostuje na něm opravdu neuvěřitelná sestava men. Skladba, kterou si tady pustíme, Take a Chance, má v sobě jejich typickou rytmickou šílenost, ale díky Andersonu Paakovi je zároveň zpěvná, hravá a vlastně poměrně dost přístupná. Mně se tato písnička extrémně líbí, přátelé, já doufám, že si ji užijete tak jako já. Tady jsou Domi a JD Beck.

Tak přátelé, to byly Domi, JD Beck a Anderson .Paak a na závěr trochu světla. Cory Wong je kytarista, producent a kapelník, kterého pravděpodobně znáte i z okruhu kapely Wolfpack. Jeho hudba má často obrovskou energii, obrovskou přesnost, humor, takový optimismus, který není úplně běžný v jazz-funkové scéně. Ta skladba, kterou si pustíme, jmenuje se Golden, je přesně ten moment, kdy se moderní muzikantská preciznost potká s takovou až popovou radostí. Já si myslím, že dneska po tom všem nočním soul jazzu je to dobré místo, kde ten dnešní díl nechat tak trochu rozsvítit. Dovolím si opět obligátně připomenout, že ačkoliv je streaming hudba velmi příjemná a pohodlná, máte-li rádi hudbu nějaké umělkyně nebo nějakého umělce, prosím nějakým způsobem za ní zaplaťte, je to velmi důležité, kupte si lístek na koncert, kupte si album, anebo poslouchejte jazzové podvečery na Vltavě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi z New Yorku loučí Ondra Pivec a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou opět za týden.

0: Ondřej Pivec zavřel svůj jazzový podvečer na Vltavě a my navážeme četbu na pokračování z románu, kterému bude za 3 roky 100 let. Jmenuje se Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu a napsal je německý spisovatel Jakob Wasserman. Za chvíli.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Četba na pokračování.
0: Je 6:30 a opět se vydáváme za rozporuplnou legendární osobností, a to skrze hlasy Otakara Brouska a Hany Kofránkové. Z překladu Jaroslava Zaorálka text roku 2007 připravil a režii měl Petr Adler.

Čtení z románu Jakoba Wassermana Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu, část třetí.

0: Moto. Podle skutků třeba soudit člověka. Člověk předčí člověka jen tím, když vykoná víc než ten druhý. Cervantes, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
1: Je neobyčejně zajímavé pozorovat z odstupu daného historickým uzavřením průběhu událostí, jak je veliký člověk přitahován svou hvězdou jako nějakou nikdy neselhávající magnetickou silou ke svému cíli. Byť udělal nebo opominul cokoliv, každá chyba, každá nedbalost, ba i to, co se zdá úplně opačné, přivádí ho ve skutečnosti blíže k cíli o ten krůček, který byl v dané chvíli nezbytný. Žebrák, který vysílen prosil u fortny františkánského kláštera v La Rábidě o chléb, viděl se u konce svých nadějí. Není to už mladý člověk, patrně na sklonku čtyřicítky. Vlasy má úplně šedivé, tvář zbrázděnu vráskami a poznal už tolik ponížení a hořkostí, vykonal tolik marné práce, proplýtval tolik duševního žáru a zakusil tolik potupy a tolikerých odmítnutí, že se mu toho zdá dost, aby už ulehl a zemřel. Tento nejnižší bod jeho životní křivky je počátkem vzestupu. Prozřetelnost jej umožnila tím, že do tohoto odlehlého kláštera usídlila dva neobyčejné muže. Ctihodného převora Juana Pérese, bývalého královina zpovědníka, který se uchýlil do klášterní cely, kde se věnuje duchovnímu životu a učeným pracím, a mnicha Antonia de Marchena, tichého snílka, který se také zabývá kosmografickými a ještě raději astrologickými studiemi. Oduševnělá, trpící tvář, vysoká hubená postava, patetické chování a cizí nářečí člověka dožadujícího se pomoci, to vše je nápadné. Ptají se ho, kdo je. Odpovídá, jmenuji se Cristóbal Colón. Jsem mořeplavec z Janova a jsem nucen žebrat, protože králové nechtějí přijmout říše, které jim nabízím. Podivuhodně donkichotsky řečeno, skvěle vymyšlená slova, byla-li jen vymyšlena. Potomstvo zbásňuje své nesmrtelné předky v té čisté myšlence, kterou oni za svého pozemského života možná plně nevyjádřili. S takovým podivínem je nutné seznámit se. Přijali ho po hostině. Překvapil je svými vědomostmi, hlubokými úvahami, vypravováním o neobyčejných zážitcích, sebevědomým chováním, neochvějnou sebedůvěrou. Rozhovory se noc co noc prodlužují do svítání. Kolumbus ukazuje na svých mapách cestu, po níž chce plout. Jeho důkazy jsou nezvratné a jeho výmluvnost neodolatelná. Nadšený převor prohlašuje, že tak významný plán nesmí zůstat utajen španělské vládě. Z blízkého přístavního města Palosu jsou povoláni znalci, mezi nimi také Alonso Pinzón, který později za první Kolumbovy plavby velí jedné ze tří karavel a má ze všech námořníků té doby nejúžasnější odvahu. Zkušení muži plán schvalují, pokládají jeho provedení za možné a převor povzbuzuje Kolumba, aby odcestoval ke dvoru do Kordovy. Dává mu vřelý doporučující list na všemocného Hernanda de Talaveru, tehdejšího zpovědníka královny Izabely. Kolumbus, nezdolně sangvinický jako všichni bludní rytíři, vidí už uskutečněno to, co stěží teprve klíčí, a vesele se vydává na cestu do Kordovy. Znovu se ukazuje, že doba je nevhodná. Ferdinand a Izabela válčí s Maury. Státní pokladny jsou prázdné, královští manželé jsou v tísni a málo se zajímají o fantastické návrhy neznámého muže. Teprve po trpkých námahách se Kolumbovi konečně podaří předstoupit před královnu. Stalo se to na přímluvu přísně věřícího arcibiskupa Toleckého, španělského velkokardinála, který po pečlivém zkoumání dospěl k přesvědčení, že v Janovanových úmyslech není nic, co by odporovalo písmu svatému, ba že se výslovně a nijak podezřele dovolává slov prorokových, podle nichž konce země spojeny a všechny národy, jazyky a řeči pod korouhví spasitele združeny býti mají. Královna závislá ve svém mínění na církevních hodnostářích prosebníkovi naslouchá, pochybuje, nechápe dobře, přece však se nedovede ubránit zvláštnímu dojmu, který v ní budí ten znepokojivě výmluvný vnitřním ohněm planoucí muž. Kolumbus pravděpodobně vzbuzuje také její ženský soucit. Královna je i přes svou zuřivou náboženskou horlivost žena dobrosrdečná. I později jsou v poměru mezi panovnicí a jejím nejvěrnějším sluhou patrny tajuplné něžnosti. Skoro v každém pozdějším Kolumbově dopise psaném královně zaznívá vskrytu tón, který mluví spíše k ženě než k panovnici a který ji jistě přiměl k tomu, aby se ho ujímala proti jeho neúnavným nepřátelům a aby schovývavě posuzovala jeho střeštěné plány a nároky. Dobývá její důvěry svou výraznou, čistě španělskou zbožností a ona, protože je rozenou panovnicí, pudově cítí v tom muži osudovou sílu, jeho vůle i to, že jeho sliby jsou něco docela jiného než pouhé vychloubačství. Rozhodla se, že zvláštní junta přezkoumá teze a tvrzení toho cizince a vydá o nich posudek a aby mu pomohla z nouze, povoluje mu až do vyřízení jeho žádosti menší důchod. Tak se Kolumbus může pokládat aspoň za služebníka koruny a má jakýsi právní důvod pro usilování o svou věc. Ale měl před sebou ještě léta trýznivého čekání, marných útoků na dvorské pikle a církevní předsudky. A různé narážky v jeho listech, stejně jako celé založení jeho povahy, nás vedou k závěru, že v té době zoufalství velmi povážlivě ohrožovalo jeho duševní rovnováhu.

Podle rozkazu se sešla chunta, a to v dominikánském klášteře svatého Štěpána v Salamance, v němž byl také Kolumbovi vykázán příbytek. Bylo to na přelomu let 1486 a 1487. Kolón je předvolán. Má přednést a vysvětlit své návrhy. Pokud se výsledku týče, doklady mluví jasně. Všichni ti učení hodnostáři se chovali naprosto nedůvěřivě a odmítavě. Náboženství a věda v tehdejším Španělsku jedno jsou. Inkvizice dosáhla největšího rozmachu své moci. Každý názor podezřelý z kacířství vydává svého vyznavače krvavému pronásledování. Že také v tomto případě byl zbožný tribunál předpojatý, vyplývalo už z jeho složení i ducha. Kolumbus před něj nepředstoupil jako muž královnou pověřený v nějaké věci, nýbrž spíše jako provinilec, jehož omily a bludy měly být souzeny. A kdyby nic jiného, platil za dobrodruha, nejmírněji posuzováno za svůdce lidu, a byl nucen se hned od začátku opevnit v nepřátelské pozici. Nejpodstatnější námitkou bylo, když se přece velicí filozofové zabývali studiem podoby světa a když zdatní mořeplavci už tisíce let přinášejí spolehlivá svědectví, je to od obyčejného člověka opravdu velmi domýšlivé tvrdit, že je mu vyhrazen tak veliký objev, jak slibuje. Tomu by odporovali žalmy Davidovi, výroky svatého Jana Zlatoustého, svatého Jeronýma, svatého Řehoře, svatého Bazília i svatého Ambrozia. Především tomu odporovalo toto místo ze svatého Lactantia. Což je někdo tak na hlavu padlý, aby věřil, že jsou nějací protinožci, kteří stojí nohama naproti nohám našim? Že jsou někde lidé, kteří chodí s nohama obrácenýma nahoru a s hlavami visícími dolů? Že je někde na zemi kraj, v němž jsou všechny věci vzhůru nohama, v němž stromy rostou směrem dolů a v němž prší a sněží směrem vzhůru? Bludná domněnka, že země je kulatá, je příčinou té bláznivé bajky o protinožcích s nohama ve vzduchu a takoví lidé jdou ve svých nesmyslnostech od počátečního omylu k omylům stále novým a vyvozují jeden z druhého. Také svatý Augustin prohlašuje učení o antipodech za neslučitelné s čistou vírou. Kdo připouští, že na druhé straně zeměkoule jsou obydlené země, ten popírá vznik všech národů z Adama, neboť těm by bývalo nemožné dostat se na druhou stranu světového moře. Takový člověk, který odnímá Bibli základní pravdu, že všichni lidé pocházejí z jediných rodičů. A není psáno v žalmech, že nebe je napjato jako kůže? To znamená, že je přikrývkou stanu, kterou staré pastýřské národy zhotovovaly ze zvířecích kůží. Proto také svatý Pavel v epištole Židům nazval nebe tabernákulem rozprostřed.

kdežto na straně druhé je jenom chaos, propast, nekonečná vodní poušť. I když připustíme, že je možné doplout do Indie po moři, jak by měl být uskutečněn návrat? Když přece po povrchu koule je sice možné sjíždět dolů, nikdy však vyjet nahoru. A nenadhodil už rétor Seneca otázku, vypluje Alexandr na oceán, když ví, že Indie je nejkrajnější zemí světa a že za ní se počíná věčná noc? Ne, odpovídá sám sobě. Alexandr nevypluje hledat nový svět. Jak tedy smí se něčeho tak úžasného odvážit dnešní člověk, který nemá ani Alexandrovy božské síly, ani jeho královské prostředky? Zvláštní konflikt. Jak měl Kolumbus odvrátit ten útok scholastických diskusí a výslechů? On, který přece všemi svými názory a pojetím stál na téže půdě jako jeho inkvizitoři a který nemohl proti nim postavit nic, než nezdělitelný vnitřní obraz a skálopevné přesvědčení. Musil zkoušet porazit je jejich vlastními zbraněmi, a to pro něj ovšem při jeho řečnickém nadání nebylo nijak obtížné. Každý argument vědecký, i kdyby byl mohl nějakého účinně použít, býval by pro něho osudný. V letech štěstí napsal jednou králi Ferdinandovi. Přišel jsem k vašemu veličenstvu jako vyslanec nejsvětější trojice, abych šířil svatou víru, neboť Bůh o těch zemích dost jasně mluví ústy proroka Izajáše, který tvrdí, že jeho jméno má být hlásáno ze Španělska. Tak také už tehdy před tím zbožným shromážděním u svatého Štěpána v Salamance trval na tom, že je třeba dívat se na něho jako na člověka osvíceného z vůle boží. To násilně vyložené místo v Izajáši je v 24. a v 65. kapitole. Od končin země slyšíme písně. A neboj, já stvořím nebesa nová a zemi novou. Že toto poslání je vyhrazeno králi španělskému, to je jen velkolepě volný výklad toho šílence a otroka slov. A neméně svévolně oslavuje div svého vyvolení, když cituje tato tajemná slova z knihy Jobovy. Odkud tedy moudrost přichází? A kde jest místo rozumnosti? Poněvadž skryta jest před očima všelikého živého i před nebeským ptactvem ukryta jest. Zahynutí i smrt praví. Ušima svýma slyšeli jsme pověst o ní. Sám Bůh rozumí cestě její a on ví místo její. Nebo on končiny země spatřuje a všecko, což jest pod nebem, vidí. Takže větru váhu dává a vody v míru odvažuje. Takovými tóny, velebně tryskajícími z prazřídla lidství, nutí to shromáždění, které ho úporně napadá, aby se uklidnilo. Ať vidí, že také on má na své straně autority. Rozvíjí své pergameny a velebným hlasem předčítá. Mluvili v jeho prospěch praotcové lidstva i patriarchové. Přesto však zněl úsudek chunty zamítavě. Kolón šel ke královně a řekl jí, tribunál vás olupuje o slávu, čest a bohatství. Královna chtěla mít naprostou jistotu a přikázala Kolumbův návrh k novému prozkoumání státní radě. Státní rada prohlásila, že mínění janovského cizince nemůže být správné a že ten muž je obětí pomatených dohadů. Válečné zápletky královně v příštích měsících bránily starat se o svého chráněnce. Dala mu zatím vyplácet menší peněžité částky. Tomu tak právě stačilo na nejnutnější životní potřeby.

Třeba, že to bylo málo, dokazuje to, že královna se nemohla ani přes dvojí zamítnutí jeho návrhu chuntou a státní radou odhodlat, aby ho propustila. Kolumbus nejenže sdílel se svou panovnicí všechna nebezpečí a strádání polního tažení, ale mnohdy projevoval tak velikou udatnost, například za obléhání Bazy, kde královnina přítomnost rozplamenila statečnost rytířů tak, že tehdejší granadský král Boabdil byl nucen prosit o mír. Byl to chytrý politický tah maorského vladaře, když egyptského sultána přiměl, aby ke královně poslal poselstvo jeruzalémských mníchů se vzkazem, že dá zničit boží hrob a vyvraždit všechny křesťany v Sýrii a v Palestině, nepřestane-li Izabela usilovat o dobytí Granady. Izabela, třebaže po těžkém duševním boji, nezalekla se té hrozby. Propustila mnichy se slibem, že ročně bude klášterním bratřím posílat 1000 dukátů na opatrování Kristova hrobu a dala jim jako obětní dar pro to svaté místo závoj, který sama utkala. Kolumbus byl prý tomuto výjevu přítomen a dojem z něho prý v něm byl tak mocný, že slavnostně slíbil, že všechny poklady, které z Indie přiveze domů, věnuje na vystrojení křížové výpravy do Sýrie za vysvobození božího hrobu. Tak už s nesmírnou štědrostí, jako pravzor Dona Kichota, rozdával bohatství, k němuž dosud nevedla žádná cesta a na jehož dosažení neměl zatím nejmenší naději. S královským listem v kapse bloudí po Španělsku, patrně od krčmy ke krčmě, od zámku k zámku, snaží se získat stoupence, najít přímluvce, budit náladu, sehnat peníze na výzbroj loďstva. Sepisuje supliky, kreslí mapy a mapy, úzkostlivě vyzvídá zprávy z bojiště, neboť vítězství nebo porážka, jak mu často bylo naznačeno, nezbytně přinesou vítězství nebo porážku také jeho věci. Za tohoto ustavičného bezcílného bloudění se mu věší na paty všelijaký podezřelý a doťarný pronárod. Dobrodruzi, dezertéři, stroskotanci, nespokojenci ze všech společenských vrstev, zruinovaní drobní idalgové, zběhlí mnichové, řemeslní vyžírkové. Lidé, kteří mu pochlebují, kteří v něm živí a zesilují pocit, že je vyvolen a odstrkován, kdežto potají si z něho tropí posměch a v podstatě představují něco podobného, co za 200 let potom bylo slavně stělesněno v postavě Sancha Pansy. Určité životní hnutí vytváří za každých okolností stejné seskupení povah, obdobné duchovní situace a mnohdy je připojuje k jediné osobě. A to, že dějiny o tom dovedou tak málo říci, je jen důkazem, jak hloupé a nepůvodní jsou a jak hrubým sítem se snaží zachycovat jemnou látku. Buď Kolumbus sám, nebo snad jeho příznivci rozšířili zprávu, že chce ze Španělska na dobro odejít a hledat štěstí ve Francii a v Anglii. Královna polekána touto zprávou poslala za ním svého zmocněnce, aby obnovil vyjednávání. Měla v Kolumba jakousi zvláštní víru naplněnou předtuchami a od toho dne, kdy slyšela jeho slib, že věnuje indické zlato na dobytí božího hrobu, družila se k tomuto citu ještě jakási zbožná vděčnost. Volá tedy Kolumba k sobě. Přinášejí mu dopis a peníze. Je postaráno o dobře sedlaného koně, slušné služebnictvo a hedvábné šatstvo. Ale co mu královna řekne? Nic. Totéž, co nic, aby měl ještě trpělivost. Granada je před pádem, nevěřící se uzavřeli v Alhamře, každá hodina může přinést rozhodnutí. Je prosinec,
roku 1491. Trpělivost. Vypotřeboval už i poslední zbytky této ctnosti.

Hlad přinutí maurského krále Boabdila, aby Španělům vydal město i pevnost. Tím je celé Španělsko 8 století poté, co bylo dobyto, osvobozeno od Saracénů. Veliký jásot ve španělském táboře, oslavy vítězství, děkovné bohoslužby. Smí ten nešťastný prosebník konečně doufat? Bude vyslyšen? Budou mu věřit? Zasmušile a skoro s nenávistí hledí na to všeobecné veselí. Příliš mnoho životní síly je v něm vyčerpáno. Tělo je vetché, duch pozbyl pružnosti, duše je skřehlá. Přichází ke královským manželům s blahopřáním. Všimnou si ho. Královna ho poctí laskavým oslovením, slibuje mu, že bude zřízena komise, která jeho návrhy znovu projedná. A své slovo splní. Ale ten přivandrovalý cizinec a hladovec, stále jen kující plány, žijící s almužen dvora a několika grandů a po léta zneužívající svými nesmyslnými nabídkami vladařské schovývavosti, teď najednou, sotvaže na panovnici příznivě naložené tím vítězstvím nad nevěřícími, vymámil první povolnost, mluví tónem, který předčí všechny drzé opovážlivosti, jaké kdy byly vyslechnuty. Podívejme se na to. Kolumbus tedy stanovil své požadavky. Zdaleka se nehodlá spokojit s tím, co mu královna dobrotivě nabízí. Několik lodí, přiměřenou peněžní podporu, svou laskavou ochranu a záštitu. Nýbrž ohlašuje teď sám podmínky, za nichž je ochoten vydat se na cestu. A to, co žádá, opravdu není maličkost. Je to dokonce, uvážíme-li celkovou situaci s ohledem na jeho postavení, něco tak nepochopitelného, že střízlivě uvažující lidé u španělského dvora se opravdu musí ptát, zda ten dobrý muž prostě nestratil rozum. Zde je, co žádá. Úřad místokrále a generálního guvernéra nade všemi ostrovy a zeměmi, jež objeví a jich se pro Španělsko zmocní. Povýšení na admirála Světového moře. 10 ze všech bohatství, perel, diamantů, zlata, stříbra, koření, ovoce a jakýchkoliv plodin, které budou nalezeny na území podřízeném jeho správě a které mají být vyváženy do Španělska. Vlastnické právo na 8 zemí, které budou objeveny a dobyty, jakož i na 8 všech příjmů z nich. On sám se za to nabídl, že zaplatí 8 nákladů spojených s vystrojením výpravy. Mimochodem řečeno, neměl ani vindru. Patrně mu už tehdy bohatá rodina Pinsonova slíbila kapitálovou účast v podobě nějaké lodi. A konečně, že všechna tato práva, všechny tituly a hodnosti budou po něm dědit jeho potomci, vždy prvorozený po prvorozeném. Překvapující projev. Vybízí k otázce, jak asi vypadalo nejhlubší nitro této tajemné lidské bytosti.

0: Jakožto bytostného psychologa a etika zajímalo německého prozaika Jakoba Wassermana niterné dění v člověku. Wassermann zkoumal, jaké vnitřní síly a popudy lidi vedou k určitému jednání. Není proto divu, že ho zaujala i rozporuplná osobnost Krištofa Kolumba, jehož příběh je plný paradoxů. Z románu Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu nám dnes po třetí četli Otakar Brousek a Hana Kofránková. Z překladu Jaroslava Zaorálka text roku 2007 připravil a režii měl Petr Adler. Další část četby si nalaďte zase zítra v 18 hodin a 30 minut. Dnes je pátek, 15. května, blíží se 19. hodina a Petr Dorůžka už je připraven se sedmým nebem za chvíli.
1: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
2: Beatrice Landovská, Když máma spala.
1: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
2: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
1: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. Židovská hudba z východní Evropy, zvaná klezmer, prošla zajímavým vývojem, ale mimo svůj domovský region. O návrat klezmeru se zasloužila newyorská skupina Klezmatics, která letos oslavila 40 let své existence. Takhle zní její poslední album We Were Made for These Times. Byli jsme stvořeni pro tyto časy.

klezmer hráli původně šumaři z židovských usedlostí, tedy vesniček zvaných štetl ve východní Evropě. Zatímco na evropském území byl klezmer téměř zlikvidován holokaustem, díky masivní migraci židovských obyvatel přes oceán začala tato hudba novou kapitolu ve Spojených státech. Nejvíc k tomu přispěla skupina Klezmatics, jejíž poslední album posloucháme. Následující skladba se v židovském jazyce jidiš jmenuje Pikler's Tanz, což znamená bubeníkův tanec.

Posloucháme skupinu Klezmatics z New Yorku. Klezmer jako žánr lze snadno a logicky rozdělit na dvě větve. Tu první tvoří instrumentálky, tance, často plné energie a v závratném tempu, jak jsme slyšeli z těch dvou předchozích ukázek. Tou druhou jsou písně zpívané v jazyce jidiš, který vznikl kombinací němčiny a některých slov z hebrejštiny. V následující ukázce se skupinou Klezmatics jako host zpívá newyorská jazzová zpěvačka Janice Siegel.

New Yorkská skupina Klezmatics letos na jaře oslavila 40 let své dráhy a její příklad se stal inspirací pro desítky skupin z Evropy. Nizozemský Amsterdam Klezmer Band existuje necelých 30 let a své poslední album nazval Diaspora.

čele Amsterdam Klezmer Bandu je saxofonista a zpěvák Job Chayes. Klezmer má samozřejmě desítky stylových odstínů a je mimochodem propojen i s hudbou Balkánu. Příkladem je následující skladba Unser Torah, což je odkaz na nejposvátnější židovskou knihu Tora.

Amsterdam Klezmer Band z nového alba Diaspora. Židovský jazyk jidiš je foneticky nepříliš daleko od holandštiny a Job Chajes, saxofonista a zpěvák skupiny, rád zkouší nové věci. V další skladbě to bude rap v holandštině, ale možná do textu proklouzne i nějaké to slovíčko z jazyka jidiš.

0: de tent gaat plat.
1: Tak to byl Amsterdam Klezmer Band. Chiribim je slůvko bez konkrétního významu, které v písni můžete kamkoliv dosadit, něco jako naše lalala. Jako název projektu si jej zvolila švédská zpěvačka Anne Kalmering.

Takhle tedy zní klezmer repertoár vybraný a aranžovaný pro děti. A přesně to byl plán švédské zpěvačky Anne Kalmering, která svoji skupinu pojmenovala podle historického židovského orchestru Stahlhammer. Ten vznikl v Polsku roku 1920.

švédská zpěvačka Anne Kalmering se svojí skupinou Stahlhammer Klezmer Classic. Častým tématem skladeb z venkovského prostředí je nouze. Maso je drahé, každý den máme brambory, což se v jidiš řekne bulves. Takhle píseň zpracovala Anne Kalmering.

Ano, každý den máme brambory, v pondělí, v úterý a tak dále. Píseň Bulbes se ale do hudební historie otiskla především díky newyorské skupině Fax, kterou tvořili aktivisté, rebelové, básníci a která patřila vůbec k prvním newyorským undergroundovým kapelám. Fax ale tu původně tradiční skladbu upravili podle svého. Slovo bulbes, brambory, nahradili slovem nothing, tedy nic, a vytvořili tak nadčasovou nihilistickou hymnu. Skladba začíná anglicky, pak pokračuje v jidiš a ve španělštině a nakonec do textu zamíchají Fax jak filozofické koncepty, tak i spoustu nemravností.

0: Nothing. Nothing. Nothing. Nothing.
1: Not a goddamn nothing. Thing.
2: Tvorba undergroundové newyorské skupiny The Fugs propojovala široké spektrum podvratných myšlenek, včetně nihilismu, čehož nejsilnějším dokumentem je píseň Nothing, která je velmi kuriózní předělávkou tradiční židovské klezmerové písně, a ta právě dozněla. Klezmer jako žánr pronikl i na některá docela překvapivá místa, jako jsou Fajerské ostrovy, kde vznikla skupina Flitty Folk.

hrála čtyřčlenná skupina Flitty Folk z Faerských ostrovů. V jejím čele je akordeonistka Anna Hidepol. Jméno předešlé skladby Noémův holub je pro souostroví uprostřed Atlantického oceánu docela příznačné. Následující ukázka Itamar Freilach je tradiční tanec.

Židovský tanec Itamar Freilich. To druhé slovo znamená v překladu radostný či buliardý. A jako doprovod tance slouží i další nahrávka. Tentokrát to bude dvojdílné spojení, srbská rumba a račenica. Přičemž slovo račenica označuje bulharský lichý rytmus na 7 dob.

Takhle zní balkánská hudba v podání kapely Flitty Folk z Fajerských ostrovů. A na závěr se vrátíme zpět k newyorské skupině Klezmatics a jejímu novému albu We Were Made For These Times. V nahrávce Undu Akerst hostují jednak hráčky na perkuse z Kolumbie a též gospelový sbor Lavender. Naschledanou opět za týden se těší Petr Doluška.

0: Klezmerová hodina končí a Sedmé nebe Petra do Růžky se zavírá, aby na vltavskou scénu vstoupila hudba anglické renesance. Ve 22 hodin nás pak čeká křehká povídka o proměně dívky v ženu na počátku 20. století. Jmenuje se Albína a autorem textu je Josef Uher. Také se můžeme těšit na hudbu z filmu přírodovědce Davida Attenborougha i na jeho výpravy do Paraguaje, ale pěkně postupně.
1: Patricia Kopačinská s Českou filharmonií a Jakubem Hrůšou.
2: Houslový koncert Luboše Fischera zazní ve festivalové premiéře.
1: Přímý přenos koncertu Patricie Kopačinské z Pražského jara poslouchejte 19. května od 20 hodin.
2: Na Vltavě.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Je 20 hodin přesně, pátek 15. května. Pěkný večer, milí posluchači. Chystáme se do hlubin hudební renesance. Aby vám na koncertě bylo dobře, to si přejí Michaela Dittrichová od mikrofonu a Romana Kouřilová z techniky.
1: Koncert Klasika.
3: Dobrý večer s koncertem Klasika. Dnes se společně s britským souborem Tenebré s uměleckým vedoucím Nigelem Shortem vypravíme do renesanční Anglie. Soubor vystoupil 21. dubna 2026 v kostele svatých Šimona a Judy v Praze a české publikum mělo vůbec poprvé příležitost vyslechnout si jejich umění tváří v tvář a na vlastní uši. Jejich heslem je Passion and Precision, vášeň a dokonalost. A jejich zásluhou vzniklo mnoho skvělých nahrávek spojených s nominacemi na prestižní ceny, včetně Grammy. Soubor také propůjčil svůj hlas soundtracku k filmu Avatar Cesta vody. Koncert v kostele svatých Šimona a Judy v Praze zahájil hymnus Roberta Whitea Christe qui lux es. Dobrý poslech přeje Alena Maršíková-Michálková.

To byl hymnus Roberta Whitea Christe qui lux es. Zpívali členové souboru Tenebre, řídil sbormistr Nigel Short. Program koncertu v kostele svatých Šimona a Judy v Praze pokračoval mší pro čtyři hlasy Williama Bairda. Tento autor představuje nejvýznamnějšího skladatele doby alžbětinské Anglie. Sám byl katolíkem, ačkoliv katolická církev musela během vlády Alžběty I. působit v ústraní a často tajně. Bairdovi však bylo jeho vyznání tolerováno a v jeho díle nalezneme hudbu jak pro katolickou, tak pro anglikánskou liturgii. Mši pro čtyři hlasy Baird vydal tiskem. Aby nebylo na první pohled zjevné, o jakou skladbu jde, nechal vytisknout mši bez titulní stránky a předmluvy.

Vyslechli jsme mši pro čtyři hlasy Williama Birda. Zpívali členové souboru Tenebré. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte záznam koncertu z kostela svatých Šimona a Judy z 21. dubna 2026. Další číslo programu bude patřit hudbě Roberta Whitea. Jeho skladba už zazněla v úvodu koncertu. Byl to syn stavitele varhan, získal bakalářský titul v hudbě na univerzitě v Cambridge. Působil jako sbormistr katedrály v Chesteru a později jako varhaník a sbormistr ve Westminsterském opatství. Zemřel ve věku pouhých 36 let. My si nyní z jeho díla poslechneme žalm Exaudiat te Dominus.

Potlesk patří členům souboru Tenebré a sbormistru Nigelovi Shortovi. Dozněl žalm Roberta Whitea Exaudiat te Dominus. Nyní se přesuneme k hudbě Thomase Tallise. Dožil se 80 let a zažil vládu Jindřicha VIII., Eduarda VI. A královen Marie a Alžběty I. Byl po celý život římským katolíkem, působil v katedrále v Canterbury a posléze jako člen královské kaple. Jeho nejznámějším dílem je moteto Spem in alium pro 40 hlasů. My si nyní poslechneme moteta Loquebantur variis linguis, O sacrum convivium a sancte Deus.

Vyslechli jsme moteta Loque Bantur Variis Linguis o Sacrum Convivium a Sancte Deus od Thomase Tallise. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte záznam koncertu z kostela svatých Šimona a Judy v Praze z 21. dubna 2026. Představme si nyní interprety dnešního večera soubor Tenebré. Vokální soubor Tenebré je uznávaný britský komorní sbor, který v roce 2001 založil a dodnes vede dirigent a bývalý člen prestižního uskupení The King's Singers Nigel Short. Roky 2026 a 2027 se pro tento soubor nesou ve znamení oslav 25. výročí existence. Tenebré je latinský výraz pro temnotu nebo také stíny a odkazuje na liturgii hodin během velikonočního tridua, kdy se postupně zhášejí svíce. Heslem souboru je vášeň a preciznost. Díky neustálému úsilí o poskytování co nejvyšší kvality je vizí souboru inspirovat posluchače po celém světě dramatickým programem, bezchybnými výkony a nezapomenutelnými zážitky. Dejme nyní prostor opět hudbě. Zazní další dvě skladby Thomase Tallise, Moteto, Miserere Nostri a Anthem If Ye Love Me.

To byly dvě skladby Thomase Tallise, moteto Miserere Nostri a Anthem If He Love Me. Zpívali členové souboru Tenebré. Závěr jejich koncertu patřil hudbě Williama Mundyho. Než si poslechneme jeho rozměrnou antifonu Vox Patris Celestis, dejme prostor dalšímu hymnu Roberta Whitea, Christe qui lux es.

V podání členů souboru Tenebre jsme vyslechli hymnus Christe qui lux est Roberta Whitea. A před námi je již slíbená rozměrná antifona Williama Mundiho Vox Patris Celestis. William Mundy pocházel z hudebnické rodiny. Působil jako vedoucí sboristů ve Westminsterské katedrále až do doby, kdy mu začaly problémy s hlasem. Poté se stal náměstkem sboristů v Královské kapli a o 5 let později byl jmenován mezi gentlemany Královské kaple. Tuto pozici zastával až do své smrti. Rozměrná antifona pro 6 hlasů Vox Patris Celestis vznikla za vlády anglické katolické královny Marie. Oslavuje nanebevzetí Panny Marie a její text na motivy Písně písní napsal anglický františkánský řeholník William Forrest.

Potlesk patří členům souboru Tenebré a sbormistrovi Nigelu Shortovi. Vyslechli jsme monumentální antifonu pro slavnost na nebevzetí Panny Marie Vox Patris Celestis Williama Mundiho. S posluchači v kostele svatých Šimona a Judy v Praze se interpreti rozloučili skladbou Johna Tavernera Mother of God, Here I Stand. Dobrý poslech přeje Alena Maršíková-Michálková.

Skladba Johna Tavernera Mother of God, Here I Stand zakončila dnešní koncert Klasika. Zpívali členové souboru Tenebré. Pěkný páteční večer, milí posluchači, hladíte stále Český rozhlas Vltava, kde postoupíme z hlubin 16. století na přelom 16. a 17. století. Dnes je to přesně 459 let od narození Claudia Monteverdiho. A my si jej připomeneme madrigalem Souboj Tancreda a Clorindy. Nastíním zlehka, co budeme sledovat za drama. Křesťan Tancred a muslimka Corinda se mají rádi, ale osud je spojí v boji. Oba mají sice brnění, ale Tancred Clorindu smrtelně zraní. Ta pak těsně před smrtí přijímá křest a vidí otevřená nebesa. Madrigal Claudia Monteverdiho zpívají Gloria Manditelli, mezzosoprán, Alessandro Carmignani, tenor a Roberto Abbondanza, bariton. Hraje kapela muzikále di San Petronio di Bologna, řídí Sergio Vartolo. Dobrý poslech.

Madrigal Claudia Monteverdiho souboj Tancreda a Clorindy zpívali Gloria Banditelli mezzo soprán, Alessandro Carmignani tenor a Roberto Abbondanza bariton. Hrála kapela muzikále di San Petronio di Bologna. Řídil Sergio Vartolo. Připomněli jsme si italského skladatele konce renesance a počátku baroka Claudia Monteverdiho, který se narodil 15. května roku 1567. Dnes je 15. května roku 2026 a na Vltavě se chystáme otevřít povídku Albína od Josefa Uhera. Ještě předtím Kronos Quartet a Astor Piazzolla.

0: Kronos Kvartet a Strach z pěti pocitů tanga Astora Piazzolly. A teď povídka Josefa Uhra, Albína, která čeká na svou rozhlasovou premiéru. Dotkne se nezřetelné a křehké hranice mezi dětstvím a dospělostí, mezi přátelstvím a láskou. Vrátí nás do let, kdy z venkova do měst proudily stovky mladých žen za prací, vedené touhou po něčem lepším, vysněném a krásném. V režii Jakuba Doubravy nám je přináší Pavel Oubram. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

Já na svých 13 let byl jsem drobný jako panské dítě. Říkali mě princ. Princi volali na mne a hrozili mi pěstí, neboť se vědělo, že za rok půjdu do měšťanské školy. Kdo se v chlévě narodil, ať v chlévě umře. Slyšel jsem hlasité poznámky velkých a děti snadno odkoukají hrubost. Proti těmto dětem hájívala mne Albína. Byla o rok starší, kostnatého a snědého těla, silná jako muž, a protože měla 2 sestry provdané v Brně, nosívala někdy městské obnošené šaty. Velmi často se pobila z hochy pro mou záležitost. Byla rázná, svévolná, náruživá, divá jako hříbě, lépe řečeno. A to vše splétala s trochou úlisnosti a jakéhosi druhu přilnavosti. Její matka den ze dne na ní křičela. Jednou nádobí pokřtila, podruhé putnou udeřila, až duhy se hluboce zabořily a voda crkotem unikala. Och ty skřítku, ráda bych věděla, z koho tě máme. Zlobila se matka a vrhla se na Albínu, ale k bytí nedošlo. Albína jako lasička skočila matce na krk a velmi úlisně šeptla: já nerada, maminko, zlobíte se tuze? Kozel tě vem, holé neštěstí s tebe máme, holé neštěstí. Tu to, tu ono, všecko bere čert. Hlavu tě jednou zlomím, není jiné rady, hybaj z očí. Odstrčila ji od sebe a naříkala, jako by drahou mast ztratila. Obyčejně pokřikovala do tmy a zároveň přerila všecky staré hříchy. Albína vždy takto vyhrála a smích jako vichřice otřásl její hlavou. Přeskočila práh, rozběhla se na dvůr a jako cikánka zavískala: já mám vyšitou modrou dikitou. Včera se mě máti ptala, kde jsem já ju vyšívala. V lesi pod lipou. Dup, dup, dup. Skotačila jako smyslu zbavená, až se matka v sínce křižovala. Vyprávěla mi pak, co se zběhlo. Nacházela v tom nevšední zálibu, takže všecka prohnutá smíchem a rozehřátá radostí tančila po palouku, rukama do výšky pohazovala a přemílala příběh vždy 10x od počátku a 10x i ve svém vlaštovčím smíchu ho vymáchala.

Ráno i odpoledne po škole sloučili jsme kravky v jedno stádo, na pastvě přisedli k sobě i drobili jsme často jednu skývu. Ona pak, Albína, vyprávěla různé, jak se říká, bajky a tajemnosti, neboť u nich v rodině scházely se baby na klep. Já naslouchal s rozvalenými ústy, jak a co, protože takové jalovosti jsou, vpravdě řečeno, život. Ono tajemné moře, jak říkají básníci, jež chová v sobě perly i bahno. Tak například jednou mi povídala o tom, jak na bále v zahradě tančilo chudobné hezké děvče, dělnice z cukrovaru. Tančila, celou noc protančila a ráno z bálu rovnou do továrny. Cukrovar byl přes pole 2 hodiny. Bylo zimního času, mráz dokola. Děvče v tanci zapotilo se, šaty promočila vlhkost. Stalo se, že šaty zmrzly po cestě na děvčeti a děvče do 3 dnů zahrabali. No, to byla jedna bajka. Po druhé opět, jak klarinetista Aur, který hrál prim v muzice i mezi děvčaty, pojednou byl přistižen při zahradním pichu na třešních. A jiné hlouposti. V nedostatku těchto přišly pohádky, divné i jinaké, pohádky, jež vytvořila její hlava. Křiklavé, pitvorné, na počátku úšklebek, na konci výsměch. To byla oblast, v níž pohybovala se její obrazivost. Hledím jí přímo do úst, slyším, jak slova syčí, uhuhuhu, jak mi na čele krůpě stojí, jak v hlavě cosi buchá, neustává až tma. Pak opět hluk, rozjaření, ústa zavřela se, konec pohádky. A také konec dne. Krávy stojí, přežvikují, dívají se na nás. Domů. Vstáváme ze země. Lenost způsobila nám trnutí v těle. Byl radostný den. Den jako stojiných v mládí. Den neméně jasný než boží tvář. Opět sedíme přiblíženi. Naše oči se sluní. V klín opírá se teplo. Albína vyhrnula rukávce na obou předloktích a nahé svaly vystavila slunci. Naše stádo pokojně se pase. Není třeba napomenutí. Příjemně ozývá se škubání trávy a svištění ohonů, jimiž jsou mouchy odháněny. Zdá se, že je to chvíle sváteční. Otočil jsem hlavu k Albíně. Co se stalo? Děvče je nějak zakaboněné. Ani ne tak zakaboněné, jako v sebe pohroužené. Vzal se mi za loket a zeptal jsem se, co je ti, Albínko? Nic. Podívala se mi do obličeje nějak nedětsky, nějak zdlouhavě a zádumčivě, jako by chtěla zrakem něco vážného vyjevit. Prsty neklidně oštipovala cípšátku, který smekl se jí na šíji. Oči mluvily, prsty mluvily, ústa jen mlčela. Položil jsem ruce na kolena a pomalu vláčel jsem jimi nahoru i dolů a přemýšlel jsem o tom nezřetelném nic, jež mi Albína dala za odpověď. Předpolednem zahlídl jsem oknem nějakou paní, černě oblečenou. Vznášela se na špičkách, pozdvihujíc vzadu šaty, jež téměř brousily o zem. Přímo k mášům vznášela se. Jaká to byla paní? Tu snad kolem ní bude příčina nezřetelného nic. A hned přestal jsem vláčet rukama. Ta paní už odešla? Zčista jasna otázal jsem se, co přišla k vám k polednímu? Albína zasmála se hlasitě, jako by mne v hlouposti přistihla, takže jsem uklouzl očima stranou. Neodešla, Hubienko. Ta paní si přijela pro mě. Oči vyběhly mi na okraj důlků. Pojedu sloužit.
a drobný povzdech opustil její ňadra. Pojedu sloužit. Ozvalo se bezděčně a silně v mé duši jako v horách. Má teta rovněž sloužila. Byla kojnou u majora. Své dítě dala v opatrování nějaké baráčnici. Velmi dobře se pamatuji, jak po odkojení přijela a jak chlapec její nechtěl se k matce znát. Rozškrábal jí obličej. Vzpomněl jsem si na ten případ a služba ukázala se mi ohyznou, nevýslovně ohyznou, jak s ní zacházel major. Slyšel jsem to tenkrát, maje 7 let života. Slyšel jsem na peci, maje oči přimhouřeny, jak dospělí mluvili bez obalu o tom a onom. Nedýchal jsem, aby ani jedno slovo se kvůli mě nezmařilo. Vypravování mi učinilo službu přímo odpornou. A ačkoliv tento případ nijak nemohl být podoben blízké budoucnosti Albínině, přece jsem se zachvěl a pravil jsem bezzvučně a téměř beznadějně. A bude tě škoda. Trhnula hlavou a zakřičela mi do ucha. Chudáčku, já jsem ráda, že už budu pryč. A rázem vyskočil jí obličej veselé jako slunce z mraků. Nic mě nelituj. Hodného člověka je škoda, když umře, ale já nestratím se. Budou mne potřebovat. A co bych tady? Tatínek můj říká, to není život, co my zde žijem. Je to zdlouhavá smrt, která trvá od kolíbky až do hrobu. Vstáváme ráno a zpíváme si. Nohama do trní, hlavou do kamení. Vstáváme druhý den a zpíváme totéž. Je to naše vezdejší píseň. Za horami tam někde až na kraji světa je jiný život. Tam lidé kromě žalosti i radost znají. My o ničem nevíme, z ničeho se neradujeme. Jako voli táhnem každý svůj pluh kupředu. Kupředu. K hrobu. Tak mě říká. Nevím, co bych tu dobrého zakusila. A tam někde ve službě bude mě onačeji, líp. Tam jsou jinačí lidé, jinačí je tam život. Tam nejedí nemaštěné kůrky, ani vodu nepijí. Tam také nemají namrštěnou žílu jako člověk na dědině. Vůbec všecko je tam jaksi pořádnější, svěčnější, zálibnější. Půjdu k pánům jako sestry Pepy a Fany. Za chvilku budu mít dušičku v peří a teprve pak přitisknu se k světu. A já, tak jak ji poslouchám, myslím si, vše to je pěkný sen, ladný sen, lahodně se poslouchá, leč dobývá se těžce. Můj otec dokonce tvrdí, že člověk, rozumí se tento člověk, chuďas správně řečeno, k ničemu nepřijde na světě, co se týče nějaké mastnoty, kdyby i krk pod paždí zlomil a že dítě, jež se na stuchlé slámě narodí, má se utopit. A ona takto sní, takto mluví. Není to podivné? Pak ještě dál pokračovala. Až přijedu domů, nepoznáš mne. Budu mít šaty až po zem, klobouček s květinami, krajkový sluník, plné ruce zlatých kroužků a drobné dámské hodinky, jaké nosí Pepy. Vidíš, že se ti budu líbit. Och, na to se těším. Byla jako vínem opojena, když o tom vyprávěla a její oči podobaly se dvěma zářícím rozetám. To vše, ačkoliv nové, nebudilo ve mně valného ohlasu. Šaty až po zem, klobouček s květinami a ještě jiné půvabnosti líbily se mi sami o sobě, ale nijak nebylo lze sloučit je s Albínou, kteráž přede mnou stála. S její hlavou, pletí, očima a svalovitými údy. Na tuto divoženku nehodil se jiný kroj, než v jakém doposud rostla, beze vší pochyby. Avšak snažil jsem se
radostně přizpůsobit jejímu vyprávění, nechtějí pokazit radost. Koupím si malé střevíčky s mašlí. V nich se velmi dobře tančí. Až budu mít volno, půjdu k Pepi. Naučí mne tančit. I do divadla budu chodit. A jej! Zaluskla prsty. Kdybych už raději byla pryč. Její veselost nebyla mi vhod. S kým budu pásat? Kdo mi bude společníkem? Kdo mi bude vyprávět? Na studie jsem zcela zapomněl. Nějaký chlad usedl mi v ramenech. Chlad příštího odloučení. Prvního odloučení. Sklonil jsem čelo a zeptal jsem se jako chlapec, kterýž se mazlí. Přijdeš ještě někdy k nám? Baže, přijdu. Musím se podívat přece, jak jsi vyrostl. A vzala mne za laluček pod bradou. Já už byl jsem nějaký nesvůj, nemohl jsem promluvit. Avšak Albína přivinula se ke mně a řekla horkým hlasem. Jaké máš zelené oči? Nikdo nemá takové oči. Zastyděl jsem se, jako by řekla něco nepěkného. Nic jsem neodpověděl. Zelené oči mají lesní mužíci a hastrman. To pomyšlení zachvělo mi srdcem a pohnulo mým odporem. Posmívá se mi. Mrknula na mne lítost i nemohl jsem jí odolat. Ty zelené oči jsem hluboce sklopil. No co? Ty se zlobíš? Užasla Albína a zatřásla lehounce mým ramenem i snažila se hlavu mi pozvednouti. Proč se mi vysmíváš? Promluvil jsem lítostivě. Sláďo, ty bláhový chlapče, kdo se ti vysmívá? Bláhový chlapče, opakovala vzrušeně. Pro zelené oči se zlobíš? Nelíbí se ti zelené oči? A jejej, teď jsou to nejhezčí oči. Nevěříš? Obrátila se zcela ke mně. Čemu pak ty rozumíš? Pověz mě, čemu ty rozumíš? A tu vzala mě za ruce a trhnula celým mým tělem k sobě. Přála bych si tvoje oči. Ještě se zlobíš? Podrážděně mluvila. Cítil jsem, jak je její pohled těžký. Ale nezlobím, odpověděl jsem poněkud úsečně, avšak veseleji. Ukaž. Přivřel jsem oči navzdory a nachýlil se k ní. V tom okamžení jakoby ji prudký vítr schodil. Sklesla, přilnula ke mně a sevřela mne svým náručím i svým klínem. Sláďo. Třáslo se jí v hrdle i podobalo se, že celé tělo snaží se vyslovit to slovo. Jako maličká loutka ztratil jsem se v jejím obětí, ač nebyl jsem o mnoho menší. Sláďo. Byl jsem hozen v nesmírně divný okamžik. Slyšel jsem, či neslyšel. Viděl jsem, či neviděl. Žil jsem, aneb nežil jsem. Domníval jsem se, že semknutýma očima viděl jsem ohnivě žíhanou tmu a naslouchal jsem valícím se vlnám. Mé rty jakoby byly pokříženy v proud hustého vína a zachvěl jsem se jako před blízkou smrti. V divném tom okamžiku tiskla Albína svá ústa k mým. Chtěl jsem vydechnout, zvolat, vstyčit ruce, zvednout hlavu, pohnout loktem a nebyl jsem sto jednu řasu odklížit. Zůstal jsem ležet, jak jsem byl, jako nemocný na smrt. Až minul onen předivný okamžik mě dosud neznámý,
zlý a lákavý, okamžik ohněvě žíhané tmy, valících se vln hustého vína, přiblížené smrti, odepjala se ode mne tíže a spočinul jsem na zemi bez myšlenky s vyprahlou hlavou. Albína tu nebyla. Běžela obrátit stádo. Práskala bičem, přetínala útlé stvoly trávy a křičela ještě horkým hlasem. Slunce bylo za horami, stíny jako obrovské listy kapradi přikryly zemi. Ovzduší padající rosou bylo zamhouřeno. Přiběhla. Mlha padá, poznamenal jsem, abychom hnali domů. Ještě je brzy. Počkáme, až bude větší tma, rozhodla Albína. Doma budou myslet, že se nám krávy zatoulaly. Ať, řekla vrtošivě a znova usedla. Nebudou myslit. A teď spolu pasem naposledy. Tato poslední věta zněla jako smutná píseň a zahladila každé pomyšlení na domov. Chlad mi usedl v ramenech. Chlad příštího odloučení. Sklonil jsem čelo. Tak najednou jeden i druhý jsme stichli. Upíral jsem oči na lesy. Lesy vpravo i vlevo houpají se v mírném tažení větru. Plné samot, plné tmavých koutů. Zdá se, že vzdouvají se a oddychují široká a tmavá ňadra a v jejich hloubi ševelí rozmluvy a ozývá se třaslavý smích i nějaké přitlumené mlaskání. Hej, hej, hej, hej. Potměšile, co si zpívá a projíždí sivým bodličím. V bodličí jako v koši drží se mužíček, jeho tělo je hranaté jako špalek, pokryté černou srstí a žádného krku nemá. Hlava vylézá z hrudi, je vlasatá, je nevzhledná. Vlasy podobají se odstávajícím chlopním. S chlopním žourají oči okrouhlé, zelené, nemající zřítelnic, ale tři soustředěné černé kroužky. Mužíček se drží silných větví, vzpírá se dozadu, komíhá jedlovým vrškem a ječí si jako v kolíbce děcko. Hej, hej, hej, hej. A na ostatních stromech táž podívaná. Hej, hej, ozývá se širým prostranstvím. Na balvanech lenoší skřetové, leží na zádech s koleny vyzdviženými i hladí si a šimrají svá vypouklá břicha. Na mechu klouzají se dolů i nahoru, zahánějí tak svrbění údů a přemískají se třaslavým smíchem po mužících hejkalech, kteří hnízdí v korunách. A chrrr, chrrr, a chrrr, chrrr. Skřehotají hlasem podobným šelestu kukuřičných klasů. Vysoko, u samé pravdy boží obloha stojí, slunce proudí. A tady dole klid, věčný, pravěčný. V něm plyne posvátné odumření dne. V něm se narodila dřímota i sen. Jedině barevný hmyz se tu sráží a vyzvukuje. Jedině stromy se obejmou a lupení i jehličí obživne a zahlesne. Pojednou zvedne se bradáč na balvaně a dá se do běhu. Avšak není to běh. Jsou to nespůsobné skoky, jimiž pádí skřet přes balvany a chvostaté kapradí mezi tlustými těly buků a jedlí dolů ke skalnímu korytu žízeň uhasit. Voda tam crčí, celý čistý proud, silný jako rámě, padá z výše v prohlubeň. Ženky ho opatrují, maličké a drobné vrtonožky. Jsou nahé, bělostné jako pěna a jenom vlasy mají různé. Jedna jako vodní chaluha zelené, jiná jako táhnoucí se medová vlákna a ještě jiná jako vousy svatého Ivana.
přehazují bubliny z dlaně do dlaně i splachují si své hlavy, do nichž jim mužíčci sprašují jehličí. Zahlédne je skřet, i lehne na břicho a plazí se leže kroklině. Na pokraji vyskočí grrr. Rozšklebí hrdlo a rázem vstyčí své kosmaté tělo nad korytem. V téže chvíli zabouří les. Ženky řítí se z rokle, pronikavě hvízdají, nožkama dupají, běží do lesa ukrýt se v trávě. Před nimi prchá zvěř, zlaté mouchy je dohánějí, mužíci vstávají ve větvích, skřetové strmí na balvanech, tváře nadouvají, čelisti rozvírají, mlaskají mlsně. Vytrhl jsem se. Roklina tu není? Ani mužíci se zelenýma očima, ani lenošní skřetové, ani ženky vrtonožky, nic. Jakoby do peří foukl. Nic. Albína tu sedí, jediná zůstalá divoženka. Teplého něco zašimralo mne. Proč to tak předivně vykládala ta všelijaká slova? Skřetové a ženky, ženky, které nemají kouska šatu na sobě, nějaká neurčitost stlačovala mi nitro, neurčitost pojednou, která bolela v mých údech, spěla mou krví, která se ustavičně vracela v mém vědomí, ovládala mne a o níž jsem nedovedl vyjádřit, jak se jmenuje. Konečně ona naprosto divná pohnutka, z jaké příčiny, zvedla mi ruce a složila je Albíně v klín. I očekával jsem nějaké vyplnění. Vlastně mé oči, mé údy, jimiž spěla nějaká jiná krev. Vyplnění toho, co jsem nepoznal jak těživ, co vytrysklo neočekávaně v mém nitru jako proud horké vody ze země. Měsíc nevyšel dnes. Mraky jako boudy tísní se nad námi. Dobytek stojí, přežvikuje. Šírá je noc. Nocí jakoby něco vanulo. Peruť ducha. Nocí jakoby někdo přicházel. Zdališ nejdou pro nás, zazdálo se mi. Jdou nás hledat, pronesl jsem ustrašeně. Nejdou, nikoho neslyším, chlácholivě řekla Albína. Vítr pohnul křovím. Ale nepokoje nebylo možno se zbavit. Nepokoj po celém těle studil. I nebylo mě možno od této chvíle přímo očima se podívat. Nebylo možno pro nepokoj. Vstanu a povídám ochladlým a netrpělivým hlasem. Požeňme. Patrně spozorovala změnu i zdvihla se k odchodu. Po celou cestu jsme nemluvili. Vše se nepěkně výjímalo, nepříjemně. I cesta, topoly, stádo, i my. Vím, že jsme se řádně nerozloučili. Zítra Albína odjela. Hledat si jařmo života.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Pozoruhodně jemná povídka o křehkém přechodu mezi dětstvím a dospíváním na venkově počátku 20. století. To byla Albína od Josefa Uhera. V režii Jakuba Doubravy nám ji v premiéře přečetl Pavel Oubram. Pěkný páteční večer, milí posluchači. V těchto dnech si na Vltavě připomínáme britského přírodovědce a režiséra, scénáristu a dokumentaristu, který je spjat s popularizací přírodních krás celého světa. Davida Attenborougha, který 8. května oslavil své narozeniny. Už 10 dní na Vltavě posloucháme jeho osudy. Ostatně právě ten 10. díl si můžete poslechnout třeba dnes v půl hodině před půlnocí. Ovšem Davidu Attenboroughovi je dnes věnována i klapka, respektive je věnována hudbě k jeho přírodovědným dokumentům. V rámci narozeninových oslav Sira Attenborougha klapku připravila Kristýna Šrámková jako ohlédnutí za jeho více než 70-letou kariérou a hlavně za hudbou, která se v jeho filmech za těch 70 let výrazně proměnila. Dobrý poslech.
2: Klapka.
3: Pokud jste milovníci přírodovědných dokumentů, tak jste tu dnes správně. A pokud ne, tak po dnešní klapce dost možná budete, minimálně kvůli hudbě. Ta je v dokumentech Sira Davida Attenborougha velmi často nenápadná, ale dramaturgicky zásadní složka. Nejde v ní jen o kopírování obrazu, ale bývá v ní ukryto paralelní vyprávění, které dotváří emoce i tempo celého díla. My si v následujících dvou klapkách společně s Attenboroughovými dokumentárními cykly představíme a možná budete překvapeni, jak plnohodnotně funguje i bez záběrů divoké přírody a vypravěčova hlasu. A kromě Attenboroughovy dokumentární tvorby se podíváme i na skladatele, kteří s ním během 5 dekád spolupracovali, takže sami uslyšíte, jak moc se hudba k fenoménu Attenborough vyvíjela od 80kových synťáků po mohutný symfonismus Hanse Zimmera. Klapkou vás, milí posluchači, provází Kristýna Šrámková. Sir David Attenborough patří k nejdéle působícím tvářím televizní dokumentaristiky. Jeho kariéra, spjatá především s BBC, začíná v 50. letech, v období, kdy se teprve formuje formát přírodopisného filmu pro televizi. Přelomová pak byla série BBC Zoo Quest, poprvé odvysílená v roce 1954, kterou sledovali miliony diváků na svých černobílých televizorech. Tato série naprosto změnila způsob, jakým se na divokou přírodu v televizi nahlíželo. Kombinace expedice v terénu a živého komentáře. Vidíme tu teprve 28-letého Attenboroughova společně s pracovníky londýnské zoo, jak se vydávají do tropických zemí s cílem odchytit divoké zvíře do svého chovu, což byla v té době běžná praxe. Kromě přímého pátrání a následného odchytu zvířete se díly zabývají životem divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí a také zvyky místních obyvatel. Seriál byl ve své době tak populární, že odstartoval moderátorskou kariéru tehdy začínajícího Attenboroughova. Velká část úspěchu seriálu spočívala v tom, že byl natočen ranou formou narrativní vědy, tedy způsobem, který se zaměřuje na pochopení vědy skrz příběhy a vyprávění. Mimochodem v roce 2016 objevili v archivu BBC kotouče filmu z roku 54 a zjistili, že jsou natočené barevně, takže se celá série mohla odvysílat znovu v původních barvách. V 60. letech se Attenborough stává ředitelem programu BBC Two Television a podílí se na formování vzdělávacího a dokumentárního vysílání. V této době se rodí i základní idea, která bude celou jeho tvorbu provázet. Přírodní svět jako systematicky strukturovaný celek přístupný televiznímu vysílání. A tak nezaměnitelný Attenboroughův hlas promlouvá do obýváku diváků přírodopisných dokumentů už přes 70 let.
4: Walking catfish travels over land using bony fins and a sideways wriggle. But it's not the first fish to do that. One managed it some 350 million years ago. And that was a momentous move, because from that fish developed frogs and lizards, birds and mammals, and ultimately ourselves.

70. a 80. léta znamenají přechod k autorským cyklům. První z nich, který nastavil standard moderní přírodopisné série, jaký známe dnes, byl 13-dílný cyklus Life on Earth, život na Zemi z roku 1979, ze kterého jste právě slyšeli ukázku. Hudbu složil poměrně neznámý Edward Williams. Filmoví tvůrci vycházeli z tehdy aktuálních poznatků evoluční biologie a navázali úzkou spolupráci s vědci, což jim umožnilo přístup k výzkumu i novým objevům, například při studiu horských goril z Diane Fossey. Attenborough tu vystupuje jako průvodce příběhem, avšak už s minimálním pohybem před kamerou. Život na Zemi je dodnes považován za klasiku žánru a tady je jeho znělka.

Následující cykly v 80. letech The Living Planet, Živá planeta a The Trial of Life, Zázraky života, rozvíjejí encyklopedický model, ve kterém je příroda představená jako globální systém. V této etapě se ustaluje i výrazná hudební dramaturgie. V tomto případě hudbu složila britská skladatelka Elizabeth Parker, která pracovala v BBC Radiophonic Workshop, což byla průkopnická zvuková laboratoř BBC, založená v roce 1958 pro tvorbu inovativních zvukových efektů a elektronické hudby. Nejznámější je díky kultovní znělce k seriálu Doctor Who. My si teď pustíme úvodní znělku Živé planety.

12-dílný seriál Živá planeta z roku 1984 sklidil velký úspěch u diváků i odborníků. Attenborough svým absolutním nadšením pro věc obohacuje fascinující záběry přírody o další lidský rozměr, kterým seriál přibližuje i laickému divákovi. David Attenborough vyrůstal v akademickém prostředí univerzity v Leicesteru, kde jeho otec působil jako ředitel koleje. Už v dětství se projevoval jeho celoživotní zájem o přírodu, sbíral fosílie, kameny a přírodniny, přičemž jednu z jeho raných sbírek obdivovala i budoucí významná archeoložka Jacqueta Hawkes. Symbolickým momentem je i dar jantaru od jeho nevlastní židovské sestry s pravěkým organismem, který předznamenává jeho pozdější cit pro hlubokou paměť přírody. Vystudoval geologii a zoologii na Cambridge, krátce sloužil u námořnictva a poté začínal mimo obrazovku jako editor dětských naučných knih. Pokus dostat se k rozhlasu sice nevyšel, ale jeho odborné zázemí zaujalo producentku BBC, která ho přivedla do tehdy se rodící televize. My si teď pustíme ještě druhou ukázku z jeho cyklu pro BBC Živá planeta od Elizabeth Parker.

Se zázraky života v roce 1990 přichází první spolupráce s Georgem Fentonem, který byl dlouholetý spolupracovník BBC Natural History Unit. S Attenboroughem vytvořil spoustu cyklů, včetně těch nejznámějších. Modrá planeta 1, planeta Země, zmrzlá planeta, až do divokých ostrovů v roce 2023. A tady je ukázka z první spolupráce zázraků života. Cyklus se zabývá především studiem chování živočichů v těch nejvýznamnějších životních situacích, jako je lov, námluvy, soužití. My si pustíme skladbu věnovanou migraci.

George Fenton složil hudbu k zatím asi 120 snímkům. Průlomová byla jeho práce pro film Gandhi z roku 1982, který napsal společně s Ravi Shankarem a získal za něj nominace na Oscara a cenu BAFTA. Následovaly úspěšné snímky Nebezpečné známosti, Můj oblíbený Na hromnice o den více a pak životopisný film o autorovi letopisu Narnie Krajina stínů, který mimochodem režíroval starší bratr Davida, herec a režisér Richard Attenborough. Fenton byl také čtyřikrát nominovaný na Oscara, třeba za film Král rybář. Po zázracích života v roce 1990 následoval v roce 1993 další cyklus pro sérii Život, nazvaný Life in Freezer, Život v mrazničce, tentokrát věnovaný Antarktidě. Šlo už o specializovanější výzkum a po něm následovali v tomto duchu ještě Soukromý život rostlin a Ptačí svět. Vyprávění se tak posunulo od velkých geografií k mikrosvětu, aniž by ztrácelo kontinuitu. My teď skočíme s Georgem Fentonem a jeho hudbou z roku 1993 do roku 2001 k první řadě populárního cyklu Modrá planeta – historie oceánu. Modrá planeta byla první ze série Planeta a můžete slyšet, jak se za těch 8 let posunula Fentonova hudba.

Na přelomu tisíciletí se při natáčení dokumentů o přírodě výrazně mění technologická kvalita i možnosti natáčení, a to včetně letecké kamery. Modrá planeta z roku 2001 a následná Zázračná planeta z roku 2006 představují zásadní zlom v obrazovém i zvukovém pojetí. Hudební složka se stává rovnocennou součástí dramaturgie, nikoli jen doprovodem. Přírodopisný film se už víc přibližuje k filmové produkci. 2/3 země pokrývají oceány a přesto zůstávají z velké části neprozkoumané. 8 epizod Modré planety sleduje různé podoby života pod hladinou, od hlubokomořských ekosystémů po pobřežní oblasti, a přináší záběry živočichů, které do té doby nebyly nikdy natočeny. Série získala ceny Emmy i BAFTA, mimo jiné za kameru a hudbu, jejímž autorem je George Fenton. A co o moři říká sám autor David Attenborough? Když jsem jako malý chlapec poprvé uviděl moře, považovalo se za rozlehlou divočinu, kterou je třeba skrotit a ovládnout ve prospěch lidstva. Nyní, když se blížím ke konci svého života, víme, že pravda je právě opačná. Na tomhle soundtracku už je hezky slyšet, jak Fentonova hudba kombinuje symfonickou tradici s moderní filmovou orchestrací. Často využívá lyrické melodie a promyšlenou instrumentaci, což přirozeně podtrhuje emocionální hloubku obrazu. Fentonovy filmové partitury jsou převedeny i do koncertní podoby, které uvádí světové orchestry. Jako další ukázku z Modré planety jsem vybrala Pochod rypoušů sloních.

Které planety posouváme k dalšímu cyklu, stále ještě s hudbou George Fentona. Oficiální text distributora popisuje seriál Zázračná planeta takto. Země je planetou extrémů, od pólu k pólu. Tento seriál detailně zkoumá tato extrémní prostředí, od věčné temnoty antarktické zimy po nejvyšší stromy a nejhlubší jeskyně na Zemi, jejichž obyvatelé nikdy neuvidí denní světlo. Tento cyklus, který obsahuje často poprvé natočená místa na Zemi, vznikal 5 let, získal mnoha ocenění a byl v roce 2006 nejdražším přírodovědným dokumentárním seriálem, který kdy nechala BBC natočit. A tahle ukázka zní u venezuelských vodopádů Angel Falls.

Dalším seriálem ze série Planety byl v roce 2011 osmidílný dokumentární seriál stanic BBC a Discovery Zmrzlá planeta, který tvůrci natáčeli v nehostinném prostředí Arktidy a Antarktidy. George Fenton nahrál soundtrack z BBC Concert Orchestra a tohle je skladba doprovázející klouzající se tučňáky.

Zmrzlá planeta, cyklus dokončený v roce 2010, se soustředí na extrémní podmínky polárních oblastí a jejich obyvatele. Od ledních medvědů a arktických vlků na severu po tučňáky a albatrosy na jihu. Série je strukturovaná podle ročních období na pólech a vrcholí epizodou věnovanou vlivu člověka a dopady klimatické změny v této oblasti. Natáčení probíhalo i v dosud málo zachycených lokalitách, včetně aktivních sopek v Antarktidě nebo v ruské Arktidě. Významnou roli hraje letecká kamera, která umožnila natáčet z velké vzdálenosti bez rušení zvířat. Natáčelo se i dramatické tání kanadské řeky High River. Moment, který ukazuje proměnlivost a křehkost polárního prostředí. Skladatel těchto sérií George Fenton v rozhovorech často zdůrazňuje, že hudba musí dýchat s přírodou, nikoli ji překrývat, což se mu, myslím, dobře daří. Ve druhých sériích Modré, zmrzlé i zázračné planety pak George Fentona vystřídali Hans Zimmer, Jascha Klebe, Jacob Shee a další. Na proměnu hudby s těmito skladateli až do současnosti Attenboroughových filmů, a to i z produkce Netflixu, se podíváme v příštím dílu Vltavské klapky. Příjemný zbytek dne vám, milí posluchači, přeje Kristýna Šrámková. A před poslední ukázkou ještě slova samotného Davida Attenborougha. Mám dojem, že příroda je největším zdrojem vzrušení, největším zdrojem vizuální krásy a největším zdrojem intelektuálního zájmu. Je největším zdrojem toho všeho, co v životě dělá život hodným prožití.

0: Hudbu z 6 dokumentů Sira Davida Attenborougha, které natočil v rozmezí 32 let, a to včetně dnes už kultovního Života na Zemi anebo Živé planety, představila Kristýna Šrámková v dnešní Klapce. Druhý díl, který nás zavede až do současnosti k jeho klimaticky laděným dokumentům, si můžete na Vltavě naladit za týden ve stejný čas. I Klapku vysíláme v rámci oslav stých narozenin Sira Davida Attenborougha. Stále ladíte Vltavu, která v poslední hodině dnešního dne přinese ještě další díl Četby s hvězdičkou z prózy Beatrice Landovské Když máma spala a také poslední díl Výprav do divočiny právě Davida Attenborougha.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
4: Čeká nás Aras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
4: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba s hvězdičkou.
0: Když je vám 15 a váš život formuje nastupující normalizace, i těmito slovy lze uvést prózu Beatrice Landovské Když máma spala. Anita Krausová ji v režii Jakuba Doubravy čte od středy na pokračování. Tady je tedy třetí z 15 dílů.

Na svatbu tety Heleny nás s Andreou doprovodila babička Jarmila Landovská a ta si nás i oblékla podle svých představ. Přivezla z Francie, kde byla před časem na návštěvě u Olgy, nějaké zděděné šaty, které se líbily jí, ale nás nějak zvláště neuchvátily. Když si je v Paříži pěchovala do kufru, už se asi těšila, jak se v nich budeme báječně výjímat. Úpletové šaty pastelových barev se nepodobaly ničemu, co jsme měli v šatníku. Moje byly vypasované, bledě modrobílé s knoflíčky a Andrea byla oblečena v jakýsi bělorůžový úpletový válec, rovněž s drobnými knoflíčky, které v ní vyvolávaly idiosynkracii. Boty jsme měli samozřejmě zděděné, jak jinak, a nemusím ani připomínat, že jsme byli obě potupně ostříhané. Cítila jsem se nesvéprávně, jako bych nedobrovolně procházela přípravnou fází na ženskou roli, jenomže podle prvorepublikových babičkou dosud uctívaných zásad. Hlavně nevybočovat, být upravená k obrazu druhých, aby mě svět mohl bez námahy konzumovat. Prostě hlavně nebýt sama sebou. Protože to je u děvčete jenom pro zlost, jak babička nejednou připodotkla. Jako bych ji slyšela. Vymustrované v Helenin svatební den podle jejich představ jsme jí přidávali na pocitu vítězství. Takový dvě pěkný žáby, rozplývala se. Radost pohledět. Takhle byste měli chodit oblečený a ne pořád jak kluci v těch vašich texaskách. Jak se mohl člověk na mém místě najednou zavděčit mamince i babičce, když byly obě tak rozdílných názorů? A co vlastní pocity? Kde ty byly? Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.

Teta Helena, která o sebe dbala méně, než by se při její kráse dalo očekávat, chodila vždy celé léto v jedněch jediných šatech. Pracovala v nich při exteriérech, takže se šaty začátkem podzimu dali leda tak vyhodit. Na svoji druhou svatbu se však vyšvihla. Na Barandově si vypůjčila bílou róbu, její kamarádky z vlásenkárny jí udělali hlavu a maskérky jí nalíčily tak, že vypadala jako americká ministryně při inauguraci. Na podpatcích a s výčesem byla o dost vyšší než její budoucí manžel, který vedle ní bez barandovského designerského přičinění vypadal jako vodník Česílko, který si právě odskočil z rybníka. Ale zjevně mu to vůbec nevadilo. Nemohl z Heleny spustit oči. A my konec konců také ne. Oslava se konala u Heleny na Pankráci v jejím přízemním bytě, co jí tady zůstal po sestře Olze, která v 69. utekla do Francie i s naším 14-letým bratrancem. Tento malý byteček měl takovou zvláštnost. Aby se dal používat jako dvoupokojový, přesunula kdysi teta Olga kuchyň do koupelny a z malé kuchyňky vedoucí do dvora udělala pokojík pro našeho bratrance. Helena tedy zdědila byt, kde byla koupelna, zároveň i kuchyní. Hned proti dveřím. V dříve celkem prostorné koupelně stála nyní vpravo vana a vlevo kuchyňská linka. Babička se z této koupelno-kuchyně během oslavy nehnula ani na krok a pořád jen přesouvala jídlo na táci a něco tady šudlala a hlavně se chystala na to, co si od začátku striktně předsevzala. Totiž, že až na oslavu dorazí i naše máma, musí být co nejpřísněji držena stranou od Evy, tátovy nové ženy. Eva měla 14 dní do porodu a vypadala celkem unaveně. Pořád si pokládala nohy na druhou židli a zakláněla hlavu. Bylo na ní vidět, že jí celá svatba moc nezajímá, ale jednou byla součástí rodiny, tak to holt musela vydržet. Máma přišla později odpoledne a hned jí někdo odvedl do druhého pokoje, kde se vesele zapovídala. Všichni kouřili a myslím, že si máma manévrů kolem oddělení dvou manželek ani nevšimla. Táta se záhy trochu nametl a v jedné nestřežené chvíli začal koketovat s Heleninou kamarádkou a svou bývalou kolegyní z Pardubic, herečkou Gabrielou V., jež se nechala obletovat s neskrývaným potěšením. Prostoru na intimnosti však v bytečku příliš nebylo. V každém pokoji jedna střežená manželka, tudíž táta Gabrielu zatáhl do toho křížence mezi koupelnou a kuchyní, asi tak půl metru za babiččinu zadnici, která si ale samozřejmě ničeho nevšimla. Měla moc práce, jako vždy. Tady se táta nad vanou jal výše zmíněnou ženu dobývat. Samozřejmě to nemohlo dopadnout dobře. Byt byl plný lidí a i v koupelno-kuchyňce vládl čilý provoz. Svůdce i sváděná byly oba lehce podroušení, takže se po chvíli ozvala příšerná rána a řev Gabrieli V., jak se oba zřítili do vany, kde už bylo naskládáno špinavé nádobí. Teprve v tu chvíli si babička všimla, co se jí dělo doslova za zadkem. A protože ostraha držela mámu a Evu v jejich izolacích, mohli jsme se my děti lehce prosmíknout kolem a celou grotesku jsme viděli úplně zblízka. Táta se mrskal ve vaně mezi křupajícím nádobím a pod ním šveholila Gabriela, která ještě asi nepochopila, že jsou prozrazeni, a tak se snažila zachovat zdání roztomilého kotěte. Pavlíku, Pavlíčku, šišlala na tátu. My jsme se mohli smíchy potrhat, ale naše babička se moc nebavila a křičela na svůdníka. Pavle, jak můžeš, jak jsi mohl tohle, styď se, fuj, tohodle se člověk dožije. Máš tady... Babička zaváhala, protože táta, toho tam měl opravdu hodně. Máš tady rodinu, vyštěkla statečně. A ne jednu, pronesl někdo z přihlížejících. Do toho vstoupila žoviálním hlasem Helena. Ale no tak se picnul a pokračovala, jako by se nechumelilo. Vylez, brácho, co tam děláš v tom nádobí, ty vole? A že vy se taky nestydíte, osobo, zaútočila babička na Gabrielu V. Co pak nevidíte, že tady má manželku a druhou manželku a... Popadala babička dech. To nevidíte, co tady provádíte vy jedna? Ale my se s Pavlíkem známe ještě z Pardubic. Já vám dám z Pardubic, křičela pardubická babička. Nestoudnice! Pomoc! Zařval táta. Pomůže mi někdo, nebo tady budou všichni jenom kecat. Halekal podle svého oblíbeného hesla, zloděj volá, chyťte zloděje. Asi mám zlomenou nohu, skučel vyčítavě, jako by za to někdo z přihlížejících byl zodpovědný.
Ještě tě budeme litovat, odsekla mu babička. Jestli máš zlomenou nohu, dobře ti tak. Ale, teď kecá, broukla Helena se svým typickým barandovským přízvukem. To je fakt komedie, to snad ani není možný, vystartovala naše máma. Ještě tady kolem něj budou všichni tancovat a skákat. To tě máme snad litovat? Zaútočila na tátu, který se ne a ne vlastními silami vysápat z vany. Ještě ti budeme všichni pomáhat, nebo co? Událost prolomila všechna striktní izolační opatření a obě manželky Pavla Landovského, bývalá i současná, se svorně nakláněly nad vanou, kde se táta bezmocně válel s Gabrielou V. Svatba byla zkrátka po všech stránkách náležitě trapná a já jsem se utěšovala tím, že jsem nebyla jediná, kdo se cítil jako blbec. I když uznávám, útěcha je to ubohá. Po prázdninách jsem oslavila 14 let. A 3 dny po mých narozeninách se tátovi a Evě narodil syn Jakub.

Vybojovaný rok v 9. třídě vypadal úplně jinak, než jak jsem si vysnila. Jednak mi po celou devítku a ještě nějaký čas potom máma s převahou zastřihávala vlasy, abych neměla odrostlý chřouny a doufala, že mi krátké vlasy prodlouží rozum. A za druhé nás ve třídě zůstalo opravdu málo. A tato zbylá skupina žáků nebyla moc ambiciozní, takže předpovědi, že se sníží úroveň třídy, se do písmene potvrdily. Ale já jsem se tím pádem propracovala mezi chytřejší děti a to mě povzbudilo. Protože vždycky mě ochromovalo zejména to, že jsem na konci řady. Takže teď jsem s novou vervou byla odhodlaná učit se co nejlépe, připravit se ke zkouškám na konzervatoř, vypadat co nejvíc inteligentně a trochu si prodloužit nohy. Za tímto účelem jsem chodila ve vysokých dřevákách a zásadně jsem se ve třídě nepřezouvala, abych nestratila výšku a glanc. Každé ráno jsem kradla mámě diftýnové džíny. Měla stuzek sudvoje, takže když jsem jí ráno ve skříni jedny lízla a v podvečeri tam zase složila zpátky, nikoho to nebolelo. Od září jsem měla domluvené a zaplacené doučování z českého jazyka, protože moje neschopnost naučit se českou gramatiku byla až nepochopitelná. Začala jsem za doučováním dojíždět přes celou Prahu až na sídliště Horní Měcholupy k jisté obrovité dámě, paní učitelce Burghartové. Paní učitelka mou úrovní nebyla překvapená, ale trochu jí mátlo, že nedělám během výuky velké pokroky, protože, jak se vyjádřila, jinak se mnou docela dá mluvit. Pak asi zvolila nějakou tajemnou metodu. Přece jen to byla zkušená učitelka češtiny na penzi. A během několika měsíců mě naučila to, co se jiným nepovedlo za předchozích 8 let. Když se paní učitelka nade mnou v kuchyňce postavila, zabírala ji skoro celou. Vyprávila mi, že její zesnulý manžel byl ještě o něco větší než ona. A já jsem si lámala hlavu, jak se spolu mohli do tak malého bytečku oba vejít. Ale ona na něj při každé lekci vzpomínala s velkou láskou. Tak asi dobře.

češtině jsem se pak natolik zlepšila, že jsem překvapovala i sebe samu. S matematikou jsem měla obdobný kříž jako s českou gramatikou. Musím tady připomenout, že na jakoukoliv střední školu se tehdy dělaly jen písemné zkoušky z českého jazyka a z matematiky a talentovky, pokud se jednalo o obor, který nějaký talent vyžadoval, se dělaly zvlášť později. Přestože jsem se hlásila na konzervatoř na obor herectví, všichni měli hlavně obavu, abych neselhala v češtině a matematice. Talentovou zkoušku z herectví nechávali tak nějak plavat. Matematiku mne měl doučovat mámin bratr, můj strýček, inženýr Jiří Albert z Vokovic. Jirka byl stoik a v rodině se mu říkalo ignorant, takže ho funkce doučovatele rodinného blba nechávala v klidu. Jednou týdně docházel přímo z práce k nám do Jinonické a ještě než si sundal šusták, nechal si namazat chleba hořčicí, kterou doma nesměl. Pak si v kuchyni sedl proti mě za stůl, sevřel svůj velký nos mezi palec a skrčený ukazováček a podivně si odfrkl. My s Andreou jsme tomu říkali, že cvaká nosem. Asi mu to pomáhalo, aby se soustředil. Své knihy o brzdných drahách železničních systémů psal v místnosti, kde hrála televize nebo rádio, vařilo se a hráli si tam děti. Neměl svoji pracovnu a tak se do soustředěné polohy uváděl jen tím svým cvakáním. Jirka vždycky rýsoval bez pravítka, psal, jako když tiskne, a počítal z hlavy. Při doučování ho muselo nesčetněkrát napadnout, jak chudák k něčemu takovému přišel. Ale přesto se mnou měl neuvěřitelnou trpělivost. Nikdy mi nenadával, nerozčiloval se a ani nevěšel hlavu. Ulevoval si jedině tím, že mě při zadávání úloh namísto jménem oslovoval zcela bez vlohy a přitom cvakal nosem. Někdy se stávalo, že si zmožen položil hlavu na stůl a trochu si schrupl. Když jsem bez jeho vedení nevěděla, jak dál, položila jsem si hlavu na sešit a schrupla si taky. To samozřejmě nikdo nesměl vědět, protože celá rodina kolem toho, že mě Jirka doučuje matematiku, chodila jako po špičkách. Když se po krátké dřímotě probudil, dal si chleba s hořčicí a mohli jsme pokračovat. Tak si píš zcela bez vlohy. X se rovná Y plus Z, to celé na druhou, děleno dvěma. Pravil strýc, cvakl nosem a já se dala do počítání. Čtenář bude možná překvapen, ale výrazně jsem se zlepšila i v matematice a jak skvěle jsem pak obstála u přijímacích zkoušek, to by jeden nevěřil. Musím se ještě zmínit o jedné nečekané komplikaci, která zachvěla i legendárním klidem mého strýce. V říjnu roku 1976 se mu narodila dcera Lucie, moje sestřenice, která přišla na svět o 2 měsíce dřív, takže se oni všichni báli. Jirka nebyl ve své kůži a celá rodina se pohroužila do mlčenlivého strachu, že dítě nepřežije. Začalo se o ní mluvit až teprve kolem Vánoc, kdy si ji po 2 měsících v inkubátoru konečně přinesli domů do Vokovic. Do té doby panovalo v rodině napjaté, hrůzyplné ticho, které jsem tak dobře znala z dětství. Téma plození dětí, sexualita a všechny související fenomény byly v rodině mojí maminky, tedy ve vokovické větvi, tabu. A s tím pravděpodobně souvisely i pocity viny. Ještě předtím, než přišla na svět sestřenice Lucie, se tátovi a Evě začátkem září narodil náš nový bratr Jakub, což bylo také jedno z tabu tohoto podzimu. Předstírat, že Jakub není, moc dobře nešlo, ale mluvit o něm se také neslušilo, tak se kolem toho chodilo jako kolem horké kaše a sám táta o něm nemluvil vůbec. Pokud si pamatuji, měl táta celou dobu od rozvodu až po odchod do exilu u sebe své klíče od našeho bytu v Jinonické a navštěvoval nás nečekaně, nepravidelně, ale vlastně celkem často. Nejvíc ho nejspíš zajímalo, jak se daří Antarovi. Vždycky, když tento podzim přijel, brával Antara na procházku a šel naproti přes ulici do Břízek. Chodíval se psem sám, což nikdy předtím nedělal. V divadle už nehrál, měl novou rodinu a asi si to všechno potřeboval srovnat v hlavě. Kdo ví, o čem si tam s Antarem povídal. Měl ho vždycky moc rád, dokonce ho jednou i nakreslil fixem na obal od sešitu a z toho vyplynulo, že táta vlastně umí docela dobře kreslit. Antar tátu pokaždé rád viděl a vítal ho tak, že mu skákal až do obličeje, aby ho radostně oblízl. O něco méně rád tátu viděl maminčin přítel a později i manžel Slavoj, který u nás střídavě, leč často pobýval.
Pokaždé, když táta přišel, předstíral Slavoj, jak je rád, že táta zaskočil. Ale ve skutečnosti se mohl vzteky pominout a po jeho odchodu pak dělal mámě vyčítavé scény. Táta musel vědět, že Slavoje sere, ale dělal jakoby nic. Vlítl vždycky do bytu, jak se mu to právě hodilo, když šel kolem, a hned zkontroloval, co je v lednici. A pak střídavě řval na mámu i na nás. Všem rozdával příkazy, kritizoval nepořádek, nedostatek potravin, ale hlavně špatnou péči o psa. Někdy se usadil a vyprávěl příhody ze života a přitom přehlížel Slavojovi trapné vtipy a nevěrohodné úsměvy. Slavoj se po jeho odchodu většinou urazil a odešel, což ale činíval často i bez tátových návštěv. Stačila mu maličkost a mnohdy se ani nedalo dopátrat příčiny. Máma si po jeho odchodu do svého diáře napsala U, což znamenalo, že se Slavoj urazil. Probíhalo to tak, že si vzal svou peřinu a malou přenosnou televizi a na neurčitě dlouhou dobu se stáhl do svého staromládeneckého domku, který se krčil na konci zdi břevnovské klášterní zahrady. A byl klid. Alespoň pro mne. Já jsem jeho přítomnost v našem košířském bytě nemohla vystát. A to proto, že mě neustále komentoval a dokonce obviňoval většinou z věcí, které jsem nespáchala a ani o nich do té doby nepřemýšlela. Při svých starostech s doučováním, s neopětovanou láskou Karla Ž, s tátovou novou rodinou, o které se nesmělo mluvit, s permanentním pocitem viny z toho, jak se měním sama sobě před očima a s obavami z nevyhnutelně se blížících dalších změn, už jsem nebyla s to vnímat, z čeho všeho mě Slavoj obvinuje. A pak jednou, když jsem přišla odpoledne ze školy, byla všude na vypínačích krev. Ve vaně ležely froté ručníky, které vypadaly jako dva stažení králíci, jak byly nacucané krví. A v kuchyni papírek, taky ulepený, kde bylo máminou rukou napsáno, ať všechno uklidím, nikomu nic neříkám, že se vůbec nic neděje a že musela odjet do Motola a zavolá večer, hned jak to půjde. Okamžitě mi samozřejmě došlo, že máma nejspíš potratila, i když to množství krve mě vyděsilo. Cítila jsem se nesmírně provinile a trapně.

O těchto věcech se totiž v našem dětství zásadně nemluvilo a potraty se za mého dospívání nepočítaly. Průběžným proškolováním jsme byli upevňováni v přesvědčení, že člověk vzniklý náhodnou mutací před 100 000 roky přece žádnou duši nemá. Tak kde by se asi vzala u nenarozeného dítěte? Ať se situace s potraceným dítětem odehrála tak či onak, považovala se taková událost za našeho mládí jenom za škrtnutou položku. K tomu ještě nutno přičíst mé nepříjemné tušení, hraničící s jistotou, že každému těhotenství předchází pohlavní akt, v naší rodině zcela tabuizovaný, což mé pocity viny ještě umocňovalo. Nedalo se na to ani pomyslet. Věnovat pozornost podobným situacím bylo tehdy nejen u nás doma, ale v mnoha jiných rodinách považováno za naprostý nevkus. Žádoucí bylo pouze zahladit stopy a mlčet. To, co jsem kolem těchto zážitků prožívala, byl pocit, že život je nevyzpytatelně nebezpečný, v ženském těle pak ještě i ponižující a vlastně veskrze trapný. Vedle utajovaných rodinných dramat a vedle každodenních starostí kolem pravidelného doučování jsem přesto nejvíce času věnovala snění o Karlovi Ž. Karel byl totiž po všech stránkách opravdu frajer. Vedle jiných kvalit měl jednu obdivuhodnou schopnost. Nenechal se totiž nikdy ponížit. Nebyl sice vynikající žák, spíš průměrný, ale co mu opravdu nešlo, byl zpěv. Když ho tedy jednou naše učitelka hudební výchovy postavila před tabuli a vyzvala ho, ať zaspívá nějakou písničku, celá třída věděla, že se jedná o akt dehonestace. Karel překonal krátkou chvíli rozpaků a pak začal napůl recitovat a napůl zpívat s použitím asi 4 tónů. Žala Anka proso, žala ujetele, cvrček se jí zakous, dost! Rovnou do prdele, dudlaj, dudlaj, dudlaj dá, dudlaj dá, dudlaj dá, cvrček se jí zakous právě tam. Karel se díval na učitelku s výrazem: máš co schtěla, ty krávo. Třída řičela smíchy a bylo jasné, kdo v tomto nerovném boji zvítězil. Tohle Karlovo sebevědomí mě fascinovalo. Byl jako David, který porazil Goliáše. Chodila jsem o něm snít s antarem do spustlého zahradního altánu k poloopuštěné usedlosti, kterých tehdy nad starodávným údolím Jinonické ulice ještě několik zbývalo. Romantika jejich zarostlých a zdivočelých zahrad nebrala konce. Vyvzdorovala jsem tehdy pro celou třídu vánoční večírek, kde jsem s Karlem několikrát tančila. Dvakrát na francouzskou písničku Je t'aime, při které jsem se na něj tiskla tak, že už to více nešlo, což si on váhavě nechal líbit. Zmíněný song vydráždil mou představivost a moc dobře jsem pochopila, o čem asi píseň pojednává. Navzdory svým permanentním pocitům viny jsem se na zážitky spojené se vzrušeným dýcháním dvou lidí, jež se line tímto francouzským hitem 70. let, nepředstavitelně těšila. A toto byly mé sny a plány týkající se budoucího roku 1977.

15 dílů má próza Beatrice Landovské, Když máma spala. Dnes jsme poslouchali část třetí. Za textem dcery známého herce chartisty se vrátíme zase zítra ve 23 hodin. Pro rozhlas je připravila Petra Hinčíková a v režii Jakuba Doubravy nám jej přináší Anita Krausová. Vážení a milí, než se přesuneme do zcela jiného světa, do světa divočiny, přírodovědce Davida Attenborougha, je tu ještě Beata Hlavenková.

osudy. Pěkný pozdní páteční večer, milí přátelé. Dnes naposledy míříme do Paraguaje s Davidem Attenboroughem. Výběr z knižního zpracování cesty z roku 1958 s názvem Výpravy do divočiny dnes otevřeme naposledy, a to s Janem Šťastným a s režisérem Petrem Mančalem. Dobrý poslech přeji Michaela Dittrichová od mikrofonu a Romana Kouřilová z techniky.

V Asuncionu jsme k naší nesmírné radosti zjistili, že všem zvířatům, jež jsme získali v Curuguaty a v Itacabo a o která se obětavě staral mladík Apolonio, vedlo skvěle. Řada z nich vyrostla tak, že jsme je ani nepoznali. A Apolonio jejich řady rozšířil o pár vačic a ropuch, které sám pochytal. Začala nejhektičtější a nejnepříjemnější část expedice. Všechna zvířata jsme museli přemístit do lehkých cestovních klecí. Bylo zapotřebí, aby je celníci prohlédli a spočítali. Zkontrolovat je museli také úředníci z ministerstva zemědělství, aby potvrdili, že se těší dobrému zdraví a nepřenášejí žádné nakažlivé nemoci. S leteckou společností jsme potřebovali dopodrobna naplánovat, jak přepravíme celý zvěřinec i s námi nákladním letounem nejprve do Buenos Aires, potom do New Yorku a nakonec do Londýna. Z úředních dokumentů, které platili v jednotlivých zastávkách na cestě domů, jsme museli navíc vyčíst řadu nařízení týkajících se přepravy zvířat a pečlivě si je nastudovat, abychom měli jistotu, že nám nechybí žádné dokumenty a zdravotní certifikáty. Celou dobu jsme se zároveň starali o to, aby byla zvířata nakrmená a v čistotě. Přestože většinu povinností zastal Apolonio, připadalo nám to i tak jako práce na plný úvazek. Nejnáročnější byla mláďata. Sovičce jsme nemohli dávat normální maso, protože sovy potřebují také kousky srsti a chrupavky, šlachy a peří, které dáví v podobě kuliček. Pokud v jídelníčku tyto složky nemají, škodí to podle všeho jejich trávicímu ústrojí. Apolonio a jeho bratranec proto trávili spoustu času lovením krys a ještěrek, které bylo třeba nasekat a rukou jimi sovičku krmit. Měli jsme také pár tukaních mláďat, jež nedokázali jíst sama a třikrát denně jsme jim museli do groteskních zobáků a hluboko až do poloviny krků strkat bobule a kousky masa, kterých se dožadovali. Když jsme na začátku přiletěli do Paraguaje, informoval jsem se, že náklad zvířat můžeme letecky přepravit z Asuncionu do Londýna jedině přes Spojené státy. Byla to dlouhá oklika a hrozilo, že někde nabereme zpoždění a nestihneme navazující spoj. Navíc byl prosinec, takže se dali očekávat potíže se sháněním vytápěného místa, kde bychom naši sbírku ubytovali po dobu, kterou jsme měli strávit v New Yorku. Nebyla to ideální cesta, ale věřili jsme, že jiná není. Pak nám Sandy pověděl, že náhodou narazil na místního zástupce Evropské letecké společnosti, který tvrdil, že by pro nás mohl vcelku snadno zajistit přímý let z Buenos Aires do Evropy. To by bylo podstatně lepší, a tak jsme rychle vyrazili do kanceláře aerolinek, abychom se dozvěděli víc. Sandyho přítel potvrdil, že to skutečně možné je, neboť, vysvětloval nám, přestože žádná nákladní letadla z Buenos Aires přes Atlantik nelétala, spousta dopravních letadel jeho společnosti se vracela v tomto ročním období z Jižní Ameriky ze 3/4 prázdná. Nepochyboval, že by dokázal opatřit zvláštní povolení, aby nás s celým naším zvěřincem jedno z nich vzalo na palubu. Potřeboval jenom seznam zvířat. Ochotně jsme mu předložili kopii kompletního katalogu, který jsme připravili pro celní úřad. U každého zvířete v naší sbírce byly uvedeny údaje o pohlaví, velikosti a stáří v měsících. Udiveně ho nahlas pročítal. Když se dostal k pásovcům, svraštil obočí a sáhl po objemné sbírce nařízení. Poměrně dlouho studoval rejstřík, a pak vzhlédl. Prosím vás, co je tohle za zvířata? Pásovci. Jsou to překvapivě roztomilí tvorové s tvrdými ochrannými krunýři. Aha, želvy. Ne, pásovci. Možná je to nějaký druh humra? Ne, nejsou to humři, vysvětloval jsem trpělivě. Jsou to pásovci. Jak se jim říká španělsky? Armadillo. A v guaranštině? Tatu. A v angličtině? Překvapivě pásovec, odvětil jsem vesele. Pánové, musíte se mýlit, sdělil nám.
Musí pro ně existovat nějaké jiné označení, protože pásovci ve směrnicích nejsou a tady jsou vyjmenovaná všechna zvířata. Bohužel tak se jmenují a žádné jiné jméno nemají, odpověděl jsem. Hlasitě knihu zabouchl. To je fuk, rozhodl. Napíšu k ním něco jiného, určitě to nebude problém. Na základě jeho ujištění jsme zrušili složité přípravy na cestu přes New York. 2 dny před plánovaným odletem z Asuncionu přišel muž z letecké společnosti k nám domů a tvářil se znepokojeně. Je mi to moc líto, začal, ale moje společnost nemůže váš náklad přepravit. Ředitelství v Buenos Aires říká, že ta zvířata, která nejsou zmíněna v katalogu, by strašlivě páchla. A to je nesmysl, rozčílil jsem se. Naši pásovci vůbec nepáchnou. Co jste řekl, že jsou zač? No, označil jsem je jako něco, o čem jsem si byl jistý, že to nikdy nikdo neslyšel. Nedokázal jsem si vybavit jméno, které jste mi říkali, a tak jsem našel nějaké v synově knížce o zvířatech. Co jste řekl, že jsou zač? Zopakoval jsem. Skunkové, odpověděl. Mohl byste se prosím spojit s Buenos Aires a vysvětlit jim, že pásovci nejsou skunkové? Požádal jsem ho a ze všech sil se snažil ovládnout hněv. Nepáchnou. Pojďte se přesvědčit na vlastní oči. No, to už nemá smysl, řekl smutně. Prostor byl už vyhrazen pro jiný náklad. Ještě toho odpoledne jsme se vrátili do našich původních aerolinek a s mnoha omluvami jsme je požádali, jestli by bylo možné vrátit se k domluvenému plánu cesty přes New York, který jsme před týdnem zrušili. Čím déle jsme v Asuncionu zůstávali, tím větší jsme měli potíže, neboť se zdálo, že tou dobou už o naší existenci ví celá Paraguay. A k domu, kde jsme pobývali, mířili muži z celé země na kolech, v rozhrkaných nákladácích i pěšky a ve vydlabaných tykvích, krabicích a pytlích nám přinášeli všemožná zvířata. Nejvzácnější a nejúžasnější z těchto přírůstků na poslední chvíli nám obstaral muž, který dorazil k domu a před sebou tlačil káru. Na ní se obklopený chatrným propletencem latěk a provazu tyčil obrovský, neobvykle vyhlížející vlk. Majestátní tvor s dlouhým, narudlým kožichem, velikýma trojúhelníkovýma ušima, bílou náprsenkou a nesmírně dlouhýma nohama, zcela disproporčníma vzhledem ke zbytku těla. Byl to vzácný aguaraguazů, vlk hřivnatý, jenž se vyskytuje pouze v Chaco a v severních oblastech Argentiny. Dlouhé nohy mu umožňují nesmírně rychle běhat a najdou se tací, kteří tvrdí, že je to nejrychlejší suchozemské zvíře, jež by dokázalo předběhnout i geparda. Proč by mělo vyvíjet takovou rychlost, je záhadou. Není nic, před čím by potřeboval utéct. Jaguáři na otevřených pláních obývaných vlkem nežijí a nemusí ani vyvíjet extrémní rychlost, aby chytil pásovce a malé hlodavce, jimiž se podle všeho živí. Neexistují žádné záznamy, že by někdy zaútočil na Nandua, což je jediný tvor, s nímž by se mohl setkat a který by se mu mohl rychlostí vyrovnat. Měl jsem nesmírnou radost. Právě jsme totiž obdrželi z londýnské zoo telegram, v němž stálo, že získali z německé zoo velkého samce vlka hřivnatého a ptali se, zda bychom mu případně nemohli obstarat družku. A k našemu štěstí nám teď přibyla Fena. Velký problém představovalo její ubytování. Stávající klec byla nejen chatrná a tím pádem také nebezpečná, ale také tak malá, že chudák zvíře se nemohlo ani otočit. Přestože nám majitel vlčice tvrdil, že ji právě chytil, vypadala poměrně poddajně a nijak neprotestovala, když jsme jí s Apolóniem nasadili kolem krku kožený obojek. Opatrně jsme ji vyvedli z klece a přivázali ke stromu. Apolónio trval na tom, že bychom jí měli nabídnout banány. Připadalo mi to jako zvláštní strava pro vlka, ale k mému překvapení je okamžitě snědla.
Po nějaké době začala za vodítko škubat tak vytrvale a energicky, že jsem dostal strach, aby si neporanila krk. Pozavírali jsme místní kuřata do kurníku a vlčici vypustili do uvolněného výběhu pro drůbež. Pak jsme se pustili do práce s pilami a kladivy, abychom jí vyrobili z veliké dřevěné bedny klec. Večer jsme měli hotovo a výsledek jsme postavili do výběhu kousek od plotu. Snažili jsme se jí nalákat dovnitř, ale děsivě po nás chňapala a vrčela. Změnili jsme taktiku. Apolonio položil na vzdálený konec klece další banány a zaujal strategickou pozici na opačné straně plotu, připravený zavřít za ní dvízka, jakmile se ocitne uvnitř. Já jsem zatím začal pracovat na cestovní kleci pro nosály. Začalo se šeřit a vlčice se stále neměla k tomu, aby vlezla do klece. Vydal jsem se poradit s Apoloniem. V tu chvíli najednou vyrazila, jedním skokem a trochou škrábání překonala pletivo a byla pryč. Zahrada samotná byla bezpečně oplocená, aby se

Senior, senior, volal Apolonio z opačného konce. Tady je! Rozběhl jsem se k němu a našel ho, jak svítí baterkou na vrčící vlčici. Seděla na mítince lemované nízkými kaktusy. Teď, když jsme ji našli, jsem začal zmateně uvažovat, co s ní dál. Neměli jsme ani provazy, ani klec. Zatímco já jsem přemýšlel, Apolonio přeskočil kaktusy a popadl jí za krk. Sotva jsem se mohl držet zpátky, když se tak odvážně ujal vedení. Překonal jsem kaktusy, vrhl se na zmítající se dvojici a chytil Apolonia kolem pasu. Ve chvíli, kdy se mi ho povedlo vyprostit, měla vlčice zabořené zuby v jeho ruce. Mohl jsem si tím pádem stoupnout nad zvíře a pevně ho chytit za hlavu, aniž by hrozilo, že pokouše i mě. Vlčice ucítila, že jí něco drží, a Apoloniovu ruku pustila. K mé úlevě ho nepokousala nijak zle. Charles během potyčky velice rozumně odběhl pro klec. Když jí konečně přinesl, se zuřivě se vzpouzející vlčicí v náručí nám připadalo, že mu to trvá celou věčnost, mohli jsme ji konečně strčit dovnitř.

Nakonec jsme úspěšně vyřídili všechny náležitosti a nastal čas opustit Paraguay. Spousta přátel se s námi přišla rozloučit na letiště a když jsme se naposledy vznesli nad Asunción, nechtělo se nám pryč a zároveň jsme cítili úlevu. Měli jsme před sebou dvoudenní čekání v Buenos Aires. Povedlo se nám však ubytovat zvěřinec v hangáru celního úřadu a vyhnuli jsme se tím pádem komplikacím spojeným s příjezdem do země a karanténou. Dozvěděl jsem se, že ve stejné době jako my je ve městě jeden můj přítel s manželkou, kteří vyrážejí na vlastní výpravu za zvířaty. Podařilo se mi sehnat na něj telefonní číslo a zavolal jsem mu. Sluchátko zvedla jeho žena a když jsem jí pověděl, jaká zvířata se nám poštěstilo nazbírat, prozradila mi jejich plány. A mimochodem, prohlásila nenuceně, získali jsme pásovce velkého. To je úžasné, odvětil jsem a usilovně se snažil, aby mi v hlase nezaznívala závist. Mohli bychom se na něj přijet podívat? Hledali jsme ho v Paraguaji opravdu hodně dlouho. Rád bych viděl, jak ve skutečnosti vypadá. Tedy my ho ještě nemáme, upřesnila. Ale doslechli jsme se o chlapíkovi ze severu Argentiny, 800 kilometrů odtud, který jednoho chytil a pojedeme si pro něj. Usoudil jsem, že by ode mě nebylo fér vyprávět jí o naší zkušenosti z Concepcionu a odrazovat ji tím. O několik měsíců později jsem se dozvěděl, že měli stejnou smůlu jako my. Odlet nákladního letadla se o několik hodin zpozdil a my jsme kvůli tomu nestihli přípoj na Puerto Rico. Naštěstí se v tu samou dobu vracelo do New Yorku zcela prázdné luxusní osobní letadlo a zástupci aerolinek nám vyšli vstříc a vzali nás i se zvířaty na palubu. Docházela nám potrava. Letuška však měla k dispozici spoustu balíčků s večeřemi. Nehodlal jsem zkoušet, zda by některému z našich zvířat nezachutnal kaviár, ale pásovci a nosálové ocenili uzeného lososa a papoušci se dychtivě vrhli na čerstvé kalifornské broskve. Když jsme přistáli v New Yorku, znepokojilo mě, že na zemi leží sníh. Pokud se nám nepodaří do několika minut od přistání obstarat pro zvířata vytápěnou místnost, zcela jistě zemřou. Úplně mi v tu chvíli vypadla z hlavy slabost Američanů pro ústřední topení. Zvířata putovala do obyčejného skladiště, kde podle mě panovalo větší teplo než o průměrném dnu v Asuncionu. Další noc jsme už byli v Londýně. Pracovníci zoo na nás čekali s vytopenými nákladáky a celá sbírka putovala do Regent's Parku. Pohltila je noc a mě z ramen spadla obrovská tíha, kterou nahradil pocit úlevy. Od chvíle, kdy jsme opustili Asunción, uběhlo 6 dní a ani jedno ze zvířat nejevilo žádné známky nemoci nebo neklidu a žádné nám neuhynulo. V následujících týdnech

nech jsem se za nimi mnohokrát vypravil do zoo. Mládě Víra Velkého už bylo skoro kompletně opeřené a neuvěřitelně vyrostlo. V zoo už měli samce Víra Velkého, který strávil dlouhé roky v osamění. Samice jsou větší než samci a přestože byla naše Slovička ještě mladá, už teď dosahovala stejné velikosti jako její budoucí partner a když ji s ním umístili do stejné klece, dokázala se o sebe postarat. Byl jsem obzvlášť zvědavý na to, co se stane, až představíme naši vlčici hřivnatou samci, který se už v zoo zabydlel. Jednou z nejdůležitějších rolí, jakou může zoologická zahrada plnit, je sestavování chovných párů vzácných zvířat tak, aby se druhy, jimž hrozí v divočině vyhynutí, mohly udržet při životě v zajetí a zvířata odchovaná v zoo se případně mohla později vrátit do svých domovin. Ačkoliv to může znít ctižádostivě, londýnská zoo už v takové situaci sehrála důležitou roli. Vzácný jelen Milu, jenž kdysi obýval Čínu a byl v ní před mnoha lety vyhuben, přežil ve výbězích zoologické ve Woburn Abbey. Jeleni ze zoo nedávno putovali zpátky do Číny, aby znovu osídlili zemi, ve které před půl stoletím vymřeli. Nebude trvat dlouho a vlk hřivnatý se možná také ocitne na pokraji vyhubení. Už teď je velmi vzácný a s každým rokem rančeři kolonizují a ovládají větší části Chaco. Bylo pro nás proto velice důležité, aby se vlčice s vlkem vzájemně přijali. Nad jejich seznámením se však vznášelo značné riziko, neboť se mohli poprat a vzájemně zranit dřív, než by se je podařilo oddělit. S kurátorem savců Desmondem Morrisem jsme sledovali, jak ošetřovatel otevřel dvířka, která vlkovi umožnila vejít do výběhu obývaného vlčicí. Rychle naklusal dovnitř, ale jakmile ji spatřil, uskočil vzad a zůstal napjatě stát jako přikovaný. Naježila se mu hříva a tiše cenil zuby. Vlčice reagovala stejně. Najednou po ní chňapl, ale čelistmi se jí téměř nedotkl. Ona mu to oplatila a několik vteřin spolu zápasili. Pak se oddělili. Vlk se k ní pomalu blížil se svěšenou hlavou. Ona se ani nehnula a dovolila mu, aby ji očichal. Pak zamířila do rohu, kde se nenuceně uložila. Následoval ji. Záhy leželi vedle sebe, samci hluboko v hrdle bublalo tiché vrkání a přední tlapou jí hladil natažené packy. Nemohlo být pochyb o tom, že se vzájemně přijali. Možná se v následujících letech dočkáme v londýnské zoo rodiny těchto úžasných tvorů. Při pohledu na naše pásovce nešetřil Desmond Morris chválou. Přivezli jsme nakonec 14 zástupců 4 různých druhů, přesto mě stále trápilo, že jsme nedokázali získat pásovce velkého. Popsal jsem Desmondovi obří díry, které jsem viděl, a zdlouhavé neúspěšné výpravy, které jsme za zvířetem podnikli. Desmonda můj popis fascinoval a souhlasil, že by bylo nadmíru vzrušující toto podivuhodné zvíře alespoň zahlédnout. Schovývavě náš neúspěch bagatelizoval. No, konec konců se vám podařilo přivést víc pásovců, co do počtu i druhů, než jsme kdy měli, říkal, a třípásí je poddruh, který jsme tu nikdy živý nevystavovali. Za týden mi zatelefonoval. Skvělé zprávy, sděloval mi nadšeně. Shodou neuvěřitelných náhod jsem právě obdržel dopis od zprostředkovatele v Brazílii, který tvrdí, že má pásovce velkého. A to je úžasné, odpověděl jsem. Jsi si naprosto jistý, že pásovce velkého skutečně má? Nebo se jen snaží zjistit, kolik bys za něj zaplatil, jako můj přítel v Concepcionu? Naprosto jistý. Je to velice renomovaný zprostředkovatel a ví, o čem mluví. No v tom případě doufám, že to vyjde, ujistil jsem ho. S tím můžeš počítat. Za týden mi volal znovu. Pásovec právě dorazil z Brazílie, informoval mě, ale obávám se, že budeš zklamaný. Je to jen poměrně vzrostlý pásovec štětinatý, jako tvůj Podžu. Můžeš mě zapsat jako viceprezidenta tvého klubu neúspěšných hledačů pásovce velkého. Za čtvrt roku mi telefonoval znovu. Říkal jsem si, že by tě mohlo zajímat, že máme pásovce velkého,
sdělil mi nevzrušeně. Haha, zasmál jsem se, tak tuhle historku už znám. Ne, skutečně je tady v zoo, právě se na něj dívám. A pro boha živého, a kde jste ho našli? V Birminghamu, prohlásil Desmond. Okamžitě jsem vyrazil do zoo. Pásovce poslal do Birminghamu zprostředkovatel z Guajany a byl první svého druhu, který do Británie dorazil živý. Fascinovaně jsem si ho zblízka prohlížel a on mi pohled malinkými černými očky opětoval. Měřil přes 1,20 m, na předních nohou měl obrovské drápy a na rozdíl od všech ostatních pásovců, které se nám podařilo chytit, dával zřejmě přednost chůzi po zadních nohou, přičemž jeho přední se země dotýkaly jen lehce. Pláty krunýře měl velké a jasně viditelné, přesto ohebné, takže to vypadalo, jako by měl na sobě plátovou zbroj. Loudal se sem a tam po výběhu a tahal za sebou mohutný obrněný ocas jako nějaké předpotopní zvíře. Bylo to jedno z nejpodivnějších a nejúžasnějších stvoření, jaké jsem v životě viděl. Když jsem se na něj díval, vzpomněl jsem si na Němce v lesích za Concepcionem, na obrovské nory a stopy, které jsme našli v Paso Rocha, a na noc, kterou jsme s Komelim trávili hledáním v trnitém, měsícem zalitém Monte v Chaco. Je hezký, co? Řekl ošetřovatel. Ano, přitakal jsem. Je moc hezký.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den ze stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to skladby, které napsali Ludwig van Beethoven, Petr Iljič Čajkovský, Antonín Dvořák, Josef Mysliveček, Sergej Rachmaninov, Wolfgang Amadeus Mozart a Peter Winter. Na úvod zazní sonáta pro klavír číslo 30 E-dur opus 109 Ludwiga van Beethovena. Pochází z roku 1820 a je to jedna ze tří posledních Beethovenových klavírních sonát. Je věnovaná dceři skladatelovy přítelkyně Antonie Brentano. Hraje Daniel Barenboim.

0: Sonátu pro klavír číslo 30 E-dur opus 109 Ludwiga van Beethovena přednesl Daniel Barenboim.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonickou fantazii Bouře svůj opus 18 komponoval Petr Iljič Čajkovský na námět hry Williama Shakespearea roku 1873. Zuří tady moře a odehrává se milostný příběh Mirandy a Ferdinanda. Berlínské filharmoniky řídí Claudio Abbado.

0: Symfonickou fantazii Bouře opus 18 Petra Iliče Čajkovského hráli berlínští filharmonikové, provedení řídil Claudio Abbado.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Leoš Janáček obdivoval lidové písně a také se jimi zabýval jako uznávaný znalec a sběratel. Z mnoha jeho úprav lidových melodií tady máme moravskou lidovou poezii v písních, cyklus 53 písní, na

0: Moravskou lidovou poezii v písních Leoše Janáčka zpívali Martina Janková a Tomáš Král, na klavír hrál Ivo Kahánek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 8 G-dur opus 88 Antonína Dvořáka se říká anglická. Ne, že by ji tam Dvořák komponoval, psali ji ve Vysoké u Příbrami, ale vydali britský nakladatel Novello. Poprvé zazněla 2. února roku 1890 v pražském Rudolfínu na jednom z takzvaných populárních koncertů, které pořádala Umělecká beseda. Dirigoval sám Dvořák, stejně jako při premiéře v dubnu v Londýně na koncertě Filharmonické společnosti. Na našem snímku Český národní symfonický orchestr řídí Libor Pešek.